0: sa provincermi.
1: Voi non saprete nulla, Rocchetti, tu lo

dozněla opera Drama Giocoso, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, Takové jsou všechny, aneb Škola milenců, od Wolfganga Amadea Mozarta, zkomponovaná na libretto Lorenza da Ponte. Operu jsme poslouchali z digitálně remastrované studiové nahrávky, vzniklé v Londýně v roce 1962 v nastudování rakouského dirigenta Karla Böhma a s Elisabetou Schwarzkopf, Kristou Ludwig, Alfredo Krausem, Giuseppem Tadejim, Hanou Štefek a Walterem Berrym v úlohách Fiordiligi, Dorabelli, Ferranda, Guglielma, Despini a Dona Alfonza za spoluúčasti sboru a orchestru Filharmonia. V pořadu byl citován úryvek z biografie Piera Melograniho Mozart životopis v českém překladu Marie Kronbergové. Ve vysílání stanice Český rozhlas D-dur budeme pokračovat hudbou Giuseppa Verdiho, konkrétně jeho smyčcovým kvartetem E-moll. Dílo vzniklo na jaře roku 1873 v době skladatelova pobytu v Neapoli, v době příprav inscenace jeho opery Aida. Protože protagonistka opery, sopranistka Tereza Štolcová, onemocněla a uvedení opery se zpozdilo, využil Verdi volný čas k napsání kvartetu, který prvně zazněl v Neapoli 1. dubna 1873 na neformálním recitálu pořádaném v hotelu, kde byl skladatel ubytován. Dnes nám čtyřvětý smyčcový kvartet E-moll Giuseppa Verdiho zahraje Leipziger Streichquartett.

Tak to byl smyčcový kvartet E-moll od Giuseppa Verdiho, hrál Leipziger Streichquartett. V létě roku 1776 Wolfgang Amadeus Mozart zkomponoval malý hudební dárek k 25. narozeninám své starší sestry Nannerl, a sice Divertimento D-dur pro sólový hoboj, dva lesní rohy a smyčce. Skladba vznikla v období, kdy podobných skladeb k oddechu a zábavě vytvořil Mozart velkou řadu, buď pro své přátele, nebo pro potřeby svého zaměstnavatele, salzburského knížete arcibiskupa Koloréda von Waldsee.

doznělo divertimento číslo 11 D-dur, Kechlův seznam 251 od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Wiener Mozart Ensemble, řídil Willy Boskovsky. A to byla také půvabná tečka za naším vysílacím blokem. Mnoho dalších krásných zážitků při poslechu vysílání stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Hudební baroko se kromě jiných typických vlastností vyznačovalo ještě jednou, totiž autorskou tolerancí. Myslíme tím tu skutečnost, že skladatelé si půjčovali, přebírali témata svých kolegů a psali na ně tu svůj vlastní ricercar, tu fantazii či fugu. Tento způsob se projevuje i později, od klasicismu až po současnost, ve formě variací na téma toho či onoho skladatele.
2: Ovšem, nebylo to vždycky jenom téma, ale někdy i celé skladby, které si kolegové komponisti půjčovali k vlastnímu znovu zpracování. Jeden ze známých příkladů je patrně poslední dokončená skladba Jana Dismase Zelenky Salve Regina pro smíšený sbor Dva hoboje, dvoje housle, violu a basso continuo, pravděpodobně z roku 1730. Její původní podoba je však asi o 100 let starší. Je to varhaní Richard Care dopojil credo zemše in dominicis infra anum, vydaná ve sbírce Fiori Musicali roku 1635 skladatele Girolama Frescobaldiho.

Slyšeli jsme druhý díl Ricercaru Girolama Frescobaldiho, porovnejme jej se stejnou částí ve sborové verzi Zelenkově. Základní struktura zůstane stejná, uslyšíme však další přidané imitující hlasy, tím i bohatší harmonický průběh. A v závěrečných taktech jde pak Zelenka modernější cestou než jeho vzor.

0: Jedním z největších mistrů těchto převleků byl zcela určitě Johann Sebastian Bach, a to jak u vlastních, tak i cizích partitur. Ponechme stranou takové příklady, jako je jeho varhaní fuga D-moll, která je zcela totožná s fugou G-moll ze sonáty pro sólové housle a další podobné analogie. Podívejme se na jednu kapitolu Bachova Lipského, tedy posledního tvůrčího období, na jeho čembalové koncerty. Je jich celkem 13. 7 pro jedno čembalo a orchestr, 3 pro 2 čembala, 2 pro 3 a 1 pro 4 čembala a s výjimkou jednoho mají všechny svůj předobraz v dřívějších skladbách, povětšinou houslových koncertech.
1: Jedním z hlavních impulzů k jejich vzniku byly koncerty, které velmi pravidelně pořádalo v místní oblíbené cukrárně pana Gottfrieda Zimmermana Collegium Musicum. To bylo sdružení profesionálních hudebníků a studentů, které v Lipsku působilo už od roku 1702, kdy je založil Georg Philipp Telemann. Ten zde působil jako varhaník a skladatel předtím, než roku 1704 přesídil do Sorau, pak do Eisenachu a konečně do Hamburku. Na jeho místo nastoupil pak ve 20. letech Johann Sebastian, který byl s Telemannem v dobrém přátelském vztahu. Telemann byl dokonce kmotrem Karla Filipa Emanuela a stál v čele kolegia téměř 20 let. Za tu dobu zde provedl též mnoho svých skladeb a v nich vystoupili jako solisté jeho synové, jeho žáci i on sám. Jednou z partitur pro kolegium byl též koncert F-dur pro čembalo, dva hoboje a smyčce. Jehož původní znění naši milí posluchači zcela jistě znají, ale trochu jinak.

Takže koncert G-dur pro solové housle, dvě zobcové flétny, smyčce a kontinuo, který později Bachův vykladač a životopisec Filip Spitta označí jako čtvrtý ze šesti takzvaných braniborských koncertů, jste jistě všichni poznali. Připomeňme jen, že byly komponovány v Ketenu v letech 1720 až 21 a byly věnovány Christianu Ludvíkovi, markraběti braniborskému. O 10 let později přepracoval Bach toto koncerto grosso na jinou koncertantní skladbu, v níž z původní koncepce ponechal obě flétny a smyčcový orchestr. Solový part houslí však zcela nahradil čembalem, které přibírá navíc částečně part původního kontinua a místy i part obou solových fléten. A celá třívětá skladba je transponována o tón níž, tedy do F-dur. Poslechněme si teď tutéž část první věty, ale v podobě koncertu pro čembalo podle Bachova seznamu skladeb číslo 1050.

Poněkud zvláštními cestami asi vznikl další poměrně málo známý koncert E-dur podle Bachova seznamu číslo 1053. Podkladem obou jeho krajních věd jsou totiž doslovná znění vstupních symfonií ke kantátám číslo 169 a 49. V obou těchto rozsáhlých kantátových úvodech je velice nápadný a virtuózně uplatňovaný part varhaního diskantu, což je nejvyšší varhaní rejstřík. Ten Bach téměř doslovně převádí do sólového čembala a navíc jej obohacuje novými bravurními prvky. Zaposlouchejme se do části symfonie ke kantátě 49, napsané kolem roku 1726, v níž vedle výrazně exponovaných varhan se prosazuje i sólový hoboj.

O několik let později nahradí varhany sólové čembalo a z předehry k duchovní kantátě se stane finální věta sólového koncertu.

První věta tohoto koncertu je koncipována obdobně, a to z kantáty 169 a pomalá věta, i když už ne tak důsledně, z jedné altové árie z téže kantáty. V barokní hudbě najdeme celkem běžně koncertantní skladby pro dva, tři i více solových nástrojů, tedy tradiční

0: Slyšeli jsme třetí větu koncertu H-moll pro čtvery housle Antonia Vivaldiho. Tento koncert je jedním ze 12, které tvoří řadu nazvanou Lestroarmonico. Bach Vivaldiho díla znal a velice si jich vážil. 13 jeho houslových koncertů různě zpracoval, tedy nikoli parafrázoval, včetně několika transkripcí pro sólové varhany. Koncert pro čtyři čembala nese zřetelně rysy obou skladatelských individualit. Lehkost a hravost Vivaldiho, někdy bychom ji dokonce nazvali až jakousi improvizačností, a úžasnou schopnost polyfonního myšlení a bohatost harmonického proudu Bachova, který tehdejšímu publiku připadal značně složitý, což mu také mnozí doboví kritikové vytýkali.
1: Pane profesore, a co říkají dnešní kritikové na Bachovo počínání, jímž si zjednodušoval práci, přepisoval své vlastní, dokonce i cizí skladby?
0: Tak já si myslím, že tady nejde o to něco mu vytýkat, protože Bach se zmocnil té myšlenkové nebo hudební fráze a zpracoval ji zcela jinak. To vidíme nakonec u toho Vivaldiho třeba, jak úplně jinak oblékne ten motivický materiál do těch čtyř čembal. Tam nejde o to ani o krádež, ani o něco podobného. Tam prostě jde o to, že si použije určitou myšlenku a zpracuje ji zcela jiným způsobem.
1: Poslechněme si tedy ještě jednou Vivaldiho, řekněme, příběh čtyř houslí, jak jej roku 1734 převyprávěli čtyři čembalisté. Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann a Karl Philipp Emanuel Bachové a mistrův žák Johann Wilhelm Krebs.

0: Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů The Cambridge Music. Klasika na dosah
1: na stanici Český rozhlas D-dur.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pears a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Šestnáct let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě třívěté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A teď je tu vůbec první symfonické dílo německého romantického skladatele Roberta Schumanna, do té doby proslulého svými klavírními díly a písněmi. Do své symfonie číslo 1, Jarní, vložil 30-letý a čerstvě ženatý skladatel tolik energie a entuziasmu, že se o ní dodnes hovoří jako o jeho nejradostnějším a nejšťastnějším dílu. Poslechněme si teď první větu Schumannovy první symfonie s jásavou fanfárou v úvodu, tak, jak ji hrají berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

Georg Friedrich Händel, první věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur, opus 4 číslo 6. Hraje Ursula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého vlámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 630 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Johann Heinrich Schmelzer, rakouský mistr, narozený někdy kolem roku 1620, proslul jako houslista, jeden z nejlepších té doby. Také jako schopný varhaník a úspěšný skladatel, který se vypracoval až na dvorního kapelníka, prvního neitalského v kapele habsburského císaře Leopolda I. Žel bohu, té funkce si užil jen několik měsíců. V roce 1680 podlehl morové epidemii, a to u nás v Praze. Poslyšte z tvorby Johanna Heinricha Schmelzera půvabný tanec pastýřů a nymf Balletto di Pastorie Ninfe pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburger Barock Consort.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Některé malé mateřské školy nesouhlasí s plánem ministerstva školství na slučování. České nadace vypisují sbírky na pomoc Nepálu, který zasáhly bleskové povodně. Speciální horolezecký filmový festival v Teplicích nad Betují letos nabídne více než 30 snímků. A čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Teploty 24 až 29. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit. Mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybňují, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září.
4: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu, ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích.
3: K poslednímu srpnu po dohodě skončí ve funkci generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje.
5: Bylo by fér, že to vlastně bylo akcentováno i nějakou mírou nedůvěry, která mohla panovat mezi mnou a kontrolním orgánem nebo řekněme nejvyšším orgánem. Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým řekněme půl roku měl prověřování dál podstupovat.
3: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa Českých drah. České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídily organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Podle nepálských meteorologů a hydrologů mohlo bleskovou povodeň vyvolat odtržení části ledovce, která se potom zřítila do údolí. Skoro 2/3 Čechů podceňují pravidelné kontroly elektroinstalace ve svých domácnostech. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Podle prezidenta Elektrotechnické asociace České republiky Jiřího Holoubka je problém v tom, že pro domácnosti je revize povinná jenom při kolaudaci domu nebo bytu.
6: A od té doby už nikdo nemusí provádět žádné revize, pokud nezasahuje do té svojí elektroinstalace, do části zdrojů, do části spotřeby.
3: Tedy třeba při rekonstrukci domu nebo instalaci fotovoltaických elektráren, případně tepelných čerpadel. Elektroinstalaci by se lidé měli nechat při běžném užívání zkontrolovat alespoň 1 za 4 roky. Ještě častěji u starších domů, kde je riziko závady vyšší. V Teplicích nad Betují na Náchodsku začíná 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. 4denní program nabízí 32 filmů, které organizátoři vybrali z téměř 150 přihlášených. To nejzajímavější z programu popisuje ředitel Petr Kašpar.
7: Novinkou je lezecké test centrum, z programu pak doporučuji přednášku zahraničních i domácích lezců, anebo talk show Tomáše Etzlera. No a součástí programu jsou samozřejmě bouldrové závody a koncerty, mezi kterými je i sobotní koncert Dana Barty.
1: Počasí.
3: Přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě až 24. Více zpráv na irozhlas.cz.
8: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
9: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré ráno, některé poklady jsou schované v trezorech, některé jsou schované v muzejních vitrínách a někdy stačí vstoupit do kostela, jindy zase vyrazit na taneční parket a najednou poklady objevíte. A právě o takových dvou mimořádných úspěších bude řeč. Už 400 let staré českotřebovské jezulátko přitahuje návštěvníky do kostela svatého Jakuba v České Třebové. Vzácnou sošku si lidé mohli prohlížet o nedělích po celé prázdniny a výstava původně měla skončit na konci srpna. Jenomže zájem je tak velký, že jezulátko zůstane v kostele až do konce září. Nabídneme reportáž a přesuneme se taky na taneční parket, a to až do irského Dublinu. Taneční olympiáda tam letos přinesla radost i českým barvám. Z Dance World Cupu, tedy jedné z největších světových tanečních soutěží, si členky olomouckého baletního studia při Moravském divadle přivezly hned několik medailí. Detaily přidáme za okamžik.
1: A co budeme hrát? Hned po 6. Jakub Jan Ryba, Poloanka, Karl Maria von Weber a taky Karel Velebný z SHQV. Colorado Symphony, teď s hudbou Aarona Copelanda, část svity z baletu Rodeo.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Andrew Litton z Colorado Symphony a část svity z baletu Rodeo Aarona Copelanda.
1: Režisérka Diana Kamphan-Nguyen, známá oceňovaným krátkým filmem Milí tati, právě dokončila natáčení svého celovečerního debutu, který nese název Mezi světy.
0: Romantické drama propojuje hraný film s animací a vypráví příběh studentky fotografie Mai, Češky s vietnamskými kořeny.
1: Když se její rodiče, kteří provozují vietnamskou restauraci v Praze, dostanou do finančních problémů, musí dívka řešit střet vlastních snů s rodinnými povinnostmi a tradicemi. Tak takový je v kostce děj.
0: Jinak se film zabývá taky hledáním identity a životem mezi dvěma kulturami. Natáčel se ve Vietnamu a v Praze a teď ho čeká střih a dokončení animací.
1: V hlavní roli se představí česko-vietnamská hudebnice a herečka Vitran a dokončení snímku je naplánováno na příští rok.

0: Hudba Jakuba Jana Ryby, část kvartetu pro flétnu, housle, violu a violončelo v ranní mozaice těsně před 6:45 ráno.
1: Při olomouckém Moravském divadle už víc než 20 let funguje baletní studio. Dětem nabízí možnost věnovat se tanci opravdu naplno a také v nich rozvíjí vztah k divadlu a umění.
0: Jeho členové se pravidelně účastní domácích i mezinárodních soutěží a přivážejí z nich řadu ocenění.
1: Letos o prázdninách zazářili na světové soutěži Dance World Cup v irském Dublinu. Odtud si odvezli 2 tituly mistrů, titul vicemistrů světa a taky 2 bronzové medaile.
2: My jsme se účastnili na začátku letních prázdnin Dance World Cupu, což je největší vůbec světová soutěž v tanci. A tím, že letos dokonce nebyla olympiáda, tak je to největší soutěž, která se vůbec na světě koná. A my jsme opravdu dovezli mnoho a mnoho úspěchů.
3: Bylo tam více než 11 000 účastníků ze 60 zemí světa.
2: Ta konkurence je obrovská a už to, že tam vůbec nějaký tanečník vystupuje, že se může účastnit, znamená, že prošel národní kvalifikací té dané země. Takže každý z těch našich dětí již v březnu úspěšně absolvovala kvalifikaci, která se každoročně koná v Jihlavě.
3: Vysvětluje vedoucí baletního studia při Moravském divadle Olomouc Lenka Mohylová. Tady vidím skupinku tanečnic. Jsou mezi nimi slečny, které byly v Dublinu?
2: Úplně všechny.
4: My už jsme jeli s našima dlouhodobýma choreografiema, tak jsme to měli tak zažité a mohli jsme tam hodně dávat do toho ty pocity. Takže jsme jeli s choreografií Je suis malade, což je moderní skupina. To jsme byli druzí a taky jsme se stali vlastně mistry v klasické skupině a tam je to hodně o těch jako detailech v celém těle, dotažené ruky, nárty a tak, ale taky to bylo hodně o tom procítění, o té energii, co to vyzařuje. A taky jsme v té stejné kategorii ještě byli třetí, taky s menší skupinou.
3: S kým mluvím, prosím?
4: S Leou Mohylovou. Je mi 17 let a jsem v tomto studiu už od 3 let. A jestli budete chtít, tak i moje ségra Laura Mohylová vám poví, že se umístili právě i v duetu, dostali zlatou medaili.
3: Která to je baletka? Vzadu. Posunuji se dál. Dobrý den, já pasu po zlaté medaili, jsem tady správně.
5: Ano, ano. Jsme jako s posledním číslem vyhráli s klasickým duetem s mojí kamarádkou Betty Filoušovou a to bylo vlastně taky za klasický, ale duet a to bylo opravdu jako nečekané, byli jsme z toho strašně nadšené, protože takový úspěch se nám ještě nepodařil a troufám se říct, že to byl jako jeden z největších úspěchů toho roku za celou jakoby českou reprezentaci a díky tomu jsme i vlastně já a Betty získali nejvíce medailí z celé české výpravy a ještě to bylo takové poslední číslo, takže to bylo krásné zakončení toho celého Dance World Cupu.
2: Já se domnívám, že je to hlavně motivace, je to taková odměna. Je potřeba si připomenout, že nejenom medaile, to už je úplný vrchol, ale vůbec to, že se třeba dostanou na to pódium při vyhlašování, že získají to ocenění, které samozřejmě je potřeba říct, že je už takovou třešničkou na dortu.
3: Vaši členové mají šanci postavit se na divadelní prkna.
2: Prvořada je spolupráce s Moravským divadlem Olomouc, takže v Olomouci hrajeme poměrně často pro veřejnost, také pro školy, protože zase ta funkce, ten projekt se jmenuje Děti dětem, to znamená to, že ty děti předávají ostatním dětem tu krásu umění baletu divadla. To je další věc, která nás na tom dlouhodobě zajímá. Ale asi před 3 lety jsme otevřeli vlastně pobočku i v Přerově. Vystupujeme v městském domě zejména s vánoční pohádkou baletem Louskáček, který jsme tam představili už 3x. A loni jsme poprvé vystupovali i v Prostějově přes Vánoce také s Louskáčkem.
3: Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Karl Maria von Weber, část velkého koncertantního dua pro klarinet a klavír, necelé 2 minuty před 6:30.
1: Když se řekne jazzový muzikant, potom se mi okamžitě vybaví jméno Karel Velebný a přichází právě teď.

0: Jazz, humor a české dějiny v jedné skladbě, no tak přesně, takový je Karel Velebný se svým SHQ. Vzali nás trošku na neobvyklou procházku staletími. A protože u Velebného nikdy nebyla nouze o nadhled, čekal nás takový hravý výlet, spíš než učebnice dějepisu. Karel Velebný a SHQ, to byla procházka staletími, končí v 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, která sídlí v Praze. Informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice rádio Farda, která vysílá do ze zahraničí do Iránu v perštině. Mluvčí iránských sil Abol Fazl Shekarchi obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanici BBC Persian a Iran International. Česká policie bez dalších podrobností uvedla, že o kroku Iránu ví a situaci sleduje. Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele sice nemění, ale na nové doméně budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát zjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Začíná dvoudenní zatmění měsíce. Bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce. A přes den čekáme většinou polojasno, večer potom od jihozápadu bude oblačnost přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách 20 a na Šumavě 24. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Mapujeme i to, co se dnes bude dít v kultuře. Festival současného umění Obnažení zahájí v Chomutově. Výstavy, instalace, další umělecké projekty. Tohle všechno bude k vidění až do 30. srpna.
2: Jak vypadala Praha v obrazech a na fotografiích? Díla ze sbírek PPF představí kurátorka Duňa Panenková na komentované prohlídce v galerii Václava Špály. Výstava potrvá už jenom do neděle.
1: V Rajské zahradě augustiniánského kláštera v Domažlicích začíná v 19 hodin koncert v barvách semaforu a účinkují Lucie Černíková, Petr Macháček a Jakub Šarf Trio.
2: A startuje i festival Soundtrack Poděbrady, nabídne koncerty, filmovou hudbu i multimediální projekce a potrvá až do neděle.

0: Paderewského Menuet hráli Ivan Klánský a Dvořákův komorní orchestr. Asi 4 století staré českotřebovské jezulátko láká teď návštěvníky do kostela svatého Jakuba v České Třebové. Vzácnou sošku si lidé mohli prohlížet o nedělích po celé prázdniny a původně měla výstava skončit koncem srpna. Jenomže zájem je veliký, takže jezulátko zůstane v kostele až do konce příštího měsíce. Čím je soška tak výjimečná? Tak to už zjišťovala naše reportérka Barbora Soukupová.
1: Prohlížíme si sošku jezulátka, která je tady ve skleněné vitríně s ředitelkou Českotřebovského muzea Janou Voleskou a samotnou mě překvapilo, jak je vlastně drobná. O to víc možná člověk ocení tu řezbařskou i šperkařskou práci.
2: Vidíme před sebou sošku, která je vyřezaná ze slonoviny, ale protože je oblečená do hedvábných šatiček, tak teď návštěvník nemůže ocenit tu krásnou a jemnou řezbářskou práci. Ale kdyby mohl, tak by uviděl nádherné tělíčko vyřezané ze slonoviny. Má dochované i velmi jemně vyřezávané prstíčky, kdy jedna ta ručička svírala žezlo, které se nám nedochovalo, a druhá ruka potom svírá křížek. Soška představuje tedy Ježíše Krista v dětském věku, stojí v takovém kontrapostu, tedy s nakročenou nohou, na malinkém pahorku z rostlin, které byly původně kolorované. A kolorované jsou i oči jezulátka, jeho pusinka a také vlásky, které jsou zase vyřezávané a tvoří takové jemné kudrlinky, ale zase je návštěvník nemůže vidět, protože Ježíšek má teď na hlavě korunku.
1: K tomu jsou ty bohatě zdobené hedvábné šaty a šperky pozlacené.
2: Ta soška je oblečená do hedvábných šatiček, které vznikly později než samotná soška. Odhaduje se, že vznikly někdy mezi lety 1680 až maximálně 1740. To hedvábí je potom doplněno šitou krajkou a potom takovou výzdobou nebo ozdobou ze zlacených drátků.
1: Muzeum má ve sbírkách toto jezulátko už víc než 100 let, ale teprve teď restaurováním zjistilo jeho skutečnou hodnotu i vlastně stáří.
2: Ano, tato soška se dostala do sbírek našeho muzea už v roce 1897. Patřila jedné z českotřebovských měšťanských rodin, rodině Vrbových. A jak se píše v přírůstkové knize, tak rodina této sošky si už necenila, nevážili si ji a chtěli ji odstranit, jak se píše, takže mohli bychom říci, že chtěli ji prostě vyhodit.
1: Nicméně, ale její skutečné stáří jste se dozvěděli od restaurátorky.
2: Restaurátorka doktorka Foltínová srovnávací analýzou a dalšími výzkumy zjistila, že se jedná vlastně o dobu variantu takzvaného salzburského jezulátka. Je to velmi uctívaná soška, která se nyní nalézá v klášteře Kapucínek v Salzburku. A je to velmi uctívaná soška, za kterou se sjíždějí poutníci z celého světa, podobně jako třeba k nám do Prahy za pražským jezulátkem. Ta datace k roku 1620 je potom poměrně spolehlivá, protože v tomto roce ho měla dostat jedna řádová sestra v alsaském klášteře a odtud se potom dostává do Salzburku.
1: A podle paní restaurátorky je tohle českotřebovské jezulátko opravdu ze stejné dílny jako to salzburské?
2: Srovnávací analýzou zjistila, že ten řezbářský rukopis velmi podobný svědčí o tom, že obě dvě sošky vznikly ve stejné dílně, anebo možná jsou i z jedné ruky.
1: Sošku můžou lidé v kostele svatého Jakuba vidět i s komentářem každou neděli od 15 hodin, a to do konce září. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: Soňa Horňáková a píseň Proti průdu v nahrávce z letošního roku. Dobré ráno, v 6 hodin 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Odpoledne nabízíme povídku od 13 hodin 30 minut. Co se stane, když parta filmových nadšenců vyrazí na dovolenou a cíl jejich cesty vybere třeba takový šíp vystřelený z kuše?
0: Dovolená v absolutním zde. Takový je název rozhlasové povídky Patrika Linharta, kterou napsal přímo pro Vltavu v rámci filmového léta.
2: Ještě připomenu, že filmové léto se nám pomalu blíží ke svému závěru, ale ještě než skončí, tak vás vezmeme na jednu punkovou road story.
3: Každý má svá vlastní místečka, kde možná nikdy nebyl, a různicím a rvačkám předejde nástěná mapa České republiky v měřítku 1:1,200,000 a, to přiznávám, je Radimův nápad, vystřílet si kuší cíle, kam pojedeme. Každý z nás měl právo na dva mistrovské zásahy. Zásahy do Polska se nepočítaly, neboť kromě mě neměl nikdo chuť napadnout Polsko právě v tomto slibném létě. To, kam se trefíme, nebylo důležité. Zásadní byly pouze dvě otázky. Co tam budeme zhruba dělat? A jaký film se k tomu místu váže? Jak o tom nyní uvažuji, hned třetí šíp, který proklál Klatovi, zcela jednoznačně udal rytmus naší dovolené. Klatovi, jak všichni víme, jsou dějištěm epochálního detektivního příběhu 70. let Sázka na třináctku s Jaroslavem Satoranským v titulní roli.
0: Letními se skupinky milovníků filmu po Čechách, to je povídka Dovolená v absolutním zde od Patrika Linharta.
2: Začíná na Vltavě v 1:30 odpoledne, no a v 6:30 večer potom nabídneme u nás na Vltavě Čelisti, a to jako premiérovou četbu na pokračování. Detaily přidáme před 9:00 ráno.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Moritz Moškovsky, etída pro klavír, hrál nám Vladimír Horovic.
1: Rákosí, hejna, kachen, volavky, vášky, bahno, voda. Takový rybník může být mnohem víc než jenom idylický obrázek z pohlednice. A k jeho českým rybníkům nás teď zavede úvaha literárního teoretika Jana M. Hellera.
2: Kdyby tak někdo sepsal názvy všech českých rybníků, to by vznikla krásná a zajímavá sbírka. Zněla věta v jakémsi pojednání o rybnících, které jsem četl někdy dávno v dětství a už si samozřejmě nepamatuji, co to bylo za text. Často si na ní však vzpomínám, když se ocitnu v jižních Čechách. Byla by to krásná práce, souhlasím. Pokud to ještě nevzal někdo jiný, klidně bych se do toho pustil. Komorník, křivohlav, dřevo. Ale co pak mám čas? Schromáždit názvy všech rybníků, a třeba jen těch v jižních Čechách, by byla práce na spoustu let. Kolik jich tu asi vůbec je? Nechce se mi to googlit, dívám se raději do mapy. Tady by se mi třeba mohlo líbit začít. Tady jde počet větších, menších a ještě menších modrých plošek rychle do desítek a stovek. Přiléhají těsně k sobě, odděleny jen tenkou zelenou linkou hráze, vytvářejí trsy a hrozny. Nakonec mi to nedá a hledám na internetu. Jen na Třeboňsku jich je přes 500. Humlena, zahrádka, podsedek. Nesvorný a závistivý. Svobodný, ženich a vdovec. České rybníkářství má hodně dlouhou tradici, která sahá až do středověku. Nejstarší doložený je prý rybník jménem Žárský, připomínaný už ve 13. století. Pojímají obrovské množství vody. Rožumberk je prý snad i největší vodní plocha svého druhu na světě. Nakonec jižní Čechy saturují polovinu veškeré produkce ryb v Česku. Jsou tu i další giganti. Staňkovský, Bezdrev, Svět. Ale ty zná každý. Mnohem raději se toulám pěšky kolem těch menších. Na koupání to není ani zdaleka, většina z nich je sádkových. Hráz je sice pevná, ale hned pod ní začíná neprostupná stěna rostlin. Rákos sahající přes hlavu, orobince s hnědými doutníky, mezi nimi spleť ostřic a chrastic. Dívám se na labutě na hladině, chci jít blíž. Nemůžu. Břehy jsou nedosažitelné. Rybník mi sám dá najevo, ze kterého úhlu chce být viděn. Hejtman, písař, starý a nový hospodář, starý a nový kanclíř. Mnohé vypadají zanedbaně a nevábně, s hladinou pokrytou žabincem. Ani po těch úzkých hráskách se nechodí úplně jednoduše, tady jsme daleko od turistických a cyklistických tras. Koleje vyježděné od kdo ví jakých mechanismů, kaluže, bahno, podmáčené louky. Letní slunce pálí, ocitl jsem se uprostřed vlhké, těžké džungle, kde dusný a parný vzduch stojí, těžký od vody a vůně tlejících rostlin. Nikde ani človíčka, ale jinak všechno vibruje životem. Velebil, potěšil, překvapil, výtopa, vydýmač, nadýmač. Hmyz se tu nezastaví. Komáři, ovádi, roje muchniček, ale i vášky, které jako by držely stráž a v ostrém slunci křižují vzduch. Spod listů vyletí kobylka, někde v hloubce se ozve žába. Na hladině se pravidelně ozve šplouchnutí, když kapr nebo lín prorazí hladinu. Najednou křach, z vysoké trávy u břehu se střepotáním vyřítí kachna. Za ní 2, 3, 15, 40. Volavka, pokud to byla ona, máchne obrovskými křídly, elegantně přeletí hladinu a než vůbec pomyslím na focení, přistává na opačné straně. Velký čáp, labuť, volavka, kačák, bažantník. Jdu dál a postupně si začínám všímat, že rybníky nejsou jen vodní plochy, ale že se kolem nich v džungli skrývá nekonečně složitá soustava kanálů, přepadů, hrází a stavidel, navržená tak, aby fungovala staletí. Jihočeská rybniční soustava je vlastně hydrotechnický inženýrský zázrak. Díky promyšlené síti náhonů a stok sloužila nejen k chovu ryb, ale také k retenci a regulaci objemu vody v krajině. V roce 2002, kdy Vltava vytopila Prahu, sehrála důležitou roli. Hned na začátku zadržela obrovské množství vody a rozlila ji po okolních lukách. Kdo ví, jak by to bylo dopadlo, kdyby se Jakub Krčín před 500 letími tak neodvázal. Pojkro, Bejkovna, Hadač, Srnec, Mošna, Panoš. A konečně měli staří stavitelé na mysli i krajinotvornou funkci. To není něco navíc. Je to rozměr krásy, smyslového prožitku, imaginace, důležitý stejně tak jako funkčnost. Jak ví snad každý, kdo chodil v českých zemích do školy už víc než 130 let. Ty české rybníky jsou stříbro slité, žíhané temnem stínů pod oblaky, vloženi v luhy do zeleně sité, jsou jako krajů mírné, tiché zraky. Víra, naděje a láska.
1: jak vznikala důmyslná soustava rybníků v jižních Čechách a co všechno dokáže krajina, kterou před staletími vytvořili rybníkáři. I o tom byl dnešní text a také o kráse, kterou si staré rybníkářské dílo uchovalo dodnes. Text Jana M. Hellera.
0: Do českých kin dnes vstupuje nový film režiséra Ridleyho Scotta. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 7.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
4: Premiér Babiš bude se šéfem Evropské rady Koštou jednat o novém víceletém rozpočtu Evropské unie. Policisté budou informovat o psychických diagnózách pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob citlivěji. Zámek Liteň na Berounsku rozezní o víkendu prodaná nevěsta. A čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Teploty 24 až 29 stupňů. Předseda Evropské rady António Costa míří do Prahy na setkání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Jednat budou o přípravách nového víceletého rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 34. Costa tak pokračuje v sérii návštěv evropských lídrů, kterou zahájil už v úterý.
5: Státy Evropské unie se nyní neshodují na celkové výši příštího rozpočtu, ani na jeho struktuře. Česko patří ke skupině tzv. Přátel koheze. Prosazuje tak zachování dosavadního silného financování chudších regionů. Vláda se také staví rezervovaně k návrhu nových vlastních zdrojů evropského rozpočtu, jako jsou výnosy z emisních povolenek či tzv. Uhlíkového cla. Úřad vlády avizoval, že Babiš bude s Koštou jednat také o boji proti nelegální migraci, či o možném budoucím rozšíření Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Policisté a strážníci nově nebudou uveřejňovat psychické onemocnění hledaného nebo pohřešovaného člověka. Udělají to jen v nutných případech. Nová pravidla zavede na podnět kanceláře ombudsmanky.
6: Před spojováním psychického onemocnění a pácháním trestných činů varuje zástupce ombudsmanky Vít Alexander Šorm.
7: Podobné informace vedou spíš bulvarizaci a zkresují pohled na lidi s duševním onemocněním.
6: Podnět kanceláři podala Hana Potměšilová, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. Policisté podle ní zveřejňovali diagnózy, i když nesouvisely s daným činem. Policejní prezidium proto přijalo nová doporučení, říká mluvčí Ondřej Moravčík.
8: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace.
6: Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Tehdy policisté diagnózu zveřejňovat budou. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Do českých kin dnes vstupuje nový film režiséra Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám. Postapokalyptický thriller sleduje přeživší ničivé pandemie.
9: Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Kolorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. Snímek vznikl podle bestselleru amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott. Místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Nádvoří zámku Liteň na Berounsku rozezní v sobotu koncertní provedení Prodané nevěsty. Zkrácená verze opery skladatele Bedřicha Smetany zazní v podání soulistů a orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou Roberta Jindry. Hudební akci doprovodí videomapping, tanec a vystoupení kejklířů. Pokračuje výkonná ředitelka festivalu Ivana Lajdlová.
10: Kateřina Knížíková stvární Mařenku, Daniel Matoušek se představí v roli Jeníka a hvězdný Adam Plachetka přijal roli Kecala. Samozřejmě vystoupí i další mladší pěvci, kteří stvární další doprovodné role, jako je Krušina nebo Krušinová a Míchu.
4: Počasí. Přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách potom kolem 20, na Šumavě až 24. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno. Některé věci známe tak dobře, že už je vlastně skoro nevnímáme. Třeba film, který jsme viděli mnohokrát, nebo stanici metra, kterou denně projíždíme. Ale stačí malá změna, třeba takový živý orchestr místo nahrávky, anebo pohled na známé místo jinýma očima. A najednou zjistíme, že se díváme i posloucháme úplně jinak. A právě hudba dnes v Poděbradech promění filmový zážitek v živou událost. Začíná festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, a tak se mu budeme věnovat. A podobné překvapení čeká i cestující pražského metra, jenom trošku jiného druhu. Metro totiž nemusí být jenom beton, eskalátory, podzemí. Stanice Rajská zahrada ukazuje, že i v úsporných 90. letech vznikala architektura, která dodnes stojí za pozornost. A tak se dostala i do knihy s názvem Devade o architektuře 90. let, kde jí autoři věnovali samostatnou kapitolu a my věnujeme Rajské zahradě samostatnou reportáž.
2: Budete taky moci slyšet nejenom zpěvačku Sisu Feher, ale dál v hodině taky Roberta Schumana, Tomasa Albinoniho nebo Sáru Vaughan hned po půl osmé. Jako první hraje komorní filharmonie Pardubice, Libor Ježek, Pavla Honcová a taky Juraj Aleksandrovič Revič.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Komorní filharmonie Pardubice, 11 minut po 7 ráno.
1: Z podzemí na výsluní, přesně takhle nazvali autoři knihy Devade o architektuře 90. let. Kapitolu věnovanou stanici metra Rajská zahrada najdete i v Praze na trase B.
0: Architekt Patrik Kotas je navrhl jako otevřený prostor, do kterého proniká denní světlo a kolejiště tam navíc vede nad sebou.
1: Tahle stanice z roku 98 podle autorů představuje jeden z pozoruhodných příkladů porevoluční infrastrukturní architektury. Proč si Rajská zahrada zaslouží pozornost i skoro 30 let po svém vzniku?
0: Naše redaktorka Alena Rokosová natáčela s architektem a spoluautorem knihy Janem Burešema.
2: My jsme v té 30 staveb, na které je ta kniha založena, chtěli mít vlastně široký typologický záběr, takže samozřejmě se nám do toho hodila i metrostanice jako vlastně zástupce technické infrastruktury.
3: A čím je právě tato stavba architekta Patrika Kotase výjimečná?
2: Hlavně teda tím, že je to vlastně jediná stanice, která je více úrovňová. Tady nám ty metra nejezdí vedle sebe, ale jezdí nad sebou. Ta stanice se vlastně otevírá jenom na jednu stranu. Tak vlastně nemusíme potom jakouto standardního řešení řešit podchod nebo nadchod. A druhá věc, že ona se skutečně maximálně otevírá a propojuje ten interiér s tím exteriérem skrz tu vlastně skleněnou fasádu, což je de facto jediná stanice společně se stanicí Vyšehrad vlastně na Nuselském mostě. Vlastně tohle jsou jediné dvě stanice, které mají tuhletu charakteristiku.
3: Abychom to popsali, je to v podstatě takový částečně zapuštěný válec, který má celoprosklenou fasádu. Jak tehdy Patrika Kotase napadlo využít právě to sklo?
2: Původně mělo jít, teda když budu parafrázovat Patrika Kotase, o standardní betonovou krabici, takže přestože by ta stavba byla nad zemí, neměla být s tím exteriérem propojena, aby tu stanici otevřel tomu venkovnímu světu, právě zvolil to sklo, které pokrývá ten tubus jako takový. Ale my to sklo nenajdeme jenom na té fasádě, ale najdeme ho i v interiéru, třeba na těch zadních stranách, kde máme vždycky název té stanice, tam zase je to sklo ve formě probarvovaných skleněných desek, takzvaného opaxitu v modré a v bílé barvě. To sklo vlastně jako ten dominantní materiál té stanice odkazuje na to, že jsme na lince metra B. Pražské linky metra měly ty materiály rozdělené, Ačko mělo hliník, Cčko mělo keramiku a Bčko mělo právě sklo.
3: Stanice působí vzdušným dojmem. My vidíme i v podstatě zavěšené schodiště, dá-li se to tak říct, i patra působí, že jsou zavěšená.
2: Přesně tak, patra jsou zavěšená, to ještě se hodí zmínit jméno inženýra Jaroslava Kacovského, který pracoval v tandemu s Patrikem Kotasem a právě autorem tady tohohle statického řešení. Patra v té stanici jsou vlastně tři, dvě stanice toho metra a ještě nad nimi je potom komerční patro. A celé to řešení té stanice se dá vlastně přirovnat k technicistní architektuře, které se někdy přezdívá high-tech, která vlastně sem přišla ze západu, právě třeba ve stylu Patrika Kotase se celkem uchytila.
3: Vy už jste to lehce naznačil, ale jak ta stavba zapadla do toho urbanistického řešení tady toho prostoru sídlištního?
2: Nutno zmínit, že sídliště tady nemá vlastně jediný orientační bod, není tady žádný kvalitní veřejný prostor. Součástí té stanice je vlastně v podstatě vydlážděný prostor, který plní roli takového náměstí, což je zase za mě velká přidaná kvalita.
3: Mimochodem konají se tu třeba pravidelné farmářské trhy.
2: Jo, přesně tak, což je určitě zase něco, co podporuje nějaký komunitní rozměr.
3: Je to stavba, která získala titul stavba roku 1999. Zajímalo by mě, jaký podle vás prověřil čas. Co můžeme říct o tom s odstupem času, jak ta stavba funguje a jak ji udržujeme?
2: Ta stavba jako taková je opravdu z velmi kvalitních materiálů. Já jsem zmínil ten opaxit, máme tady kovové konstrukce, máme tady sklo, máme tady hliník, ale kvalitní materiály nerovná se materiály, které nevyžadují údržbu. To je bohužel něco, co nám v Česku moc nejde. Podle mě vyspělost společnosti se právě nepozná podle toho, jak kvalitní staví tu novou architekturu, ale jak dokáže pečovat vlastně o tu architekturu stávající.
3: Můžeme nějak srovnat ty dvě etapy předrevoluční a po revoluční, co se týká výstavby metra, změnilo se nějak to přemýšlení právě o výstavbě těch stanic?
2: Zatímco předrevoluční metro patří opravdu k jedním z nejvíc špičkových staveb, které u nás v té druhé polovině 20. století vznikly. Za to socialismu se do toho dávalo spoustu peněz, protože to byla hlavní vlastně společenská stavba Prahy. a potom roce 89 to bylo úplně naopak. A začaly se hledat cesty, jak na tom metru co nejvíc ušetřit. A stavět pod zemí je prostě mnohonásobně dražší než stavět nad zemí. Takže ten hlavní rozdíl byl ten, že se najednou ty stavby, kdekoliv to bylo možné, stavěly nad zemí a byly to nejenom ty stanice, ale byly to i samotné ty vlastně linky toho metra. To je právě příklad v podstatě všech těch stanic na tom konci metra B, takže to Hloubětín, Rajská zahrada, Černý most a spousta dalších stanic. A druhým hlavním rozdílem je to, že zatímco za toho socialismu platil 4% zákon na výtvarné umění, to už potom neplatilo. Což je škoda nejenom proto, že to umění zase vnáší do toho veřejného prostoru nějakou specifickou kvalitu. Tímto krokem vlastně obecně začala upadat spolupráce architektů s umělci vlastně na tvorbě veřejných prostranství a veřejných staveb.
1: Říká architekt Jan Bureš. My se zítra v naší sérii o architektuře 90. let podíváme k barevnému archivnímu areálu na Chodovci v Praze.
0: Za pár minut ale na festivalu Soundtrack Poděbrady. Letos se koná už po 11.

0: Robert Schumann, tři romance pro hoboj a klavír opus 94, hráli Petr Nať a Claudio Bohorquez.
1: Blížíme se k 7:30, za okamžik František nabídne aktuální krátké zprávy, no a hned po nich přidáme knižní novinky, budou to tentokrát anekdoty, škádlivky, ale i pověsti a horory, přesně takhle to slibuje publicista Jan Nejedlý, no a podíváme se i do Poděbrad, kde začíná festival Soundtrack.

0: Tak tohle byl jamajský trumpetista, který se prosadil hlavně v britském a taky americkém jazzu, Dizzy Reese. Máme 7 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ruská armáda v noci opět udeřila na Ukrajinu drony a raketami. Kyjevem otřásly exploze. Podle tamních úřadů dopadly trosky bezpilotního letounu na dvůr obytného domu. Škody zatím nejsou jasné. Cílem ruských útoků byl i Kryvý Rih na jeho východě země. Střely zasáhly průmyslový areál. 2 lidé jsou zranění a další 3 byli zranění v Záporoží. Zhruba 1700 mateřských škol v Česku se nejspíš bude muset sloučit. Mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Vedení některých školek ale zpochybňuje, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září. Policie za letošní první půl rok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíce jich bylo v Jihomoravském kraji. Řidiči tam porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně totiž v okolí způsobuje dlouhé kolony. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun. Třídu míru v Pardubicích dnes protne 350 metrů dlouhý stůl. Radnice ho nechá sestavit ze 150 stolů s bílými ubrusy a květinami a nabídne tak prostor pro sousedské setkání přímo v centru. Lidé si můžou přinést vlastní jídlo, hudební nástroje nebo deskové hry a podělit se o ně s ostatními. Akce s názvem Stůl na míru potrvá od 17 do 22 hodin. A přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách potom kolem 20, na Šumavě 24. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co se děje v kultuře? V Poličce začíná festival Zažít Martinů. Během 4 dnů nabídne koncerty, výstavy, filmové projekce a taky komentovaná setkání věnovaná životu a dílu Bohuslava Martinů.
2: Nejdražší poštovní známka světa bude ode dneška k vidění v Praze. Obecní dům hostí výstavu Poklady světové filatelie 3 a představí například slavnou Van Sant Magenta.
1: Festival umění ve městě v Českých Budějovicích nabídne od 18 hodin komentovanou prohlídku letošních soch s tématem křehkost. Skrytými příběhy uměleckých děl bude provázet návštěvníky sochař a kurátor festivalu Michal Trpák.
2: A v Brně pokračuje festival židovské kultury Štetlfest. Nabídne třeba premiéru inscenace Identita nebo večerní videoprojekci Návrat velké synagogy.

0: Tommaso Albinoni, část koncertu pro dva hoboje a další nástroje a muziči di Roma Moritz Burg a Heinz Holliger, 7:30.
1: A to je čas pro knižní novinky. Tentokrát publicista Jan Nejedlý vybral hned 3, které se ohlížejí za minulostí lidové slovesnosti, ale ukazují třeba i to, jak folklor žije v současnosti a jak se proměňuje.
2: Nakladatelství Akademia vydalo slovník termínů slovesného folkloru z pera etnologa Jaroslava Otčenáška. Nejde však jen o běžný lexikon, nýbrž o kompendium ustavující nové impulzy folkloristických studií, jež v posledních 3 dekádách prošly řadou změn. Jak píše autor, současná folkloristika se oprostila od nacionalistických výkladů, do nichž znovu zabředla po roce 1948, zbavila se marxistických teorií o funkci folkloru ve společnosti a také znovu objevila tradiční kulturní dědictví českých Němců. V širším povědomí médií a školní výuky, jak dodává autor, však stále rezonují některá postromantická rezidua, třeba že folklor odráží duši národa, byť jeho repertoár často přebírá náměty z ciziny. Druhým extrémem je snaha potlačovat folklor s tím, že je plný nepřijatelných stereotypů, že lidové pohádky jsou kruté a děti z nich mají traumata, nebo že dnes už folklor nikoho nezajímá, přičemž opak je pravdou. A co se dozvíme v samotném hesláři? Tak třeba, co je to švank, čili humorka, a jak se liší od anekdoty, co jsou škádlivky nebo velerizmy, to jest žertovně pozměněné citáty z knih či filmů, nazvané dle postavy sama Velera z románu Kronika Pickwickova klubu, který podobné frazémy užíval. A jelikož folklor sestává nejen z ústní slovesnosti, ale i z různých nápisů, najdeme zde latrinália, nápisy z toalet, či liftária, nápisy z výtahů. Ve druhé části slovníku se dočteme o folklorních postavách od barona Prášila přes Enšpígla a Krakonoše až po upíra či vlkodlaka. Důkazem neutuchajícího zájmu o folklor je i nové doplněné vydání publikace Josefa Rauwolfa Legendy a pověsti staré Šumavy. Šumava nemá svého vládce hor, zosobněného genia loci krajiny, jako je tomu ve většině našich hor. Za to škála jejich démonů je téměř nepřeberná, říká v předmluvě Martin Stejskal. A zapravdu mu dávají zástupy ohnivých draků, močálových bludiček, vodních žínek, mluvících krav, obrů i trpaslíků, přičemž ženy z křídků, jak se zde dočteme, kradly lidem pěkné děti a na jejich místo kladly do kolébky vlastní ošklivá stvoření. A kromě jiného tu čtenář najde i pravděpodobné předlohy k několika Erbenovým baladám, včetně svatebních košil. Knihu vydalo Argo. I poslední titul nabízí nahlédnutí do hlubin lidové imaginace. Iva Hoňková a Josef Plachý v knize Příšery a démoni Moravy a Slezska pojímají mytologii z hlediska historického i psychologického. Hrůzostrašní tvorové jsou pro ně především odrazem strachu lidské mysli. A nutno dodat, že moravskoslezská lidová obrazotvornost je velmi originální. Vodníci jsou tu padlí andělé, kteří spadli z nebe do vody, čarodejnice hrají na flétny z kostí a na dudy vyrobené z mrtvých koček a zlomyslným skřetem Alpem se může stát novorozeně, jehož matka kousla do koňské uzdy, aby zmírnila bolest při porodu. A peklo je v tamnější tradici místo skryté pod zemí, nejčastěji za šípkovým keřem. Proto se prý lidé dodnes v hádce posílají k šípku. Knihu vydalo nakladatelství Univerzum.
1: Celou škálu slovesného folkloru nám představili 3 knižní novinky, které vybral publicista Jan Nejedlý.
0: Sarah Vaughan v nahrávce z roku 1955, teď 3 minuty před 3:15 na Vltavě.

0: Hezké čtvrteční ráno s Vltavou. Máme 27. srpna a dospívala Sára Vaughana.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Součástí filmového zážitku je 100% hudba. A když místo nahraného soundtracku zazní při projekci živý orchestr, tak může dostat film i úplně nový rozměr a náboj.
0: Právě to nabídne Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, který právě dnes začíná v Poděbradech.
2: Jedním z jeho vrcholů potom bude koncertní uvedení oceňovaného válečného dramatu Tmavomodrý svět. Je to film Jana Svěráka.
0: Je o československých letcích v britských RAF a letos slaví 25 let.
3: Lítáte dobře, vodíčku.
4: Fakt?
5: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
6: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
5: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
6: Scénář k němu napsal Zdeněk Svěrák. I proto mu po promítání organizátoři festivalu předají cenu za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě.
7: Jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku.
8: Nohám ti dám zlaté pruty.
6: Stejné ocenění dostane během svého vystoupení i písničkářka Markéta Irglová, která se spolu s nedávno zesnulým Glennem Hansardem proslavila Oscarovou písní Falling Slowly. Zpěvačka Bára Basiková pak kromě koncertu představí i svůj časozběrný dokument.
9: Bára Basiková.
10: Ahoj! První koncert. Za mnou přišel zvukař a říkal, hele, příště zpívej do mikrofonu, jo.
6: Snímek režisérky Heleny Třeštíkové měl premiéru v Karlových Varech. Do kin vstoupí 17. září.
10: To víš jenom ty. To je jenom britský typer. Pro tenhle ten filmový deník.
6: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě z akce bude už v pátek večer, a to s Janem Čechtickým z kapely Ohm Square. Slovenskou zpěvačkou Tamarou Kramár. Nebo houslistkou Martinou Bačovou a DJ Lukou, které představí svůj projekt Beats and Blondes. V sobotu od 10 hodin bude pak hostem Libora Boučka herec a skladatel Ondřej Brzobohatý, který posluchačům i zahraje. Chybět nebudou ani rozhovory s režisérem Janem Svěrákem nebo moderátorem Dvojky Janem Rosákem. Koncerty, debaty a promítání na festivalu Soundtrack Poděbrady potrvají až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Hudba Dmitry Šostakoviče, část komorní symfonie pro smyčcový orchestr a kyjevští solisté s Dmitrem Jablonským v 7 hodin a 50 minut.
1: Vizitka. Bude patřit správci Leichterova domu na Pražských Vinohradech Štěpánovi Leichterovi. Jak se pečuje o památkově chráněný dům, který navrhl Jan Kotěra, a jak ho dnes oživují literární setkání a čtení?
0: Zajímavý rozhovor se Štěpánem Leichterem poslouchejte po 10. dopoledne.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, teď le koncert de la Loche a část symfonie C-moll od Josefa Haydna.
1: A divadelní, filmový a také rozhlasový režisér Radovan Lipus nás teď zavede k textům k poezii Petra Hrušky.
2: Básnění.
3: Básník, kterého mám nesmírně rád, a nejenom básník, ale člověk, kterého mám nesmírně rád, se jmenuje Petr Hruška. Považuji ho za jeden z nejpodstatnějších hlasů současné české poezie a jednu z nejvýznamnějších figur na poli české literatury. Kromě toho, že nás spojí veliké a dlouholeté přátelství i vlastně spolupráce na představení Průběžná ostrava krve, tak nás spojí samozřejmě taky 18 společných ostravských let. Petr Hruška byl velkým ctitelem a přítelem jiného velkého českého básníka, který nás nedávno opustil, a sice Karla Šiktance. Napsal o něm krásnou monografii, stejně jako o Ivanu Vernišovi. A právě Karlu Šiktancovi je věnovaná jedna báseň Petra Hrušky ze sbírky Auta výjíždějí do lodí. Petr Hruška, Řetězy. Karlu Šiktancovi. Kola potřebují řetězy. Automobil se stupidně propadá do mouky zimního šera. Les sleduje tu němotu kleknout, obejmout kolo, vzadu zavadit o něco ostrého, pevného. Umazat rukáv. 3-4 slova, bez vercajku, bez světla. Najít skřehlýma rukama oba konce, zaháknout, pak provléct, ještě utáhnout. Být svědkem ustupující nesrozumitelnosti řetězů, tiché velikosti kola.
1: Báseň Petra Hrušky pro nás právě dnes vybral a taky okomentoval režisér Radovan Lipus.
0: V tuhle chvíli Dave Brubeck, Quartet Take 5 v jeho podání a jeho kolegů v nahrávce z 50. let.

0: Hezké ráno, máme právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Menší mateřské školy se obávají plánu ministerstva školství na jejich slučování. Ode dneška fungují datové schránky na nové doméně. Moravské divadlo v Olomouci dnes chystá první prodej kostýmů. A čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Teploty 24 až 29 stupňů. Některé mateřské školy mají obavy z plánovaného slučování. Týkat se bude obcí, které zřizují více školek. Od září začne stát evidovat počty dětí a žáků. Pokud školka nebude mít v následujících 3 letech alespoň jednou 180 dětí, musí se sloučit. V obcích se spojí nejčastěji se základní školou. Změnu prosadila předchozí vláda. Má přinést úspory nebo usnadnit sdílení zaměstnanců.
3: Přínosný to určitě nebude, protože mateřská škola má úplně jiné specifika než základní škola.
4: Upozorňuje ředitelka mateřinky v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku Stanislava Jelínková. Ředitelky tvrdí, že sloučením obce neušetří, protože základní školy budou muset na jejich agendu zvýšit úvazky. Výhrady ministerstvo školství vnímá, potvrzuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu, minister však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii.
4: Slučování by se podle dat rezortu mohlo týkat až 1700 školek. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, jak říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
6: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
2: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu anebo moje ID. Šéf americké tajné služby CIA John Ratcliffe měl při své pondělní neohlášené návštěvě Moskvy podle amerických médií vyřídit dvojí varování: nezaútočit na pobaltské spojence z NATO a přestat pomáhat Íránu. S odvoláním na vlastní zdroje o tom píšou deníky Politico a Wall Street Journal.
7: Prezident Trump cestu potvrdil, ale její účel označil za jakousi rutinu. Odmítl, že by souvisela s NATO nebo Íránem. Podle televize CNN byla Ratcliffova cesta reakcí na měsíce trvající ruskou hybridní válku proti Evropě. Obavy navíc prohlubuje, že americký prezident opakovaně spochybňuje, jak pevně stojí Spojené státy za závazkem bránit spojence v NATO. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 i tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko ho tehdy nevyslechlo a o 3 měsíce později zaútočilo. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Olomoucké Moravské divadlo dnes v 9 hodin dopoledne zahájí historicky první prodej kostýmů ze svých skladů. Takzvaný fundus aktuálně čítá 10 000 kusů ošacení. Kostýmy, které už na jevišti nenajdou uplatnění, si dnes a zítra můžou lidé koupit v divadelním skladu v Holické ulici, jak říká mluvčí divadla Vlasta Pechová.
8: Můžeme tak podpořit ochotnické i zájmové spolky a nabídnout jim kvalitní vybavení. Zároveň chceme dát možnost každému Olomoučanovi odnést si symbolický kus divadla sebou domů a využít kostým třeba na maškarních plesech nebo různých oslavách. V nabídce máme jak moderní, tak i historické oděvy. Naše divadlo si totiž většinu kostýmů vyrábí samo. Máme k dispozici vlastní návrháře i krejčovské dílny.
9: Počasí.
2: Přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách potom kolem 20, na Šumavě až 24. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, máme téměř 8:05 a co byste tomu řekli, kdybychom vás pozvali k jednomu z nejslavnějších filmových setkání se žralokem. Čelisti právě dnes už v 6:30 večer zazní tady u nás na Vltavě v četbě na pokračování. A pokud je chcete nejenom slyšet, ale chcete je taky vidět, tak pro vás máme dvě vstupenky na pondělní projekci Spielbergových čelistí v letním kině Kasárna Karlín. A ty vstupenky budou k dispozici krátce před 9:00, kdy o ně budeme soutěžit. Od žraloků se ještě v této hodině taky přesuneme do světa po apokalypse. Ridley Scott se totiž vrací ke sci-fi filmem Vzhlížet ke hvězdám, ve kterém může být záhadný rádiový signál poslední nadějí. Tenhle snímek zhodnotíme společně s filmovou kritičkou Janou Podskalskou. A vrátíme se taky do doby, kdy umělci ještě neměli Instagram, neměli algoritmy ani sociální sítě, které by jejich tvorbu okamžitě poslali do světa. Pražský dům u Kamenného zvonu nás výstavou věnovanou skupině Bezhlavý jezdec vrátí do 90. let. Nechte se od nás pozvat.
2: A taky pozvat k poslechu klasiky a jazzu. Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvořák v podání symfonického orchestru jeho německého rozhlasu nebo taková Johnny Mitchell hned po 8:30. Filharmonie Bohuslava Martinů teď s dirigentem Tomášem Braunerem a nahrávka na skladby Johanna Sebastiana Bacha.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ivana Kovalčíková a Václav Hudeček z Filharmonií Bohuslava Martinů 10 minut po 8 ráno na Vltavě.
1: Jak vypadala česká výtvarná scéna v 90. letech, kdy internet teprve čekal na svůj velký nástup? Do atmosféry tehdejšího uměleckého světa teď zve výstava v Domě u kamenného zvonu v Praze na Staroměstském náměstí.
0: Přibližuje tvorbu výrazné generace umělců spojených se skupinou Bezhlavý jezdec a představuje díla Jana Mančušky, Josefa Bolfa, Jana Šerýcha a Tomáše Vaňka.
1: Návštěvníky navíc už ve vnitrobloku galerie přivítá jeden ze symbolů 90. let. Je to zaparkovaná Škodovka 105.
0: Redaktorka Zuzana Filipková natáčela jak s vystavujícími umělci, tak s kurátory Sandrou Baborovskou a Vítem Havránkem.
2: První místnost je o nicotě. To může mít dva významy o tom, že se to vrací třeba v těch 90. letech do 60. let. Nulový bod, nic, prázdnota, prázdný prostor. To umění tady je skoro neviditelné vlastně.
3: Takže jste tu výstavu celou rozdělili do nějakých kapitol, témat?
2: Je to trošičku tematizovaný, není to úplně systematicky, ale řekl bych, že jsou třeba čtyři ty témata.
3: A řekl byste je?
2: Jednak je to vlastně ta prázdnota, pak je to alternativní vnímání reality televize. Pak jsou to témata, které jsou více jako individuální. Ta výstava je organizovaná taky individuálně po autorech a zároveň vlastně tematicky.
4: Říká jeden z kurátorů výstavy Bezhlavý jezdec Vít Havránek. Spolu s kurátorkou Sandrou Baborovskou se rozhodli umístit díla členů této umělecké skupiny do prostor Domu u kamenného zvonu, kde jsou ještě fragmenty bývalé výstavy, a schválně tomu nechat takový punkovější nádech, který byl pro vystavování v devadesátkách běžný.
5: Není pro vystavování často v nějakých nevelezních prostorách, často to bylo v různých klubech, dostala na byl nejznámější, nebo bunkr třeba, dům, výstava na Žižkově, ty skupinové velké výstavy zkrátka probíhaly v místech, které k tomu nebyly určeny.
4: Vysvětluje Havránek. Skupina Bezhlavý jezdec vznikla v roce 1996 na pražské AVU. Tehdy mladé výtvarníky Jana Šerých, Josefa Bolfa, Jána Mančušku a Tomáše Vaňka spojoval zájem o neoavantgardní umění, sci-fi i klasickou literaturu a také vymezování proti komerční popkultuře 90. let. Jejich hlavním tématem byla společná skepse proti programovému sjednocení a manifestu. Výstava je ve dvou patrech Domu u kamenného zvonu. V prvním patře se setkáte třeba s komiksy Josefa Bolfa nebo s kresbami Jana Šerýcha.
6: My pokračujeme vlastně v tom komiksu Josefa Bolfa. Na zdi je přepsaný text z komiksu, kdy Mao, postava hlavní, komentuje svět. K tomu jsme vystavili ještě igelity, které Galerie hlavního města Prahy nakoupila. Teď nedávno jsou z roku 99.
4: Popisuje kurátorka Sandra Baborovská. Je tu také jedno z prvních děl Josefa Bolfa.
2: Protože nikdy nebyl vystavený a je z roku 1990, jmenuje se V čekárně. A já si představuju, že to je takový to čekání na tu lepší budoucnost. A to jsi byl na střední ještě, nebo?
7: Ne, nebo to bylo po maturitě těsně bez otvoru nějaké reality, jako po jeho příbuzných nebo tak. Já jsem prostě začal malovat v té době pořádně a tak miloval jsem prostě jako na Šíleho a Skara Kokoškova.
4: Dodávají Vít Havránek a Josef Bolf. Tomáš Vaněk tu vystavuje například Particip číslo 18, dílo složené ze součástek Škody 120. Všechny součástky rozložené vedle sebe jsou přetištěné na podlaze, po které můžete chodit.
8: Byl založený na dlouhý diskuzi o tom, co jsme schopni jakoby obětovat, aby vzniklo umění. Tenkrát jsem měl Škodu 120, doma jsem řekl, na nic se neptejte, od zítra nemáme auto, nechal jsem to rozebrat profesionálního automechanika. A potom u webova tatínka, který mi poskytnul prostor, jsem rozložil papíry, slepil rozměru 6x3 metrů a to, co je tady, tak je situace přesně, jak to vznikalo. Tam jsem s automechanikem v nějaký logice rozkládal ty všechny fragmenty, které tvoří auto, konkrétně Škodu 120.
4: Vzpomíná Vaněk. Jan Šerých si kdysi nechal načíst svůj telefonní seznam strojovým hlasem. Záznam tu zní v poslední místnosti z reproduktoru.
9: 1 miliard 794 milionů. Já jsem jako ve zprávě poslal jenom sestavu těchto telefonních čísel, což byl můj telefonní seznam nějaký zestručněný, a ten umělej hlas je načetl v těchto miliardových řádech, protože to bylo včetně té předvolby.
4: V druhém patře je instalace představující koupelnu od Jana Mančušky, který zemřel v roce 2011.
2: Tady dochází k záměně materiálu, že dřez je vyřezený z mejdla, věci jsou vyrobeny z cukru a z takových jakoby právě netypických jako uměleckých materiálů, který snadno podléhají jako rozkladu.
4: Dodává Havránek. V největší místnosti v druhém patře je vytvořený obývací pokoj z děl všech výtvarníků a nechybí tu ani akvárium s živými rybičkami.
6: Tady v té televizi se kouká postava z příběhu Josefa Bolfa na placebo od Jana Širých, což jsou vlastně jako podobné pruhy, jako jsme viděli v těch kresbách. No a společný obraz B.J. na stěně pověšený, tak ten vznikl v roce 96 a přímo je tam i datum a i hodina. 2.4.96 ve 2 hodiny. Ráno.
4: Dodává Sandra Baborovská, která spolu s umělci a Vítem Havránkem vytvořila také katalog k výstavě.
0: A výstavu Bezhlavý jezdec můžete vidět v Domě u kamenného zvonu ještě do 11. října.
1: A v kinech teď můžete vidět nový film Ridleyho Scotta, ve kterém se vrací ke sci-fi. Ten snímek nese název Vzhlížet ke hvězdám, a tak my už vzhlížíme ke dveřím, jestli už je někde na blízku filmová kritička Jana Podskalská.

0: Kasada Jazz All Stars Fabrizio De André dospíval v 8 hodin a 20 minut na Vltavě.
1: Do kin vstupuje nový film Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám a britský režisér se v něm po letech vrací ke sci-fi, tedy k žánru, kterým se zapsal do filmové historie, třeba snímky Ve Třelec nebo Blade Runner.
0: Tentokrát adaptoval román amerického spisovatele Petra Hellera a zavede nás do postapokalyptického světa, ve kterém se mladý pilot spolu s vojenským specialistou na přežití snaží udržet při životě na izolované usedlosti.
1: A co na tenhle film říká naše spolupracovnice, filmová kritička Jana Podskalská, tak to se dozvíme právě teď. Jano, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Proč se tenhle proslulý britský filmař znovu rozhodl pro sci-fi?
2: No, přiznám se, že by mě to taky zajímalo, protože já neznám knížku, samozřejmě jenom potřeba připomenout, že to je vlastně adaptace bestselleru Petra Hellera, amerického spisovatele, který se zaměřuje speciálně na sci-fi a na takové ty thrillery o přežití a podobně. A myslím si, že patří mezi uznávané, respektované spisovatele na americké půdě. Knížka možná byla dobrá, každopádně ten scénář vlastně na mě působil trošičku jako takový jako až tuctový thriller, kterých jsme vlastně už viděli spoustu. Už tady trošku zazněl ten příběh, že to je vlastně o dvou chlapících, jenom ještě připomenu ty okolnosti. Vlastně jsme v postapokalyptické společnosti zhruba 8 nebo 10 let poté, co chřipkový virus vyhladil téměř celé lidstvo a jenom přežívají takové jako hrstky lidí na ukrytých někde na samotách a čas od času svádějí bitky s takovými těmi zdivočelými bandami, které zabíjejí a drancují. Takže vlastně poměrně jako známé téma, které jsme už viděli mnohokrát, i ta zápletka. A vlastně scenárista Markel Smith, kterého tady si Scott přizval, z toho skutečně nevím, jak moc tu knížku, jakoby určitě nějaké zkratky musely nastat, ale vlastně z toho opravdu udělal takovou jako tuctovku. Neměla jsem pocit, že by nám to přinášelo něco úplně nového, nějakou zásadní filozofickou myšlenku nebo tak, kromě tedy toho, že se to tak jako v polovině překlopí v takový

0: toho scénáře, o kterém jsem mluvila, našli svůj prostor, vlastně užili si ty charaktery, do kterých byly obsazeny. Zajímavostí je, že původně vlastně toho hlavního hrdinu, zmíněného pilota, měl hrát Paul Mescal, velice dobrý britský herec, který má velké charisma. My jsme ho mohli vidět třeba ve filmu Hamlet, jako vlastně toho tátu Hamleta, a tedy vlastně Shakespearea. A ten ale bohužel, tomu se to vlastně tlouklo s nějakými povinnostmi pro sérii, kterou natáčí v Británii, o Beatles, tetralogie vlastně, kterou točí se Samem Mendesem, a došlo tak k nějakým konfliktům, že vlastně jako by měl se odbíhat do Ameriky natáčet, takže to nakonec musel zrušit, odstoupil z toho projektu a nakonec jeho místo převzal Jacob Elordi, taková jako vycházející vlastně hvězda, vysoký atletický herec, který zaujal třeba v Bouřlivých výšinách. Mě osobně tolik ne, ale mladé divačky šílí po Elordim, také jsme mohli vidět třeba ve Frankensteinovi. A tady vlastně hraje takového toho citlivěji zaměřeného jednoho z těch dvojice těch vlastně mužů. A jakový protikladem je mu vlastně Josh Brolin, který za mě tady byl jako jedničkou hereckou v tom filmu, protože jednak je to zkušený herec a jednak tady si užil takového toho drsného mariáka, který, jak tady už zaznělo, je ten odborník na přežití, a oni jsou spolu trošku v rozporu, zatímco Elordi hraje takového toho citlivějšího, který má pochopení pro ty slabší a tak, že oni ještě komunikují s nějakou rodinou nábožensky založenou, tak ten Bengli, jak se jmenuje postava Brolina, je taková jako jasně vymezená, že prostě koho nezastřelíš, tak to ten tě příště ublíží, takže zhruba razí takovouhle filozofii. A poslední hereckým tam vlastně objevem je Margaret Qualleyová, která na sebe upozornila už ve filmu Substance po boku Demi Moorové, hrála takovou její mladší verzi. Velice šikovná mladá herečka, která je vlastně dcerou Andy McDowellové a která si myslím, že se tady v rámci té role taky našla svůj prostor, je taková křehká, půvabná a vlastně přesně naplnila, myslím, to očekávání té postavy.
1: A já už jsem zmínila dva předchozí snímky Ridleyho Scotta, tedy Vetřelce a Blade Runner, to jsou filmy, které miluju. Tak jak vzhlížet ke hvězdám obstojí v kontextu Scottovy tvorby?
0: Nejsem si úplně jistá, myslím si, že nebude patřit na ty nejvyšší příčky. Jenom bych ještě teda k tomu mal drobnou poznámku, abychom trošku ten film ospravedlnili. On má úžasnou vizuální atmosféru, a to díky kameře Erika Messerschmitta, který často pracuje s Davidem Fincherem, natočil s ním třeba Zabijáka, a který nádherně nasnímal horské lokace, lesní porosty, vody. Ten film se odehrává vlastně jakoby v Kolorédu podle toho původního příběhu. Nicméně tedy je potřeba prozradit, že natáčelo se nakonec v Itálii, v regionu Abruzzo a v některých dalších několika národních parcích, které tady vlastně suplují to Kolorédo. Asi to bylo tady z finančních důvodů. Nicméně ten vizuální skutečně dojem je úžasný z toho filmu, a také tomu pomáhá hudba, kde zní občas takové jako folkové motivy, protože ten film má takový lehký westernový nádech. Ale dlužno říct, jak už jsem říkala, nebude to asi patřit mezi ty největší highlighty Ridleyho Scotta. Myslím si, že ve svých 80 letech trošičku už jako propadá melancholii a sentimentu a romantickým citům, takže vlastně tak si to vysvětluju, včetně toho finále, které je tady skutečně tady hodně takové jako banální pod těmi hvězdami titulními. Původně se tady ten film originál jmenuje Dog Stars, tam hraje důležitou roli ten pes, ale nicméně na ten žánr vlastně mi to přišlo trošku málo.
2: Jana Podskalská hodnotila nový sci-fi film britského režiséra Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
0: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Amsterdam Barok Orchestra v části koncertu pro čembalo Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Expedice Neuron po 72 letech zopakovala cestu československé výpravy filmaře Vladimíra Sýse a kameramana Josefa Vaniše z roku 1954. Tehdy tahle dvojice zdokumentovala Tibet v době, kdy ještě existovala tradiční společnost a řada historických a náboženských památek v původní podobě.
0: Mnohé z nich byly později zničeny během tibetského povstání a čínské kulturní revoluce. Tým vedený geografem Janem Kropáčkem urazil 3333 kilometrů a pořídil 102 fotografií ze stejných míst jako jeho předchůdci.
2: A tohle je hodně zajímavé. Jejich porovnání ukazuje nejenom proměny vysokohorské krajiny, ale hlavně zásadní změny tibetského venkova.
0: Expedice zaznamenala taky takzvaný rudý turismus spojený s historií čínského komunismu.

0: symfonický orchestr jeho německého rozhlasu s Jiřím Stárkem a část svity pro orchestr Adur Antonína Dvořáka.
1: Kdyby si měl vybrat, Františku, jednu z cimrmanovských postav, některou z her, jaká by to byla? Jaká je ti nejmilejší?
0: Určitě by to bylo ze hry Záskok, ale kterou, to je těžké.
1: No, cimrmanovské hry jsou plné postav, na které se nezapomíná, ale teď můžete rozhodnout, která z nich je vám nejbližší.
0: Český rozhlas a i rozhlas hledají u příležitosti oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana nejoblíbenější postavu jeho her.
1: Hlasování začíná právě dnes a potrvá celý měsíc.
2: Tak kam pak, Kuzmo Kuzmiče?
3: Karel Infeld Práchnický skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec Kočovného divadla i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
4: A Vavroch je podle Vávry?
3: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
2: Jo, Vavro, Vavroch jist!
4: Karel Infeld Prácheňský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
5: A byla to moje první vlastně velká divadelní role a já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
6: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující, 21.
4: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru iRozhlas. Hlasování skončí 20. září. Týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor radiožurnálu Ondřej Suchan.
7: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naši debatu s herci a také aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
4: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
3: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách pro lidi, kteří dnes už tady nejsou. Ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
4: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Oskar Nedbal, Polská krev, část z operety v podání České filharmonie a dirigenta Václava Neumanna.
1: Filmové léto na Vltavě nabídne těsně před svým závěrem opravdovou lahůdku. Dnes od 6:30 večer uslyšíte první část thrilleru Čelisti, tedy příběh amerického přímořského městečka, jehož pláže ohrožuje bílý žralok, který čeká a číhá na nic netušící rekreanty.
0: Nepůjde ale o slavný film Stevena Spielberga, ale o původní román amerického spisovatele Petera Benchleyho, podle kterého Spielberg svůj oscarový snímek natočil.
1: S námi už je ve studiu slovesná dramaturgyně Vltavy Viktorie Melicharová. Dobrý den, Viktorie.
2: Dobrý den.
1: Ještě než si spolu budeme o Čelistech povídat, tak máme ukázku z té dnešní četby na pokračování.
3: Je to ona, nebo není? Cassidy vypadal zděšeně. Pohledem těkal od vyčerpaného Hendrixe k hromadě mořských chaluch. Tam? Zeptal se a ukázal na řasy. Bezděčně ucouvl. Tamhle to? Vy myslíte, že to je ona? Brody pořád ještě zápasil se svým žaludkem. Myslím, že je to možná všechno, co z ní zbylo. Cassidy se váhavě přišoural. Brody přidržel kus chaluch, aby Cassidy dobře viděl na šedou, rozšklebenou tvář. Ježíši Kriste, řekl a přitiskl si ruku na ústa. Je to ona? Cassidy přikývl. Nemohl odvrátit oči od strašného obličeje. Potom se otočil a zeptal se, co se jí stalo? Nevím to jistě, odpověděl Brody, ale řekl bych, že jí napadl žralok.
0: Slyšeli jsme herce Jana Hájka v Čelistech naší nové četbě na pokračování. Viktorie, prozraď nám víc o té původní knize.
2: A ta ukázka, kterou jsme právě slyšeli, tak to vlastně tou chvílí odstartovala ta série vražd ve východoamerickém městečku Emity, které měl na svědomí právě žralok bílý. Autorem, jak již bylo řečeno, je Peter Benchley, americký prozaik a absolvent z Harvardu. Ten napsal Čelisti z kraje 70. let a tehdy byl co by čerstvý třicátník. A bylo to údajně tak, že on si tehdy dal poslední šanci uživit se jako autor. Do té doby se vlastně živil nejrůznějšími takovými příbuznými pracemi, pracoval jako redaktor ve Washington Postu.
1: A tomu tohle předsevzetí docela vyšlo.
2: No, to je pravda. A nebo taky psal projevy pro tehdejšího amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona. A k té zápletce Čelistí dospěl vlastně potom, co si o odchyceném žralokovi na Long Islandu v polovině 60. let přečetl v místním tisku, a nebo spíš v tamním tisku. A ten námět pak rozvíjel se svým editorem z nakladatelství Doubleday. A údajně, než byli s tím textem v nakladatelství spokojeni, tak ho Benchley musel několikrát přepsat, což je takové docela v kontrastu s tím, že ta kniha potom, co vyšla, tak se vlastně stala bestsellerem poměrně záhy.
1: My už jsme taky zmínili slavnou filmovou adaptaci Stevena Spielberga. Benchley v ní ale nefiguroval jenom jako spoluautor scénáře. Ve dvouhodinovém hororu se dokonce objevuje.
2: Je to pravda. Benchley teda pracoval primárně na prvotních verzích scénáře, ty pak dotáhl scénárista Karl Gottlieb. A tu roli, kterou si tam zahrál, tak možná si posluchači a posluchačky vybaví, je to taková scéna z pláže, on tam hraje takového reportéra, je to opravdu taková epizodní rolička, aby tam byl vidět. Pokud si to ale nevybavují posluchači a posluchačky, tak já bych je zároveň tímto ráda pozvala na vltavskou projekci Čelistí. Budeme je promítat v kasárnách Karlín v Praze 1. srpna v pondělí 31. Tak dorazte.
0: Prozradím, že za pár minut taky budeme soutěžit o dvě vstupenky na tuhle projekci, ale ještě se tě zeptám, ta kniha měla jeden ještě tehdy nečekaný dopad, který jejího autora vlastně dovedl až k boji za ochranu přírody.
2: Je to pravda. To mě vlastně, když jsem se připravovala na tenhle výstup, na tom překvapilo asi nejvíc. A právě, že kniha, která vlastně tematizuje to, že útoky žraloků v Emity, v tom městečku, jsou na denním pořádku, tak jednak rozšířila ve společnosti strach z těchto zvířat. A jednak vedla k rozšíření, k popularitě, nárůstu popularity sportovního rybolovu. což vedlo ke snížení populace žraloků. Jen pro představu, tak v odborném časopise Nature z roku 2001 vyšla studie, která vlastně ukázala, že světová populace žraloků a rejnoků právě od toho začátku 70. let, kdy vyšly ty čelisti, tak klesla o 71%, a to právě v důsledku nadměrného rybolovu. A což teda vedlo i k tomu, že tento úbytek velmi snížil, velmi zvýšil riziko vyhynutí některých druhů. Když si vypůjčím rozhovor, který citaci z rozhovoru, kde Benchley právě mluvil s časopisem Animal Attack Files, tak řekl: dnes už vím, co jsem během psaní čelistí nevěděl, že neexistuje žádný žralok tulák, který by cíleně šel po lidském masu. Nikdo si neuvědomuje, jak moc jsou zranitelní, tedy ti žraloci. Benchley se právě později v životě velmi angažoval, jak už jste naznačili, v ochraně mořského života, v ochraně života žraloků, byl velký aktivista, boj za ochranu přírody. A mě na tom vlastně ještě překvapila jedna věc, a to právě, že Spielberg k tady tomu doznání, ke kterému Benchley dospěl poměrně brzo po tom, co vlastně zjistil, co napáchal v uvozovkách s těmi čelistmi, tak Spielberg, autor té slavné adaptace, k tomu dospěl poměrně nedávno, že řekl veřejně, že lituje těch dopadů té své práce.
1: No, co dělat? Čelisti i takové, to má konsekvence. U nás na Vltavě v četbě na pokračování je můžete slyšet dnes od 18 hodin 30 minut. K poslechu nás pozvala kolegyně Viktorie Melicharová. Děkujeme, tak doufejme, že čelisti budou mít mnohem pozitivnější dopady.
2: Děkuji za pozvání a přeju příjemný poslech.
0: A teď slíbená soutěž. Připravte si e-maily. Ty odpovědi od vás za pár chvil budeme očekávat na mozaika@rozhlas.cz. A jenom připomenu, že v pondělí můžete vyrazit do pražského letního kina Kasáren Karlín, kde se bude slavný snímek Stevena Spielberga promítat od 20 hodin a 30 minut.
1: Otázka je velmi jednoduchá. Odpověď na ní tady padla v předchozím rozhovoru s Viktorií mnohokrát. Ptáme se na to, jaký druh žraloka ohrožuje návštěvníky pláží v čelistech.

0: Už v pondělí se můžeme všichni setkat v pražském letním kině Kasárna Karlín, protože Vltava pro vás bude promítat legendární snímek Stevena Spielberga Čelisti. Promítání začíná v 8:30 večer, máme pro vás vstupenky.
1: No už víme, kdo je získá, ptali jsme se, jaký druh žraloka ohrožuje návštěvníky pláží v Čelistech. Je to pochopitelně žralok bílý.
0: A nejrychleji odpověděla Regina Koenigová, takže gratulujeme a připomínáme v pondělí Kasárna Karlín 2030.

0: Teď je 9 hodin. Dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války, uvedl to ve výroční zprávě ředitel BIS Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky a roste riziko teroristických útoků v Evropě. Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Navzdory sankcím dodávají některé české firmy přes třetí země zboží do Ruska. Podle zpravodajců už nejde jen o vojenský materiál a vybavení, ale i výrobu biologických zbraní. Kontrarozvědka taky loni odhalila ruského podnikatele, který v Česku pojišťoval ruskou stínovou flotilu, sloužící k nelegálnímu vývozu ruské ropy. V Česku dnes hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje před tím policie. Je to kvůli třem odvetným utkáním evropských pohárů, která se večer hrají. Viktoria Plzeň se utká s Červenou zvezdou Bělehrad, Jablonec hraje proti Glasgow Rangers a Hradec Králové vyzve Panathinaikos Athény. Policie upozorňuje, že by se fanoušci klubů mohli střetnout kvůli tomu, že se dlouhodobě nenávidí. Policejní hlídky budou přímo u stadionů i ve zmíněných městech obecně posílené. Českou republiku dnes navštíví předseda Evropské rady Antonio Costa. S premiérem Andrejem Babišem z ANO budou řešit mimo jiné nadcházející 7letý rozpočet Evropské unie nebo posílení konkurenceschopnosti. Babiš chce mluvit taky o boji proti nelegální migraci. Costa v úterý zahájil cestu po členských státech EU. Cílem každoroční takzvané Tour de Capital je vyslechnout si názory a postoje předsedů vlád a hlav států. Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bylo mu 72 let. Informovala o tom rodina. Barták strávil v ČTK 28 let a jako zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Informoval o vstupu Česka do Severoatlantické aliance a později do Evropské unie. Po odchodu z agentury pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých a nebo kultuře. A přes den čekáme většinou polojasno, večer od jeho západu oblačnost bude částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách 20 a na Šumavě 24. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Před námi další díl výletů s Vltavou a tentokrát nás zavedou do Rabštejna nad Střelou, do nejmenšího historického města v Čechách. Je to místo, které učarovalo filmařům natolik, že se tady natáčela třeba celá venkovská trilogie Cesta z města, Cesta do lesa a Cesta domů. Ale Rabštejn si zahrál taky v pohádkách a dokonce se objevil ve videoklipu slavné kapely Depeche Mode. No a právě do tohoto pozoruhodného filmového zákoutí Plzeňska nás za chvilku zavedou Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek.
1: Posloucháte nás ve čtvrtek 27. co v této hodině z hudby. Kotača orchestra a skladba For Ben, potom Pavel Vranický v podání komorní filharmonie Pardubice nebo Fritz Kreisler, jako první Natkin Cole a George Shearing.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dobré dopoledne s Vltavou, 6 minut po 9. hodině ve čtvrtek 27. srpna.
1: Míříme do nejmenšího historického města v Čechách, do Rabštejna nad Střelou. Tohle městečko okouzlilo řadu filmařů. Třeba režisér Tomáš Vorel tam natáčel svou venkovskou trilogii. Vznikaly tam taky pohádky, Svatojánský věneček nebo Šťastný smolař.
0: A taky videoklip skupiny Depeche Mode. Právě do Rabštejna nás se dnes zavedou naše výlety s Vltavou.
1: Průvodci nám jsou jako vždycky Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek.
2: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce
1: filmovými místy Plzeňska.
0: Rapštejn nad Střelou.
1: Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 432 obyvatel, z toho 205 mužů. Z nichž bylo 98 Čechoslováků, 330 Němců, jeden Žid a 3 cizinci.
0: Výrazně převažovala římskokatolická většina, ale 11 lidí bylo evangelíky, 3 Židy a jeden byl bez vyznání.
1: Podle sčítání lidu z roku 1930 mělo město 344 obyvatel, 77 Čechoslováků a 267 Němců. 10 jich bylo evangelíky, 2 Židé, 4 bez vyznání a ostatní se hlásili k římskokatolické církvi. A jaký je současný stav obyvatelstva?
0: I o tom se dozvíte v našem malém průvodci filmovými místy Plzeňska.
2: Rapštejn nad Střelou, nejmenší městečko, které já osobně znám. Ty znáš nějaké menší, Miroslave?
3: Neznám, Tamaro, menší městečko Rapštejn. Název je zajímavý. Havraní kámen z německého Rabenstein.
2: Stojíme pod velkým starým kaštanem na náměstí a stojíme tu s Ondřejem Fáberou. A Ondřej Fábera bude náš průvodce po Rapštejně a jeho filmové minulost i přítomnost.
3: Historie Rapštejna, lokace, kde se natáčelo a další souvislosti.
4: Ta historie je velmi stará. První zmínky jsou ze 13. století, z roku 1269 a už o necelých 100 let později, od roku 1337, tvrdíme, že si tehdejší majitelé pluhové z Rapštejna vydobili na českém císaři Karlu IV. Městská práva. Od té doby se Rapštejn nazývá městem, nebo možná městečkem. Byly tady Gutštejnové, Kolovratští, Pöttingové, to byl takový druhý rozkvět té už nekrálovské minulosti toho městečka. Potom Lažanští, kteří to propojili s dalšími svými državami, to znamená především s Manitínem a s Chyší. To byli poslední šlechtičtí majitelé. Od té doby Rapštejn stále se zmenšuje a zmenšuje, ale to už teď neplatí, protože posledních pár desítek let naopak dochází k nárůstu počtu obyvatel.
2: Kolik je tu v současné době obyvatel?
4: To se velmi špatně odhaduje, protože trvale bydlících obyvatel je tady kolem 30, ale ve skutečnosti tady trvale bydlí zhruba 50 lidí, to si tak troufáme říct.
3: Kolik turistů navštíví v sezóně Rapštejn?
4: My odhadujeme, že je to někde mezi 20 a 30 tisíc. Vycházíme jednak z údajů o návštěvnosti zámku, který je přístupný, kde ovšem ta čísla jsou nižší. Potom také od nějakého namátkového sčítání, který jsme tady dělali jeden den podle počtu aut, protože dnes už neplatí ta představa, že většina návštěvníků v našich končinách jsou trampové, poutníci, výletníci, kteří sem přijdou pěšky, ale drtivá většina návštěvníků přijede autem. Ta auta jsou v tom směru nejsměrodatnější.
2: Teď jsme si řekli v kostce o historii a podíváme se na taková ta speciální krásná místa do kostela.
4: Ano, vydáme se do kostela.
2: A pak po filmových stopách.
4: Kostel je ostatně jedním z těch filmových míst.
5: Ahoj, Báro.
4: Bára jde teďka provázet na zámek, že zámek je přístupný veřejnosti.
6: Dobrý den.
3: Jak dlouho trvá prohlídka zámku?
6: Tak hodinku.
3: Jsou dotazy.
6: Tak.
3: To záleží na průvodkyni, jak je pozbudí.
6: Snažím se o to.
4: No, se prochází i zajímavě přes nádvoří, podíváte se na to, přesně jak vypadal ten hrad tam na konci. Je tam ta bašta, je tam i výhled do údolí Střely.
2: Úspěšný den.
6: Děkuji moc. Naschledanou.
4: Pracovní den jsou tady tři prohlídky, 11, 13, 15.
2: Doporučujeme.
4: Vstupujeme do kostela Panny Marie Sedmi Bolestné, což je hlavní kostel servického kláštera, který tady byl. My ten kostel jdeme prozkoumat.
3: Jsme uvnitř barokního kostela.
4: Krásné vůně kostelní nebo chladu. Kostel je trvale otevřený, přístupný návštěvníkům a poutníkům, tak tady není zatuchlina. Musíme říct, že se ten kostel podařilo mimořádně oživit. Dokonce se podařila oživit i ta poutní tradice. Tady vidíme panu Marii a různé předměty, které sem věnovali poutníci nebo lidé jako poděkování za uzdravení, protože tady se drží kult svatého Peregrína, byl hlavní světec servitů.
2: Mě zaujal tamhle ten relikviář.
4: Jde o ty relikviáře, kterých tady máme po vícero. Servité se celou dobu snažili získat sem nějaké významné ostatky, protože chtěli povýšit význam Rapštejna jako poutního místa. Nejvíce usilovali o manětínské paladium, to se jim sem nepodařilo dostat, takže snažili se získat ostatky těch svatých, které byly k dispozici. Stojíme před relikviářem svatého Klaudia, vedle máme svatou Juliánu. Byla taková typická také servická světice. Přímě řečeno, nevíme, jaký druh toho ostatku tady v tom relikviáři má být umístěn. Většinou to byla nějaká drobná kůstka nebo vlas a podobně. S těmi relikviemi se v té době baroka poměrně dost čile obchodovalo a také se falšovaly, takže museli být vždycky potvrzení od toho příslušného biskupa, že to je opravdu ta relikvie pravá, že to není falzifik. Varhany, které údajně mají být natočeny někde ve hudebním fondu Českého rozhlasu Vltava, že jsou to jedny z nejvzácnějších varhan, protože jsou z roku 1792. Jsou to rokokové varhany, které nebyly nikdy přestavěny, takže zůstaly s tím původním rokokovým zvukem a jsou zrestaurované.
3: Autentické.
4: Tady máme rabštejnské jezulátko, nejenom Praha má své jezulátko, ale i Rabštejn má své jezulátko. Vidíte naši unikátní sochu panu Marii s dítětem. Pietu je nastavitelná, ona má pohyblivé ruce, což je unikát. Může tam být vkládána plastika Ježíška, a to jak dítěte v době vánočního období jako miminka, tak i dospělého muže v období Velikonoc. Teď je zrovna mezidobí, kdy tam žádného Ježíška nemá.
2: Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně, první filmová stopa.
4: Tomu se náš kostel dostal tak trochu náhodou. V minisérii České televize Božena bylo potřeba natočit nějaké místo, kde měla tehdejší mladá barunka svatbu. Ona ji měla ve skutečnosti v kostele v Malé Skalici, to je součást České Skalice, jenže to je poměrně modernizovaný kostel vedle rušné silnice, kde by bylo plno rušivých zvuků. A protože natáčení řady scén do té minisérie Božena probíhalo v nedalekém Manětíně na zámku a u zámku, tak se filmaři rozhodli, že tu svatbu natočí tady. Takže jsme sehnali nedaleký pěvecký sbor Róza Celý, který tu svatbu hudebně doprovázel, a milá Božena si tady brala svého manžela Němce, takže to bylo velice pěkné, to natáčení. V Manětíně se natáčely třeba trhy, takže i někteří rabštejnští občané tam potom vystupovali jako komparzisti.
2: A teď jdeme po těch dalších filmových stopách.
3: Tam. Tak opustíme kostel.
2: Já mám Rabštejn spojený hlavně s filmy Tomáše Vorla.
4: Filmová stopa číslo 2 je bezesporu v natáčení filmu Cesta z města a potom navazujících dílů té filmové trilogie, to znamená Cesta do lesa a Cesta domů. Velká část toho natáčení probíhala i tady na Rabštejně. Ne úplně celé, on se natáčel také v Nečtinech a v Nové Doubravici ten film, ale tady probíhaly takové ty městské scény. Tomáš Vorel je totiž režisér, který sem rád jezdí, pobýval tady třeba celé léto a podobně, čili k tomu Rabštejnsku má velmi silný vztah.
3: Ten film mě zaujal hlavní roli Tomáš Hanák. Je to příběh, kde Tomáš Hanák stělesňuje postavu ajťáka, opouští svou práci s malým svým synkem, je rozvedený, tady najde štěstí, radost. A pamatuju si na záběr, kdy mobil, on přiměl mobil, notebook a další technologie, s nímž pracoval, mobil hodí ho do rybníka, tím se oprostí od toho, čím se zabýval, a najde tu ta postava svou novou lásku, nový vztah.
4: Velkou část lidí, kteří tady teď bydlí, tak jsem přivedl právě tento film. Romantická představa o tom, že tady najdou ten nový vztah k té krajině, k tomu místu. Tenhle film bych označil i jako kultovní. Myslím si, že ovlivnil celou generaci diváků.
2: Nebyl tu jenom Tomáš Vorel, nebyla tu jenom Božena, ale ještě další filmy jsou spojeny s Rabštejnem.
4: Ty lokality, kde se tady natáčelo, tak jsou v zásadě tři. Je to kostel, ten jsme zmínili s tou Boženou. Potom je to náměstí, které se vztahuje k cestě z města, kde hostinec, muzeum a ještě i ten náš obchod. V té kavárně byl dřív obchod, který tam v tom taky figuruje. Třetí místo, a to bych řekl, že je nejvyhledávanější, a to je ten most.
2: Takže natočíme až na most.
4: Takže můžeme natočit
2: takže
4: až na mostě.
2: Třetí stopa bude na mostě.
4: A poslední, ta úplně nejnovější, to je Zřícenina dvora Vranova, ale to nevím, jestli budeme natáčet, protože to je kilometr a půl odsud a tam se v roce 2025 se natáčel ten nový film Virbel, který ještě nebyl v kinech. Ale bude.
3: A my budeme pokračovat.
4: Nejvyhledávanější filmová lokace u nás na Rabštejně.
3: To je ten nejstarší most Čechá.
4: O té historii mostu musíme pochybovat.
2: Je to most, který je fotogenický.
4: A je atraktivní pro filmové záběry, protože hned vedle něj není žádná zástavba. A My jsme teď opustili to hrazené město. Teď už jsme na předměstě. Jsou roubené stavby městského špitálu a městské pastoušky, stejně tak jako Loretánský vršek, kde zůstala dochovaná loretánská kaple, která je před obnovou, ale má část na té věžici je vidět ještě břidlicová střecha, což na to je, že byl Rabštejn místem, kde se ta břidlice těžila, že Rabštejnská břidlice byla na Karlštejně, na Prašné bráně, na katedrále svatého Víta, tak si myslím, že je dobře, že tady alespoň nějakou takovouhle střechu máme zachovanou i v místě.
3: Pane Fáberu, Rabštejn je i v Jeseníkách a na severu Čech?
4: Ano, Rabštejnu je ještě víc. Máme tady i takovou zajímavou historii v tom, když z Ostravy přijela rodina, pán tady večer dorazili a říkal, kde máte tu podzemní továrnu? Tak já jsem si pána vzal trochu stranou, protože tam měl manželku, děti, které už byly rozmrzelé z té dlouhé cesty a říkal jsem, milý pane, máte průšvih. Vy jste se o 200 kilometrů netrefili, musíte k Děčínu do Českého Švýcarska, tam najdete tu továrnu. Pán lomil rukama a říkal, co já udělám. Byl tady taky pivovar, u něj zrovna stojíme. Naproti za řekou byla chmelnice rabštinská, voda, protože Postřelí byl vždycky čistý kraj, takže ve Střele se brala na vaření toho piva voda přímo z řeky. To pivo, když se převařilo, tak to bylo to nejzdravější, co tenkrát mohlo jakoby být.
3: Tady se žilo dobře a šťastně.
4: To tak úplně nebylo. Rabštejn už od konce 19. století trpěl vystěhovalec. My jsme tady na území periferní oblasti, která tím vystěhovalectvím trpí dodnes, ale od 19. století, kdy došlo k industrializaci, k rozvoji plzeňské průmyslové aglomerace, tak ti lidé začali odcházet zatím v té době jako jednodušším životem do těch větších měst. A pak samozřejmě přišla ta decimace po druhé světové válce, kdy museli odejít rabštejnští Němci. Rabštejn vlastně zachránili, dalo by se říct, že ho zachránili chalupáři, protože začali kupovat ty prázdné domy, a to z pražské a plzeňské aglomerace, a díky nim ten fond těch domů zůstal po velkých ztrátách, třeba zrovna na tom náměstí, kde jich je hodně vybouraných, tak zůstal zachován až do dnešních dnů.
2: Rabštejn malebným.
4: Ano.
2: Jsme u toho fotogenického mostu. Tady je ta naše poslední filmová stopa.
4: Ano. Ten most se objevuje minimálně ve třech audiovizuálních dílech poslední doby. Nejstarší z nich, a které se možná přivedlo i ta ostatní, tak je skutečnost, že v roce 2011 se najednou objevila informace, že tady světoznámá kapela Depeche Mode bude natáčet jeden ze svých remixů klipu Personal Jesus. Tady se objevily zahraniční produkce a to bylo asi nejvelkolepější natáčení, které tady na Rabštejně probíhalo. Bylo vidět to bohatství filmového štábu. Nad mostem byla zavěšená vzducholoď osvětlovací, ta osvětlovala potemnělou krajinu toho mostu. Scéna obnášela to, že dav zaútočí na mladou holčinu, kterou označí jako čarodějnici. Ona se tomu hněvu davu bránila tím, že skočila do řeky z toho mostu. Mělo to být tak, že pokud se neutopí a pokud vyplave, tak se prokáže, že je čarodějnice. No a pokud se utopí, tak to pravděpodobně nepřežije, protože bude utopená. Ona řeky vystoupila, potom na ně nasypala síru nebo něco jako jedovatého, že ten dav začal prchat. To byl vlastně princip toho klipu. Klip je dohledatelný dosud na veřejně přístupných platformách. Je to, myslím si, velice zdařilé audio vizuální dílo, přestože ta kapela tady osobně vůbec na místě toho natáčení nebyla přítomna. Nebyli tady. Zajímavé bylo i to provedení. Ta herečka byla, natáčelo se to v únoru, jenom podotýkám. Takže ta herečka byla spouštěna na provaze. V té řece, v té tůni, která je hluboká, tak tam byl vyhřívaný bazének. Oni spouštěli do toho vyhřívaného bazénku s tou teplou vodou, ale i tak si myslím, že u toho musela ta herečka náramně zmrznout. No a potom ještě prostor tady toho mostu a té tůně a té řeky pod mostem byl využit ještě minimálně ve dvou vánočních pohádkách České televize, a to Svatojánský věneček a Šťastný smolař. Svatojánský věneček se natáčel dokonce i přímo tady v řece, kde ti uchazeči o ruku princezny tak bojovali o věneček, který princezna hodila z mostu. U toho Svatojánského věnečku se nám na most vrátila socha svatého Jana Nepomuckého, která tady v minulosti stála. Tuto chvíli stojí o kus dál na skále, takže tady pro to natáčení byla pořízená nějaká její maketa a hrála tam v tom filmu. A občas se tady objeví ještě nějaká produkce. Nedávno jsme tady měli prince, který nám po tom mostě jezdil. To byla nějaká fantasy pohádka, ale to byla zahraniční produkce a vůbec nevíme, kde se to potom objevilo.
2: Takže myslím, že jsme vyčerpali filmografii rabštejnskou komplet.
4: Téměř by se dalo říct, že ano.
2: S Ondřejem Fáberou o filmové historii Rabštejna jsme se toho dověděli hodně moc. Ondřeji, taková závěrečná tečka.
4: Filmová historie Rabštejna je bohatá a my doufáme, že ještě není uzavřena, že se tady ještě nějaké filmové projekty objeví i do budoucna. Budeme za to moc rádi.
3: Já natočím krásný, blahodárný zvuk řeky
2: Střely
3: protékající pod kamenným mostem.

0: poslední zastávkou malého průvodce filmovými místy Plzeňska bude zítra po 9. zámek Chudenice, který si oblíbili už prvorepublikoví filmaři.
1: Za 8 minut bude 9:30. Zpočátku rozvážel po Praze jídlo na kole, aby uživil svou galerii. A dnes v ní dává prostor hlavně studentům uměleckých škol. Příběh Filipa Kartouska a jeho Hidden Gallery vám představíme za pár minut.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Rotača Orchestra a skladba For Ben. Jiří Levíček, autorem téhle skladby, my jsme ji slyšeli v 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď nabídneme jeden zajímavý příběh. Když Filip Kartousek přišel ze Zlína do Prahy, začal objevovat svět mladého umění na Umprum a na Avu. Záhy otevřel vlastní galerii, no a první kroky si na její provoz vydělával jako kurýr.
0: Dnes se jeho Hidden Gallery soustavně věnuje tvorbě studentů uměleckých škol.
2: Jak se zrodil tento neobvyklý projekt, to už zjišťovala naše reportérka Zuzana Filipková.
3: Když jsem se hlásil na fotku do Zlína, tak tam mě bohužel nevzali. Dokonce se to stalo třikrát po sobě, ale začal jsem se tam právě kamarádit se s těmi studenty, kteří tam měli v tehda galerii Bunkr. Chodil jsem s těma do hospody. Pak jsem se rozhodl, že bych chtěl taky nějakou galerii, tak jsem se spojil s dalšími dvoumi lidmi a založili jsme galerii Garáž ve Zlíně.
4: Říká mi ve své žižkovské galerii Hidden její majitel Filip Kartousek. Na fotku do Zlína ho sice nevzali, ale fotit nepřestal a je to i jedna z věcí, kterou se živí. Jeho výšku odhaduje asi na 2 metry a stejně vysoko míří i svými nápady. Vše začalo ještě ve Zlíně a také Olomouci, kde v malých skrytých prostorách dělal výstavy, aby do nich přilákal lidi.
3: V Olomouci, v Konviktu, tam vznikla první jako galerie, kde se vystavilo na jednom místě víc výstav. Tam vznikla i jak ten název Hidden Gallery, když jsem šel s kamarádkou, tak jsem řekl, to by byla dobrá galerie, to by se mohlo jmenovat Skrytá galerie, a ona řekla Hidden Gallery. A za týden tam byla výstava.
4: Po přestěhování do Prahy začal Filip Kartousek dělat výstavy ve sdíleném bytě, který si pronajímal na Žižkově.
3: Jsem v té době byl ještě jako hodně velký minimalista, tak jsem měl strašně málo věcí. Víceméně jenom futon, který jsem složil, a stůl. A vždycky jsem vzal svoje věci z toho pokoje do pokoje sousedního a udělal z toho pokoje White Gallery. A vystavoval jsem tam známé lidi, jako ještě když byla v prváku například Anna Rut, anebo David Helán, Marie Ladrová a další. Martin Frič vždycky si říkal, že to byly nejdivočejší vernisáže. A tam bylo také i zajímavé, že skoro na každých vernisážích jsem pekl kachnu. To bylo právě nádherné v tom, že to ani Frič neodešel, dokud se nedopekla a nedal si.
5: Skvělý koncept, jak udržet návštěvníky. A to bylo teda zhruba v jakých letech?
3: To bude možná těch 12 až 10 let zpátky. Bylo to baráku u Tachovského náměstí, jak je tunel do Karlína.
5: Takže tam jste vlastně získával kontakty a různě prostě jste se propojoval vlastně s tou výtvarnou scénou v Praze?
3: Když jsem přijel do Prahy, tak jsem zjišťoval, co je to tady vlastně za školy, jak to funguje, a bylo mi řečeno, že tady nějaká Umprum a Avu, že Umprumka je taková čistá a Avu jsou takový špinaví lidé, jako špinaví ve smyslu, že se nebojí zabarvit. Tak mě to zaujalo, tak jsem se rozhodl, že to začnu fotit. Že budu fotit studenty Avu a studenty Umprum, a byl to koncept, který jsme jmenoval Avu versus Šup. A to byly možná moje první vztahy s těmi umělci.
5: A jak se vlastně to vyvinulo, ta cesta vaše až sem do té současné podoby Hidden Gallery?
3: Toto vzniklo tak, že jsem jezdil ještě dřív na kole. Jel jsem kolem s zakázkou a řekl jsem si, že bych chtěl tady. Tady byl ještě právě předtím obchod kamaráda ze Zlína Playback a chtěl jsem si koupit konečně tu vysněnou peněženku, a když jsem sem dojel, tak jsem zjistil, že se stěhuje pryč. Proto bylo ještě jako, myslím, po té první vlně covidové. Tak jsem řekl, že to chci. Tak jsem ho začal bombardovat, ať mi dá číslo na majitele baráku, a já jsem sem přišel, mrknul a řekl, že hnedka, že to beru. Když tady třeba vzadu v té zadní místnosti byla plíseň, protože on tu měl sklad a nevětral, netopil.
4: Hidden Gallery v Bořivojově ulici funguje už 6 let. Není to sice velký prostor, ale už se do něj dostala jména začínajících umělců, o kterých se hodně mluví, jako třeba Tereza Mátlová, Anna Krištofíková nebo Marcela Putna, ale i známější jména, jako jsou Jiří Petrbok nebo Klára Hartlová. Nápad vystavovat studentskou tvorbu vlastně vznikl u piva.
3: Pil jsem pivečko na Avu, v klubu Avu, a slyšel jsem, jak si Líza Libenko stěžuje, jak školní fotografy nechce vyfotit obrazy. Tak jsem jí řekl, že jí to nafotím, tak jsem šel k ní a ještě tam byla Tereza. Teďka jsem spomenul na příjmení, ale jsme se právě bavili, že vyšla nějaká knížka Mladá malba, ale že tam byli starý lidi jako Petr Bok, Bolf, a že to s mladou malbou nesouvisí, tak jsem řekl, že mám teďka galerii, že vystavíme mladou malbu. A tak jsem jim řekla, že nahodí jako prvních 5 jmen a vystavili umělce ze svého ateliéru pod vedením Jiřího Petrboka a rozhodli jsme se, že pojmenujeme tu výstavu na sérii výstav Petr Blok. ta hlavní myšlenka té galerie, že vystavuju nějaké jako umělce hidden, umělce, kteří jsou na nějaké začátku své kariéry. Myslím, že se mi to i daří, že je dokážu najít ještě dřív, než sami vykvetou, že to dokážu poznat tu energii z toho obrazu. Hlavně je důležité pro mě, že všechno, co vystavuju, tak si za tím stojím 100% a i jsem odmítl už nějaké výstavy lidí, o kterých jsem věděl, že by se ta výstava prodala, bylo by mi to proti srsti, jako vystavit někoho, který se mě vizuálně moc nelíbí.
4: Dodává Filip Kartousek, který podle jeho slov chce jako galerista nejdříve vybudovat opravdu silné základy v menších prostorách, než se třeba jednou v budoucnu rozhodne otevřít i větší galerii.
2: Tak teď už známe příběh Filipa Kartouska, který sice ze začátku rozvážel po Praze jídlo na kole jako kurýr, ale dnes jeho Hidden Gallery perfektně funguje.
0: Zítra se v seriálu o malých galeriích dozvíme, podle čeho dostala svůj název Kroměřížská galerie Pekelné sáně. Opět kolem 9:30.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: album Carmen Sings. Monk Carmen McRae na vlnách Českého rozhlasu Vltava téměř ve 9:45.
1: Těžko říct, kolik je vlastně v jižních Čechách rybníků, ale jak vznikala jejich důmyslná soustava a co všechno dokáže krajina, kterou před staletími vytvořili právě rybníkáři, o tom teď bude zamyšlení Jana M. Hellera.
2: Kdyby tak někdo sepsal názvy všech českých rybníků, to by vznikla krásná a zajímavá sbírka. Zněla věta v jakémsi pojednání o rybnících, které jsem četl někdy dávno v dětství a už si samozřejmě nepamatuji, co to bylo za text. Často si na ní však vzpomínám, když se ocitnu v jižních Čechách. Byla by to krásná práce, souhlasím. Pokud to ještě nevzal někdo jiný, klidně bych se do toho pustil. Komorník, křivohlav, dřevo. Ale co pak mám čas? Schromáždit názvy všech rybníků a třeba jen těch v jižních Čechách by byla práce na spoustu let. Kolik jich tu asi vůbec je? Nechce se mi to googlit, dívám se raději do mapy. Tady by se mi třeba mohlo líbit začít. Tady jde počet větších, menších a ještě menších modrých plošek rychle do desítek a stovek. Přiléhají těsně k sobě, odděleny jen tenkou zelenou linkou hráze, vytvářejí trsy a hrozny. Nakonec mi to nedá a hledám na internetu. Jen na Třeboňsku jich je přes 500. Humlena, zahrádka, podsedek. Nesvorný a závistivý. Svobodný, ženich a vdovec. České rybníkářství má hodně dlouhou tradici, která sahá až do středověku. Nejstarší doložený je prý rybník jménem Žárský, připomínaný už ve 13. století. Pojímají obrovské množství vody. Rožumberk je prý snad i největší vodní plocha svého druhu na světě. Nakonec jižní Čechy saturují polovinu veškeré produkce ryb v Česku. Jsou tu i další giganti. Staňkovský, Bezdrev, Svět. Ale ty zná každý. Mnohem raději se toulám pěšky kolem těch menších. Na koupání to není ani zdaleka, většina z nich je sádkových. Hráz je sice pevná, ale hned pod ní začíná neprostupná stěna rostlin. Rákos sahající přes hlavu, orobince s hnědými doutníky, mezi nimi spleť ostřic a chrastic. Dívám se na labutě na hladině, chci jít blíž. Nemůžu. Břehy jsou nedosažitelné. Rybník mi sám dá najevo, ze kterého úhlu chce být viděn. Hejtman, písař, starý a nový hospodář, starý a nový kanclíř. Mnohé vypadají zanedbaně a nevábně, s hladinou pokrytou žabincem. Ani po těch úzkých hráskách se nechodí úplně jednoduše, tady jsme daleko od turistických a cyklistických tras. Koleje vyježděné od kdo ví jakých mechanismů, kaluže, bahno, podmáčené louky. Letní slunce pálí, ocitl jsem se uprostřed vlhké, těžké džungle, kde dusný a parný vzduch stojí, těžký od vody a vůně tlejících rostlin. Nikde ani človíčka, ale jinak všechno vibruje životem. Velebil, potěšil, překvapil, výtopa, vydýmač, nadýmač. Hmyz se tu nezastaví. Komáři, ovádi, roje muchniček, ale i vášky, které jakoby držely stráž a v ostrém slunci křižují vzduch. Spod listů vyletí kobylka, někde v hloubce se ozve žába. Na hladině se pravidelně ozve šplouchnutí, když kapr nebo lín prorazí hladinu. Najednou křach, z vysoké trávy u břehu se střepotáním vyřítí kachna. Za ní 2, 3, 15, 40. Volavka, pokud to byla ona, máchne obrovskými křídly, elegantně přeletí hladinu a než vůbec pomyslí na focení, přistává na opačné straně. Velký čáp, labuť, volavka, kačák, bažantník. Jdu dál a postupně si začínám všímat, že rybníky nejsou jen vodní plochy, ale že se kolem nich v džungli skrývá nekonečně složitá soustava kanálů, přepadů, hrází a stavidel, navržená tak, aby fungovala staletí. Jihočeská rybniční soustava je vlastně hydrotechnický inženýrský zázrak. Díky promyšlené síti náhonů a stok sloužila nejen k chovu ryb, ale také k retenci a regulaci objemu vody v krajině. V roce 2002, kdy Vltava vytopila Prahu, sehrála důležitou roli. Hned na začátku zadržela obrovské množství vody a rozlila ji po okolních lukách. Kdo ví, jak by to bylo dopadlo, kdyby se Jakub Krčín před 500 lety tak neodvázal. Pojkro, Bejkovna, Hadač, Srnec, Mošna, Panoš. A konečně měli staří stavitelé na mysli i krajinotvornou funkci. To není něco navíc. Je to rozměr krásy, smyslového prožitku, imaginace, důležitý stejně tak jako funkčnost. Jak ví snad každý, kdo chodil v českých zemích do školy už víc než 130 let. Ty české rybníky jsou stříbro slité, žíhané temnem stínů pod oblaky, vloženi v luhy do zeleně syté, jsou jako krajů mírné tiché zraky. Víra, naděje a láska.
1: Jeho českou krajinu člověk nemůže jenom tak procházet. Jeho českou krajinu na sebe musíte nechat působit. I o tom bylo dnešní zamyšlení Jana M. Hellera.
0: Skončilo 4 minuty po 10:15. Za pár minut vás pozveme taky k poslechu vizitky.

0: 6 minut a kousek zbývá do 10. Máme čtvrtek 27. srpna.
1: Nejvyšší čas prozradit, kdo bude hostem dnešní vizitky. Bude to Štěpán Leichter, správce Leichterova domu na Pražských Vinohradech. A nás bude zajímat třeba to, jak se pečuje o památkově chráněný dům, který navrhl Jan Kotěra, a jak Štěpána Leichtera zajímá literární setkání a čtení, které pravidelně v tomto domě chystá a připravuje. Tak to všechno řekne, odpoví Ondřej Cihlářovi, poslouchejte naši vizitku, bude tady hned po aktuálních zprávách.
0: A velmi zajímavé povídky máme ve 13.30 v celém týdnu. Dnes dojde na autora Patrika Linharta a dílo Dovolená v absolutním zde. Napsali přímo pro Vltavu v rámci filmového léta.
1: To už se tedy pomalu blíží ke svému závěru, podobně jako dnešní ranní mozaika. Jenomže filmovému létu odzvoní 31. srpna, kdežto ranní mozaika ta tady s vámi bude nadále.
0: Navždy.
1: Navždy, doufejme. Nejbližší čas našeho setkání je opět zítra, úderem 6. ráno.
0: Krásný den přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Počty pohřešovaných lidí po bleskových povodních na nepálsko-tibetské hranici stále rostou. Čísla se podle místních úřadů blíží k 15 stovkám. Téměř 800 z nich jsou zahraniční turisti. Podle aktuálních informací mezi nimi nejsou žádní Češi. Místní policie také očekává s pokračujícími záchrannými pracemi nárůst obětí nad současných 165. Bleskovou povodeň způsobil podle americké geologické služby pád ledovce. Policisté už nebudou sdělovat psychické diagnozy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu inicioval spolek Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. Pyrotechnici v Berlíně úspěšně zneškodnili leteckou pumu z druhé světové války. Našla se při pracích na plavebním kanálu ve čtvrti Neukölln. V německé metropoli se později večer muselo evakuovat přes 5 500 domácností. Nařízenou bezpečnostní zónu v okruhu půl kilometru už mohly úřady odvolat. Soundtrack Poděbrady dnes zahájí svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markety Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice. A přes den čekejte většinou polojasno, večer potom od jihozápadu bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24. Více zpráv na iRozhlas.cz. Dál na Vltavě pokračujeme reprízou vizitky.

0: Vizitka.
1: Chci o dům pečovat a udržovat ho, jak kladl ve své závěti potomkům na srdce náš praděda, aby sloužil jako místo pro svobodnou literaturu a také ho otevřít veřejnosti jako skvělou ukázku modernistické architektury. Takto prohlásil náš dnešní host Štěpán Lars Leichter, pravnuk věhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: U dnešní vizitky vás také vítá Ondřej Cihlář a nyní se pojďme vrátit našemu hostu, který původně vystudoval logiku a zabýval se modelováním dialogů s velkými jazykovými modely. Před několika lety se ale rozhodl vykročit mimo svůj obor a převzít péči o rodinné dědictví. Leichterův dům na Pražských Vinohradech. Budovu navrhl v letech 1908 až 10 architekt Jan Kotěra jako sídlo nakladatelství, které patřilo k pilířům české vzdělanosti a po roce 1949 zaniklo v rámci komunistické likvidace soukromých nakladatelů. Dnes se do domu vrací život, konají se tu autorská čtení, performance nebo workshopy. Leichterův dům je unikátní tím, že spojuje architektonický skvost rané české moderny s literárním odkazem jedné z nejdůležitějších nakladatelských rodin. No a mě by zajímalo, jestli máte v plánu, kromě obnovy domu, tak jak se k tomu postupně dostaneme ve všech jeho tedy možnostech a stupních, jestli se chystáte na obnovu také nakladatelství?
2: Tak to je taková otázka, co se mě lidé často ptají a já musím říct, že v tuhle chvíli na to úplně nemám definitivní odpověď, taky z toho důvodu, že samozřejmě vydávání knížek není úplně ta samá disciplína, jako byla na začátku 20. století, takže bych rád našel nějaký způsob, jak na to smysluplně navázat, co ty předci dělali. Ale myslím si, že to nemusí být jenom skrze knihy, i když myslím si, že do určité míry to roli hrát také možná bude.
1: Ano, v přípravě na dnešní rozhovor jsem zjistil, že je to často kladený dotaz, tak mě zajímalo, jestli jste v tom nepostoupil zase o kousek dál, tak zatím ne. No, pojďme si říci, jak vlastně u vás v rodině ten, řekněme, ta emoce po návratu restitučním toho domu vlastně probíhala, protože ne všechny rodiny dřívějších majitelů domů, nemovitostí, byly znovu po 40 letech vlastně na péči o takový majetek připraveny. Tak jak to bylo u vás?
2: Tak u nás vlastně ty dva dědici toho mého prapradědečka Jana Leichtera, který ten dům postavil, tak byly moje prateta a můj dědeček. A moje prateta vlastně na začátku těch 90. let byla ta, která sebrala tu odvahu a přemluvila toho dědečka, že teda budou ten dům zpátky restituovat. Samozřejmě neměli zkušenosti se správou takové nemovitosti nebo něco takového a byl to docela zdlouhavý proces. Dostali ten dům až po roce 92 a vlastně na začátku to bylo trochu divoké, protože právě v tom bytě v prvním patře, kde původně ta rodina bydlela a kde se dochovalo hodně toho původního vybavení a genialoci toho místa, tak bydlel člověk, který se k tomu nechoval úplně ohleduplně. A právě na začátku před těmi restitucemi došlo ke zničení hodně toho vybavení a vlastně prvků toho bytu, takže tam to bylo docela pohnuté. Pak to teda se o to starala ta prateta s tím dědečkem a 3 roky zpátky jsem se o to právě začal starat já, po smrti dědečka.
1: No a jak to nakonec propadlo rodinu až k vám, protože pravděpodobně nejste poslední jediný Mohikán, který vlastně v rámci té rodiny se o to mohl starat, tak jak vlastně probíhala debata mezi vámi a dalšími třeba vrstevníky nebo příbuznými tak, aby nebylo nikde žádné prostě žádná hořkost.
2: Tak samozřejmě to je taková jakoby otevřená otázka, ale debata zas úplně nezbytně tak nebyla, protože to nebyl žádný projekt, za které by někdo čekal, že budou nějaké velké peníze. Ta investice do toho domu postupná během mého života z jednoho odhadu vychází na něco kolem 80 milionů korun, co ten dům potřebuje. Takže všichni věděli, že to byl vlastně, že je to velký projekt a bude to trvat možná několik desetiletí, než ten dům bude v nějakém stavu, kdyby z toho někdo něco mohl mít. A mě vlastně zajímala ta historie a lákal mě ten projekt jako takový, takže jsem se do toho pustil.
1: A pojďte nám ten dům teda trochu představit, protože se jedná o architektonický skvost, je v rámci české moderny, v rámci tedy architektury začátku století, je v Chopinově ulici na Vinohradech, takže je to tedy klasický, řekněme, činžovní dům v té blokové zástavbě, ale zvláštní tím tedy, že měl v přízemí prostory pro to nakladatelství, které byly propojeny velmi tedy organicky právě s tím bytem. Takže pojďme trošku si říci, v čem jsou jeho velké zvláštnosti.
2: Tak ten dům je zajímavý tím, že to vlastně spojení industriální budovy s jakoby rodinným sídlem a činžovními byty, což na svoji dobu bylo relativně unikátní. Můj prapradědeček Jan Leichter se inspiroval v nakladatelství Planty na Moretus, když přišel za Janem Kotěrou. A s tím zadáním, že chce postavit nakladatelský dům. Plantin Moretus je takové staré renesanční nakladatelství v Antwerpách. Dneska je to památka UNESCO, je tam úžasné muzeum, takže určitě všem doporučuji se tam případně jít podívat. Ale mému prapradičku vyšlo právě o to propojení rodinného života a podnikání. To potom s Janem Kotěrou realizovali s tím, že Kotěra navrhoval ten dům po svých cestách po Spojených státech, Holandsku, takže je tam hezky vidět inspirace právě třeba amsterdamskou školou, kdy Kotěra začal používat cihly jako dekorativní prvek na fasádě, nebo určitá inspirace Frankem Lloydem Wrightem, potom ve schodišťové hale třeba používá nábytek jako součást té architektury a posunul se u této realizace, jako ještě u pár dalších realizací, třeba Muzeum v Hradci Králové, tak tady se právě posunul od té secesní tvorby k té modernistické tvorbě a začal s tím experimentovat. Takže občas se říká, že ten dům značně předběhl dobu a když se člověk na ten dům podívá v kontextu té standardní vinohradské zástavby, tak je vidět, že určitým způsobem vyčuhuje a Kotěra ho zjednodušil, co se fasády týče, ale zároveň i zajímavě koncipoval to vnitřní uspořádání.
1: Kolik je v něm vlastně dnes bytů a nakolik ten dům opravdu žije svými každodenními, řekněme, životy svých obyvatel, to znamená, jak je zaplněn v současné době?
2: Tak celkem je tam 7 bytů a všechny jsou zaplněné a já jsem rád, že se nám podařilo najít nájemníky, kteří mají zájem o tu historii, občas se účastní těch akcí, různě s námi spolupracují a pak v té spodní části toho domu teda jsou kanceláře toho nakladatelství a ten původní byt rodiny, který já se teda snažím postupně rekonstruovat v těch místnostech, kde se ví, jak to přesně vypadalo původně, tak ty se snažím dávat přesně podle dobových fotografií do původního stavu a potom v těch částech, kde se třeba nedochovala dokumentace, tak jsme třeba vytvořili místnost, kde lidé si můžou objednat a přespání a zažít tu atmosféru toho domu.
1: Tak to je skvělé. Ještě mi řekněte, jak je ten dům finančně soběstačný, protože to je jistě dost důležitá otázka ufinancovat takový projekt s výhledem právě na tu rekonstrukci do té dobové podoby, tak nakolik ty nájmy těch bytů, které tam jsou, jak jste řekl, v počtu 7, dokáží vlastně vytvořit vyrovnaný rozpočet tohoto domu?
2: Tak jak jsem říkal, je tam velký dluh, co se té údržby týče, takže samozřejmě všechno, co já mám z těch nájmů, tak investuju zpátky do těch rekonstrukcí a takže to je určitým způsobem relativně, jestli to dokáže pokrýt ty náklady, je to o nějakém rozsahu a rychlosti těch rekonstrukcí, toho restaurování, jakým způsobem to může fungovat, ale věřím, že postupujeme dopředu rozumnou rychlostí a že to může fungovat dlouhodobě.
1: Držím v tom palce, ovšem k tomu a k dalším fázím a etapám této rekonstrukce a návratu toho živého, řekněme, organismu do tohoto domu si budeme povídat ještě dále po dalších písničkách. Ty jste dneska vybral vy a jako první zazní Pete Bock Soldier, tedy živá podoba této písně Petra Seegera. Říkám to dobře? Řekněte mi, kde se vzala ve vašem výběru tato píseň?
2: Tak tahle písnička je pro mě zajímavá tím, že jeden z titulů, které to nakladatelství vydalo, které myslím, že má i určitý přesah do současnosti, je kniha od Wolfganga Langhoffa z 35. roku, který byla to jedna z prvních publikací, která zaznamenávala podmínky v koncentračních táborech v Německu, a právě ta kniha vypráví příběh toho, jak vězni v tom táboře vymysleli tuto písničku a aby si posílili vlastně svoji nějakou emoční stránku a přežili ty podmínky toho tábora.
1: Říká host dnešní vizitky Štěpán Lars Leichter. Pokud byste k němu měli jakékoliv dotazy, tak je prosím pište a posílejte na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. They were the ones that got thrown into concentration camps, and this is one of their songs.

0: No a my se vracíme do rozhovoru v dnešní vizitce s pravnukem věhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera, Štěpánem Larsem Leichterem. Kde se vlastně vzalo ve vašem jménu to mezijméno Lars?
1: To vzniklo tak, že já jsem měl štěstí, že jsem na střední škole dostal stipendium na studium na škole v Holandsku, takže jsem dokončil střední školu 2 roky v Holandsku a potom jsem dostal stipendium do Kanady a trošku mě vadilo, když mi lidi říkali Steven nebo něco takového, takže jsem začal používat jméno Lars, což bylo z jedné mé oblíbené knížky z dětství, tak se to nějak chytlo.
0: To je zajímavé, díky za objasnění. Každopádně zmínil jste oblíbenou knížku a my se tady bavíme o vašem pradědečku, věhlasném pražském nakladateli Janu Leichterovi, který tedy také v domě, o kterém je a stále bude řeč, také provozoval své nakladatelství. Pojďme si říct, na jaký typ knih se vlastně zaměřil a zda také vlastně toto nakladatelství mělo nějakým způsobem obtíže během protektorátu, protože celá řada českých nakladatelství se potýkala s určitými obtížemi, ať už cenzurou, nebo třeba dokonce zákazem.
1: Mm-hmm. Tak ta historie toho nakladatelství je zajímavá tím, že můj teda prapradědeček, co to asi jenom opravím, co založil to nakladatelství, tak ho spolu zakládal s Tomášem Garrigue Masarykem, protože Masaryk měl problémy publikovat v určitou chvíli v nakladatelství Jana Oty, kde můj prapradědeček předtím pracoval.
0: Kde se spřátelili?
1: Právě v tom nakladatelství Jana Oty, posluchači možná znají o tu slovník naučný, takže na tom můj prapradědeček pracoval, seznámil se s Masarykem a pak spolu založil časopis Naše doba a kolem tohle časopisu vyrostlo tohle naše rodinné nakladatelství s tím, že to nakladatelství se primárně zaměřovalo na vydávání právě politické literatury, jako byly Masarykovy spisy, filozofické literatury, historické literatury, ale také hodně literatury pro studenty a mládež, protože to byla teda doba, kdy se poprvé začalo studovat v češtině, takže byl hlad po té české literatuře. No a jak jste se ptal o co se dělo za protektorátu, tak právě ta písnička, co jsme teď slyšeli, je teda z knížky Zajaci močálu, co si můj pradědeček František, který potom to nakladatelství převzal, přečetl v roce 35 a co nejrychleji ho chtěl vydat, takže ta knížka vyšla na přelomu roku 35 a 36 s tím, že to byl teda první dokument o podmínkách v koncentračních táborech, ale byla to zároveň teda jedna z prvních knížek, co nacisti zakázali po zabrání Československa. A tam byl zajímavý problém, že za protektorátu ta nacistická okupační správa neměla úplně dostatek vzdělaných lidí na to, aby vykonávali tu cenzuru, takže k zavření nakladatelství nikdy nedošlo. Došlo teda k zatčení 3 zaměstnanců, takže to nakladatelství tím, že to bylo relativně malé nakladatelství, přišlo vlastně skoro polovinu svých zaměstnanců, což také byla těžká rána, ale zároveň 2 z těchto zaměstnanců teda zemřeli v Osvětimi, jeden v Drážďanech ve věznici, takže to je určitě temná část té historie. A potom teda tuto zkázu dokonala komunistická cenzura v roce 49, kdy to nakladatelství bylo kompletně zlikvidováno.
0: No, těch nakladatelství, které byly po roce 48, těch soukromých zlikvidovány, bylo zhruba kolem 300. Vy jste založili iniciativu Hořící knihy, nebo jste možná spoluzakladatel. Pojďte nám to objasnit a také, čím se přesně zabýváte.
1: Tak právě tato iniciativa, které říkáme 1949, posluchači můžou najít víc informací na stránce 1949.cz, jsme založili potom, když já jsem začal ten dům otevírat a provádět lidi, tak mě vlastně překvapilo, jak málo se ví o tom, jak ta komunistická cenzura v roce 49 probíhala a že teda bylo zlikvidováno více než 300 nakladatelství. U nás, třeba jenom v našem nakladatelství, to bylo přes 27 000 knih, které byly odvezeny ke spálení. Takže si člověk může představit ten rozměr té likvidace v celém Československu. A tohleto číslo, konkrétně 326 nakladatelství, je právě z pamětí mého pradědečka Františka Leichtera, ale ten kompletní seznam nikde zatím není vydan, nevím o tom, jestli je známý, takže to je něco, po čem stále bádám. Ale zároveň jsme teda založili tuto iniciativu, kde se snažím mapovat ty jednotlivá nakladatelství a zároveň s designérkou Petrou Dočekalovou a Karlem Matějkou jsme vymysleli způsob, jak tyhle nakladatelství označit, a oni navrhli právě hořící knihu, plaketu hořící knihy, kterou postupně bychom rádi označili některé ty významné nakladatelské domy v Praze, ale i do budoucna mimo ní.
0: Po celé zemi. No řekněte mi, jestli vy máte vůbec v archivu kompletní tedy počet těch titulů, které vydalo nakladatelství vašeho pradědečka, a jestli to máte takzvaně zkompletováno?
1: Tak to je taky pořád určitým způsobem procesu pro mě, protože v tom nakladatelství za těch 50 let, více než 50 let existence toho nakladatelství, vyšlo něco kolem 700 titulů. Já velkou část mám právě v Kotěrově knihovně u nás v domě a postupně ji dávám dohromady z různých antikvariátů a pozůstalostí. A teďka nově mám také seznam z Národní knihovny, takže doufám, že se mi podaří všech těch 700 titulů i se všemi těmi znovu vydáními a tak dále zkompletovat, abych měl kompletní sadu všech těch variací.
0: Jsou nějaké vzácné svazky, které víte, že je těžké a bude těžké je znovu vlastně dosehnat?
1: Tak samozřejmě tam byly některé edice, které byly úspěšnější, třeba jedna edice Umění a řemesla, tak tam vyšly opravdu krásně ilustrované knihy o umění a řemeslech. Je tam i kniha Moderní architektura, kterou doporučil nakladatelství právě architekt Jan Kotěra, a je to kniha od jeho učitele Otty Wagnera z Vídně, a je to taková, řekněme, bible pro tu první generaci modernistických architektů, která vyšla právě v českém překladu v tom našem nakladatelství. Tak ty jednotlivé
0: tu
1: vydání
0: máte.
1: Tu mám, ale samozřejmě ty jednotlivé vydání se občas schání trošku hůř.
0: No máte možnost tady možná poptat v rámci možností rozhlasu nějaký ten nejpotřebnější titul, tak který by vás napadl?
1: Tak teďka úplně z hlavy nemám nic připraveného, ale samozřejmě pokud někdo něco najde a bude se třeba nějaké staré knihovny zbavovat, tak já budu hrozně rád, pokud mi napíší třeba e-mail.
0: Pozná to podle toho, že tedy to nakladatelství se jmenovalo nakladatelství Jan Leichter?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Je to tak. A logem je studně s iniciálem L, tak to také někdy občas na těch knihách je vidět.
0: Tak, to je důležitá informace. Ovšem další teď, která trošku zase pročísne tady náš hovor hudbou, je to, že zazní píseň More Words for Birds od River Moons. Opět doufám, že to dobře čtu, tak jak mě při předchozím případě tady opravil náš posluchač, který mi poslal přesnou výslovnost, za což děkuji, tak kde jste natrefil na tuto píseň, která právě zazní?
1: Tak tohle je píseň od mé kamarádky Marie Tučkové, která mi také s oživováním domu pomáhá, je na správní radě nadačního fondu Leichterův dům, takže jsme kamarádi, zároveň mám rád její tvorbu a ona je zároveň vnučkou knihkupce Fischera, možná posluchači znají Fischerovo knihkupectví, které před pár lety zaniklo, bohužel, ale...
0: V Kaprově ulici.
1: Ano, v Kaprově ulici. Ale samozřejmě má také zajímavou historii a pan Fischer také podpořil jednu z mála knih, která se snažila zmapovat nakladatelskou historii.

0: Vizitka.
1: No a my se po této ohlášce Janky Plotkové dostáváme zhruba do druhé poloviny našeho dnešního setkání s pravnukem věhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera. Bavíme se Štěpánem Larsem Leichterem. No a teď se dostáváme k zajímavému tématu, které mě tedy baví asi úplně nejvíc, a sice ke způsobu, jak navrátit domů život nějakou, řekněme, společenskou činností také. Tak co všechno a jakým směrem jste se rozhodli vlastně tento dům oživit?
2: Tak pro mě tím hlavním zaměřením je určitě literatura, že se snažíme ten dům oživovat skrze různá čtení, křty knih.
1: Dokonce jsem u vás byl před lety, ano, na křtu knihy.
2: Svatava, to bylo spolupořádné zakladatelstvím Host.
1: Ano.
2: Takže to je taková hlavní náplň, ale zároveň třeba pravidelně pořádáme vánoční jarmark, kde se snažíme dát prostor mladým umělcům, designérům a tak dále. A nebo skrze různá představení. Teďka připravujeme divadelní představení s jednou divadelní skupinou, takže program určitě je rozmanitý.
1: Je rozmanitý a probíhá. Zároveň je to něco, co častokrát naráží třeba na takový ten klid, který chtějí mít ke svému životu nájemníci. Tak jak se vám daří kloubit tyhle ty dvě role toho domu?
2: Tak já si myslím, že tohle je samozřejmě výzva, ale že zatím jsme našli nějaký balanc a žádné stížnosti úplně nejsou, takže je to samozřejmě omezené 10. hodinou nočním klidem a tak dále, ale zároveň tím, že naši nájemníci mají častokrát zájem o ty události a jsou na ně zváni, tak doufám, že i tímhle způsobem třeba nějaký ten neklid jim můžeme kompenzovat.
1: No a máte nějakou inspiraci v takové snaze rozžít domy i společenským a kulturním životem, které jsou pro vás důležité?
2: Určitě, tak já jako inspiraci můžu zmínit Winternicovu vilu nebo vilu Volman. My jsme dokonce založili takový spolek nebo platformu, to říkáme Genius Loci, ale snažíme se takhle mezi majiteli, soukromými majiteli domů a kulturních památek propojovat a hledat nové způsoby, jak ty domy a tu kulturní historii zpřístupňovat, protože určitým způsobem je to zvlášť u nás takhle nová disciplína a je tam určitě prostor na to stále nové věci vymýšlet a nacházet ty modely, které fungují nebo nefungují.
1: Ještě mi řekněte, pokud se takhle v rámci, řekněme, této platformy Genius Loci takto podporujete, inspirujete a tak dále, tak vlastně, kdo jsou členové tady tohoto sdružení? Vy jste zmínil Volnerovu vilu.
2: Volmanova vila v Čelákovicích, pak Winternicova vila, to je tady v Praze. Pak tam máme Budilovu vilu, která teď prochází rekonstrukcí kousek za Prahou. A pak třeba vilu Prima Vesia, nebo vilu, kterou teďka zrekonstruoval Eliška Kaplický.
1: No, padlo tady několikrát slovo rekonstrukce a je to také něco, s čím vy se určitě potýkáte a přemýšlíte nad tím. Tak řekněte mi, v jakém teď v současné době ten dům je stavu ve smyslu, řekněme, nějakých zásadních výhledových oprav, které musíte a máte před sebou, nebo jestli je zkrátka nějakým způsobem stabilizován, takže teďka se jedná spíše o detaily.
2: Tak v tuhle chvíli je stabilizovaný, jak jsem už zmiňoval, tak všechny byty jsou pronajaté, což mám velkou radost, ale zároveň určitě do budoucna jsou tam teďka rekonstrukce, které nás neminou. Suterén jako celek potřebuje určitě velkou péči a pak nám také stárne střecha, takže se v nějakých následujících letech určitě také nevyhneme téhle části domu, ale v tuhle chvíli probíhá hlavně restaurování těch prvků právě v bytě v prvním patře, kde ta rodina bydlela, kde to bylo i nejvíce vybavené přímo od architekta Jana Kotěry. A to je právě ta část, kterou já bych chtěl co nejdřív otevřít v plném rozsahu veřejnosti. Takže tam teďka je můj fokus.
1: Co se týká těch prostor po tom původním nakladatelství, to jsou, řekněme, nebytové prostory, tam, jak jste říkal, že je to spojení, řekněme, toho bytového domu s tou industriální částí, tak tam je nějaký provoz v současné době, který jako tam funguje na denní bázi?
2: Tak ty prostory stále fungují jako kancelář, takže tam mám skupinu víceméně kamarádů, kteří ty prostory používají během dne jako kancelářské prostory, ale zároveň jsme domluveni, že potom třeba právě po konci pracovní doby nebo o víkendech se ty prostory dají využívat na různá čtení nebo kulturní akce.
1: Hmm. No a nakolik jsou omezeni nájemníci těch bytů, kteří tam bydlí vlastně tím, že mohou či nemohou vlastně do těch prostor nějakým způsobem zasahovat, protože přeci jenom člověk, který vlastně v bytě bydlí, tak častokrát si potřebuje tu dispozici upravit podle svých potřeb, tak jakou mají svobodu?
2: Tak samozřejmě dispozici upravit takhle v kulturně historicky významném domě bohužel moc nejde. Ty byty jsou víceméně v původním stavu, kromě řekněme kuchyně a koupelen, takže třeba podlahy jsou původní, okna jsou původní. A to samozřejmě potom vyžaduje určitou ohleduplnost a péči i třeba při takových malých opravách, jakože když se rozbije okno, tak jsou to litá skla, takže to vyžaduje zase nějakého restaurátora, aby se na to podíval a opravdu to opravil s náležitou pozorností k detailům.
1: Hmm. Tam se na to proto, protože častokrát ty dřívější dispozice dnes už nevyhovují, takže se třeba přesouvá kuchyň do jiné místnosti a z původní kuchyně třeba vzniká lošnice a tak dál. Tak tomu vy jste otevřeni nebo spíše ne?
2: No, my tomu asi nejsme otevřeni památkáři, myslím, že by tomu taky nebyli otevřeni a tím, že se to zachovalo v těch původních dispozicích a ty původní dispozice jsou relativně funkční, tak si myslím, že to na místě není. I z toho důvodu, že vlastně jak Kotěra ty byty navrhl, tak oni určitým způsobem i respektují tu geografickou polohu toho domu. Takže kdybyste si řekněme z toho dvorního traktu přesunuli ulici směrem kuchyni směrem Kriegerovým sadům, tak byste najednou mohli bojovat se sluníčkem, mohlo by větrání fungovat trošku jinak a najednou by to nemuselo fungovat a zároveň by to nemuselo fungovat ve vztahu k těm ostatním bytům, které samozřejmě fungují určitým způsobem na bázi toho, že kuchyně jsou nad kuchyní, takže hluk z kuchyně se nešíří do ložnice a tak dále. Takže myslím, že to úplně v úvahu nepřichází.
1: V úvahu ovšem přichází další písnička L'amour toujours Pinguina Mastera, tak ta má pouhou minutku, 3 vteřiny, tak co je to za píseň?
2: Tak to je taková teďka současná píseň a ten vlastně komentář, co Werner Herzog, dokumentární režisér, vlastně vypráví k té písničce, znám už delší dobu a jsem teďka rád, že se to nějakým způsobem spopularizovalo na sociálních sítích, protože to reflektuje, myslím, zajímavým způsobem dnešní dobu a zároveň, jak se třeba mladí cítí ve vztahu k situaci ve světě. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why?

0: a blíž.
1: Dostáváme se zpátky k našemu rozhovoru s prapravnukem nakladatele Jana Leichtera, Štěpánem Larsem Leichterem. Posloucháte vizitku, kterou provází Ondřej Cihlář. A my tady máme dotaz naší posluchačky, který reaguje na téma předchozí, tedy té platformy Genius Loci. Tady máme z Uherského Hradiště posluchačku paní Martinu, která se ptá, dobrý den, ozývají se vám třeba i prapravnuci vzácných domů jinde v republice, kteří s vámi chtějí konzultovat nebo žádají o radu, jak dům nejen oživit, ale i třeba renovovat a opravit?
2: Určitě, přesně. I na prohlídkách se občas lidi ptají třeba na doporučení na restaurátory nebo na techniky nebo na firmy, které třeba ještě vyrábí repliky, takže tohle je zajímavé téma a já jsem určitě otevřen komukoliv poradit nebo sdílet ty poznatky, co jsem zatím nazbíral o historický dům, jako je ten.
1: Možná naše posluchačka mířila k tomu, jestli tady nevzniká nějaká platforma prapra vnuků a prapra vnuček takových původních majitelů, tak netvoříte žádné takové společenství?
2: To je právě ta platforma Genius Loci a David Cisař, který se strávil v Internicou vilu spolu se svojí ženou, tak právě tohle bylo jedno z těch témat, kvůli kterému za námi přišel s tím nápadem Genia Loci, protože myslím, že lidí u nás je takto víc, kterým se dochovala třeba v rodině nějaká zajímavá stavba a mají zájem to nějakým způsobem zpřístupňovat veřejnosti. Takže my určitě rádi pomůžeme a zároveň si myslím, přesně jak jsem říkal, je to taková nová disciplína u nás a ta situace, když člověk jako soukromník se něco snaží takhle dělat, tak je značně odlišná, než když je to nějaká státní instituce s milionovými rozpočty, tak tady opravdu člověk musí být kreativní a hledat způsoby, které fungují a zajímají lidi a udrží i tu budovu po finanční stránce.
1: Mě by zajímalo ovšem, co jste dělal, čím jste se zabýval předtím, než jste se rozhodl tento dům takovýmto způsobem vzít na svá bedra, protože tady mám zaznamenáno, že jste snad byl také vývojář v procesu umělé inteligence. Tak pojďme si to upřesnit.
2: Tak jak já už jsem zmínil, jsem vlastně bakaláře vystudoval v Kanadě a tam jsem se zaměřoval na filozofii kognitivní vědu, takže umělá inteligence už mě zajímala dlouho a potom jsem se pustil do studia logiky a část svého magistra jsem studoval v Amsterdamu, kde jsem se dostal právě do skupiny, která se zabývala modelováním dialogů, vlastně studováním dialogů po té výpočetní stránce, jakým způsobem nám počítače můžou pomoct porozumět dialogu. A vlastně v rámci mého výzkumu jeden z těch projektů bylo modelování ticha, jak moc jazykové modely v té době uměly reprodukovat vlastně ticho v dialogu v nějakém přiměřeném rozsahu. A takže já jsem vlastně řešil jazykové modely ještě předtím, než ChatGPT vyšlo a potom jsem to nějakým způsobem opustil, když jsem se vrátil do Prahy a nastala tato situace, kde nebyl úplně nikdo jiný, kdo by se chtěl pustit do rekonstrukce toho domu, takže teď je to spíš takový koníček stranou a středem mé pozornosti je ten dům a aktivity okolo něj.
1: Teď jsem se snažil krátkou chvíli namodelovat ticho, tak jak jste o tom vy hovořil. Tak řekněte mi, co to znamená vlastně ticho v rozhovoru, ticho v dialogu, tak, že se tím zabýváte přímo procesně v rámci nějaké možná zajímavé hodnoty, kterou může získat při svém zdokonalení ChatGPT a umělá inteligence.
2: Tak to ticho je zajímavé samozřejmě v dialogu jako takovém, co se týče třeba různých kultur, tak jsou různé výzkumy, kde třeba nejnižší toleranci na ticho v dialogu, na vlastně přesně nějaké promlky mezi jednotlivými větami, tak nejnižší toleranci mají údajně Američani, největší naopak třeba různé asijské kultury, třeba v Japonsku, kde naopak to ticho je i známkou nějakého přemýšlení o tom, co ten druhý člověk říká a
1: No tady bylo zajímavé, že když jsem chvilku to ticho namodeloval, tak všichni znervozněli. Jestli teda se vysílá nebo ne, jestli zkrátka se něco nestalo, jestli jsem nedostal mrtvici, tak tady možná v rozhlase ta tolerance toho ticha taky bude trochu nižší, než ve standardním prostředí.
2: Možná, možná. Ale zajímavé vlastně to ticho, co se jazykových modelů týče, tak pro mě bylo z toho důvodu, že ty jazykové modely mají takzvané emergentní vlastnosti, o kterých se občas mluví, že v těch velkých datech, na kterých jsou natrénovan, můžou být nějaké dovednosti, které ale nejsou explicitně teda v těch datasetech nějakým způsobem připravované, ale i tak ty modely to vlastně umí replikovat a to bylo, co já jsem se snažil zjistit. Mm-hmm. Samozřejmě z dnešního pohledu ten výzkum už není relevantní, protože se ty technologie posunuly hodně daleko a já jsem vlastně využíval nějaké datasety, titulek z filmů k tomu se snažit ty modely to ticho replikovat a testovat, do jaké míry to dovedou.
1: Jakým způsobem, pokud tedy ještě trochu rozvineme toto téma těch, řekněme, četovacích modelů GPT a další, tak jakým způsobem vy vnímáte umělou inteligenci jako vlastně nějaký nástroj, který lidem pomáhá v rámci usnadnění celé řady činností a ušetření času a tak dál. A na druhou stranu teď stále více se objevující takové těch katastrofických zpráv, kdy hrozí autoři těchto zpráv téměř až jako scénářemi ze sci-fi filmů, kdy mezi sebou jednotlivé modely začínají šifrovaně komunikovat a lidstvo se možná může obávat, že skutečně tady začne hrozit nějaké nebezpečí. Tak máte pocit, že je to adekvátní obava?
2: Já si určitě myslím, že je na místě být opatrný s využitím těch technologií.
1: Je to ještě možné?
2: Myslím si, že určitě. Pro mě třeba to nejsou často ty nezbytně sci-fi scénáře nějaké super inteligentní umělé inteligence, ale jsou to třeba i scénáře toho, jakým způsobem tyto technologie budou využívat diktátorské režimy. Že se občas třeba mluví o tom, že by umělá inteligence mohla vytvořit možnost k tomu, aby vznikly nějaké nekonečně stabilní autoritářské režimy, které vlastně pomocí těch technologií dokážou kontrolovat obrovské množství informací a to je přesně ten moment, kde jsme se třeba oproti tomu roku 49 od té komunistické cenzury značně posunuli, tak jako oni se třeba posunuli od té nacistické tím způsobem, že nepálili ty knihy veřejně, ale pálili je někde ve stoupách, že to nikdo neviděl, nikdo nevěděl, které knihy zmizely z knihoven, ale v dnešním světě, kde vlastně čím dál tím víc lidé začínají používat umělou inteligenci jako zdroj informací, tak myslím, že je velký problém to, že zaprvé ty modely, které používáme, jsou častokrát, řekněme, ze Spojených států. My tam máme velice limitovanou kontrolu jako společnost na to, jak ten model funguje a stačí prostě změnit někde pár malých parametrů, aby ten model odpovídal třeba jenom trošku jinak. Mm-hmm. A už najednou miliony lidí můžou mít úplně jinou informaci o nějaké otázce, na kterou se zeptají.
1: No, nejsou to jenom informace, které získáváme s naším způsobem a pomáhají zkrátka při práci a šetří spoustu času, ale je to taky vlastně, řekněme, nějaká naše psychická příchylnost k těmto vždy pozitivním odpovědím a pocitu, že tady tahle ta v uvozovkách umělá bytost nám vždy pochválí jakýkoliv nápad, což pro spoustu lidí není úplně běžná situace. Tak jak vy vnímáte spíš tuhle tu hrozbu, ještě tady tohodle z toho řekněme, jakoby té mentální závislosti na komunikaci s všemi těmito četovacími jako modely a to nejenom těmi, které vám chválí váš nápad a váš projekt, ale pak třeba těmi, které nahrazují třeba vztahy s lidmi, které jsou složité a tady najednou vlastně odbyde celá řada různých takových těch rizik toho selhání, ať už tedy v komunikaci, anebo potom třeba při nějaké sexuální stimulaci.
2: Mm-hmm. Tak já určitě tohleto vnímám a záměrně se na to třeba si záměrně upravuji výstupy svých modelů, aby byly kritické, aby mě všechno nechválili a aby se mě třeba ptali na otázky, co mě by třeba nenapadly. Ale zároveň samozřejmě tato otázka těch vztahů mezi lidmi a modely, tak je určitě zajímavá z toho důvodu, že na jednu stranu to ukazuje na tu osamělost, kterou lidi zažívají a samozřejmě tohle může být takovou berličkou.
1: No možná stimulantem k ještě větší osamělosti.
2: A možná stimulantem ještě k větší osamělosti, ale určitě to otevírá otázku, jak jakoby, jak se k tomu jako společnost můžeme postavit, a já si myslím, že třeba jeden způsob, jak se k tomu postavit, je vytvářet nové místa, nové příležitosti, kde se lidé, zvlášť třeba mladí lidé, kteří tyto technologie hodně používají, můžou se potkávat v reálu a navazovat opravdové vztahy, ale zároveň i třeba otevírat ty otázky toho, jak tyto technologie používat konstruktivně. Nějakým způsobem, řekněme, i třeba je pro mě velkým tématem využití umělé inteligence v muzejnictví nebo v historii, vyprávění historických příběhů. A tam si myslím, že je velká opatrnost k tomu, aby nedošlo ke zkreslení těch historických příběhů, aby to bylo děláno zodpovědně, ale zase na druhou stranu ty technologie otevírají obrovskou příležitost, řekněme, zlevnit některé procesy nebo zlevnit, řekněme, péči v mém případě o historický dům, protože můžu nějaké třeba úkoly delegovat. A myslím si, že je na místě, aby se otevírala tato debata co nejvíce a aby jsme hledali způsoby, jak tu technologii využívat pozitivním způsobem a minimalizovat ty negativní dopady.
1: Alespoň o část této debaty jsme se pokoušeli my teď právě v rámci vizitky s naším dnešním hostem Štěpánem Larsem Leichterem, prapravnukem vyhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera. My se dostáváme k písni Šablia, bratia Ukrajinci, tak pojďte říci také k tomuto výběru něco.
2: Tak to je písnička, kterou mi doporučil můj nejmladší bratr, který jezdí hodně na Ukrajinu jako fotograf a snaží se dokumentovat tam tu situaci, co se děje na frontě, ale třeba i o obyčejným lidem. A já samozřejmě mám velkou vděčnost Ukrajincům, že brání nejen Ukrajinu, ale i zbytek Evropy, protože i třeba v Leichterově domě to, jakým způsobem to nakladatelství bylo zlikvidováno, tak byl nějakým způsobem dopad ruského imperialismu, který zažíváme teda i dnes.

0: No a my se dostáváme už k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem Štěpánem Larsem Leichterem, aby jsme ještě zjistili v rámci tedy vaší snahy obnovit i společenský život, tedy v domě, který byl vystavěn na Pražských Vinohradech podle architekta Kotěry. Tak tady máme ale dotaz našeho posluchače Davida Šutery, který píše: zdravím hosta a přeji mnoho úspěchů při opatrování odkazu předků. Máte můj velký obdiv. Přeskočím celou řadu citátů, abych se dostal rovnou k dotazu. Jaké vizuální umění obdivovali vaši předkové a jaké vizuální umělce obdivujete vy? Děkuji za krásný pořad a hezký den. Předavič Utera. Tak.
1: Tak samozřejmě ten prapradědeček Jan Leichter sledoval umění jak české, tak světové, odebíral časopisy ze zahraničí a i díky tomu si možná vybral Kotěru jako takového progresivního architekta na to, aby navrhl ten jeho nakladatelský dům. Ale co je třeba zajímavé, tak spojené s tím domem je příběh malířky Věry Čínské, která si vzala bratra mého pradědečka, jednoho ze tří synů Jana Leichtera. A Věra Čínská studovala v Paříži, tam se právě potkala s Prokopem Leichterem, pak se přestěhovali zpátky do Prahy, do toho domu a tam v podkroví měla svůj ateliér. Takže jeden z objevů, co já jsem vlastně v tom domě učinil, jakož to bylo takové sbírání různých artefaktů, tam z půdy, po příbuzných a tak dále, tak pod nějakými starými krabicemi jsem tam našel asi 30 jejich pastových kreseb z 30. let, takže to teďka postupně nechávám restaurovat, rámovat a ten její příběh se vlastně stane součástí té expozice v tom domě. Takže to je určitě jedna ta umělecká linka z té doby. A pak třeba umělec, se kterým dlouho ten pradědeček a i teda prapradědeček spolupracovali, tak byl zajímavý designér Jaroslav Benda, který navrhoval úpravu knížek, ale zároveň třeba navrhl to logo toho nakladatelství. A co se současných umělců týče, tak já bych řekl, že asi těžko se mi bude vybírat nezbytně jeden umělec nebo umělkyně, ale vlastně obdivuju všechny mé vlastně kamarády nebo lidi z mé generace, kteří se navzdory tomu nekonečnému zdražování a tomu těžkému životu umělce dali na tu cestu, že budou něco tvořit. A takže si myslím, že všichni si zaslouží v tomhletom obdiv a podporu a i proto se třeba v Leichterově domě občas snažíme vytvářet prostory na výstavy a pro současné umění.
0: Ještě bych se rád vrátil k tomu přátelství vašeho prapradědečka s Tomášem Garrigue Masarykem. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, že jestli taky spolu vytvářeli nebo prožívali nějakou akci, nějaké činnosti mimo tedy tu nakladatelskou a řekněme literární spolupráci.
1: Určitě. Já tady mám právě jeden objev, co jsem našel u nás na chatě za komínem, byla krabice s gramofonovými deskami a jedna z těch desek obsahovala nahrávku tady z rozhlasu z 30. let, kde ten prapradědeček vypráví o tom, jak Masaryk dbal na zdravou životosprávu a tak pořídil sobě i svým dětem kola a tak jezdili na kole s Masarykem. On vypráví, že jezdili podél Vltavy, jeli právě podél Vltavy k Podbabě. Byl to nějaký, myslím, podzimní den a ten rozhovor končí, prapradědeček říká: a tehdy mi profesor Masaryk řekl, a už to nedořekne, takže, tohle je jedna z těch velkých záhad, co se nikdy nedozvíme, co mu tehdy vlastně, když jezdili spolu na kole, profesor Masaryk řekl.
0: No, to je zajímavá vzpomínka, protože jsou známé fotografie Tomáše Garrigua Masaryka na koni, samozřejmě, ovšem s bicyklem si nejsem jistý, jestli jsem žákovou fotku s ním viděl, tak to je zajímavá okolnost. V jakém to bylo zhruba roce tohleto? Tušíte to, do jakého věku ještě Masaryk byl schopen se svojí jako vyhlášenou fyzičkou se posadit na kolo?
1: To vám teďka se přiznám, jako z hlavy neřeknu, ale šlo by to z té nahrávky dohledat, protože tam prapradědeček říká, že to bylo po jedných specifických volbách do Národního sněmu nebo do nějaké instituce, takže bychom určitě mohli dohledat ten přesný rok, kdy to na tom kole vlastně někam vyjeli.
0: Ale zároveň není jisté, jestli to byla jejich výjížďka poslední, to znamená, že je možné, že to ještě přesáhlo daleko. Tady tuto dataci, kterou, jak jste říkal, dohledat je možné. No, Štěpáne, my se musíme pomaličku loučit, máme před sebou poslední píseň, kterou jste do našeho vysílání vybral, Warrena Zelenského a Petra Gregsona. Tak jakou jste vybral a proč?
1: Tak tohle je spíš taková jako moderní klasika, bych řekl, a zase je to takové téma spojené s tím domem, kdy se ten dům snažíme postupně oživovat a jednou z těch akcí jsou i také vlastně koncerty nějaké klasické hudby, ale i moderní, tak jsem si říkal, že jedna písnička by tady neuškodila.
0: Tak ta nám rozhodně neuškodí, už ji ostatně i slyšíme, už pod námi také hraje a ještě by mě zajímalo, pokud by posluchači chtěli do takzvaného Lechterova domu do Chopinovy ulice na Pražské Vinohrady zajít, tak kde se dozví o programu?
1: Mm-hmm. Tak my máme webové stránky lechter.house, v angličtině house, a lidé se tam můžou zapsat na prohlídku. My vlastně tam máme takovou čekací listinu, pak posíláme pozvánky a zároveň tam najdou informace o nadcházejících akcích, které tam postupně vypisujeme.
0: Díky moc, naším dnešním hostem byl Štěpán Lars Lechter, díky za vaši návštěvu.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Přeju hodně štěstí, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho nechal ve vazbě. Informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. O případu tak bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Je obviněný ze dvou případů legalizace příjmu z trestné činnosti. Jeden se podle policie stal v loni, kdy daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. Moskva zvažuje zesílení útoků balistickými raketami na Kyjev a na klíčovou infrastrukturu v dalších částech Ukrajiny. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na tři zdroje blízké Kremlu. Podle nich ruský prezident Vladimír Putin válku proti Ukrajině nezastaví ani navzdory ekonomickým sankcím anebo ukrajinským úderům na ropné rafinerie a logistická centra. Moskva to považuje za útoky ze strany členských států NATO, protože ty Kyjevu poskytují zbraně a zpravodajské informace. Zemřela japonská avantgardní umělkyně Yayoi Kusama. Bylo jí 97 let. Většinu života strávila dobrovolně v psychiatrické léčebně. Trpěla totiž halucinacemi, které se promítaly do její tvorby. Věnovala se malbě, sochám, instalacím, performativnímu umění anebo psaní poezie. Jako první žena reprezentovala v roce 1993 Japonsko na Benátském bienále. Její výstava v Austrálii v roce 2024 byla nejnavštěvovanější výstavou v historii země. A jaké nás čeká počasí? Bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A my jsme rádi, že ji posloucháte také dnes, 27. srpna 2026. Od mikrofonu vás za všechny, kdo připravují vltavské vysílání, zdraví Daniela Čermáková. Přesně před týdnem v tomto čase Ondřej Konrád, náš spolupracovník, muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus, představil nahrávky z alba Groove Elation amerického kytaristy Johna Schofielda a předeslal také, že dnes dojde na snímky z o rok starší Schofieldovy desky Hand Jive, která nějak s Groove Elation souvisí, prý do značné míry. Tak se těším, co se dozvím. Dobrý den, Ondřej.
2: Dobrý den.
1: Tak jak to souvisí spolu ty dvě desky?
2: Souvisí to celkem jednoduše. Je to vlastně hudba, která vychází z podobných kořenů. Tehdy v té první polovině 90. let, zatímco v pop music vládly keltské melodie, dostávaly se i do filmové hudby, tak jazz, ale do jisté míry i jedna větev roku byla hodně ovlivněna tím funkem, což samozřejmě nezmizelo ani dodnes, ale tehdy to bylo takové svým způsobem novum, takže obě ty desky, o kterých byla tedy, o to je jedné, byla řeč minulý týden a to, co si teď poslechneme z ní ukázky dnes, jsou právě v tomhletom duchu. Notabene na tomhletom albu hrají někteří tíž hudebníci, to je především velmi výrazný, na obou deskách je varhaník, eventuálně pianista Larry Goldings a hraje tady i stejný kontrabasista Dennis Irwin, no a samozřejmě John Schofield, který je autorem všech skladeb, tak jak tomu bylo i na Groove Elation.
1: Tak pojďme na první desku, na první ukázku.
2: Tak.

0: To byla první ukázka z desky Hand Jive Johna Schofielda, kterou dnes podrobujeme zkoumání s Ondřejem Konrádem. Ondřej, co už měl John Schofield v době vzniku alba Hand Jive za sebou?
1: Tak především angažmá u Milese Davise, který se vrátil začátkem 80. let na scénu po zhruba 7 leté nebo řekněme 6 leté pauze, kdy úplně zmizel, nenahrával, nevystupoval. Tak nejprve byl v jeho kapele Mike Stern na kytaru, ale potom ho vystřídal právě John Schofield a účastnil se několika významných desek z toho, té řekněme poloviny 8. dekády, to znamená Decoy, Star People, You Are Under Arrest. No a když se zase odpoutal od Milese Davise, protože chtěl zahájit svoji velkou solovou kariéru, tak následovala řada výtečných alb v kvartetu právě s 2 hudebníky, kteří znějí jist na desce Hand Jive, to znamená s bubeníkem Billem Stewartem a basistou Dennisem Irwinem a se saxofonistou Joe Lovanem. No a potom zhruba vlastně tam už byly náznaky toho, co slyšíme, potom už přišlo to řekněme funkové období, které vyvrcholilo právě těmi 2 alby Hand Jive a Groove Elation.
0: A my máme před sebou další ukázku, prosím o komentář.
1: Shackled Past, no a co já nevím, co bych k tomu řekl, ta hudba se skvěle poslouchá ještě pořád, i když už je vlastně 30 let stará.
0: Tak si to poslechněme teď.

0: album Hand Jive z Johna Schofielda. Po druhé, my jsme tu nedávno s Jakubem Doležalem mluvili o desce saxofonisty Seamuse Blakea, které je celé věnované odkazu Eddieho Harrise, včetně konkrétně jedné z jeho slavné desky. A album Hand Jive Johna Schofielda na ní také odkazuje, jak Ondřej?
1: Odkazuje na ní dokonce velmi významně, protože Eddie Harris na něm hraje. Dokonce ta první věc, kterou jsme poslouchali, se jmenuje Do Like Eddie. A odkazuje nejenom tedy k Eddie Harrisovi, který byl takový funk, jazzový hudebník, notabene první hráč, který elektrifikoval svůj saxofon, to právě k tomu se váže to album Seamuse Blakea, Electrifying, Seamuse Blake Plays, The Music of Eddie Harris, jmenuje to album. A vlastně také se to týká takové slavné desky, která pochází z živého vystoupení festivalu v Montreux v roce 1969, kde Eddie Harris s pianistou Les McKennem a zpěvákem zároveň dali dohromady takovou malou sestavu a vlastně velmi improvizovaně, bez zkoušky, nebo respektive řekli si jenom pár slov před tím koncertem, odehráli set, který byl úplně freneticky přijatý. Ten záznam z toho vyšel okamžitě na LPčku, do dneška se prodává v různých jiných formátech a prodalo se ho obrovská spousta kopií. To se jmenuje Swiss Moments. No a k tomu se to album Hand Jive také do jisté míry váže, protože na něm je nejenom skladba Do Like Eddie a hraje na ní EDS, ale potom je tam také jedna věc, kterou tady dneska si hrát nebudeme, a to se jmenuje I Take Less, to se zase vztahuje k tomu Les McKennovi, čili tady ty souvislosti i s tím Seamusem Blakem, který se také vztahuje k té desce a má dokonce takovou medli z těch skladeb, která z toho švýcarského alba pochází. Čili svět je malý, jak se říká, všechno souvisí se vším.
0: No a co tady budeme na závěr poslouchat?
1: Na závěr si poslechneme písničku, která se jmenuje Sedmé patro, což upřímně řečeno nevím, co přesně znamená, ale nicméně John Schofield a Eddie Harris a hodně Larry Goldings tady se projevují jako fantastičtí solisté.
0: A Ondřej Konrád byl s námi dnes ve studiu. Díky, měj se krásně.
1: Taky díky.

0: Desku Hand Jive Johna Schofielda z roku 1994 dnes připomněl Ondřej Konrád. Je 11 hodin 23 minut.
1: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
2: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
1: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
2: Na Vltavě.

nebe. Tohle je spolu jízda, za níž nám srdce hvízdá. Veselou baladu pro lepší náladu, veselou baladu

0: Hudebník mnoha tváří Marian Friedl přizval ke spolupráci na albu Černobílý svět také Martina Kociána. My jsme v tomto podání slyšeli jejich veselou baladu.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A v osudech tento týden vzpomíná významný český filmový historik, publicista, pedagog, spisovatel a dlouholetý organizátor filmového života na jihu Čech Boris Jachnin. Čtvrtou část jeho vzpomínek vám na Vltavě nabídneme za pár minut.

osudy. I tyto se vztahují, jako tomu bylo u osudu po celé prázdniny, k filmovému světu. A my vám nabízíme čtvrtou část rozhlasového vzpomínání českobudějovického filmového historika Borise Jachnina. Jehož osudy vznikly v Českém rozhlase v roce 2004 a připravila je Hana Soukupová. Tedy čtvrtá předposlední část, režima Aleš Vrzák.

přišel listopad 1989 a moje práce už vycházely pod mým jménem. Všechno bylo jinak, začal jsem zase učit a dokonce jsem pomáhal jednu novou filmovou školu založit. Bylo to ve Zlíně u ateliérů, kde byly prima podmínky na to a byli tam také takoví lidé, kteří byli odborníky ve svém oboru, pan profesor Elmar Klos, Miloň Terč a ostatní pomáhali tu školu založit a já jsem tam jezdil zpočátku velice často na ten obor dějiny filmu a měl jsem radost, že se tam hlásí tolik mladých lidí. Ono to bylo tak, že vlastně ta průmyslovka filmová chyběla. Byla za to táče zrušena filmová průmyslovka v Čimelicích u Písku a to víte, to je tak. Průmyslovka vychovává ne snad přímo ty hotové tvůrce, ale jejich asistenty, takové ty štábové pracovníky, lidi do laboratoří a do střižny, do zvukového studia. Tito mladí asistenti ve štábech chyběli a taky v televizi, která se rychle rozrůstala. A tak byl čas tuto průmyslovku znovu vybudovat. Já si nemohu odpustit, nevzpomenout nejdřív ovšem na ty Čimelice. Já jsem v Čimelicích učil nedlouhou dobu, bylo to po srpnu 1968, odevšad mě vyháněli a naopak z Čimelic přijel pan ředitel za mnou a říkal, že by potřeboval nutně pedagoga na jeden maturitní obor právě na dějiny filmu a to, že v těch Čimelicích teď nemají a že hledal v Praze a tam, že doporučili mě. No, zlatý hoši to jsou, jsem si pomyslel, když mě doporučili, ale nebude nám to moc platný. A radši jsem mu to řekl otevřeně. Řekl jsem, pane řediteli, já asi nebudu smět učit, já jsem v politickém maléru. Ale on to vzal jako muž, který se postaví prostě taky na odpor a volal velmi bojovně. Já jsem zodpovědný za ty Čechy a Slováky na té škole, který musí prostě maturovat příští rok. Já, když by vám zakazovali učit, tak jim řeknu, ať to jdou učit sami, protože ty děti přeci za to nemůžou. No já, když jsem viděl jeho nadšení, tak jsem to přijal, tu nabídku. No a ve volných dnech, který mi poskytovala moje služba nočního hlídače, jsem dojížděl do Čimelic a tu látku jsme dohnali do ledna a bylo to vlastně všecko fajn, ty děti byly moc dobrý. A já jsem tam přijel, šel jsem do zborovny a oni všichni říkali, pan ředitel vás čeká v pracovně. To jsem věděl hned, která uhodila. Tak jsem šel do pracovny a on hlas mu úplně chraptěl. Říkal, KNV řádí, zítra tam spolu půjdeme na pohovor, ale prosím vás, neříkejte nic těm dětem, nesmíme z toho na škole udělat nějakou výtržnost, protože zatím o nic nejde, nevíme, jak to dopadne, ale vy, prosím vás, dneska uzavřete tu látku na nějakém takovém místě, aby jsme věděli, kde pokračovat, protože já myslím, že zkrátka, víte, já povídám, pane řediteli, hlavně, aby nevyhodili taky vás, nedělejte si kvůli mě problémy, já tam s váma půjdu na to KNV, ale to bude špatný asi. Šel jsem do třídy, tam bylo ticho jako v hrobě. Na katedře stála flaška koňaku a kytice. Oni už to věděli, samozřejmě, protože maminka toho jednoho sloužila na telefonní centrále ve škole. No, tak já jsem říkal, děti, tohle to prosím vás, vemte si na ten večírek, oni chystali
večírek, už před maturitou se takový akce tam dělali, tak jsem říkal, tu flašku tam vemte, já přijdu na večírek, tam si všecko povíme, zatím se nic neví. A otevřte si sešity, protože víte, možná někdo na tohle čeká, že tady uděláme dneska místo vyučování nějakou demonstraci. To není třeba. Budeme pokračovat. A tak jsme pokračovali. Já jsem na večírek ovšem nepřijel. Děti udělali večírek a poslali mi takovej dopis. Celá třída se tam podepsala. Nemůžu vám ho tady přečíst, ten dopis, protože na to ještě nejsem dost okoralý, abych se k tomu vrátil.

Začal jsem jezdit ven, Německo a Rakousko mi poskytlo mnoho podnětů a když jsem poprvé vyjížděl na západ, tak k tomu musím připojit takovou historku, bylo to ještě v posledních měsících totality. Já jsem totiž 20 let byl bez pasu, ale žádal jsem každý rok banku o takzvaný devizový příslib. Jakože vycestuju na západ ze studijních důvodů, no tak tam se museli strašlivě smát všude, že noční hlídač ze studijních důvodů prostě bude jezdit na západ, ale tak jsme dělali ze sebe takový trumbery všichni a já jsem tam psal ty žádosti a oni mi vždycky odpověděli, že soudružka banka to jako zvážila, ale že je tak málo deviz, že mi nemohou žádné přidělit a že teda nashledanou. Světu mír. No a já jsem zase napsal odvolání, pač to jste zase se mohli ještě odvolat, jo, to všecko bylo povolené samozřejmě. Tak já jsem se odvolal a oni zase mi odepsali, že to prozkoumali všecko a že teda samozřejmě to je velice zajímavý, ten můj dopis pro ně, teď, že zrovna devizy nejsou, ale kdyby náhodou měli tolik deviz, že by nevěděli, co s nima dělat, takže si na mě vzpomenou. No ale asi jich nikdy neměli dost, nebo věděli, co s nimi mají udělat, protože si na mě nespomněli. A tak ta soudružka banka takhle pracovala, to byla taková prodloužená ruka bezpečnosti, protože to samozřejmě se konzultovalo všecko. Bezpečnost věděla teda, že jste si podala žádost, jestli chcete jet do zahraničí, kdy, kam. To ta bezpečnost věděla a ta zase řekla té bance, nemáme zájem, aby tento člověk vycestoval. No prostě bylo to dobře sehraný a člověk v tom se potácel bezmocně a najednou někdy v září roku 1989 mi přišel z banky obvyklý dopis, který jsem automaticky otevřel a tam bylo napsáno, že mi poskytnou devizový příslib. Mně i mojí ženě. No, to jsme pochopili, že to táči ruplo v zádech a že se teda něco děje. A oni nám napsali, že tam můžeme přijít a že tam máme 200 šilinků pro nás pro oba dohromady na 10 dní. Kdyby na nás ti chamtiví Rakušani chtěli, aby jsme platili nocleh a jídlo a tak dále, to všecko, takže nám oni dají 200 šilinků. Vymění. Nedají. Tak to by stačilo tak na snídaně. Teď jsem teda honem rychle sehnal nějaký devizi. Jeden dobrý americký filmář, přítel můj, to vzal na západ. Já jsem řekl, prosím tě, ty jedeš do Vídně, nech to tam u nějakých spolehlivých lidí. Tady to je v obálce a já si to tam u nich vyzvednu, protože se to bojím provést sebou přes hranice. No taky jo, samozřejmě, to jsme spekulovali, celý noci jsme přemýšleli, jestli to není nějaká past, že oni ví, že nám dali málo peněz, takže my povezeme nějaký peníze sebou, oni nás prohlídnou na hranicích, přijdou na to, že proti zákoně si sebou bereme nepřihlášený peníze, no a to by byl maler, nebo naopak, toho využijou, nepustí nás domů potom. No, spekulovali jsme až do chvíle, kdy jsme dostali nový pasy, no a tam už chybělo jenom to razítko z té rakouské celnice. Tak jsme vyjeli. Trabant dojel do Znojma, tam jsme nakoupili do kanistru český benzín ještě a Zlatej Vašík Požárek mi napsal, že prostě těch 10 dní bude s náma ve Vídni a všecko si povíme, co jsme si nemohli napsat těch 20 let. No, teď musím vysvětlit, víte, že jako já rád sbírám mapy. Já sbírám starý mapy a to z takového důvodu, že jsem si říkal, až jich budu mít dost, tak vylepím je na strop do naší ložnice
ale nejdřív je sestřihám do takový koláže, že vznikne taková zázračná jako země. Že ty Čechy budou veliký, budou větší prostě hlavně než to Rusko a budou mít pláže na všech stranách, budou sousedit s nejlepšími oceány a odtvy, budou mít prostě Malorku a všecko a Paříž bude hned někde u Vlašimi na dosah ruky. A prostě bude to taková zázračná země, krásná. Tak jsem ty mapy sbíral, mapy z celého světa, jak se mi kde jaká dostala do ruky. A teď jsem do toho kufru sáhnul a vytáhnul jsem mapu Vídně a tam jsem si našel, že nejlepší bod, který nemůžete minout ve Vídni, je nádraží Františka Josefa I., našeho stařičkého mocnáře. A to, že je uprostřed a je to veliký jako letiště a tam jsem napsal Požárkovi v den D čekej na nádraží Františka Josefa I. u okénka informace ve 13 hodin a dozvíš se tam všechno. No a vyrazili jsme a dojeli jsme do té Vídně. První taková nepříjemnost byla na hranicích, protože ne, že by nás prohlídli. Naopak, oni s náma nechtěli mluvit, oni ukazovali, ať prostě pokračujeme v jízdě, ať jedeme. No já jsem řekl, to tedy ne, to tedy my máme nový pasy a tam nám dáte razítko, ne? A oni se začali zlobit a ukazovali, ať jedeme rychle pryč, že jako je to nezajímá, no tak... My takový krásný pasy, 20 let jsme na to čekali a teďka si nikdo ani je neotevře. No tak to mě dost zkazilo náladu. Ve Vídni to bylo ještě horší, protože se ukázalo, že Rakušáci vůbec Vídeň neznají a že nikdo neví, kde je nádraží Františka Josefa I. Ba policaj to nevěděl. Ukazoval někam, no tak my jsme tím směrem jeli, ale... Začali jsme prostě po té Vídni bloudit. Byli jsme u nějakých paneláků a tam byl pán, opravoval auto, tak já jsem u něj zastavil a oslovil jsem ho a on to byl Turek. A ten Turek byl sečtělej úžasně a díval se na mě a přemýšlel a říkal, nádraží Františka Josefa I., ano, tady bylo obrovský, ano, to bylo srovnané se zemí za války, prostě to neexistuje. Ale oni mají Vídeňáci na památku na tom místě, to je támhle, mají stanici Schnellbahnu, jo, ty elektriky. To se tak jmenuje do dneška. Stanice Františka Josefa I. A ukázal nějakým směrem a říkal, no vidíte to stanici, jo, tam stojí nějaký pán. No byla tam refíž 50 metrů od nás a tam stál Vašek Požárek. Tak jsme tam přijeli, objímali jsme se a já jsem se mu omlouval, že máme hodinu zpoždění. On říkal, no jo, no to nevadí, prosím tě, ty jsi se vůbec nezměnil. A já jsem říkal, myslíš, jo? A on říkal, no nikdy jsi neměl orientační smysl.

Zajímavé je, že v tom novém pase krásném vlastně nemám vůbec žádné razítko z ciziny. Přitom jsem hodně jezdil po tom listopadu. Vzpomínám si z těch svých cest na jednu, která měla pro mě velký význam, protože jsem se tam setkal se svým velkým kamarádem a někdejším dokonce studentem Vaškem Reichlem z Kamenného újezda, který emigroval do Německa z osobních důvodů a ve Stuttgartu vybudoval fotografický ateliér. On byl absolvent FAMU z oboru fotografie. A když se konal ve Stuttgartu festival na začátku 90. let, festival, který se jmenoval Blühende Natur, to znamená kvetoucí příroda, tak tam se zmínil, oni se ho ptali, jestli zná nějakého Čecha, který by měl nějaké znalosti filmové, že by tam byl členem mezinárodní poroty, oni měli porotu asi z 5 lidí a každý měl být z jiné země. No, tak Václav jim dal moji adresu, oni mě skutečně pozvali a já jsem jel na svoji první zahraniční porotu účinkovat a já jsem tam kromě toho vezl film Ropáci od Jana Svěráka. A ten film jsem tam měl promítnout a měl jsem k tomu mít takový referát, protože při festivalu o přírodních filmech také byl takový vědecký kongres, kde různí filmaři ukazovali filmy ze své země, které byly věnovány přírodní tematice. Byl tam můj přítel z Německa, doktor Hauke Lange Fuchs, který tam měl nádherný příspěvek s úžasnými ukázkami o úloze přírody ve starých skandinávských filmech, jak když se blížilo nějaký drama, tak jak prostě už to začalo blízkat a hřmít a jak ta příroda vyjadřovala určité nálady. Já jsem to chválil, ten jeho příspěvek, a on se mě ptal zase, co jsem přivezl já, a já jsem říkal, že předvedu Mystifikaci od Jana Svěráka. A on se na to hrozně těšil, protože on sám je taky trošku takový mystifikátor. On sbírá po celém světě staré kinematografické přístroje, ale nejenom ty filmové, ale i ty předfilmové, takové ty laterny magiky a podobně. A dává je do pořádku a potom v takovém kouzelnickém fraku s nimi vystupuje na takových nobl akcích, že si ho objednají na různé festivaly a on tam večer udělá takové představení starých, prastarých, teda z poloviny 19. století, příběhu kreslených na sklíčka, jako je dobytí severního pólu a já nevím, co všechno. A to obsluhuje ty přístroje ve fraku. No taky občas mívá takovou krásnou asistentku, která mu podává ta sklíčka. A, no je to prostě show. A tak jsem si říkal, Fuchsovi bude tohleto blízké, ty Ropáci, to se mu bude líbit. Tak jsem mu říkal, no to je něco jako z vašeho hrnečku tohleto, to jsem zvědavý, co tomu řeknete. Je to mladý filmař, je to vlastně absolventský film jeho, ale je to bezvadná mystifikace. No tak došlo k tomu, že jsem nejdřív měl ten referát. Tam jsem jim vysvětlil, že se u nás nesměli filmovat severní Čechy. Že to je krajina, která byla kompletně zničená a režim se za to styděl a nesměli se odtud vyvážet žádné fotografie a snímky. Takže Jan Svěrák si napsal takový scénář, kde taková jakoby science fiction byla o tom, že tam v těch končinách žije zvíře ropák, v němčině bylo nazváno Erlfresser, teda žrout nafty. A
tam, že žije a že mu vyhovuje zničený ovzduší, zničená příroda, že teda umírá, když se ocitne na čerstvém vzduchu. Takový negativní zvíře. Bára Šalamounová ho vyrobila, to zvíře, to je dcera malíře Jiřího Šalamouna, která už tehdy vystudovala výtvarnou školu v Německu a věnovala se taky animovanému filmu, takže věděla dobře, co to potřebuje, ta konstrukce toho zvířete, tak asi ve velikosti takového psa udělala takový roztomilý dost zvíře. Film je to úžasný, má hlubokou myšlenku a je kromě toho udělaný strašně vtipně. Přednes jsem referát a promít jsem film a měla být beseda. Všichni mlčeli v tom sále a dívali se na mě naprosto nechápavě. Tak já jsem říkal, no tak snad někdo třeba má nějaký dotaz. A vstala najednou taková dáma, no ona už když zvedla ruku, tak já jsem věděl, že to není dobře. Vypadala jako velice přísná učitelka. Vstala a řekla, já jsem strašně ráda, že jste tady promítl ten film a že jste nás s tím seznámil, protože já za 14 dní cestuju do Prahy. No nemám ještě tak hotový ten program, ale teď vím bezpečně jednu věc. Musím tam zařadit zoologickou zahradu. A musím se vás zeptat, jestli víte, kde v té zoologické zahradě by ten Elfresser jako měl tu klec, protože toho musím vidět živýho, samozřejmě ve skutečnosti. Teď jsem čekal, že bude v tom sále jako smích, ale žádnej smích nebyl a všichni se na mě dívali, jestli já vůbec vím, kde ten ropák žije v té zoologické. Tak jsem řekl, víte, oni ho teď neukazují, on je nemocný. No co jsem měl říct jinýho?

Rozhlasové vzpomínání českobudějovického filmového historika Borise Jachnina se uzavře zítra. Pátou částí tyto rozhlasové osudy připravila Hana Soukupová s Borisem Jachninem v roce 2004. My vám tedy nabízíme jejich reprízu a tento cyklus režíroval Aleš Vrzák, tedy toto vydání osudu. Mimochodem, co se filmu týká, my vás vyzýváme, abyste nám napsali o vašem nejsilnějším filmovém zážitku, tak znovu připomínáme, napište nám o vzpomínce, která se pojí s některým z vašich oblíbených filmů. Zajímá nás také to, který film byste zařadili do té padesátky filmů československé kinematografie, kterou se stavili filmoví publicisté pro seriál To byl můj film. Předposlední část vydání tohoto seriálu, tohoto cyklu, předposlední kapitola nás čeká po 12. hodině a jinak vaše zážitky, vzpomínky nám pište na adresu mozaika@rozhlas.cz a počkáme se na poledne, bude to za 4 minuty.

0: Pěkné poledne, právě bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pro ruské účty se loni pokusili přes sociální síť TikTok ovlivnit sněmovní volby, uvedla BIS. Šéf CIA v Moskvě podle zjištění amerických médií varoval Rusko, ať nezaútočí na pobaltské spojence z NATO. Zjistili to deníky Wall Street Journal a Politico. V Poličce dnes začíná čtyřdenní festival Zažít Martinů a počasí bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami. Uvádí to BIS ve výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky z většiny falešné, provázané a vzájemně sdílely své proruské a antisystémové postoje, čímž zvyšovali svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Volby to podle mluvčího Ladislava Štychy ale neovlivnilo.
2: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
0: Působit se podle zpravodajců snaží Rusko i na české politiky, europoslance a aktivisty tím, že je zve na návštěvy do Ruska nebo spřátelených zemí. Konkrétní jména BIS neuvedla. Šéf americké tajné služby CIA John Ratcliffe měl při své pondělní neohlášené návštěvě Moskvy podle amerických médií vyřídit dvojí varování. Nezaútočit na pobaltské spojence z NATO a přestat pomáhat Íránu. S odvoláním na vlastní zdroje o tom píšou deníky Politico a Wall Street Journal.
3: Prezident Trump cestu potvrdil, ale její účel označil za jakousi rutinu. Odmítl, že by souvisela s NATO nebo Íránem. Podle televize CNN byla Ratcliffeova cesta reakcí na měsíce trvající ruskou hybridní válku proti Evropě. Obavy navíc prohlubuje, že americký prezident opakovaně zpochybňuje, jak pevně stojí Spojené státy za závazkem bránit spojence v NATO. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 i tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko ho tehdy nevyslechlo a o 3 měsíce později zaútočilo. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počty pohřešovaných lidí po bleskových povodních na nepálsko-tibetské hranici stále rostou. Čísla se podle místních úřadů blíží k 15 stovkám. Téměř 800 z nich jsou zahraniční turisté. Podle aktuálních informací mezi nimi nejsou žádní Češi. Počet obětí stoupl na 270. Bleskovou povodeň způsobil podle americké geologické služby pád ledovce. Záchranné akce dále pokračují. Předseda Evropské rady Antonio Costa míří do Prahy na setkání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o přípravách nového víceletého rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 2034. Costa tak pokračuje v sérii návštěv evropských lídrů, kterou zahájil v úterý.
4: Státy Evropské unie se nyní neshodují na celkové výši příštího rozpočtu, ani na jeho struktuře. Česko patří ke skupině takzvaných přátel koheze. Prosazuje tak zachování dosavadního silného financování chudších regionů. Vláda se také staví rezervovaně k návrhu nových vlastních zdrojů evropského rozpočtu, jako jsou výnosy z emisních povolenek či takzvaného uhlíkového cla. Úřad vlády avizoval, že Babiš bude s Koštou jednat také o boji proti nelegální migraci či o možném budoucím rozšíření Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění na nové doméně, ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
5: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Čtvrtý ročník festivalu Zažít Martinů dnes začíná v Poličce. Během 4 dnů nabídne koncerty, výstavy, workshopy i kostýmované prohlídky skladatelovi rodné světničky ve věži kostela svatého Jakuba. Festival večer zahájí koncert Ozvěny z Japonska. Podrobnosti přidává muzikoložka Monika Holá.
6: Do poličky zavítá paní Yukiko Sawa, japonská pianistka, která je velkou propagátorkou české hudby v Japonsku. Ona a spolu s dalšími třemi umělci vlastně bude hlavní protagonistkou toho čtvrtečního koncertu. Bude interpretovat zejména českou hudbu, ale představí nám také dva japonské autory.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. A více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak teploty značí a napovídají, že se vrací léto. Co se nevrací, co naopak pomalu odchází, to je náš celoletní festival, celoletní seriál. To byl můj film. Filmové léto na Vltavě je tedy na sklonku. No a před námi jsou poslední dvě kapitoly z dějin československé kinematografie. Tu dnešní připravila Alice Aronová. Alice, zdravím tě.
2: Dobré poledne.
1: Co nás čeká dnes?
2: Tak budeme se věnovat zajímavé autorské tvorbě, výrazným debutům a samozřejmě neopomeneme i divácké hity typu Vlny, takže jsme už v absolutní současnosti.
1: Tak těšíme se, Daniela Čermáková vám přeje pěkné poledne.

0: Tak my jsme začali klasickou hudbou, část koncertu pro violončelo a smyčcový orchestr A-dur, část Allegro Giuseppa Tartiniho, dozněla ve 12 hodin a 11 minut, téměř 12 minut, ale teď tedy s Alicí Aronovou k filmu. Alice, jaké výrazné debuty se natočily od roku 2010 až do současnosti?
1: Tak určitě sem spadají Poupata, scenáristy režiséra Zdeňka Jiráského, a když to vezmu jakoby chronologicky po sobě, potom Příliš mladá noc, talentovaného také scenáristy a režiséra Olma Omerzu, spadá sem i Domácí péče Slávka Horáka, ta byla ve své době také velkým objevem, nejenom hereckým, ale i právě z hlediska šikovného, talentovaného tvůrce. Chvilky Beaty Parkánové zase představili takovou tu ženskou tvorbu, Staříci Ondřeje Provazníka a Martina Duška, anebo z poslední doby Mord Adama Martince o fenoménu české zabijačky, loni Karaván Zuzany Kirchnerové, oceněn i v zahraničí, no a letos jednoznačně pro mě objev na půdě komedie je Poberta Ondřeje Hudečka. Takže to jsou všechno zajímavé debuty. Důležité je zmínit, že vlastně jsou to výrazné filmy a byly takovým tím svěžím závanem do sterilní české produkce a byly i žánrově pestré.
0: Spoustu restů, když tě tak poslouchám, mám. Musím je splatit. Včetně Poupat tedy, ty jsem taky nevěděla, je to film z roku 2011, scénáristy a režiséra Zdeňka Jiráského. Tak připomeň příběh tohohle filmu.
1: Tak to bylo úplné zjevení, protože ten film vstupoval netradičně do distribuce v prosinci, takže jsme měli pocit, že to byl takový průměrný rok ve filmu, a najednou prostě tady přišly Poupata, které potom samozřejmě získaly i sošky v rámci Českých lvů, a je to velmi syrový, ale zároveň i fantazijní příběh, který vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě v paneláku. Každá z postav žije svým ideálem, má své tužby a sny. Je to mistrné sociální drama, vyprávěné s groteským humorem, velmi dojemný, strhující příběh, přitom vlastně originální, nepatetický, autentický příběh ze severu Čech, o rodině, o takových těch ztracencích, a opravdu v daném roce to bylo velké překvapení, včetně úžasného Vladimíra Javorského v hlavní roli. A ještě bych tam zmínila jedno jméno, pod filmem Poupata je podepsán velmi osvícený producent Viktor Schwarz, který vlastně dodnes podporuje výrazné debuty.
0: A Poupata tedy patří z této éry k těm tvým oblíbeným snímkům, nebo máš tam některé jiné?
1: Mám samozřejmě Poupata, ale ještě tam zmíním jeden film, a to už je také, už jsme v současnosti, téměř Okupace z roku 2021, což také bylo další překvapení sezóny, takový ten malý film, drama, místy až absurdní groteska, nenápadný snímek odehrávající se jedné noci v jednom divadelním baru. Jehož atmosféru naruší příchod opilého ruského vojáka. Samozřejmě ta atmosféra postupně na baru housne a ocitáme se právě v tom roce 1968. Tenhle ten film byl debutem Michala Nohejla a zpracovával prý skutečný příběh a s černým humorem vypovídá o tom českém hrdinství, zbabělosti, strachu v době okupace, a je i přesnou studií české povahy. A samozřejmě za zmínku stojí i výborné herecké výkony v čele s Martinem Pechlátem.
0: Takže tady Okupace. To je ten tvůj,
1: ano,
0: je to tvoje srdeční záležitost. Budeme pokračovat s Alicí Aronovou za pár minut.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Kráčím za tebou, zpívala Gretchen Parlato, doprovázel jí Lionel Lueke v 12 hodin a 20 minut. No a my teď kráčíme opět po časové ose československé filmografie, teď už české filmografie s Alicí Aronovou. Když se Alice řekne autorská tvorba, tak si posluchači vybaví 60. léta a díla československé nové vlny, ale jak to vypadá s autorskými filmaři dnes a koho osobně ty považuješ za talentované autorské tvůrce a těšíš se vždycky na každý další počin těchto lidí?
1: Tak bylo náročné udělat ten úzký výběr, ale vybrala jsem dva muže. První z nich je Jiří Havelka. A když připomenu jeho filmy jako tragikomedie Mimořádná událost, Drama zahradníků, Frob, Rok nebo naposledy hudební životopisní snímek Duchoň, tak je vidět, že je to opravdu velký talent. No a ta moje srdcovka je film Vlastníci z roku 2019. Mimochodem ten film měl i skvělý slogan, který zněl, cituji, komedie pro ty, kdo to nezažili, drama pro ty, kdo tím žijí. Citace. Takže já mám pocit, že mnozí posluchači znají, poznávají.
0: Jednak ten film a jednak samozřejmě mají své zkušenosti.
1: Přesně tak, protože mnozí majitelé bytů mají právě tuto vlastní, bohužel vlastní zkušenost. Takže my se ocitáme v jednom postarším činžovním domě a na společné schůzi vlastníků bytů. Takže pro mě tento film byl i hereckým koncertem. Tereza Ramba, Vojta Kotek, Jiří Lábus, Klára Melíšková, Dagmar Havlová nebo Pavla Tomicová, která mimochodem pronese ve filmu nezapomenutelnou hlášku. Výtah si klidně postavte, ale beze mě, to je od prvního patra. Takže další přesně ten absurdní moment, kde se ukázal Havelkův cit pro dialog, absurdní situace a gradaci příběhu. Tam ještě jenom bych dodala, že scenárista a režisér Jiří Havelka se při volbě tématu inspiroval vlastními zážitky ze schůzí majitelů bytových jednotek, takže opravdu čerpal z Holešovic, ze schůzí, z několika schůzí jednoho domu, prý tam bylo přehršle materiálu a svůj film tedy označil jako komedii. Dokonce dodal, cituji, pro všechny věkové kategorie je tento film určen i pro voliče všech politických stran. Takže ideální by bylo se v kyně bavit a doufat, že peklo jsou ti druzí. Takže mám pocit, že zrovna tenhle ten film mu to vyšlo a vlastně ten film i krásně dozníval, protože měl premiéru v roce 2019, pak vlastně byla éra covidu a ten film byl stále populární i na různých platformách, když se nesmělo chodit do kin.
0: My si pustíme ukázku.
2: Dají nás k soudu a kdo to pak bude vysvětlovat, že to tady probíhalo úplně proti pravidlu?
3: Nás dával k soudu, když jsme sousedi pro Boha.
4: No, tady ty neznáme, třeba si to nahrávají.
5: Ne všichni používají vaše metody, paní Horvátová.
6: 14 obyvatel jednoho domu sedí na schůzi okolo dlouhého stolu uprostřed červených cihlových zdí malého divadla. Díky nezvyklému umístění sedadel může publikum herce vidět úplně zblízka a postupně vnímat na růstají...
0: Tak my jsme poslouchali ukázku z Vlastníků, ale tohle byla inscenace Vlastníci, protože Jiří Havelka napsal původně Vlastníky pro domovské divadlo Vostopětka a pak se tedy dostali Vlastníci na filmové plátno. Takže to tedy k Vlastníkům, stal se to samozřejmě hit, to obsazení herecké bylo jiné, to ty asi možná leckdo zaprvé ukázky uvědomil a za druhé leckdo na tom divadelním představení byl. Alice, ty jo? Ty ano?
1: Ne, já jsem nezažila divadlo, ale vlastně byla jsem u začátku v rámci vývoje tohoto projektu, takže já jsem četla scénář filmu jedním dechem a měla jsem pocit, že se rodí něco velkého a opravdu se to zrodilo. Takže já jsem měla jiný postup, ale díky tomu jsem se dostala k jiné divadelní tvorbě Jiřího Havelky, takže já ho mám velmi ráda vlastně i na divadle jako režiséra.
0: Ale pojďme k filmům za zpátky. Další tvůj tip z této oblasti.
1: Tak je to druhý muž, Tomáš Pavlíček. Já bych připomněla jeho tragikomedii Chata na prodej a nebo právě ta má srdcovka, to je Přišla v noci z roku 2023. Tam vlastně ještě pod tímto snímkem byla podepsána dvojice scenáristů a režisérů, zmíněný Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar. A kdo tento příběh nezná, tak jenom připomenu, že zní to jako zlý sen. Jednoho dne a navíc v noci se vám objeví u dveří matka, zcela promočená, po nešťastném návratu z dovolené od moře, rozešlá s partnerem a ještě navíc bez klíčů od bytu. Takže to je ta výchozí situace, kdy ten sympatický pár třicátníků, její syn se svojí snoubenkou, si maminku pustí přes práh a vlastně rázem se oba ocitají v takovém tom komorním očistci, protože maminka se rozhodne, že zůstane a vypadá to, že na navždy. Takže svižné dialogy, herecká akce, poetika, která jakoby vypadla z autorských filmů Petra Zelenky, nebo já jsem tam vlastně cítila i zjevnou inspiraci filmy Československé nové vlny. Taková ta poetika všedního dne, nahlížená černým humorem, ironií, sarkazmem. Ocenila jsem právě neuvěřitelně chytrý scénář, který právě vlastně díky tomu i ten příběh graduje až do samotného finále. No a za pozornost stojí určité i minimalistické podmínky, protože to natáčení snímku probíhalo tak, že štáb prý pracoval velmi rychle a levně, včetně minimalistické hudby, a namísto, aby scháněli nějaké drahé lokace, drahý vyšperkovaný byt, tak prostě štáb využil rodinný byt, rodinnou chatu a během jednoho měsíce bylo natočeno. Takže to je také nutno zmínit a stojí za pozornost. No a samozřejmě, když se řekne Přišla v noci, tak objevem byla postava matky neboli divadelní herečka z Brna, z Hadivadla, 60-letá Simona Peková, která vlastně tu postavu té extravagantní ženy, takové té herdek baby, stvárnila dokonale. A já vlastně, když se

0: To mělo nějaký podtitul, myslím, horor, tak nějak se to jmenovalo, sociální horor.
1: On je to vlastně na pomezí hororu a na pomezí té černé absurdní komedie, takže je to na pomezí žánru, ale já bych to opravdu označila jako černou komedii. Ale už jenom tady ta věta Simony Pekové s drobnělinou, jak oslavuje svého synka, tak mám pocit, že úplně vystihuje hrůzu, co se vám může stát, když matka v noci zazvoní nečekaně u vašem bytu.
0: Já to tedy považuji spíš za ten horor. Nicméně za chvíli budeme pokračovat.

0: Stále vám přejeme krásný polední čas společně s Alicí Aronovou, se kterou mluvíme o českých filmech po roce 2010. My jsme tady mluvili o té autorské tvorbě. Alice, vzpomínala si a zmiňovala si tedy ty vlastníky a film Přišla v noci, ale co je z této doby tou tvojí srdcovkou?
1: Tak já bych řekla, že je to tvorba Bohdana Slámy a je zde takový film Bába z ledu 2017, tragikomedie, která vlastně jako skvostně rozkrývá nelehké vztahy mezi třemi generacemi. Je to příběh zároveň o naději, o tom, že lze vzít život do vlastních rukou v jakémkoliv věku, a je to hlavně herecký film se Zuzanou Kronerovou v hlavní roli. A pro mě je to takový ten silný příběh z otuželecké komunity, zároveň trefná analýza rodiny, mezilidských, partnerských vztahů, a vlastně podobně takhle točí i další filmy, autorské filmy, Bohdan Sláma. Takže když připomenu jeho vlastně tvorbu Štěstí, drama, nebo další drama Venkovský učitel, nebo historické černobílé drama Krajina ve stínu, to je vždycky přesná analýza mezilidských vztahů.
0: Ale nejsem si úplně jistá, jestli ty Slámovy snímky patří k tomu nejoblíbenějšímu divácky. To si nejsem jistá.
1: Já bych řekla, že to patří mezi oblíbené kritiky. Ale diváci mají trošku jiný vkus, je to pravda. Ale pro mě je to vždycky ta událost, že čekáme na nový film Bohdana Slámy.
0: No ale právě těmi diváckými hity současnými se staly Bratři nebo Vlny. Mimochodem před chvílí dozněla hudba ze snímku Vlny. Ale zároveň tedy samozřejmě tyhle ty filmy ocenila i kritika. Tak připomeňme tyhle ty snímky a v čem tkvěla jejich síla.
1: Tak někdy se to stane a to, tomu se to

0: se říká štěstí, když vlastně filmy zarezonují nejenom u kritiky, ale hlavně u diváků, protože pro ně jsou určeny. A já mám pocit, že oba dva filmy Bratři i vlny vlastně měly strhující téma, skutečnou historickou událost, kvalitní herecké snímky se zdařilou dobovou atmosférou. Tam bych jenom řekla ještě čísla. Bratři vlastně z roku 2023 vidělo 130 tisíc diváků, no a Vlny udělali ten rekord rok 2024, 900 tisíc českých diváků a 100 tisíc slovenských diváků, takže když to sečteme, milion, což ten samozřejmě milion je krásné číslo. Ty Vlny měly štěstí, že vlastně se udržely v kinech celý rok, což se většinou nestává, včetně školních projekcí, včetně letních kin, které znovu vlastně nasazovaly i po roce od premiéry v rámci výročí okupace. A já mám pocit, že Vlny jsme tady právě na půdě rozhlasu a to aktuální téma, boj za svobodu slova, i atraktivní prostředí rozhlasu, to všechno vlastně Jiří Mádl skvěle vystihl, on vlastně tady i v rozhlase film natáčel a na České poměry natočil opravdu napínavý, strhující velkofilm, nejen pro mladé diváky a ještě nutno říct, že tento snímek navrátil české diváky do kin, proto tady říkám to číslo milion diváků a hlavně vrátil důvěru českého publika v současnou českou kinematografii, protože jak víme, tady se točí řada nepochopitelných romantických komedií, řada nepochopitelných projektů, které podle mě by ani neměly vstoupit do kin. A najednou prostě se tady objevily Vlny a jak říkal Mádl, je to srozumitelný příběh, je to vytříbeně natočená dobovka. U diváku to opravdu vyvolávalo emoce a mimochodem Mádl pracoval na filmu 10 let, připravoval, takže tam je vidět vlastně i ta pečlivost v rámci té přípravy, inspirace skutečnými osudy, komunikace s mnoha pamětníky, jejich rodinami, se kterými Mádl se setkával osobně. A pro mě vlastně je velmi cenný i ten popis té novinářské štafety. Jak víme, že to studio ve Vinohradské bylo kvůli sovětské okupační armádě vyřazeno z provozu, vysílání vypnuto, ale postupně stateční novináři díky technice a vysílačům tajně si předávali slovo a vysílalo se z mnoha míst naší republiky i nadále. Takže výprava, kostýmy, dekorace, líčení, to všechno vlastně natočeno s citem pro detail, se smyslem pro hereckou akci a tady zazněla i hudba, vlastně ta se také podařila, včetně obrazové koncepce, včetně skvělých archivů. Ještě bych zmínila jméno kameramana slovenského Martina Žerana, on vlastně s Mádlem spolupracuje pravidelně, dělá s ním už i film Na střeše. Takže Jiří Mádl prostě pro mě zraje. Po filmech Pojedeme k moři, Na střeše, je to jeho třetí film a natočený jako velkofilm a hlavně bez patosu a je to ten silný příběh moderních dějin, podsta československému rozhlasu.
1: Já připomenu autora té hudby z filmu Vlny, Simon Goff, nahrálý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Alice, my hovoříme o hraném filmu, ale zajímalo by mě, jak to vypadalo v celovečerní animované tvorbě. Zdali i tady bylo nějaké milé překvapení, které ocenili jak diváci, tak kritika, chodilo se na tento film hodně do kina.
0: No tak tady bylo Zjevení myši patří do nebe z roku 2021 a to byl ten film právě nejenom pro malé diváky, ale pro celou rodinu. 190 tisíc diváků, takže to je prostě nádherné číslo na animace. A hlavně ještě animovaným filmům se daří, že jsou pravidelně prodány do několik desítek zemí po celém světě, protože ta animace opravdu je srozumitelná. A tady vlastně ta animace má naštěstí pořád tradici a tito tvůrci vlastně na ní skvěle navazují. Abych uvedla ještě jiné filmy, skoro 100 tisíc diváků, Tonda Slávka a kouzelné světlo, nebo Život k sežrání, ten měl kolem 50 tisíc diváků, ale zrovna ty myši patří do nebe i ten Život k sežrání z roku 2024. To jsou takové ty rodinné, animované, emotivní počiny evropského formátu. Oba dva filmy byly vybrány do nominace na Evropskou filmovou cenu, což je velká prestiž a právě oba navazují mistrně na tu naší tradici té české animované školy Loutky a ukazuje i silná mezinárodní témata, že mají vlastně schopnost obstát ve světové konkurenci, včetně originální obrazové koncepce. Tam, když ještě já bych připomněla Myši patří do nebe, to taky byla velká koprodukce Česko, Francie, Polsko, Slovensko. Film vznikl podle stejnojmenné oceňované knihy Ivy Procházkové a vypráví o těch dvou úhlavních nepřátelích myšce a lišákovi a o jejich nebeském přátelství. Takže půvabný snímek o naději, o hledání lásky, o odvaze natočila tvůrčí dvojice Denisa Grimová a Jan Bubeníček. Teďka chystají další animovaný film. Trvá to vždycky několik let, ale už se na ně těším a věřím, že to dobře dopadne. No a Život k sežrání režisérky Kristýny Duvkové také byl natočen podle stejnojmenné francouzské knihy. 2 roky trvalo jenom samotné natáčení a podobně jako kniha vlastně je to půvabný příběh o dospívání. Sledujeme příběh 12-letého Bena, příběh o první lásce, o jeho boji s obezitou, šikanou, o hledání svého místa na planetě dospělých a zároveň ten film je zarámovan krásnými písněmi, hudebními čísly, takže originální poetika, milý humor, šlo o debit a vlastně režisérka ve filmu zdárně kombinovala animační techniky, kreslenou animaci s loutkami a tento film ještě navíc v ANSI, prestižní festival animovaných filmů, tak v ANSI byl tento film oceněn cenou Poroty.
1: No, já mám teď takovou otázku mimo plán, abych tak řekla, doufám, že tě tím nezaskočím. A přivedlo mě k tomu, že jsi mluvila o těch romantických filmových komediích, o tom množství a samozřejmě o povrchnosti, plytkosti a hlouposti. Mě by zajímalo, jak je možné, že teda tolik snímků tady vzniká. Každou chvilku na člověka vyskočí někde, natáčí se nová romantická komedie.
0: No, ono je to jednoduché. My jsme tady krásně hovořili o první republice a o takzvaném fenoménu Červené knihovny a o režiséru Vladimíru Slavinským. A vlastně jsem pochopila, že stejné praktiky se dělají i dnes. A ne i ve 30. letech se pochopilo, že když se ty filmy točí rychle, levně a nejlépe ze současnosti, protože to právě nestojí tolik peněz jako náročné historické dobovky a la Vlny nebo Bratři, tak vlastně máte jednoznačný úspěch u diváků, protože je to takový ten rychlý produkt, který se odehraje nejenom v kině, ale nutno říct hlavně na těch platformách. Takže proto tyhle ty komedie.
1: A opravdu to má úspěch
0: a opravdu tyhle ty komedie. Právě to takové to rychlé spotřební zboží, ale naštěstí tyhle ty filmy nevstoupí do dějin filmu a v naší 50. se neobjevily.
1: Filmový fast food.
0: Je to tak.
1: Tak, ale pojďme k současnému filmu, který máš obzvlášť v oblibě a proč?
0: Tak já tady ještě musím zmínit jedno jméno, které tady nepadlo. Režisér Jan Prušinovský, on vlastně debitoval komedii František je děvkář, což byla taky skvostná komedie. Já mám pocit, že potom vstoupil do široké popularity díky komedii Okresní přebor, poslední zápas Pepika Hnátka. No a já mám od něj osobně ráda od Jana Prušinovského 2 filmy, Kobry a užovky z roku 2015. Když jsem tady zmiňovala Poupata, tak bych řekla ten druhý nejdůležitější jsou Kobry a užovky. Je to stejné prostředí severních Čech. Opět mistrné sociální drama, vyprávěné opět s černým humorem, stejně jako Poupata. A zase jsme v tom prostředí paneláku. Je to příběh o Zmaru, příběh dvou bratrů a jejich věčně opilé matky. Tehdy mimochodem skvělá maminku si zahrála Jana Šulcová a oba dva bratři Hátkovi, Matěj a Krištof, také byli vynikající. Takže autentický ponor, syrový do současné reality severních Čech. No a ještě jeho druhý film Prušinovského, který já mám velmi ráda, jsou Chyby z roku 2021. To je tak jako malý film, který trošku zapadl, ale je to taková ta silná romance, přesná sonda do současných partnerských vztahů, zároveň i sociální syrová sonda do současné netolerantní české společnosti. Příběh z malého města se skvělým hereckým obsazením, což vlastně Prušinovský umí vždycky objevit nějaké neokoukané tváře pro film a to se cení a tady v čele s Pavlou Gajdošíkovou a Janem Jankovským. Takže to jsou mé srdcovky, Kobry a užovky a Chyby.
1: To jsou srdcovky Alice Aronové. Alice, moc děkuju nejen za dnešek, ale za všechna naše setkání v průběhu prázdnin, kde jsme se povídali o filmu. Zítra se tedy letní cyklus Vltavy o domácím filmu uzavře. My se v posledním dílu s Janou Podskalskou zastavíme u současného animovaného filmu. To už jsme dnes trošku načali tohle téma a také jeho úspěchu ve světě. Řekneme si něco o žánrech, kterým se v poslední dekádě daří, i o těch, které skomírají. Dojde také na výrazný animovaný počin Michaely Pavlátové Moje slunce med, jenž rezonoval ve světě. A připomínám také, že se do projektu Vážení a milí můžete zapojit vy. Můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na našem webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu, včetně tedy Alice Aronové. No a samozřejmě nezapomeňte nám také napsat váš nejfilmový zážitek. Alice, ještě jednou moc děkuju. Měj se hezky.
0: Já děkuji za krásné filmové léto a těším se opět naslyšenou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte? Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.
4: Tak jdi, nebo věš, nebo...

0: My jsme ještě jednou takto připomněli zmiňovaný snímek Vlny. Hudbu k tomuto filmu totiž zkomponoval Simon Goff, který do soundtracku Vln včlenil i muziku, která se u nás hrála v 60. letech minulého století. Mimochodem, jak důležitá je pro film hudba a jak se změní zážitek, když místo nahraného zvuku zazní při projekci živý orchestr, i to nabídne Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, který začíná dnes v Poděbradech. Jedním z vrcholů bude koncertní uvedení oceňovaného válečného dramatu Tmavomodrý svět. Film Jana Svěráka o československých letcích v britském RAF letos slaví 25 let a jeho projekci doprovodí živě Komorní filharmonie Pardubice.
1: Vítáte dobře, Vodíško.
2: Fakt?
3: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
4: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
3: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
4: Scénář k němu napsal Zdeněk Svěrák. I proto mu po promítání organizátoři festivalu předají cenu za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě.
5: Jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku.
4: Stejné ocenění dostane během svého vystoupení i písničkářka Markéta Irglová, která se spolu s nedávno zesnulým Glennem Hansardem proslavila Oscarovou písní Falling Slowly. Zpěvačka Bára Basiková pak kromě koncertu představí i svůj časozběrný dokument.
6: Bára Basiková.
7: Ahoj! První koncert. Za mnou přišel zvukař a říkal, hele, příště zpívej do mikrofonu, jo.
4: Snímek režisérky Heleny Třištíkové měl premiéru v Karlových Varech. Do kin vstoupí 17. září.
7: To víš jenom ty. To je jenom britský typer. Pro tenhle ten filmový deník.
4: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě z akce bude už v pátek večer, a to s Janem Čechtickým z kapely Ohm Square. Slovenskou zpěvačkou Tamarou Kramár. Nebo houslistkou Martinou Bačovou a DJ Lukou, které představí svůj projekt Beats and Blondes. V sobotu od 10 hodin bude pak hostem Libora Boučka herec a skladatel Ondřej Brzobohatý, který posluchačům i zahraje. Chybět nebudou ani rozhovory s režisérem Janem Svěrákem nebo moderátorem Dvojky Janem Rosákem. Koncerty, debaty a promítání na festivalu Soundtrack Poděbrady potrvají až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Smyčcový kvartet F-moll je dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho a my jsme poslouchali Emerson String Quartet, která k nám hraje část druhou. Ta dozněla ve 12 hodin a 56 minut. Po 13. hodině přesně o půl druhé s námi můžete prožít dovolenou v absolutním zde, neboť cíl není důležitý a na mapě ho klidně může vybrat šíp vystřelený z kuše. Zásadní jsou pouze dvě otázky. Co tam budeme zhruba dělat a jaký film se k tomu místu váže? Tak to mluvíme o letní dovolenkové misi skupinky milovníků Bčkových, Cčkových a Dčkových filmů po Čechách neboli povídce psané pro naše filmové léto. Jejím autorem je Patrik Linhart a je to jedna z položek, které vám nabídneme na Vltavě v hodině mezi 13. a 14. Dobrý den.

0: Dobrý den ve 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Íránskou výhrušku rádiu Farda sídlícímu v Praze vyhodnocují bezpečnostní složky, nebudou ale informovat o případných opatřeních. Oznámili to mluvčí vlády Karla Mráčková a mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií. Kromě pražské redakce spadající pod rádio Svobodná Evropa jde například i o perskojazyčnou stanici BBC. Teherán je obvinuje ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Policie už nebude dělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bylo mu 72 let. Informovala o tom jeho rodina. Barták strávil v ČTK 28 let, jako zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Informoval o vstupu Česka do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie. Po odchodu z agentury pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých a nebo kultuře. A počasí bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30, na horách kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A její hodina po 13. je z poloviny věnovaná filmové hudbě. Dnes se budeme věnovat tomuto filmovému hitu.
2: Klapka. Přiznám se, že tohle vydání pravidelné vltavské klapky bude hodně osobní. Věnujeme je totiž filmu, respektive hudbě z filmu Kdyby tisíc klarinetů. Tenhle snímek, který měl premiéru na konci ledna 1965, patří k mým nejoblíbenějším. Může za to téma, nepopsatelná atmosféra, herci a zpěváci, kteří se tu objevují, a samozřejmě hudba, ta především. U poslechu vás vítá Tomáš Pilát.

Ať dnešní pořad televizní se vydaří, zpívala v klarinetech Hana Hegerová. A snad se vydaří i tenhle pořad rozhlasový. A klidně, ať se nám u toho líhnou pošetilé myšlenky podle vzoru pánů Suchého a Šlitra. Právě ti stojí za hudbou ke snímku Kdyby tisíc klarinetů, ať už jde o písně nebo orchestrálky. A stojí za ní i další vynikající zpěváci, zpěvačky a sbory a prvotřídní orchestry, divadla Semafor, Karla Vlacha, Dalibora Brázdy a taneční orchestr Československého rozhlasu s dirigenty Karlem Krautgartnerem a Josefem Vobrubou. Ve snímku jsou i strhující taneční čísla v podání baletu divadla Alhambra a baletu hudebního divadla v Karlíně v choreografii Pavla Šmoka a Heleny Koudelkové. Ty si ale v rádiu bohužel zahrát nemůžeme. Ale pozor, na scéně se objevuje dvojice sympatických parašutistů Suchý Šlitr uprostřed hroznu dětí a všichni něco hledají.

Scénář filmu Kdyby tisíc klarinetů vznikl volně na motivy stejnojmenné hry Ivana Vyskočila a Jiřího Suchého, která měla premiéru v roce 1958 v divadle Na zábradlí. V samotném Semaforu měly klarinety premiéru až v roce 1980. Děj je založen na nevysvětlitelné situaci, kdy se v jednom vojenském prostoru všechny zbraně promění v hudební nástroje a televize toho chce využít. Připravuje tu velkou revue, kterou má odvysílat v přímém přenosu. Do programu se uvažuje i o písni Kapitáne, kam s tou lodí. Vynikající číslo roztomilé sboristky Pavlíny Filipovské, ze které se náhle vyklube solistka.

Většinu písní filmu Kdyby tisíc klarinetů tvoří hity divadla Semafor. Vedle Suchého a Šlitra při jejich interpretaci září další hvězdy, například Jana Malknechtová, trumpetista a zpěvák Jiří Jelínek a Eva Pilarová. Každý song je tu speciálním, originálně zrežírovaným číslem a tak vlastně klipem ve filmu. Platí to i o písních Sečmo a Motýl.

0: Pardon.
1: I like jazz.
2: Jak rád střel bych

0: Deadly Dave, too. Don't forget the pint of foul, just upon you.
1: Oh, no. Nácvik programu Velkolepé televizní reví je v plném proudu. Ale pozor, v bunkru se tajně schází vojenský štáb starých struktur, aby přípravy překazil a vojenským zásahem vrátil život v kasárnách do běžných kolejí. Do obrněného prostoru se ale omylem dostane malá holčička.
2: Jo, tady jsou hezký hračky!
3: Ale holčička, to nemůže, že to je jenom pro strejdy. Ne.
2: Tak víte co, zespívá, vy si znáte písničku Kam utíkáš, starý šneku?
3: No, tak podívej se, děvčátko. My si s tebou zaspíváme tu písničku Kam utíkáš, slimáku?
2: Starý šneku.
3: Starý šneku, ano, starý šneku. Starý šneku, a ty za to nikomu neřekneš, že jsi s námi tady mluvila.
2: Když vám na tom tak záleží.
4: Pánové, kam utíkáš?

0: Ve štábu Lampasáků byli, a tedy starého Šneka, zpívali Václav Lohnický, Darek Vostřil a pěvecká hvězda 50. a začátku 60. let 20. století Rudolf Cortés. Holčička je někdejší dětská herecká hvězdička českého filmu Ivana Fischerová. V přípravném štábu reví se ale zatím o chystané vojenské sabotáži neví. Hana Hegerová a Choď po špičkách.
1: Choď po špičkách a dne vzbudíš tu dívku, která, jak už víš,

horečka na noc dívku zanese do nekonečných modrošedých zahrad, kde její ruka málem dotkne se těch

Hana Hegerová chodila po špičkách a po špičkách by, kdyby mohl, chodil i Šulce, zběhlý voják v podání Jiřího Mencla. Tomu běží hned v úvodu filmu v hlavě píseň o Rose. Hold poezii, klidu, míru a životu bez vojenského řinčení.

0: Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije.
1: Film Kdyby tisíc klarinetů režírovali Ján Roháč a Vladimír Svitáček. Roháč napsal společně s Jiřím Suchým i scénář. Všem jmenovaným i dalším tvůrcům nestárnoucího filmového muzikálu budiš chvála. Kdyby tisíc klarinetů patří totiž k tomu nejlepšímu, co kdy v daném žánru minimálně v Evropě vzniklo. A my se loučíme. Mějte se všichni krásně, pokud možno beze zbraní a s co nejvíce hudebními nástroji a zlatem v hrdlech. To vám přeje autor tisíci klarinetové klapky Tomáš Pilát spolu s uchvatným sborem, ve kterém se objevují například Naďa Urbánková, Jitka Zelenohorská, Lilka Ročáková, Majka Gilarová či Věra Nerušilová s neodolatelně skytující Evou Pilarovou. Valdemar Matuška a Karel Gotý stěží stačí. A nezaměnitelný je samozřejmě i klarinet Karla Krautgartnera. I těmhle všem glory, haleluja.

Už je to více než 60 let, kdy měla premiéru tato filmová legenda, snímek Kdyby tisíc klarinetů, což je srdcová záležitost pro Tomáše Piláta, který také připravil tuto klapku. Byla předposlední, kterou jsme vysílali v rámci našeho filmového léta po 13. hodině. Povídka. A také tato povídka spadá do našeho filmového léta, je psaná přímo pro tuto příležitost, pro tento projekt. A Patrik Linhart je jejím autorem a povídkovým textem Dovolená v absolutním zdem vzdává poctu geopoezii.

0: Naplánovat si dovolenou s nejlepším přítelem a jeho ženou může být to nejmoudřejší i to nejhorší, co prostého občana před létem napadne. Stephen King se vyznal ze své lásky k hororovým filmům. A třeba, že bývá, jak přiznal, obvykle zklamán, nikdy to nevzdá. Tak i já jsem na našich předchozích společných dovolených u moře zažil nečekané povodně, hrůzy plné bloudění v bulharských rodopech a naposledy nám dokonce uletělo letadlo z Burgasu do Prahy a nezbylo než druhý den letět aspoň do Ostravy. A jak řekl Phileas Fogg, je to blíž, pořád blíž. Nebudu zastírat, že pro naši skupinu platí aktivizace každodenního života a bloudění je údělem našeho poutnictví. Nebudu klamat v tom, že naše cesty se otevírají vnímání, přesto jsou nedostupné turistickým myslím hnaným jatečním pachem zážitků. Jistě si vzpomenete na Jiřího Koupka, autora podivuhodné knihy Sintrové lampy. A to, proč nebažíme po zážitcích, osvětlí rozhovor, který jsem vyslechl v restauraci a při němž jsem si krmil uši. Podám jen ve zkratce. Jana. To Ivan mi nekupuje žádný dárky. Petr a Karel současně.
1: Ne.
0: Jana. Ivan mi jako dárky dává zážitky. Petr a Karel současně.
1: Ó, je.
0: Jana. Při tom posledním se zabil. Petr a Karel současně. A Jani, máš zítra čas? Vidíte. Greta a Radim, Lucie i já jsme všichni členové takového malého divadelka z Teplic. A máme prostrach uděláno. Přesto jsme se rozhodli, že letošní dovolenou prožijeme bez nanicovatého adrenalinového kryšpínství právě v českých zemích. A to pokud možno všude. U výrazu a to pokud možno všude se zastavím. Každý má svá vlastní místečka, kde možná nikdy nebyl a různicím a rvačkám předejde nástěná mapa České republiky v měřítku 1 k 1 200 000 a, to přiznávám, je Radimův nápad, vystřílet si kuší cíle, kam pojedeme. Každý z nás měl právo na 2 mistrovské zásahy. Zásahy do Polska se nepočítaly, neboť kromě mě neměl nikdo chuť napadnout Polsko právě v tomto slibném létě. To, kam se trefíme, nebylo důležité. Zásadní byly pouze 2 otázky. Co tam budeme zhruba dělat? A jaký film se k tomu místu váže? Jak o tom nyní uvažuji, hned 3. šíp, který proklál Klatovi, zcela jednoznačně udal rytmus naší dovolené. Klatovi, jak všichni víme, jsou dějištěm epochálního detektivního příběhu 70. let Sázka na 13. s Jaroslavem Satoranským v titulní roli. Střelba z kuše do mapy se odehrála v Lukově, naší základně v Českém Středohoří. I hned jsme se rozhodli, že pojedeme do vietnamského obchodu na Bílinském nádraží, kde na Radima koupíme ošacení, jaké by tak Satoranskému odpovídalo. Shodli jsme se na tom, že Radim je mu z nás 4 v roli poručíka Charváta nejpodobnější. Při návratu na základnu jsme se objali před rozstřílenou mapou republiky a Lucie, zkušená znalkyně hororových filmů, nás zapřísahala, že se nikdy nesmíme rozdělovat. V noční diskuzi padla zásadní slova o kráse našich Sudet. Ale i to, že vnitřní Sudety rozumějme podle Václava Cílka Středozemí a Dýsko-Svratecký úval nejsou terra intacta. Jelikož jsme poněkud nobl, rozhodli jsme se cestovat po republice radiálně za pomoci téhož vozu Fiat Multipla, jaký si zahrál ve filmu Party Harder a jak se následně ukázalo, nalákal spoustu 12 až i 18letých fanoušků. Nejen filmu, ale i naší expedice. Mise Berounka. Radim mi podal kuši se slovy na zítra střel něco do 100 kilometrů. Trefil jsem vrch Vlastec Uskryjí na Berounce. Přesně 99 kilometrů? Jsi dobrý střelec. A co je zač ten Vlastec? pochválil mě a nepohanil. Vrch Vlastec je místo, kde patrně zemřela Panna Marie. Odtušil jsem, neboť jsem o tom kopci nevěděl zhola nic. Skryje však zná každý, kdo má chuť posnídat trilobita a slyšel o Joachimu Barandovi. Ráno jsme jako divoši naskákali do multiply a vyrazili vstříc záhadám první mise. Cestou jsme se zastavili v hospodě u rozvědčíka, kde bylo zavřeno. A nyní něco řeknu o schopnosti lidí reagovat na nečekané situace. Já tu stejně mám něco na práci, tak pojďte dál, abych se tu nenudil. Tak nás pozval majitel hospody, jenž zrovna vyšel s kyblíkem na terasu a utnul tím zlá slova, jež mi kypěla na rtech. Radimova žena hostinskému prozradila, že právě zde, poprvé v životě, 17letá, řádně popila. Pán domu odtušil, že tehdy zde tento dům ještě stát nemohl. Pošeptal jsem Lucii, že tohle říct o ní chytá lelky na dně Berounky. Na to jsme přejeli most u Zvíkovce ke Skryjím, kde jsem přátelé poučil, že Berounce se říká Stará řeka, zatímco Mississippi je přezdíváno Starý muž. Ve Zvíkovci jsme si dali pivo u 6 trampů, se kterými jsem zapředl hovor o dílech Oty Pavla, filmech o řece a psu Holanovi. Radim, neboť jako šofér nemohl pít, si neustále pletl psa s básníkem Vladimírem téhož jména, ale naopak věděl vše o trampingu a přidal k dobrému Charlie Soukupa. Zní píseň nad pracovním táborem. Písní zní, zem duní. Čím to asi je? Neboj se, to národ pracuje. K vrchu Vlastec jsme vyrazili opravdu za 5 minut 3. Pokochali se jeho nádherným úpatím a vydali se do Skryjí, kde si Radim do kapsiček náhodně nacpal několik šutrů, o kterých jsme po návratu domů zjistili, že jde opravdu o otisky trilobitů. Radim a Joachim Barand, původně stavební inženýr, jsou děti štěstěny. Mise Náš sever. I dobrý střelec kuší může trefit špatný cíl. Tentokrát mi Lucie, Greta a Radim nepoděkovali. Františkov nad Ploučnicí bude v našich geopoetických análech zabodnut černým špendlíkem. Je to úzké, temné a vlhké údolí a snad je dobře, že není lehké je najít. Cestou jsme zabloudili, ostatně již při výjezdu z Lukova. Z Teplic, následně v Ústí nad Labem a pak se to již s námi táhlo. Na benzínce jsme si objednali piva, kafe a cíga. A nebýt poctivého pumpaře, málem jsme je tam zapomněli. Na to jsem se zeptal, v jakém kraji to jsme. On řekl Velké Březno a prý odkud jsme my. Oznámil jsem mu hrdě, že z Teplic, několik málo kilometrů vzdáleného města. Nedokázal pochopit, že jsme se tam dostali ze novou navigací. Samotný Františkov se kroutí jako žížala. V blízkém Benešově kdysi žila komunita básníků, ale všichni zešíleli. A tu hleďme, proč si toto místo zaslouží temný osud? Navigoval jsem podél Ploučnice k hospodě, kde bylo ucpané parkovišťátko. Obrátil jsem se ke štamgastům o pomoc, poradili, ať jedeme až na konec. Leč ulice byla slepá. Na konci poplužní dvůr, kde nám nedovolili se otočit. A tak jsme couvali a doprovázel nás smích, škarohlícký výsměch gamasamců a jak by dodal Ladislav Klíma, neboť jsem si jistý, kdyby Radim při couvání zaváhal, spadl do řeky, zmocní se našich žen, batohů a nám propíchnou měchy, jak ve své zrůdné tuposti říkají mozkům. Náš poslední pohled na Františkov patří domu plnému výstroje z první světové války. Cestou jsme si všimli obyvatel, patrně táta se synem. Oblečení v uniformách jako dva Švejkové, chodili kolem sebe a kolem těch děl, jako kdyby tančili, uhrančivé a děsivé oči upřené na silnici. Zastavili jsme se tam. Nikdo neslyšel na naše volání, jenom zrezivělý Maxim. Ten krutý stroj nám ukázal směr. Tady nikdo nebydlí, řekla Greta. Já ty lidi viděla, ale to je fuk. Na konci, za zatáčkou je hospoda. Navrhla Lucie. A v skutku, u stolu pod slunečníkem seděla parta tří lidí. Jen si prosím přeparkujte. Vyzvala nás paní a o chvilku později řekla, my tu ale nevaříme. A vlastně máme zavřeno. Mise Náš sever a půl. Tuhle misi zachráním, zařval Radim a zastavil na rozcestí u opuštěné vily. Proti nám šel muž v lesnickém. Chystal jsem se vystoupit, ale Lucie mě chytila za ruku. Ty už se nikoho na nic neptej. Rozjeli jsme se. Tady je zvláštní kaple a tamhle rozhledna, navrhl Radim. Obojí jsme navštívili. A celá desetiletí opuštěný hřbitov u kaple byl kapku pekuliární tím, že si na branku pověsil kameník inzerát na svou práci. A měsíce nenavštěvovaná rozhledna se nám zalíbila svým nadhledem nad Františkovem. Je to mise Into the Darkness. Ale netušil jsem, kam až náš milovaný sever může zajít. Moje omluvy byly odmávnuty. Novým cílem se staly Wernerice a tu se potvrdilo rčení našich předků, že peklo je za humny. A dodávám, že každý severočech z pekla přijíždí, aby si tu a jinde počínal jako pomatenec zmocněný všemi pekelnými silami. Zatímco Lucie a Gréta se ve Wernericích na náměstí vydali k obchodu, my si s Radimem prohlíželi nástěnku s výzvou k místním občanům. Něco jako vezměte kýble, košťata, hadry a ukliďme náš kostel, ať se všem na noc kostelů líbí. Radim se něžně zasnil a já utrousil něco o tom, že tahle vesnice není banda idiotů. Potvrdilo se to v hospodě. A není divu, že nám přišel pohled se slovy od Radima, podepsaný Grétou, Lucií a mnou. Milí přátelé, právě sedíte proti nám v pěkné hospodě ve Wernericích. Ďábelský a andělský kraj. Po návratu jsme však byli natolik vyčerpaní, že jsme pouze maloučko popili a jen já si pustil film Šepot v temnotách, který v roce 2011 natočila H.P. Lovecraft Historical Society in Rhode Island.

Mise Pitchhora. Možná si život s pestřím pixlami pivsonů, ale jsem vynikající navigátor. A cesta do Kostelce nad Černými lesy, do srdce vnitřních Sudet a za přítelem Bodkem potřebuje mapu, neboť stačí chybka, a kde je Český Brod? A kde je Černý most? Přísahám na ústředí mapařů středních Čech a na roviny, kde se patrně nikdo nenudí, že kolikrát nemám ani tušení. Pitchhora je místo, které jsme trefili šípem. Místo spojené s archeologickými exkavacemi J.L. Peache. A je to patrně sídlisko slovutného Marobuda. Pro nás je důležité, že v této žírné rovině sídlí Radimův, Mahátma a můj guru Bodek. Dovolená není jen ledabilé lelkování po krajině, ale jde i o to navštívit dlouho neviděné přátele, trochu potlachat a možná jim i změnit život. Vyčerpání a bloudění přináší i manželské hádky v našem čtyřúhelníku. Já nevím, Radime, proč vždycky vyjíždíme tak pozdě. Teď můžeme s Lucí akorát tak jít spát. To bude Bodek úplně nadšenej, řekne Greta při vjezdu do Kostelce. Za to může Patrik, blbě navigoval, a taky ty zácpy. A na každý benzínce pivo a párky, odpoví Radim. Lucie skoro spí a Greta má pravdu. Mise bude domácká. S přítelem Josefem Bodkem půjdeme jen na pár pivišť do místní hospody Barák. Budeme si povídat o Demlovi, řeč o něm je voda živá, silnější než chlast. Dívám se na Radima. Pije langzam první pivo. Čekám, kdy mě vytočí nebo já jeho. Ale dneska to nebude. Lucie se směje tomu, jak se sebestřední narcisové mohou mít tak rádi. Hlavěnko moje, říkám. Podívej se na ty pitomí pohledy. My jsme si ani neřekli, jak to pojednáme a děláme to stejně jako dva princové z pohádky. To jsem jí řekl, než jsme vyrazili do centra noci s Bodkem. Kostelec je plný magorů. A to jsem z Duchcova. Není v tom nějaké šílenství z kraje, ale prostě už jen to, že v hospodě mají portrét pana faráře potažený umělou pavučinou. A přitom to není Deml. Pane Hostinský, jistě to bude Sigismund Ludvík Bouška. Vykřiknu a ukazuju na obraz, aniž by se mě dotyčný ptal. A víte, kluci, když jste pořád na výletech, jak hráli Češi s Maďarama? Ignoruje mě vrchní a přesto upřeně zírá na Bodka a Radima a snad tak očíčkem i na mě. 7-1, opáčím. Těsně. 6-1. A zvu vás na panáky. Já jsem tu tak sám. Nikdo normální sem nepřijde. Když se u přítele Bodka konečně ukládáme ke spánku, řeknu Lucii, Grétě a Radimovi, cinkala osmička. Radim vydechne. To znám. To je z filmu s Otou Skleničkou O mrtvých jen dobře. Doma si to pustíme. Nedám si pokoj. Libuše Geprtová tam pronese Ženská ví svý a Sklenčka se tam jmenuje Deml. Hustý, co? Nikdy neodpoví. Ale cítím, jak někde v dalším pokoji Bodek medituje. Zen nebo Deml. Každý potřebuje občas klid. Nebo se musí pořádně vytočit a mít brutální pohodindu.

Zvláštní mise snů. Selhání očekává každý, když hledáte horu v rovině. Blaník je příklad rovinné, avšak zákeřně nad horizont nudy nenápadně vysuté hory s tím druhým pitomcem malým blaníkem, který jsme prokláli šípem. A proto se zde počítá s vojskem. Ale je to démonické rytířstvo. Přátelé se zde pohádají, zbloudí, rachot je jim ze zády odpovědí. Když a my tu úctu asi ztratili. Hora ti dá pěstí, jestli k ní nemáš respekt jako k pičhoře. Tohle bylo jen varování. Tolik blaník. Hora mýtus ve sportovním utkání s lidmi. Radimem a mnou konkrétně, kteří vyběhli Manštejnův kámen u Velemína v Českém středohoří na jedno cígo, aby dokázali, že ve vlastním kraji nejsou zakletými rytíři, ale reálnou entitou, s níž je třeba počítat. A ptám se, to nám hora Blaník tolik závidí, že jsme na ní zabloudili, nakonec na vrchol nevyšli a ještě se málem při útěku zašlapali? Rozumějte mi, miluju kopce a kopečky, vrchy a vršky. Blaník patří mezi ty temné, ač mě vše vede k tomu, že bych jej měl vnímat naprosto opačně. Cítím tu temnou stezku, spíše vojsko nežiť zakleté snad dobrým slovem. O zkušenost se rád podělím. Myslím, že je snad nepřiznatelná, nebo jsem se přežral hororů. Přece však cítím spíš dobro i z temných míst. Asi nejsem dospělý a nerozumím Blaníku. Patriku? Právě teď jsem dostal právem vyčiněno. Miluji posázaví a naviguju, ale teď bych je raději molil, protože naše skupina se rozhodla, že si dáme fajn, jako fajn jídlo na sázavě. Radim a Gréta, ať si dají. Ale Mahátma Botek, o němž jsem předpokládal, že je též guru skromnosti, si dal řízek tak velký, že holčiny od pípy museli vyklidit půl lokálu, aby se tam vešel. Na Lucii jsem mrkl, ale patrně levým okem, takže si dala něco s liščí omáčkou. Vzhledem k mé vrozené fúdlakotě jsem si znovu přečetl menu a objednal si to nejpřijatelnější, co tam bylo. Krabici na pizzu, slečno. A co si do ní přejete? Nic. Taoistický poustevník mistr Dýně rovněž naplnil svou dýni prázdnotou, tak jako já nyní svou krabici v ceně 12 korun. Jsem konzument levných jídel a má cesta je podstavší úctě k žravosti, protože raději dám peníze za fyží a karmínový kabátek, než za nějaké pitomé jídlo. Zbytek večera jsme vyplnili cvrlikáním dobrých cvoků a hovory s děvčaty, Radimem a Botkem. Během nichž jsem pochopil, že pokud chceme najít klíč k pochopení nejlepších přátel, k jejich chování a podivnostem, musíme poznat jejich mahátmy.

Mise Orlík. Budím se a říkám si, jestli někdy můžeme být sami. Ale kdo by chtěl být sám tam, kde se křičí Tatarka? A kdo slyší jen kečup, ten je dítě. A tuhle mi řekla máma, že už jsem střední generace a pochopil jsem, snad to říkal Hakl, že na autory střední generace se kašle, pokud jen že nechtíč, vůle k moci, nicota a nejezdí multiplou a nenahraditelně jsou stárnoucí. Kdybych pracoval v nějaké firmě jako nahraditelná pračka plná vědomostí, tak se teď na půdě jižních nebo jakých Čech oběsím. Naštěstí sejdu do koupelny a vedle Gréty dělám u zrcadla to, co z nás činí muže a ženy činu. Touha po kráse? Jistě. Touha po životě? Tak to nepochybně. Když člověk vyjde z koupelny, ví, že mezi hrůzou a humorem může být pouto nebo neodolatelné nutkání posouvat kameny života k těmto hranicím. Dokonalí svědci, kteří nemají na to být vtipní, propadají temnotě. Dnes je naším cílem Orlík a za ten vám dík. Tatarka! Zakřičí znovu Gréta, neboť připravuje snídani. Stojíme tu v zimě a ještě neprší. Teplofágové si přišli na své, neboť každému z nás v penzionu u Ivánka stojí i depilované chloupky jako fantomové předzvěsti. Mrazu? Nikoli věk. Ale zdravě se rozezlit se a poslat všechny moudré telefony i s jejich aplikacemi a nadlidskou inteligencí do všech kákošů. Snad budu horší než Havran Pírko z osady Havranů. Stanu se divousem, prastarým zlem s veskrze moderními politickými názory. Lucie, řekne Gréta při balení, my nejsme na dovolený, oni jsou na misi. Proč je všude zavřeno? A nejbližší doporučený podnikstvo má pro dovolenou zavřeno prý výjimečně. Naštěstí je otevřeno v Písku a těch 630 kilásků od Orlíka nám stojí za tu lásku k Otavě a Adolfu Hejdukovi a za stroma hrdinu, který roste u mostu a nese tento zvláštní titul. Neptáme se proč, ale vášnivě jsme jej pocelovali všichni. Lucie, Gréta, Radim ani já jsme chvíli neváhali.

Mise Klatovy a Churáňov. Včera jsme opustili loket. Ohře je nádherná a majitel penzionu družný. Hrad a celé město je vězení. Radim spadl ze schodu a já si natloukl hlavu o televizi, když jsem se pokoušel pustit lokecký díl seriálu Vlak dětství a naděje. Lucie nám nakonec několik epizod odvyprávěla. Jsme na cestě do Klatov. V našem multiplouši zní úvodní melodie Ze sásky na třináctku. Radim je poručík Charvát. Prohlídneme si výstavu Aloise Kalvody, malíře landšaftů a skvělého učitele Josefa Váchala. A já se převléknu do uniformy policie České republiky. Jsem totiž krásný Jája. Lucie je kapitánka Vinická, Gréta podporučice Krásenská a míříme na Modravu. Zde se ukáže, že Modrava je v eponymním seriálu Marginální ves a jde o přezdívku kapitánky Vinické, jež je alespoň v tomto světě mojí ženou. Ve vší čelosti, kormidlo multiply už definitivně přejela kapitánka Vinická, vyrazíme na šukačku a pohádku. Avšak tato místa, jež by žádný návštěvník Šumavy neměl minout, stojí pouze za zmínku a žijí tam samí nepříjemní lidé, duchové a démoni. Děvčata jsem u pohádky vyděsil, neboť jsem ve smrčině spatřil podivného muže v bílé kapuci. A Vinické nešlo nastartovat. Poručík Charvát, vlastně major Koutný, čili Satoranský, tedy Radim, mi začal spílat, že jsem svým pozorováním zkazil tak jímavý okamžik u pohádky. U šukačky jsem vše ještě zhoršil svou neodbytností a renomé jsem si získal zpět díky očekávatelně vřelému setkání na Churáňově s básníkem Romanem Špukem. Byl zde čas i na diskuzi o poezii, ale když nám ten vlčácký samotář Roman přiznal, že zde natáčeli díl Policie Modrava Milenec z Churáňova, pochopili jsme, že on je Venca Kurva, kruciální postava zmíněného seriálu. A tady zakončíme naši misi, naše filmování. Vykládám si geopoezii po svém, jak si ji jistě vyložíte i sami. Rozum i dobrý výlet jsou skládačkou různých polí, šílených i banálních. Dávat si malé cíle, říká přítel Dužnatec, je v naprostém pořádku. Osud nás včera vzal na ta krásná místa. Dneska to budou ty hnusný.

Také Patrik Linhart se připojil k našemu projektu Filmové léto na Vltavě a napsal pro něj tuhle letní road story Dovolená v absolutním zde. Byla povídka, kterou nám četl Richard Fiala v režii Jakuba Doubravy. A zítra ve 13 hodin a 30 minut můžete slyšet melancholickou grotesku o setkání jedné ze stárlé zahraniční herečky a zatrpklého českého novináře na jednom filmovém festivalu. Pro Rozhlas připravila tento text Alexe Koenigsmarka Martina Toušková a vy uslyšíte interpretaci Kamily Šmejkalové a Michala Štěrby. Tak zítra ve 13.30.

0: Bylo 14 hodin, pěkný den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nový rozpočet Evropské unie pro období mezi roky 2028 a 2034 by měl podpořit evropskou konkurenceschopnost nebo obranu. Při jednání v Praze se na tom shodli předseda Evropské rady Antonio Costa a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh jehož rámec chce Costa schválit do konce roku, ale také počítá se škrty ve financích pro zemědělství nebo kohezní fondy. Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Reuters informuje s odkazem na místní média o 332 mrtvých. Záchranné akce v oblasti pokračují. Dětí v mateřských školách v Česku ubývá. V minulém školním roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. A podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetí rok v řadě, a to kvůli klesající porodnosti. Zároveň ubývá i 6letých dětí s odkladem. Centrum Brna patří ode dneška 37. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu. Až do neděle se na něm představí domácí i zahraniční soubory, které vystoupí na nádvoří Nové radnice a na náměstí Svobody. Součástí programu je také průvod krojovaných centrem města, setkání lidových hudebníků a tradiční jarmark. Do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky, přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové proto varují před komplikacemi v dopravě. Přívalový déšť také může zaplavit podchody a nebo sklepy. A počasí bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30, na horách kolem 20 a na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz. Zprávy na stanici Vltava ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která se s vámi pro tuto chvíli loučí, přeje krásný den a odpolední Vltavou vás bude už za pár minut provázet Michala Dittrichová.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Novozélandská písničkářka Aldous Harding na albu Designer. A teď 8 minut po 14. obracíme stránku, nebo spíš měníme knížku. A kdo je ženat, která vdaná, rozžehnej se s radovánky, žena doma hospodaří, muž se ukrývá za džbánky. Jistě chápete, že nikoho nestraším, jen jsem rovnýma nohama skočila do prostřed libreta Prodané nevěsty. A o tomto českém národním operním klenotu budeme už za chvíli mluvit s Kateřinou Kněžíkovou, která v sobotu v Litni vystoupí v roli Mařenky. Spolu s ní pod širým nebem v kulisách barokního zámku s videomappingem, tancem i kejklíři vystoupí další solisté, orchestr a sbor Národního divadla. S nevěstami bude částečně souviset i další příspěvek čtvrteční odpolední Vltavy. Podíváme se do galerie v libereckém paláci Líbik, kde vystavují slavnostní čepce. Odkazují na krkonošskou foukanou perly, na tradičních pokrývkách hlavy třeba nevěst a ženichů. Po půl třetí se pak vydáme do světa knih. Přineseme rozhovor s Abdulrazakem Gurnahem, který roku 2021 získal jako šestý africký a čtvrtý černošský spisovatel Nobelovu cenu za literaturu. Od té doby mu česky vyšly tři knihy a na poslední z nich, nazvanou Krádež, se ho ptala naše spolupracovnice Hana Ulmanová. No a po rozhovoru představíme trojici knižních novinek, které se zabývají tuzemským folklórem. Milí přátelé, klidný den. Odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Bernhard Fork z Akademie für Alte Musik Berlin provedl část burleskní předehry B-dur Georga Philippa Telemanna. A u baroka částečně zůstaneme i v příštích minutách, protože zámek v Litni u Berouna, jehož nádvoří se chystáme navštívit, je barokní. Ale zítra ožije něčím novějším, Smetanovou prodanou nevěstou. Jubilejní 15. ročník festivalu Jarmily Novotné připravil její zkrácené 90-minutové koncertní provedení pod širým nebem, doplněné video mappingem Michala Cabana, tancem a kejklíři. Mařenko stvární přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková, která je teď naším hostem. Dobré odpoledne.
1: Krásný dobrý den.
0: Kateřino, prodanou nevěstu znáte z klasických i moderněji pojatých inscenací. Co ze svých jevištních zkušeností s Mařenkou můžete přenést do tohoto koncertního provedení v Litni?
1: Já si myslím, že jsem měla obrovské štěstí na to, že moje první prodaná nevěsta, ať už v roli Esmeraldy nebo potom v Mařence, jsem zažila tu roli vlastně v té klasické podobě. Potom se už to samozřejmě proměňovalo později, ale vždycky je velké štěstí, když pěvec má příležitost se setkat s tím ryzím tvarem, operním kusem, tak, jak ho ten skladatel a libretista mínili, mysleli. A myslím si, že to mi hodně pomáhá potom v těch koncertních produkcích obecně napříč všemi operami, že si vlastně uvědomuji grunt té opery jako takový.
0: Prodaná nevěsta v Litni nebude jen koncertem, jak už jsme naznačili, ale také výraznou vizuální podívanou. Co podle vás takové spojení přináší divákům a co vyžaduje od vás, od interpretu?
1: No, myslím si, že právě ten videomapping může suplovat trošku to jeviště, že člověk se, ten posluchač, ten divák není odkázaný jenom na tedy ty stojící postavy a hrající hudebníky na tom jevišti, že to určitě osvěží okoření, ten koncertní provoz obecně. A mě vlastně se v takových chvílích hrozně dobře na tom koncertním pódiu existuje, protože můžu doplnit, nebo nás může doplnit právě nějaký videomapping, něco, co oživí to pódium, takže já jsem za to velice ráda.
0: A vy jej vnímáte?
1: Já je vnímám, no, to, co je za zády, samozřejmě člověk nevnímá, ale myslím si, že skrz ty posluchače to má určitou atmosféru.
0: Mařenka bývá vnímána jako prostá venkovská dívka. Vy ale často označujete za odvážnou, inteligentní, současnou ženu. V čem je vám blízká?
1: No, přesně v tom, co jste řekla. Já vlastně nevím, proč by vesnická dívka nemohla být odvážná, inteligentní a průrazné děvče. A takže ono se to vlastně, to je přesně to, jak na tu postavu jako takovou ten pěvec nahlíží, myslím tím nedeformovaným způsobem toho moderního divadla a takzvané v překroucené variantě nebo v nějaké posunuté režijní koncepci. Takže pro mě je Mařenka přesně tou, která si jde a je to i, já bych řekla, že je to velice současná postava, že si umí najít to své místo, jak si v té společnosti docela dobře za ním jde, si tvrdě a nenechá si jenom tak něco namluvit, že má ten mozek na správném místě. A samozřejmě je to všechno, ten společný jmenovatel je láska, což je úplně úžasné.
0: Ještě včera jste, Mařenko, zpívala pod širým nebem také, ale v jihočeských Holašovicích, přímo mezi historickými usedlostmi na návsi. Jaká to byla pro vás zkušenost?
1: Byla to rychlá, ale krásná zkušenost. To prostředí je prostě kouzelné, máte pocit, že přesně tak si to pánové představovali někde na vesnici, kde se točí pivo a je dobrá nálada a děje se tam něco, vlastně ta zápletka je, dejme tomu, řekněme, ne tak, jak si, je obyčejnější, ale myslím si, že v tom vesnickém prostředí je o to krásnější a i když to bylo jedno představení, nás tam vlastně tomu předcházelo natáčení, zkoušení a dotáčky. Nicméně my jsme si to strašně moc užili, protože jak pan režisér Pilař řekl, nemůžete tady udělat žádnou chybu. Všechno hraje, všechno vám pomůže. My jsme vlastně jenom dotvořili krásně to prostředí.
0: Během několika dnů tak tedy vystupujete ve dvou velmi odlišných open air podobách stejné opery. Proměňuje prostředí i tu vaši interpretaci, Mařenky?
1: Já si myslím, že ne. Já vždycky vycházím z toho, co chce skladatel a co napsal libretista. A ta moje Mařenka je vždycky jiná na jevišti, protože tam je jiná režijní koncepce. Ale já se snažím Mařenku vždycky interpretovat tak, jak jsme si tady, jak jste zmínila, tu postavu jako takovou. Vždycky se to proměňuje na tom místě, jaké máte kolegy, jaké máte, jaký je dirigent, jaký je orchestr, všechno tam hraje roli. Takže ty změny nejsou nějak zásadně velké, jsou menší, dílčí, ale vždycky se snažím nedeformovat tu postavu od toho, v tom koncertním projevu, od toho, co nám tady zanechali ti lidi. Jak říká jeden chytrý člověk, on už to někdo za nás napsal.
0: Jste na prahu nové divadelní sezóny, co vás v ní čeká?
1: Je to samozřejmě, jsou to další představení v Národním divadle. Čeká mě na Dvořákovi Praze úžasný projekt, kde s Tomášem Netopilem uvedeme operu Jakubín od Antonína Dvořáka. Je to nádherný festival v Brně, Janáček Brno, kde stvárním Lišku Bystroušku a Káťu Kabanovou, moji milovanou, a spoustu krásných koncertů do konce tohoto roku. Takže myslím si, že si posluchači, potenciální diváci, návštěvníci jistě přijdou na své.
0: Naším hostem byla sopranistka Kateřina Kněžíková. Děkuji za návštěvu, Kateřino, a přeju vám i celému sboru, ať se vám ta sobotní prodanka v Litni vydaří.
1: Tak čer vás vem a děkuji moc krát za pozvání.
0: Ještě připomenu, že koncertní provedení Smetanovy Prodané nevěsty pod čerým nebem začne na zámku v Litni pozítří ve 20 hodin. Vystoupí tedy Kateřina Kněžíková jako Mařenka, Daniel Matoušek jako Jeník, Adam Plachetka jako Kecal a Raman Hasimau jako Vašek. Orchestr a sbor Národního divadla povede dirigent Robert Jindra. No a abychom o Mařence jen nemluvili, tady je její árie ze třetího dějství. Zpívá samozřejmě Kateřina Kněžíková. Hraje symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Lenarda.

0: Marie Mařenky z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany ve čtvrteční odpolední Vltavě. Jaké ozdoby nosily nevěsty a ženiši na svatebních čepcích na Moravě nebo na Slovensku? Třeba foukané skleněné perle z Krkonoš. Právě o nich vypráví nová výstava v Libereckém paláci Liebig v galerii Johann. Vznikla ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově nebo firmou Rautis jako součást festivalu Crystal Valley Week.
1: Když vidíme ty čelenky, tak vypadají vlastně úplně podobně jako ty cizokrajné indiánské třeba. Po tom obvodu je i mi to

0: První místnost je taková suší, je to více vykladání, jak v Krkonoších začaly se udělat ty foukané perličky.
1: Vysvětluje scénograf výstavy původem z Brazílie Ricardo Hojnev. Parádní čepce, které návštěvníci v galerii uvidí, podle tradice využívali lidé v Česku i v zahraničí při svátečních příležitostech. Většina z nich je svatební. Nevěsty i ženichy ve slavnostních oděvech je možné vidět na velkoformátových fotografiích po obvodu výstavy.
0: Když jdeme do další místnosti, tady už začíná být trošku veselější. Tady máme dokonce 3 originální malé korunky, ty jsou fakt jako na úroveň šperk. Dokonce tady je i mapa místa, který dodnes se setkáváme s těma perličkama. Perličky jeli až do Ekvadoru, který oni používají úplně jiným způsobem. Tady nemáme vystaveno, protože nedělají ty čepce, oni dělají něco jiného, ale jako ty perličky opravdu našli cestu po celém světě.
1: Ve třetí místnosti lidé uvidí taky pánské čepce.
0: I pánové měli nádherný klobouky s perama a perličky, květinkama a třaslemi a pentle a tohleto byla nějaká oslava předtím, než šli na vojně.
1: Výstava nabízí čepce z Moravy, Krkonoš, ale i ze Slovenska nebo Německa.
0: Ty se také mi moc líbí, je z Beranice, ale na tom je takový půlměsíc udělaný z těch stříbrných listečky s těma látkovými květinama, k tomu jsou vyšívaný perličky a třasny.
1: Jde o 2 obřadní čepce, jeden z nich je pro nevěstu nebo pro družičku a ten druhý je pro ženicha a pochází z Kunovicka.
0: Tady je taková velmi zajímavá trojce. Oni jsou ze Schwarzwaldsko, říká se to šápel, tak si představte, že to je takový košík, který má stuhy, aby se drželo ze zádu na hlavě. Na ten košík je nasazený prostě misa, která je celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
1: Některé čepce svými ozdobami a barvami odkazovaly na stav dívky nebo nevěsty.
0: Tenhle ten zrovna tím, že měla takhle barevný, je protože už nebyla pána. Protože hned vedle ten druhý je právě jenom bílostříbrný, na který jsou fakt krásné bílé ružičky a milion těch stříbrných perlíček.
1: Doplňuje scénograf Ricardo Hojnev. Výstavu Parádní čepec, krkonošské perle na svátečních krojích lidé uvidí do konce října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: To byl brazilský zpěvák Caetano Veloso roku 1998. Pěkný den s odpolední Vltavou, je 14 hodin a téměř 37 minut. Pražský veletrh Svět knihy v minulosti hostil několik nobelistů a letos na jaře měl tu čest přivítat prozaika Abdulrazaka Gurnaha, který prestižní cenu získal roku 2021, a to jako šestý africký a čtvrtý černošský spisovatel vůbec. Jeho romány Dozvuky, Ráj a Krádež, které díky nakladatelství Prostor vyšly také česky, na Vltavě recenzovala naše spolupracovnice Hana Ulmanová. Ta autorovi v květnu na veletrhu také položila několik otázek.
1: Jste hvězda literárního festivalu v Praze, ale jezdíte také na literární festivaly třeba do Dáky. Jak se dají takové akce srovnat, ať už co do návštěvníků, atmosféry nebo reakcí publika?
2: Knižní veletrhy jsou si vlastně dost podobné, ať už se to týká čehokoliv z toho, co jste zmínila. Když se chvíli procházíte třeba po areálu Holešovického výstaviště, občas vás napadne, že vám to místo přece něco připomíná, a pak se vracejí vzpomínky. A ano, pražský Svět knihy člověku klidně může připomenout i literární festival v bangladéšské Dháce.
1: A myslíte si, že vaši čtenáři reagují jinak, ku příkladu v Indii na váš poslední román Krádež, kde se vyskytuje postava sluhy, což je něco, co v českém kontextu nemáme?
2: Na to vám přesně neodpovím, protože do Indie jsem ještě poté, co tam Krádež vyšla, nezavítal. Ale vím, že literatura má jednu zvláštní schopnost. Umí být přístupná všem lidem bez ohledu na to, kde žijí nebo jaké mají zkušenosti. A ať už se ve vaší vlastní kultuře či zemi vyskytují sluhové nebo ne, určitě chápete, co znamená vztah služebnosti.
1: V Krádeži se také dotýkáte vlivu turistiky a takzvaného dobrovolnictví na svém rodném Zanzibaru. Jak by se podle vás měl chovat Evropan, který chce ostrov navštívit?
2: Tak to samozřejmě záleží na každém jednotlivém Evropanovi. Nicméně obecně bych řekl, že je vždycky nejlepší, když se lidé, ať už zamíří kamkoliv, chovají s respektem. A když se snaží naučit něco o hostitelské kultuře, ve které se ocitnou, což podle mě platí vždy a všude.
1: Musím se přiznat, že jsem taky byla na Zanzibaru a viděla jsem například rodný dům Freddieho Mercuryho. Spousta fotek a dalších předmětů, ale bez jediné zmínky o jeho homosexualitě. Mění se v Africe postoje ke gay kultuře a myslíte si, že někteří afričtí autoři řeší i dilemata gay hrdinů?
2: Musím přiznat, že rodný dům Freddieho Mercuryho jsem nikdy nenavštívil a vlastně ani netuším, kde je. A jestli se tam vystavují či nevystavují předměty, které by naznačovaly toleranci vůči gay komunitám, nemám ponětí. Ale vím, že v různých částech Afriky tvoří několik otevřeně gay umělců a spisovatelů. Není to úplně neznámý jev. Zároveň ovšem v Africe najdete pár hodně autoritářských vlád, které chtějí postavit gay kulturu mimo zákon. Nicméně s obdobnými postoji k těmto otázkám se můžete setkat kdekoliv. Po celém světě žijí lidé, kteří si gay kulturu dopřávají a přímo si ji vychutnávají, a pak ti, kteří nad gay kulturou vraští obočí a myslí si, že představuje zlo.
1: Myslíte si, že Krádež, titul vašeho románu, se dá vztáhnout i ke kolonialismu a k jeho dědictví?
2: Původně jsem to nezamýšlel. Nebyla to, řekněme, podstatná část plánu. Ale ano, Krádež funguje jako metafora a nese v sobě možné významy nejen na osobní, ale i národní a historické úrovni. A tady tím míním čirou zlodějnu, jak byli lidé okrádáni o své životy, o svoje přírodní bohatství i o svou budoucnost.
1: V jednom rozhovoru jsem četla, že když jste byl malý, viděl jste, jak jednoho sluhu velice krutě potrestali. To bylo rovněž na vašem rodném Zanzibaru, a jaký vliv to na vás zanechalo?
2: Ano, ta konkrétní událost se odehrála na Zanzibaru, i když chci zdůraznit, že něco podobného lze vidět všude, kde vládne nerovnost moci. Já jsem byl tehdy teenager a viděl jsem, jak je mladý člověk stejného věku, který pracoval jako sluha, obviněn z krádeže a pak veřejně ponížen, vyhozen na ulici a tak dál. Což pro mě byla skvělá demonstrace toho, že mocní lidé mají vždycky pravdu, kdežto ti bezmocní se nemohou bránit.
0: Tolik nobelista Abdulrazak Gurnah o své knize Krádež, kterou česky vydalo nakladatelství Prostor.

0: Členové orchestru Akademie svatého Martina v Polích v Allegru z kvintetu pro lesní roh, housle, dvě violy a violončelo Esdur Wolfganga Amadea Mozarta. A od klasické hudby teď přejdeme k folklóru. Minulost i současnost tuzemského folklóru reflektují tři knižní novinky, které teď ve své pravidelné rubrice přiblíží a okomentuje publicista Jan Nejedlý.
1: Nakladatelství Akademia vydalo slovník termínů slovesného folkloru z pera etnologa Jaroslava Otčenáška. Nejde však jen o běžný lexikon, nýbrž o kompendium ustavující nové impulzy folkloristických studií, jež v posledních třech dekádách prošly řadou změn. Jak píše autor, současná folkloristika se oprostila od nacionalistických výkladů, do nichž znovu zabředla po roce 1948, zbavila se marxistických teorií o funkci folkloru ve společnosti a také znovu objevila tradiční kulturní dědictví českých Němců. V širším povědomí médií a školní výuky, jak dodává autor, však stále rezonují některá postromantická rezidua, třeba že folklor odráží duši národa, byť jeho repertoár často přebírá náměty z ciziny. Druhým extrémem je snaha potlačovat folklor s tím, že je plný nepřijatelných stereotypů, že lidové pohádky jsou kruté a děti z nich mají traumata, nebo že dnes už folklor nikoho nezajímá, přičemž opak je pravdou. A co se dozvíme v samotném hesláři? Tak třeba, co je to švank, čili humorka, a jak se liší od anekdoty, co jsou škádlivky nebo velerizmy, to jest žertovně pozměněné citáty z knih či filmů, nazvané dle postavy sama Velera z románu Kronika Pickwickova klubu, který podobné frazémy užíval. A jelikož folklor sestává nejen z ústní slovesnosti, ale i z různých nápisů, najdeme zde latrinália, nápisy z toalet, či liftária, nápisy z výtahů. Ve druhé části slovníku se dočteme o folklorních postavách od barona Prášila přes Enšpígla a Krakonoše až po upíra či vlkodlaka. Důkazem neutuchajícího zájmu o folklor je i nové doplněné vydání publikace Josefa Rauwolfa Legendy a pověsti staré Šumavy. Šumava nemá svého vládce hor, zosobněného genia loci krajiny, jako je tomu ve většině našich hor, za to škála jejich démonů je téměř nepřeberná, říká v předmluvě Martin Stejskal. A zapravdu mu dávají zástupy ohnivých draků, močálových bludiček, vodních žínek, mluvících krav, obrů i trpaslíků, přičemž ženy z křídků, jak se zde dočteme, kradly lidem pěkné děti a na jejich místo kladly do kolébky vlastní ošklivá stvoření. A kromě jiného tu čtenář najde i pravděpodobné předlohy k několika Erbenovým baladám, včetně svatebních košil. Knihu vydalo Argo. I poslední titul nabízí nahlédnutí do hlubin lidové imaginace. Iva Hoňková a Josef Plachý v knize Příšery a démoni Moravy a Slezska pojímají mytologii z hlediska historického i psychologického. Hrůzostrašní tvorové jsou pro ně především odrazem strachu lidské mysli. A nutno dodat, že moravsko-slezská lidová obrazotvornost je velmi originální. Vodníci jsou tu padlí andělé, kteří spadli z nebe do vody, čarodějnice hrají na flétny z kostí a na dudy vyrobené z mrtvých koček a zlomyslným skřetem Alpem se může stát novorozeně, jehož matka kousla do koňské uzdy, aby zmírnila bolest při porodu. A peklo je v tamnější tradici místo skryté pod zemí, nejčastěji za šípkovým keřem. Proto se prý lidé dodnes v hádce posílají k šípku. Knihu vydalo nakladatelství Univerzum.
0: Trojici novinek zabývajících se tuzemským folklórem představil publicista Jan Nejedlý. Byly to slovník termínů slovesného folklóru, legendy a pověsti staré Šumavy a příšery a démoni Moravy a Slezska.

Adagio cantabile ze symfonie E-dur Richarda Wagnera hrál Lipský rozhlasový symfonický orchestr s Junem Merklem. 5 minut před 15. hodinou ladíte odpolední Vltavu, která už teď zve i na další vltavské pořady. Podvečer u nás dnes bude patřit i tématu budoucnost kultury na Slovácku. Jaká tedy její budoucnost bude a jak ji ovlivňuje generační výměna v čele regionálních kulturních institucí, to se dozvíte v záznamu Art Café Michala Pařízka z letošního festivalu Beseda u Big Beatu. Pořad se zaměřuje na to, jak se buduje moderní kulturní zázemí mimo velká centra a co generační výměna znamená v praxi. Hosty byly Anna Habancová z kulturního domu Strážničan, Anna Stránská z klubu kultury Uherské Hradiště a Lubomír Příkazký z Veselského kulturního centra. Art Café začíná po zprávách v 17 hodin.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: České ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Informoval o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Schůzka se podle něj uskuteční v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa sídlící v Praze. Česká diplomacie tak reagovala na dřívější informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily rádio Farda na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. Hlavní letošní výstavy Národní galerie Praha začnou na podzim a budou mít přesah do roku 2027. Ve druhé polovině října otevře galerie ve Valštejnské jízdárně výstavu Anna Jagellonská, Královna na Prahu nové doby. Ke konci listopadu začne ve Veletržním paláci výstava Proti proudu, skupina surrealistů. Národní galerie Praha se bude podílet i na projektech v zahraničí. A počasí je většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, maxima na horách kolem 20, na Šumavě až 24. Víc zpráv vám nabízí web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Zelená oblaka, růžové stromy. Tak se jmenuje album, na kterém své verze písní Zuzany Navarové zpívá Marie Putnerová. Tady je jedna z nich. Nechoď nikam.

Milí posluchači, máte raději mamku Žílovou, prince Jasoně nebo třeba šikovatele Fogltance? Na serveru i rozhlas ode dneška najdete anketu o nejoblíbenější figuře z cimrmanovských her. Jaká zvítězí, se dozvíme přesně za měsíc. Na 27. září chystá naše sesterská stanice Radiožurnál ve spolupráci s divadlem oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Víc o anketě i o oslavách jubilea řekneme za chvíli ve čtvrteční odpolední Vltavě, kterou vás provází Michaela Dittrichová. Pěkný den. A kam se vydáme cestou od Cimrmanů? Před půl čtvrtou do České Třebové, kde je v tamním kostele do konce září k vidění vzácná 400 let stará soška Jezulátka. Mimochodem, její cenu ještě nedávno neznali ani v místním městském muzeu. A po půl čtvrté pak znovu vplujeme do vod románu Jane Austenové.

0: 11 minut po 15. hodině, pěkné odpoledne s Vltavou. Děd Vševěd, plukovník kolonel, anebo Karel Infeld Prácheňský, anebo některá z dalších desítek a desítek cimrmanovských postav. Naše sesterská stanice Radiožurnál a server iRozhlas vyhlašují anketu, která má zjistit nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. A to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne v září. S Radiožurnálem budete mít možnost být s herci přímo u oslav tohoto jubilea.
1: Tak kam pak, Kuzmo Kuzmiče?
2: Karel Infeld Prácheňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek. A byl to herec Kočovného divadla i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
3: A Vavroch je podle Vávry?
2: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
1: Jo, Vavroch jistě.
3: Karel Infeld Prácheňský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
4: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
5: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
3: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru iRozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
6: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naší debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
3: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
2: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách. Pro lidi, kteří dnes už tady nejsou. Ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
3: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Americký pianista Sullivan Fortner a francouzsko-americká zpěvačka Cecil McLaurin-Salvant v písni Dorothy Vane a Ray Rushe. Je téměř 18 minut po 15. hodině, pěkné čtvrteční odpoledne. Asi 4 století staré česko-třebovské jezulátko láká návštěvníky do kostela svatého Jakuba v České Třebové. Vzácnou sošku si mohli lidé prohlížet o nedělích po celé prázdniny a původně měla výstava skončit na konci srpna. Jenže zájem je tak velký, že jezulátko zůstane v kostele až do konce září. Čím je soška tak výjimečná, zjišťovala reportérka Barbora Soukupová.
1: Prohlížíme si sošku jezulátka, která je tady ve skleněné vitríně s ředitelkou Českotřebovského muzea Janou Voleskou a samotnou mě překvapilo, jak je vlastně drobná. O to víc možná člověk ocení tu řezbařskou i šperkařskou práci.
2: Vidíme před sebou sošku, která je vyřezaná ze slonoviny, ale protože je oblečená do hedvábných šatiček, tak teď návštěvník nemůže ocenit tu krásnou a jemnou řezbářskou práci. Ale kdyby mohl, tak by uviděl nádherné tělíčko vyřezané ze slonoviny. Má dochované i velmi jemně vyřezávané prstíčky, kdy jedna ta ručička svírala žezlo, které se nám nedochovalo, a druhá ruka potom svírá křížek. Soška představuje tedy Ježíše Krista v dětském věku, stojí v takovém kontrapostu, tedy s nakročenou nohou, na malinkém pahorku z rostlin, které byly původně kolorované. A kolorované jsou i oči jezulátka, jeho pusinka a také vlásky, které jsou zase vyřezávané a tvoří takové jemné kudrlinky, ale zase je návštěvník nemůže vidět, protože Ježíšek má teď na hlavě korunku.
1: K tomu jsou ty bohatě zdobené hedvábné šaty a šperky pozlacené.
2: Ta soška je oblečená do hedvábných šatiček, které vznikly později než samotná soška. Odhaduje se, že vznikly někdy mezi lety 1680 až maximálně 1740. To hedvábí je potom doplněno šitou krajkou a potom takovou výzdobou nebo ozdobou ze zlacených drátků.
1: Muzeum má ve sbírkách toto jezulátko už víc než 100 let, ale teprve teď restaurováním zjistilo jeho skutečnou hodnotu i vlastně stáří.
2: Ano, tato soška se dostala do sbírek našeho muzea už v roce 1897. Patřila jedné z českotřebovských měšťanských rodin, rodině Vrbových. A jak se píše v přírůstkové knize, tak rodina této sošky si už necenila, nevážili si ji a chtěli ji odstranit, jak se píše, takže mohli bychom říci, že chtěli ji prostě vyhodit.
1: Nicméně, ale její skutečné stáří jste se dozvěděli od restaurátorky.
2: Restaurátorka doktorka Foltýnová srovnávací analýzou a dalšími výzkumy zjistila, že se jedná vlastně o dobu variantu takzvaného salzburského jezulátka. Je to velmi uctívaná soška, která se nyní nalézá v klášteře Kapucínek v Salzburku. A je to velmi uctívaná soška, za kterou se sjíždějí poutníci z celého světa, podobně jako třeba k nám do Prahy za pražským jezulátkem. Ta datace k roku 1620 je potom poměrně spolehlivá, protože v tomto roce ho měla dostat jedna řádová sestra v alsaském klášteře a odtud se potom dostává do Salzburku.
1: A podle paní restaurátorky je tohle českotřebovské jezulátko opravdu ze stejné dílny jako to salzburské?
2: Srovnávací analýzou zjistila, že ten řezbářský rukopis velmi podobný svědčí o tom, že obě dvě sošky vznikly ve stejné dílně, anebo možná jsou i z jedné ruky.
1: Sošku můžou lidé v kostele svatého Jakuba vidět i s komentářem každou neděli od 15 hodin, a to do konce září. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.

presto ze sonáty pro klavír a zdur Josefa Haydna v podání finské pianistky Tuija Hakyly nás dovedlo minutu po půl čtvrté ve čtvrteční odpolední Vltavě do Poděbrad, kde se dnes večer bude na lázeňské kolonádě konat koncert českoamerické formace The Insiders. Koncert tak zahájí Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Součástí zmíněného zahájení 11. ročníku bude také večerní promítání amerického filmu Horečka sobotní noci s hudbou skupiny Bee Gees. Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a ocení scénáristu a herce Zdeňka Svěráka a také hudebnici Markétu Irglovou. Cenu za mimořádný přínos filmové hudbě převezme Markéta Irglová zítra na koncertu v Zámecké zahradě a Zdeněk Svěrák ji obdrží ve stejný den při premiéře koncertní podoby a projekci snímku Tmavomodrý svět. Ten bude mimochodem hlavním filmem festivalu. A jen tak pro zajímavost, i v letošním roce bude přehlídka v Poděbradech soutěžní. V porotě, která vybere nejlepší filmový a seriálový soundtrack, zasedne skladatel Ondřej Soukup, hudebník a skladatel Jan P. Muchov, hudebnice, producentka a skladatelka Beata Hlavenková a slovenský skladatel Michal Novinsky.

0: Norah Jones a její Dvojplamen.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je téměř 16:45. Jaký genius loci má Mansfieldské panství a Northangerské opatství, tedy stejnojmenné romány Jane Austenové ve filmové podobě? Proč se adaptují o něco méně než další knihy ze šestice autorčených dokončených knih a co se v nich mění oproti knihám? Na to se filmové teoretičky Ivy Hejlíčkové ptali v šestém díle svého seriálu o austenovských adaptacích Tomáš Pilát a Šárka Jančíková.
2: Co se týče Mansfieldského panství, tam už jsme zmínili zajímavý přístup Patrice Rosemy, která nejenže tu hrdinku dělá aktivnější, ale zároveň myslím, že propojuje její osud s nějakými osudy Jane Austenové, že tam je to ta pozorovatelka, protože zároveň má nějaké autorské ambice a nějakým způsobem to zpracovává. Nicméně Mansfield Park jako dlouhá kniha s takovou trpící hrdinkou, často mi přijde, že v těch adaptacích je ten základní posun, že je aktivnější. Třeba v adaptaci z Billy Piper je taková velmi průrazná a tváří se, dokonce by se dalo říct, i trochu načuřeně.
3: Posun k té větší samostatnosti vzhledem k současnému publiku je nevyhnutelný, ale já bych byla velmi opatrná, aby se tam udržela nějaká míra, protože jinak už to asi není Austenová. Vyvážit refresh pro současného diváka, ale aby to pořád byla ta chudá nešťastnice, která to pozoruje všechno a nemůže si nic moc dovolit a vlastně čeká, jak to dopadne.
2: V tomhle románu je to téma manželské nevěry. Rosema tady pracuje i s napětím nebo sexualitou těch sourozenců, co tam přijdou a všechny ošarmí.
3: Obecně za to já jsem určitě adaptaci rozpolcená, protože chápu, že když už adaptovat tenhle román, tak člověk musí nějakým způsobem do něj zasáhnout víc, protože to je opravdu na 30-dílný seriál jinak, který by přestali ty lidi slávat asi u sedmýho dílu. Ale ten způsob, jakým to dělá, ona tam vlastně vnáší svoje témata, který tam podle mě ta Austenová nemá. A buď vám to připadá sympatické, nebo ne.
4: My writing is wood compared to your wild constructions.
5: Yes, I'm a wild beast. I'm sure Sir Thomas would agree.
4: Fanny.
5: He regrets taking me in, doesn't he?
4: No, it's just its problems with the slaves and the plantation. We all live off the profits, Fanny.
2: Není ale jistým způsobem, když v současnosti přistoupíme k Jane Austenové, to vždycky nějaká interpretace, do které nevyhnutelně ten režisér, scenárista vnáší nějaká své témata a pak je jenom otázka, jak dobře a funkčně to udělá?
3: Samozřejmě, že máte pravdu, jo, ale když adaptuju Austenovou, tak ji adaptuju z nějakého důvodu. Pravděpodobně proto, že ji mám rád. A pak už je otázka, do jaké měli jste schopen vybalancovat tu Austenovou a svoje ambice. Aby to byl film současný, který by akcentoval nějaká vaše témata, pravděpodobně zejména otázku ženských práv nebo ženské osobnosti, a aby to ještě pořád byla Austenová. Jinak z toho bude takový podivný paskvil. A je to strašně těžký.
2: Zároveň právě Mansfieldské panství a Northangerské opatství nevzbuzují ve filmařích příliš touhu ani je adaptovat tolik, anebo je přinášet do té současnosti. Je to právě tím, že jsou oba dva příliš zakotvené v té době?
3: Já si myslím, že ano. V prvním případě je to, že ta hrdinka, aniž dojde k nějakým brutálnímu posunu, není pro dnešního diváka příliš přitažlivá. V případě toho opatství samozřejmě možná by se to dalo třeba převést na to, že někdo je vlastně posedlý nějakou současnou tvorbou ve smyslu, kdyby třeba ta hrdinka dneska byla prostě posedlá, já nevím, TikTokem a tak, ale v zásadě ten gotický román v tom originálu vede lidi k tomu, že se chovají jako blázni. Zkrátka připadá mi, že ta hrdinka je příliš naivní a pošetilá na to, aby ji dneska někdo mohl brát vážně. A já nenacházím podobný žánr nebo podobný motiv, který by mohl dneska někoho tak strašně v očích diváka handicapovat, jako je ten gotický román.
5: Just beginning to read Udolpho for the first time.
6: Is it really very horrid? You can't even imagine.
5: Can such things really happen?
6: Well, just think of Lord Byron.
5: I've heard that he is very wicked, but I don't know exactly what he is supposed to have done.
3: Vůbec nechápu, proč ti nakonec vezme ten, nechápu to.
2: Tam tedy dokonce i Jane Austenová v závěru té knihy zmiňuje, že Henry Tilney si tu hrdinku vezme prostě proto, že se mu líbí, že je do něj zamilovaná, Ten román, přestože je ta hrdinka opravdu naivní a je pak ponaučena tím zkušenějším mužem, má podle mě nějaké kinematografické kvality právě proto, že ta hrdinka hodně žije ve svých fantaziích a přesto tedy, ale ty adaptace moc nejsou.
3: No ale jaké jsou to fantazie? Já si myslím, že ani jako 15-leté děvče dneska se s tím nemůže stotožnit. Já zrovna, když jsem sem šla, tak jsem si pustila poslední adaptaci televizní. Bylo to zešílení opravdu to. Ono bohužel, že ve svých představách ano, ale jaké ty představy jsou, jakoby. Ne.
2: Chudákovi Catherine Morlandové je v té knize 17 let. Nicméně já bych pro obhajobu té televizní adaptace z roku 2007 uvedla, že je to jedna z prvních výraznějších rolí Felicity Jones, která tuhle naivku zvládá s takovou roztomilostí, že já co by divák jsem docela chápala, že její vyvolený, kterého hrál J.J. Field, nakonec jí odpustí úplně všechno. A scénárista Andrew Davies, ten scénárista, který napsal scénář i pro tu zmiňovanou slavnou minisérii Pícha a předsudek, dává tu její vášeň pro gotické čtivo taky do souvislosti s její probouzející se sexualitou, což podle mě funguje docela dobře. Považujete tedy některou z těch adaptací Northangerského opatství nebo Mansfieldského panství za tu, která byste vám líbila, kterou byste doporučila?
3: Nemůžu říct jednoznačně ano, ale minimálně na tou Patricí Rozemou, s tou se vnitřně hádám, takže k té se vracím, protože se spolu vnitřně dohadujeme. Ale že bych si to pustila dobrovolně takhle v neděli večer, to ne.
7: Ale na druhou stranu, Jane Austenová nepsala ty své knihy jenom pro pohodové nedělní večery, ale ty její texty dovádějí čtenáře k nějakému zamyšlení nad světem, takže možná by se jí tahle adaptace líbila.
0: Říká Tomáš Pilát k tématu Austenovských adaptací. S ním i s literární redaktorkou Vltavy Šárkou Jančíkovou se ještě v posledním díle jejich seriálu vrátíme k tomu, jak různorodě se Jane Austenová otiskla do kinematografie a popkultury. Bude to zítra po půl čtvrté.

0: Britský zpěvák Anthony Strong na albu Me and My Radio. A teď jedeme na jich Čech za rybníky v úvaze bohemisty a teologa Jana M. Hellera.
1: Kdyby tak někdo sepsal názvy všech českých rybníků, to by vznikla krásná a zajímavá sbírka. Zněla věta v jakémsi pojednání o rybnících, které jsem četl někdy dávno v dětství a už si samozřejmě nepamatuji, co to bylo za text. Často si na ní však vzpomínám, když se ocitnu v jižních Čechách. Byla by to krásná práce, souhlasím. Pokud to ještě nevzal někdo jiný, klidně bych se do toho pustil. Komorník, křivohlav, dřevo. Ale co pak mám čas? Schromáždit názvy všech rybníků, a třeba jen těch v jižních Čechách, by byla práce na spoustu let. Kolik jich tu asi vůbec je? Nechce se mi to googlit, dívám se raději do mapy. Tady by se mi třeba mohlo líbit začít. Tady jde počet větších, menších a ještě menších modrých plošek rychle do desítek a stovek. Přiléhají těsně k sobě, odděleny jen tenkou zelenou linkou hráze, vytvářejí trsy a hrozny. Nakonec mi to nedá a hledám na internetu. Jen na Třeboňsku jich je přes 500. Humlena, zahrádka, podsedek. Nesvorný a závistivý. Svobodný, ženich a vdovec. České rybníkářství má hodně dlouhou tradici, která sahá až do středověku. Nejstarší doložený je prý rybník jménem Žárský, připomínaný už ve 13. století. Pojímají obrovské množství vody. Rožumberk je prý snad i největší vodní plocha svého druhu na světě. Nakonec jižní Čechy saturují polovinu veškeré produkce ryb v Česku. Jsou tu i další giganti. Staňkovský, Bezdrev, Svět. Ale ty zná každý. Mnohem raději se toulám pěšky kolem těch menších. Na koupání to není ani zdaleka, většina z nich je sádkových. Hráz je sice pevná, ale hned pod ní začíná neprostupná stěna rostlin. Rákos sahající přes hlavu, orobince s hnědými doutníky, mezi nimi spleť ostřic a chrastic. Dívám se na labutě na hladině, chci jít blíž. Nemůžu. Břehy jsou nedosažitelné. Rybník mi sám dá najevo, ze kterého úhlu chce být viděn. Hejtman, písař, starý a nový hospodář, starý a nový kanclíř. Mnohé vypadají zanedbaně a nevábně, s hladinou pokrytou žabincem. Ani po těch úzkých hráskách se nechodí úplně jednoduše. Tady jsme daleko od turistických a cyklistických tras. Koleje vyježděné od kdo ví jakých mechanismů, kaluže, bahno, podmáčené louky. Letní slunce pálí, ocitl jsem se uprostřed vlhké, těžké džungle, kde dusný a parný vzduch stojí, těžký od vody a vůně tlejících rostlin. Nikde ani človíčka, ale jinak všechno vibruje životem. Velebil, potěšil, překvapil, výtopa, vydýmač, nadýmač. Hmyz se tu nezastaví. Komáři, ovádi, roje muchniček, ale i vášky, které jako by držely stráž a v ostrém slunci křižují vzduch. Spod listů vyletí kobylka, někde v hloubce se ozve žába. Na hladině se pravidelně ozve šplouchnutí, když kapr nebo lín prorazí hladinu. Najednou křach, z vysoké trávy u břehu se střepotáním vyřítí kachna. Za ní 2, 3, 15, 40. Volavka, pokud to byla ona, máchne obrovskými křídly, elegantně přeletí hladinu a než vůbec pomyslím na focení, přistává na opačné straně. Velký čáp, labuť, volavka, kačák, bažantník. Jdu dál a postupně si začínám všímat, že rybníky nejsou jen vodní plochy, ale že se kolem nich v džungli skrývá nekonečně složitá soustava kanálů, přepadů, hrází a stavidel, navržená tak, aby fungovala staletí. Jihočeská rybniční soustava je vlastně hydrotechnický inženýrský zázrak. Díky promyšlené síti náhonů a stok sloužila nejen k chovu ryb, ale také k retenci a regulaci objemu vody v krajině. V roce 2002, kdy Vltava vytopila Prahu, sehrála důležitou roli. Hned na začátku zadržela obrovské množství vody a rozlila ji po okolních lukách. Kdo ví, jak by to bylo dopadlo, kdyby se Jakub Krčín před 500 lety tak neodvázal. Pojkro, Bejkovna, Hadač, Srnec, Mošna, Panoš. A konečně měli staří stavitelé na mysli i krajinotvornou funkci. To není něco navíc. Je to rozměr krásy, smyslového prožitku, imaginace, důležitý stejně tak jako funkčnost. Jak ví snad každý, kdo chodil v českých zemích do školy už víc než 130 let. Ty české rybníky jsou stříbro slité, žíhané temnem stínů pod oblaky, vloženi v luhy do zeleně sité, jsou jako krajů mírné, tiché zraky. Víra, naděje a láska.

0: Od kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stát se chystá víc podporovat české startupy. Vláda dnes představila nový zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firem. Ten, kdo do nich vloží peníze, by si mohl z daňového základu odečíst až 5 milionů korun. Zakladatelé startupů by navíc měli mít víc času na to, aby si do budoucna odečetli případnou ztrátu. Místo 5 let by na to měli 7, jak upřesnila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Návrh zákona teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu, upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos už je to po třetí. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský generál Latko Mladić. Odpykával si doživotní trest za svou roli ve válce v Bosně v letech 1992 až 1995. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele OSN. 80-letý bývalý generál měl v posledních letech zdravotní potíže a musel být opakovaně hospitalizovaný. Bělehrad i Mladićova rodina dříve žádali jeho propuštění ze zdravotní důvodů, ale žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že odsouzený má ve vězení přístup k řádné lékařské péči. A počasí v noci bude polojasno až oblačno na východě a severovýchodě i skoro jasno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku 15 až 11, na horách naměříme kolem 14. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách naměříme kolem 23, na Šumavě až 28. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Sousloví trvale udržitelný bychom hledali spíše ve sféře environmentální. Najdeme jej ale i v hudbě. Jmenuje se tak třeba píseň Dana Bárty, Filipa Jelínka a Jaroslava Frýdla.

0: Naše léto na Vltavě je filmové a tématu se drží i poslední řada prázdninových výletů. Vydáváme se v ní na filmová místa Plzeňska. Našimi průvodci jsou Tamara Salcmanová a Miroslav Boriánek. Jejich čtvrtá cesta nás zavede do městečka, které okouzlilo režiséra Tomáše Vorla.
1: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce
1: filmovými místy Plzeňska.
0: Rapštejn nad Střelou.
1: Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 432 obyvatel, z toho 205 mužů. Z nichž bylo 98 Čechoslováků, 330 Němců, jeden Žid a 3 cizinci.
0: Výrazně převažovala římskokatolická většina, ale 11 lidí bylo evangelíky, 3 Židy a jeden byl bez vyznání.
1: Podle sčítání lidu z roku 1930 mělo město 344 obyvatel, 77 Čechoslováků a 267 Němců. 10 jich bylo evangelíky, 2 Židé, 4 bez vyznání a ostatní se hlásili k římskokatolické církvi. A jaký je současný stav obyvatelstva?
0: I o tom se dozvíte v našem malém průvodci filmovými místy Plzeňska.
2: Rapštejn nad Střelou, nejmenší městečko, které já osobně znám. Ty znáš nějaké menší, Miroslave?
3: Neznám, Tamaro, menší městečko Rapštejn. Název je zajímavý. Havraní kámen z německého Rabenstein.
2: Stojíme pod velkým starým kaštanem na náměstí a stojíme tu s Ondřejem Fáberou. A Ondřej Fábera bude náš průvodce po Rapštejně a jeho filmové minulost i přítomnost.
3: Historie Rapštejna, lokace, kde se natáčelo a další souvislosti.
4: Ta historie je velmi stará. První zmínky jsou ze 13. století, z roku 1269 a už o necelých 100 let později, od roku 1337, tvrdíme, že si tehdejší majitelé pluhové z Rapštejna vydobili na českém císaři Karlu IV. Městská práva. Od té doby se Rapštejn nazývá městem, nebo možná městečkem. Byli tady Gutštejnové, Kolovratští, Pötingové, to byl takový druhý rozkvět té už nekrálovské minulosti toho městečka. Potom Lažanští, kteří to propojili s dalšími svými državami, to znamená především s Manitínem a s Chyší. To byli poslední šlechtičtí majitelé. Od té doby Rapštejn stále se zmenšuje a zmenšuje, ale to už teď neplatí, protože posledních pár desítek let naopak dochází k nárůstu počtu obyvatel.
2: Kolik je to v současné době obyvatel?
4: To se velmi špatně odhaduje, protože trvale bydlících obyvatel je tady kolem 30, ale ve skutečnosti tady trvale bydlí zhruba 50 lidí, to si tak troufáme říct.
3: Kolik turistů navštíví v sezóně Rapštejn?
4: My odhadujeme, že je to někde mezi 20 a 30 tisíc. Vycházíme jednak z údajů o návštěvnosti zámku, který je přístupný, kde ovšem ta čísla jsou nižší. Potom také od nějakého namátkového sčítání, který jsme tady dělali jeden den podle počtu aut, protože dnes už neplatí ta představa, že většina návštěvníků v našich končinách jsou trampové, poutníci, výletníci, kteří sem přijdou pěšky, ale drtivá většina návštěvníků přijede autem, ta auta jsou v tomto směru nejsměrodatnější.
2: Teď jsme si řekli v kostce o historii a podíváme se na taková ta speciální krásná místa do kostela.
4: Ano, vydáme se do kostela.
2: A pak po filmových stopách.
4: Kostel je ostatně jedním z těch filmových míst. Ahoj Báro. Bára jde teďka provázet na zámek, že zámek je přístupný veřejnosti.
5: Dobrý den.
3: Jak dlouho trvá prohlídka zámku?
5: Tak hodinku.
3: Jsou dotazy.
5: Tak.
3: To záleží na průvodkyni, jak je pozbudí.
5: Snažím se o to.
4: Ono se prochází i zajímavě přes nádvoří, podíváte se na to, přesně jak vypadal ten hrad tam na konci. Je tam ta bašta, je tam i výhled do údolí Střely.
2: Úspěšný den.
5: Děkuji moc. Naschledanou.
4: Pracovní den jsou tady 3 prohlídky, 11, 13, 15.
2: Doporučujeme.
4: Vstupujeme do kostela Panny Marie Sedmi Bolestné, což je hlavní kostel servického kláštera, který tady byl. My ten kostel jdeme prozkoumat.
3: Jsme uvnitř barokního kostela.
4: Krásné vůně kostelní nebo chladu. Kostel je trvale otevřený, přístupný návštěvníkům a poutníkům, tak tady není zatuchlina. Musíme říct, že se ten kostel podařilo mimořádně oživit. Dokonce se podařila oživit i ta poutní tradice. Tady vidíme panu Marii a různé předměty, které sem věnovali poutníci nebo lidé jako poděkování za uzdravení, protože tady se drží kult svatého Peregrína, byl hlavní světec servitů.
2: Mě zaujal tamhle ten relikviář.
4: Jde o ty relikviáře, kterých tady máme povícero. Servité se celou dobu snažili získat sem nějaké významné ostatky, protože chtěli povýšit význam Rapštejna jako poutního místa. Nejvíce usilovali o manětínské paladium, to se jim nepodařilo dostat, takže snažili se získat ostatky těch svatých, které byly k dispozici. Stojíme před relikviářem svatého Klaudia, vedle máme svatou Juliánu. Byla taková typická také servická světice. Přímě řečeno, nevíme, jaký druh toho ostatku tady v tom relikviáři má být umístěn. Většinou to byla nějaká drobná kůstka nebo vlas a podobně. S těmi relikviemi se v té době baroka poměrně dost čile obchodovalo a také se falšovaly, takže museli být vždycky potvrzení od toho příslušného biskupa, že to je opravdu ta relikvie pravá, že to není falzifik. Varhany, které údajně mají být natočeny někde ve hudebním fondu Českého rozhlasu Vltava, že jsou to jedny z nejvzácnějších varhan, protože jsou z roku 1792. Jsou to rokokové varhany, které nebyly nikdy přestavěny, takže zůstaly s tím původním rokokovým zvukem. A jsou zrestaurované.
3: Autentické.
4: Tady máme rabštejnské jezulátko, nejenom Praha má své jezulátko, ale i Rabštejn má své jezulátko. Vidíte naši unikátní sochu panu Marii s dítětem. Pietu je nastavitelná, ona má pohyblivé ruce, což je unikát. Může tam být vkládána plastika Ježíška, a to jak dítěte v době vánočního období jako miminka, tak i dospělého muže v období Velikonoc. Teď je zrovna mezidobí, kdy tam žádného Ježíška nemá.
2: Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně, první filmová stopa.
4: Tomu se náš kostel dostal tak trochu náhodou. V minisérii České televize Božena bylo potřeba natočit nějaké místo, kde měla tehdejší mladá barunka svatbu. Ona ji měla ve skutečnosti v kostele v Malé Skalici, to je součást České Skalice, jenže to je poměrně modernizovaný kostel vedle rušné silnice, kde by bylo plno rušivých zvuků. A protože natáčení řady scén do té minisérie Božena probíhalo v nedaleké Manětíně na zámku a u zámku, tak se filmaři rozhodli, že tu svatbu natočí tady. Takže jsme sehnali nedaleký pěvecký sbor Róza Celý, který tu svatbu hudebně doprovázel, a milá Božena si tady brala svého manžela Němce, takže to bylo velice pěkné to natáčení. V Manětíně se natáčely třeba trhy, takže i někteří rabštejnští občané tam potom vystupovali jako komparzisti.
2: A teď jdeme po těch dalších filmových stopách.
3: Tak opustíme kostel.
2: Já mám Rabštejn spojený hlavně s filmy Tomáše Vorla.
4: Filmová stopa číslo 2 je bezesporu v natáčení filmu Cesta z města a potom navazujících dílů té filmové trilogie, to znamená Cesta do lesa a Cesta domů. Velká část toho natáčení probíhala i tady na Rabštejně. Ne úplně celé, on se natáčel také v Nečtinech a v Nové Doubravici ten film, ale tady probíhaly takové ty městské scény. Tomáš Vorel je totiž režisér, který sem rád jezdí, pobýval tady třeba celé léto a podobně, čili k tomu Rabštejnsku má velmi silný vztah.
3: Ten film mě zaujal hlavní roli Tomáš Hanák. Je to příběh, kde Tomáš Hanák stělesňuje postavu ajťáka, opouští svou práci s malým svým synkem, je rozvedený, tady najde štěstí letos. A pamatuju si na záběr, kdy mobil, on přiměl mobil, notebook a další technologie, s nímž pracoval, mobil hodí ho do rybníka, tím se oprostí od toho, čím se zabýval, a najde tu ta postava svou novou lásku, nový vztah.
4: Velkou část lidí, kteří tady teď bydlí, tak jsem přivedl právě tento film. Romantická představa o tom, že tady najdou ten nový vztah k té krajině, k tomu místu. Tenhle film bych označil i jako kultovní. Myslím si, že ovlivnil celou generaci diváků.
2: Nebyl tu jenom Tomáš Vorel, nebyla tu jenom Božena, ale ještě další filmy jsou spojeny s Rabštejnem.
4: Ty lokality, kde se tady natáčelo, tak jsou v zásadě tři. Je to kostel, ten jsme zmínili s tou Boženou. Potom je to náměstí, které se vztahuje k cestě z města, kde hostinec, muzeum a ještě i ten náš obchod. V té kavárně byl dřív obchod, který tam v tom taky figuruje. Třetí místo, a to bych řekl, že je nejvyhledávanější, a to je ten most.
2: Takže natočíme až na mostě.
4: Takže můžeme natočit až na mostě.
2: Třetí stopa bude na mostě.
4: Poslední, ta úplně nejnovější, to je Zřícenina dvora Vranova, ale to nevím, jestli budeme natáčet, protože to je kilometr a půl odsud a tam se v roce 2025 se natáčel ten nový film Virbel, který ještě nebyl v kinech. Ale bude.
3: A my budeme pokračovat.
4: Nejvyhledávanější filmová lokace u nás na Rabštejně.
3: To je ten nejstarší most v Čechách.
4: O té historii mostu musíme pochybovat.
2: Je to most, který je fotogenický.
4: A je atraktivní pro filmové záběry, protože hned vedle něj není žádná zástavba. My jsme teď opustili to hrazené město. Teď už jsme na předměstí, kde jsou roubené stavby městského špitálu a městské pastoušky, stejně tak jako Loretánský vršek, kde zůstala dochovaná loretánská kaple, která je před obnovou, ale má část na té věžici je vidět ještě břidlicová střecha, což na to je, že byl Rabštejn místem, kde se ta břidlice těžila, že Rabštejnská břidlice byla na Karlštejně, na Prašné bráně, na katedrále svatého Víta, tak si myslím, že je dobře, že tady alespoň nějakou takovouhle střechu máme zachovanou i v místě.
3: Pane Fábero, Rabštejn je i v Jeseníkách a na severu Čech?
4: Ano, Rabštejnu je ještě víc. Máme tady i takovou zajímavou historii v tom, když z Ostravy přijela rodina, pán tady večer dorazili a říkal, kde máte tu podzemní továrnu? Tak já jsem si pána vzal trochu stranou, protože tam měl manželku, děti, které už byly rozmrzelé z té dlouhé cesty a říkal jsem, milý pane, máte průšvih. Vy jste se o 200 kilometrů netrefili, musíte k Děčínu do Českého Švýcarska, tam najdete tu továrnu. Tak pán lomil rukama a říkal, co já udělám. Byl tady taky pivovar, u něj zrovna stojíme, naproti za řekou byla chmelnice rabštinská, voda, protože Postřelí byl vždycky čistý kraj, takže ve Střele se brala na vaření toho piva voda přímo z řeky. To pivo, když se převařilo, tak to bylo to nejzdravější, co tenkrát mohlo jakoby být.
3: Tady se žilo dobře a šťastně.
4: To tak úplně nebylo. Rabštejn už od konce 19. století trpěl vystěhovalec. My jsme tady na území periferní oblasti, která tím vystěhovalectvím trpí dodnes, ale od 19. století, kdy došlo k industrializaci, k rozvoji plzeňské průmyslové aglomerace, tak ti lidé začali odcházet zatím v té době jako jednodušším životem do těch větších měst. A pak samozřejmě přišla ta decimace po druhé světové válce, kdy museli odejít rabštejnští Němci. Rabštejn vlastně zachránili, dalo by se říct, že ho zachránili chalupáři, protože začali kupovat ty prázdné domy, a to z pražské a plzeňské aglomerace, a díky nim ten fond těch domů zůstal po velkých ztrátách, třeba zrovna na tom náměstí, kde jich je hodně vybouraných, tak zůstal zachován až do dnešních dnů.
2: Rabštejn malebním.
4: Ano.
2: Jsme z toho fotogenického mostu. Tady je ta naše poslední filmová stopa.
4: Ano. Ten most se objevuje minimálně ve třech audiovizuálních dílech poslední doby. Nejstarší z nich, a které se možná přivedlo i ta ostatní, tak je skutečnost, že v roce 2011 se najednou objevila informace, že tady světoznámá kapela Depeche Mode bude natáčet jeden ze svých remixů klipu Personal Jesus. Tady se objevily zahraniční produkce a to bylo asi nejvelkolepější natáčení, které tady na Rabštejně probíhalo. Bylo vidět to bohatství filmového štábu. Nad mostem byla zavěšená vzducholoď osvětlovací, ta osvětlovala potemnělou krajinu toho mostu. Ta scéna obnášela to, že dav zaútočí na mladou holčinu, kterou označí jako čarodějnici. Ona se tomu hněvu davu bránila tím, že skočila do řeky z toho mostu. Mělo to být tak, že pokud se neutopí a pokud vyplave, tak se prokáže, že je čarodějnice. No a pokud se utopí, tak to pravděpodobně nepřežije, protože bude utopená. Ona řeky vystoupila, potom na ně nasypala síru nebo něco jako jedovatého, že ten dav začal prchat. To byl vlastně princip toho klipu. Klip je dohledatelný dosud na veřejně přístupných platformách. Je to, myslím si, velice zdařilé audiovizuální dílo, přestože ta kapela tady osobně vůbec na místě toho natáčení nebyla přítomna.
3: Nebyli
4: tady. Zajímavé bylo i to provedení. Ta herečka byla, natáčelo se to v únoru, jenom podotýkám. Takže ta herečka byla spouštěna na provaze. V té řece, v té tůni, která je hluboká, tak tam byl vyhřívaný bazének. Oni spouštěli do toho vyhřívaného bazénku s tou teplou vodou, ale i tak si myslím, že u toho musela ta herečka náramně zmrznout. No a potom ještě prostor tady toho mostu a té tůně a té řeky pod mostem byl využit ještě minimálně ve dvou vánočních pohádkách České televize, a to Svatojánský věneček a Šťastný smolař. Svatojánský věneček se natáčel dokonce i přímo tady v řece, kde ti uchazeči o ruku princezny tak bojovali o věneček, který princezna hodila z mostu. U toho Svatojánského věnečku se nám na most vrátila socha svatého Jana Nepomuckého, která tady v minulosti stála. V tuto chvíli stojí o kus dál na skále, takže tady pro to natáčení byla pořízená nějaká její maketa a hrála tam v tom filmu. A občas se tady objeví ještě nějaká produkce. Nedávno jsme tady měli prince, který nám po tom mostě jezdil. To byla nějaká fantasy pohádka, ale to byla zahraniční produkce a vůbec nevíme, kde se to potom objevilo.
2: Takže myslím, že jsme vyčerpali filmografii rabštejnskou komplet.
4: Téměř by se dalo říct, že ano.
2: S Ondřejem Fáberou o filmové historii Rabštejna jsme se toho dověděli hodně moc. Ondřeji, taková závěrečná tečka.
4: Filmová historie Rabštejna je bohatá a my doufáme, že ještě není uzavřena, že se tady ještě nějaké filmové projekty objeví i do budoucna. Budeme za to moc rádi.
3: Já natočím krásný, blahodárný zvuk řeky
2: Střely
3: protékající pod kamenným mostem.

A v putování po filmových místech Plzeňská nás zítra čeká zámek Chudenice a rozhled na Bolfánek, místa, která si zahrála už v prvorepublikových filmech. Poslouchejte tedy opět po 16. hodině.

Krátký pohled do italského pozdního baroka v drobnosti Carla Tessariniho. Čelisti. To není jen filmový horor, je to i kniha a byla na světě dřív. Román tohoto názvu od amerického spisovatele Petra Benchleyho líčí strhující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Čelisti můžete ode dneška poslouchat v premiérové četbě na pokračování. Benchley roku 1971 nabídnul knihu jednomu nakladateli. Redaktorovi nakladatelství se nelíbil humorný tón románu a doporučil text přepracovat. Čelisti nakonec vyšly v únoru roku 1974. No a o rok později román zdařile sfilmoval režisér Steven Spielberg. A my z něj budeme tedy číst ode dneška vždy od 18 hodin a 30 minut. Ještě dodám, že čelisti k nám dolehnou skrze hlas Honzy Hájka, kterého režijně vedla Izabela Šenková. A asi není třeba dodávat, že tuto četbu uvádíme v rámci projektu Filmové léto. A ještě jedna pozvánka, a to k poslechu zítřejší ranní mozaiky. Letní prázdniny vrcholí a divadla a orchestry vyhlížejí novou uměleckou sezónu. Pro Českou filharmonii bude mít číslovku 131. No a v její předvečer odjela koncertovat na sever Evropy. Přesně je řečeno do Švédska a do Finska, kde vystupuje velice zřídka, hrála tam více než před půl stoletím. Co zatím v půlce zájezdu na ansámbl pod vedením šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Bečkova čekalo a s jakým ohlasem se setkává u publika, to nám zítra ráno poví naše spolupracovnice Zita Senková. Čtvrteční odpolední Vltava končí. Klidný den přeje ze studia Michaela Dittrichová.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Ukáž, co to tady máš? Výstava obsech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 4:30. Ještě 5krát se děti vyspí a půjdou znova do školy. Možná tedy i vy přemítáte o jejich vzdělávání a hodit se vám může repríza pořadu Akcent o vícejazyčném vzdělávání a výchově.

0: Akcent.
1: Širší společenský rozhled, vyšší tolerance k jiným kulturám a lepší uplatnění na trhu práce. I to jsou výhody vícejazyčného vzdělávání a výchovy. Jak to ale hlavně v rodině nastavit? Čeho by se měli vyvarovat pedagogové a jaké chyby při bilingvní výchově dělají doma sami rodiče? A opravdu se rekrutují z bilingvních dětí ti nejlepší diplomaté? O tom bude Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No ve studiu jsou s námi interkulturní psycholožka Michala Bojarsky, která komunikuje se svými dětmi nejen česky, ale také polsky a francouzsky. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A také metodička cizích jazyků a pedagožka angličtiny Silvie Doláková. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne všem.
1: A Michala, já začnu u vás, protože bilingvní výchova je něco, co jste sama zažila, co máte vlastně denně na očích a v uších. A tím pádem můžete říct, jestli vaše děti a vlastně možná i sama, protože jste zažila vlastně přechod do jiného prostředí, tak jestli to je pro vás nějaká výhoda, jestli to opravdu s vámi něco udělalo a s vašimi dětmi.
2: Mm-hmm. No, já jsem přesvědčená o tom, že ano. A já v bilingvismu vidím hlavně pozitiva, hlavně teda pro ty děti. Pro rodiče těch dětí, tam jsou možná určitá negativa, k těm se ještě dostanu, ale já bych to možná vzala tak trošku víc obecně a pak se dostanu k té svojí zkušenosti. Bilingvní děti jsou vlastně mnohem takové kreativnější, otevřenější, flexibilnější a adaptabilnější, takže jak jste uváděl ten pořad s tím, jestli jsou dobří diplomaté, tak já si myslím, že to jsou všechno vlastnosti výborné pro diplomata. Taky se mnohem jednodušeji učí další jazyky, což třeba vidím u těch svých dcer, kterým je teď 6 a 8 let. A to je dáno tím, že vlastně, jak byly vystaveny od malička dvou jazykovým systémům, tak mnohem jednodušeji rozklíčovávají ty jazyková pravidla, která si třeba nedokáží pojmenovat, ale dokáží je lépe potom použít v tom dalším jazyce. Dokáží lépe taky třeba vytvořit nějaké zvuky, které jsou nové v tom dalším jazyce, které se učí. A co mě na tom přijde nejvíc fascinující, je to, že u bilingvních dětí je mnohem víc aktivní jedna oblast mozku, která se jmenuje řídící funkce. A tu třeba používáme, když řídíme auto. Takže když jedeme v autě, tak vlastně násilím potlačujeme nějaké podněty, které nejsou pro to řízení důležité, takže třeba co má někdo na sebe, kdo jde okolo nás, nebo jestli tam letí pták.
1: A no, násil... To záleží na řidiči.
2: To je pravda, ale mělo by to tak být. A zase zaměřujeme tu pozornost na ty důležité věci, jako třeba semafor nebo jiná auta. A ty bilingvní děti vlastně neustále přepínají z toho jednoho jazyka na druhý a jeden potlačují a jeden preferují. Takže to můžeme vidět jako takovou vlastně mentální posilovnu pro mozek. A díky tomu už bylo provedeno mnoho výzkumů, které ukazují, že bilingvní děti mají třeba mnohem méně často Alzheimerovu nemoc později ve starším věku nebo třeba demenci.
1: Silvie tady přikivuje. Předpokládám, že vaše zkušenosti

0: Zkušenost je především zprostředkovaná, protože vy sama neučíte, ale máte tu zkušenost, kterou vlastně vám přináší kantorky a kantoři. To znamená, bilingvní děti skutečně se ve vašem případě lépe učí další jazyky?
1: Určitě. Určitě, protože bilingvní děti jsou, jak říkala paní Michaela, zvyklé přepínat. A ten jazyk se jim dostává do takové automatické části, kdy používají bez jakéhokoliv přemýšlení. A to vlastně jim pomáhá formulovat daleko lépe myšlenky. Kdežto, když se jazyk záměrně učíme a ještě slyšíme, takhle ne, tam děláš chybu, takhle to nemůžeš říct a máš použít tento výraz, tak vlastně neustále děti začnou dávat pozor na to, co říkají, jak to říkají, jestli to je dobře a začnou se obávat vůbec otevřít pusu. Což vlastně je hodně špatně. A to je ale spíše problém výuky jazyku na školách, než problém bilingvních dětí. Ty to právě bez problémů zvládají.
0: Na druhou stranu, ale když se podíváme třeba konkrétně na bilingvní výchovu, Michálo, tak tam může být situace a stává se to, že skutečně máme rodiče, který je jedné národnosti, maminka další národnosti, ale společně se baví anglicky, to znamená, že to dítě najednou vlastně jakoby má tři jazyky, se kterými musí pracovat v tom domácím prostředí. A do toho ještě často může vstoupit ten čtvrtý jazyk, což je čeština ve škole. To už ale začíná být trošku komplikované.
2: Já si myslím, že samozřejmě to komplikované je, ale není to nemožné a ty děti vnímají ty jazyky úplně jinak než dospělí lidé. Oni třeba do 3 let vnímají hlavně přes emoce než přes nějaká slova. Takže já bych tomu řekla, že vlastně není zas tak důležité, nebo důležitý ten počet jazyků v domácnosti, ale spíš ta atmosféra a vyrovnanost nebo nějaká duševní pohoda toho člověka, který těmi jazyky mluví. Protože já se třeba v naší online psychologické poradně pro Čechy v zahraničí setkávám hodně s tím, že je třeba maminka Češka, tatínek například Španěl a maminka je smutná, že dítě v nějaké době přestane mluvit česky. A velmi často přijdeme na to, že to ani není tím, že by maminka se nesnažila, že by ho nevystavovala češtině nebo si nevolala s babičkou z Česka, ale že ta maminka třeba se trošičku stydí za to, že mluví česky třeba na hřišti s tím dítětem, takže tak trochu jako šeptá, nebo má třeba nějaké trauma z České republiky, které se hodně asociuje s tou zemí. A když se potom tohle to vyřeší, tak to dítě úplně jinak reaguje na třeba toho mluvčího toho jazyka. Takže já si myslím, že většina těch problémů není v množství těch jazyků, ale spíš v nějakých hlubších věcech a souvislostech.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: S interkulturní psycholožkou Michalou Bojarsky a také s metodičkou cizích jazyků a pedagožkou Sylvií Dolákovou se bavíme o bilingvní výchově, ale také o bilingvním vzdělávání. A tam právě možná dochází k situaci, která je i z hlediska našeho školství trošku neřešená, protože bilingvní vzdělávání je něco, co umí naše školy nebo neumí?
1: No, obávám se, že rozhodně neumí. Že dokazuje to vlastně ta situace, kdy děti daleko více angličtiny získávají z různých počítačových her, z chatů, z různých programů a bohužel ne ze školy. A je to dáno také tím, že učitelé sami mnohdy neví. Mají pocit, že to dělají dobře, že učí děti komunikovat a celá komunikace se vlastně omezuje jenom na kladení otázek a děti jenom odpovídají. Ale chybí tam takový ten rozměr, kdy si povídají sami mezi sebou, kdy jim dáme prostor vyjádřit myšlenku. A když už, tak stojí za zády kantor, který opravuje chyby a mnohdy to dítě velice demotivuje. Takže důležité je, teď zaplať pámbu se angličtina bude posouvat od první třídy, což se blíží k té přirozené hranici, kdy děti jazyk vlastně naposlouchají.
0: Vy, co jsem pochopil z našeho povídání před začátkem pořadu, byste preferovala, aby se ta hranice posunula až do mateřských školek?
1: Určitě, aby to bylo blíže té hranici 3 let, jak říkala paní kolegyně. Horní hranice je 7 let. Takže čím blíže k těm 7 letům, tím už to jde trošičku hůře.
0: Tady, promiňte, že vás přeruším, ale proč je tam ta hranice 7 let? Co se děje v 7 letech s výukou jazyků?
1: Je to v podstatě takový jakoby dárek matičky přírody. Broučku narodil se z dosmečky lidí, nauč se s nimi komunikovat. A dítě vlastně vnímá zvuky jazyka, který je obklopuje, a učí se je přirozeně přebírat. To znamená, neučí se jazyk, ale on si ho odposlouchá z toho prostředí, ve kterém se nachází. A bohužel právě ty školy to prostředí moc dětem nenabízejí, protože v prvních ročnících velice často učí učitelé, kteří jsou jen o maličko dál než děti. A posílají je tam ředitele, kteří říkají, umíš jenom trochu, ale ty děti to stejně nepotřebují toho více. A je to hrozná škoda, protože tam právě děti potřebují slyšet ten jazyk přesně tak, jak funguje, aby si ho mohli naposlouchat a naučit se ho používat, stejně tak, jako se naučili používat rodný jazyk. Ale bohužel v 7 letech matička příroda dá jiný dárek a tady ten už trošičku bere zpátky, takže spíše dítě orientuje na abstraktní myšlení a potom takové ty počítání a různé další vědy.
0: No tak budiš, tak to znamená, že v našem případě třeba tak těch 7 let už uplynulo, tak s ním už se svými dětmi z něj udělám, ale když vy se podíváte na ta negativa, která jsou zaměřená právě na rodiče, protože teď jsme se bavili o dětech, bavili jsme se také o školách, ale je tam ještě ten rodič nebo ti rodiče, kteří přemýšlí nad tím, jestli bilingvně vychovávat děti a třeba může se stát případ, kdy i jeden rodič by chtěl, ale protože ten druhý rodič tím jazykem toho druhého rodiče nemluví a nerozumí tomu, tak řekne, ale já chci rozumět tomu, o čem se bavíte, takže se takovýmhle způsobem asi učit, buď se budeme učit všichni, anebo nikdo.
2: Mm-hmm, rozumím. Já myslím, že by se měli učit všichni.
0: Všichni.
2: Protože já jsem přesvědčená o tom, že když máte partnera z nějaké jiné země, že bychom se měli alespoň pokusit porozumět tomu jemu jazyku, protože jinak tomu partnerovi nikdy nemůžeme úplně porozumět. A setkávám se často s tím, že někdo žije v nějaké cizí zemi, s partnerem komunikují anglicky, protože to je ten jazyk, v kterém se potkali, ale žijí ve Španělsku nebo v Řecku a neučí se ten lokální jazyk a to je podle mě velká chyba. A když vstupujeme do toho partnerství, tak bychom se to měli dobře rozmyslet, jestli do toho půjdeme i s tím jazykem nebo ne.
0: No a teď jste narazila ještě na další zajímavý problém a to je to, že třeba jeden rodič je anglicky mluvící, další rodič je třeba česky mluvící, ale odstěhují se třeba, zmínila jste nějakou jižní zemi, tak odstěhují se třeba do Španělska, kde to dítě ale začne chodit do anglické školy. Mm-hmm. Je to z vašeho pohledu dobře?
2: Myslím si, že ne. Myslím si, že když žijeme v nějaké zemi, tak bychom se měli začlenit do té komunity a ne. Nebo samozřejmě záleží na jakou třeba časovou dobu, když to je nějaký velvyslanec, co se tam ohřeje jenom 2 roky, tak je to v pořádku, ale pokud plánujeme žít v té zemi, tak si myslím, že je lepší výběr lokální škola.
0: No a teď ještě jste úplně na začátku, když jsme se spolu začali bavit a dal jsem vám první otázku, tak jste zmiňovala negativa pro rodiče. Tak jaká to jsou?
2: No já si myslím, že to je právě i pouze pokud mají nedostatek informací o tom bilingvismu. Takže já se setkávám třeba s těmi obavami maminek, že se opožďuje trošku jazykový vývoj třeba 3letého nebo 4letého dítěte, což je ale úplně normální, protože když si to uvědomíte, ty bilingvní děti nebo trilingvní mají vlastně mnohem více informací, které musí zpracovávat, musí se naučit to rozklíčovat, který je jazyk a jaký mluvit na nějakého člověka. Takže je to samozřejmé, že se to trošku ze začátku zpomalí, ale není to vůbec žádný důvod k obavám. Naopak. A mně se třeba hrozně moc líbí, jak o tom mluví jeden francouzský psycholingvista, François Grosjean, který to přirovnává ke sportu. A říká, že když si třeba představíte běžce přes překážky, a srovnáte ho se sprinterem a skokanem do výšky, tak samozřejmě, že ten běžec přes překážky nebude skákat tak vysoko jako ten, co jenom skáče a nebude běhat tak rychle jako ten sprinter, ale neznamená to, že to je horší sportovec. Takže je to vlastně úplně něco nesrovnatelného, takže to je důležité si při té vícejazyčné výchově uvědomit, že vlastně ten spožděný jazykový vývoj je normální a kolem 5-6 let se to potom potom zase upravuje.
0: Ano, Silvie.
1: Já bych na to zareagovala, že velice často slyšíme takové dotazy, jestli je dobré vůbec třeba v našich podmínkách vyučovat angličtinu už tak brzy, že máme raději počkat, až bude mít dítě ukončený řečový vývoj. Ale to je nekončící proces, tady není na co čekat. A přesně jak říkáte, tak vlastně dítě je schopné pojmout více jazyků, rozhýbává to jejich mozkové závity, takže jsou schopny dokonce i řešit složitější mentální úlohy. Spousta výzkumů se tím zabývalo, takže skutečně bych rozptýlila obavy. Další dotaz je, jestli se to nepodepíše na logopedické úrovni dětí, protože děti prý mají spoustu vad, což dneska slyšíme. Ptala jsem se spousty logopedů a všichni mi potvrdili, že výuka více jazyků nemůže znemožnit získání kvalitní výslovnosti v češtině. Může malinko možná zpomalit ten proces, ale nemůže ho znemožnit, čili nemůže češtinu pokazit.
0: A pokud je tam ten argument, nejdříve se nauč pořádně česky a pak teprve se uč pořádně anglicky, až budeš umět ten svůj rodný jazyk, tak jak k tomu přistoupit? Právě s ohledem na bilingvní vzdělávání.
1: Je třeba si uvědomit, že vlastně dítě v tomhle věku se učí hlavně poslouchat, slyšet a rozumět. A to se později nenaučí. Nebo naučí se to a nadře se u toho, co si budeme povídat. Číst a psát se naučí v jakémkoliv věku. Takže já vždycky doporučuji první dva roky pouze poslechová a komunikativní angličtina. Žádné čtení a psaní. Prostě jenom přemýšlet nad tím, co slyším, co mi to říká a jak mám zareagovat.
0: Když tohle takhle zmiňujete, aby jsme se opravdu dotkli přímo tématu bilingvního vzdělávání, aby to nebylo skutečně jenom výuka angličtiny na školách, protože to není forma bilingvního vzdělávání, tak je možné mimo samozřejmě často soukromé školy, které to praktikují, a některé státní školy, které na to mají speciální třídy nebo i přímo ročníky, tak je ale možné přemýšlet nad tím, že bychom v našem školství zavedli něco takové. To znamená, že třeba i matematika bude v angličtině nebo přírodopis a podobně?
1: Já bych řekla, že už se to na mnoha školách praktikuje. Metoda se jmenuje CLIL, Content and Language Integrated Learning. A je to v podstatě takový způsob, kdy šikovný a zdatný učitel v matematice naučí čísla a okamžitě s dětmi v angličtině počítá příklady v angličtině. Je to báječné propojení, protože právě ten jazyk se odsouvá do té automatické sféry, kdy dítě řeší matematiku, ale neřeší ten jazyk. Ten je jenom jako prostředek. To znamená, že dítě se učí myslet v cizím jazyce.
0: Ano, Michala.
2: Pokud můžu jenom krátce doplnit, s vámi moc souzním, tak bylo vlastně prokázáno na různých zobrazovacích metodách, že děti do 5 nebo 6 let při používání jazyka používají obě dvě hemisféry, zatímco dospělí spíše tu levou hemisféru. Takže to, co říkáte třeba o té matematice, vlastně krásně nutí i ty starší děti propojovat obě dvě, takže ten jazyk je potom takový komplexnější, ale vlastně i ta výuka je mnohem zábavnější.
1: A já bych doplnila, že to je právě ten důvod, proč bychom měli být rádi, že angličtina se bude učit co možná nejdříve od té první třídy, a jenom bych apelovala na učitele, aby nechali doma červenou průpisku, aby vyhodili učebnice a s žáky mluvili, zažívali zajímavá dobrodružství, a učitel, aby komentoval všechno, co děti vidí, cílovým jazykem ve velké šíři. Hlavně gramatika nesmí být nějak osekaná, protože děti se musí seznámit s tím, co je čeká, a pomaličku si vlastně ty vzorce přebírají.
0: Teď to vypadalo, že už končíme, ale ještě ne, protože těch témat, která se týkají bilingvního vzdělávání a bilingvní výchovy, je více. Mám takový pocit ještě, Michalo, že jste úplně nedořekla ty nevýhody u rodičů, abychom na ně nezapomněli, u bilingvní výchovy.
2: Ano, děkuju. Já si myslím, že to byla taková nejdůležitější nevýhoda, s kterou se setkávám. Vlastně skoro všechny nevýhody jsou spojené právě s tím nedostatkem informací. O některých mluvila vlastně i moje kolegyně, třeba právě nějaké ty logopedické nedostatky, anebo třeba dysfunkce. Dříve byly takové výzkumy, které ukazovaly na možné učební dysfunkce těch bilingvních dětí, ale oni ty výzkumy nebyly vůbec prováděny dobře. Byly často na dětech imigrantů, které ještě neovládali dobře třeba angličtinu. Ty studie byly v Americe, takže byly hodně zkreslené. Takže já bych tomu ráda řekla, že pokud byste chtěli získat ty informace, pokud třeba vás zajímá bilingvní výchova, nebo vychováváte dítě bilingvně, anebo třeba právě pracujete ve škole, tak moc doporučuji Mezinárodní online kongres o vícejazyčné výchově. Můžete se podívat na www.vícejazyčnávýchova.cz. To právě teď běží nový díl toho kongresu, který se koná každý rok, a tam můžete najít mnoho informací, které jsou opravdu fascinující. Jsou tam rozhovory s odborníky po celém světě, kteří se zabývají vícejazyčnou výchovou, a taky třeba s rodinami, které takhle žijí, anebo i třeba s učiteli, kteří se setkávají často s bilingvními dětmi. A tenhle kongres má vlastně šířit takovou osvětu o bilingvní výchově. Takže pokud vás to zajímá, tak se prosím podívejte.
0: Akcent. V Akcentu na Vltavě se dnes bavíme o přínosech vícejazyčného vzdělávání a bilingvní výchovy. A teď možná pedagožka a metodička cizích jazyků Silvie Doláková by nám mohla říci, jestli vlastně je na něco takového připravená pedagogická nebo pedagogické fakulty, to znamená bilingvní vzdělávání.
1: Já se obávám, že tady tento obor se nevyučuje na žádné z vysokých škol, a občas slýchám od absolventů i takové stesky, jakože vysoká škola je moc nepřipravila na realitu v praxi. A v podstatě i já sama mám tuto zkušenost. Nicméně myslím si, že je spousta příležitostí, jak učitelé vlastně mohou získat informace a mohou se tak trošičku zamyslet nad tím procesem, který je ve školách čeká. Protože čekat, že kolegyně jim poradí nějaký skvělý způsob, dost dobře nelze. Všichni víme, jak jsme se začali učit angličtinu ze dne na den, a že v podstatě tehdejší vyučující tam zavlekli takové dospělácké nešvary, jako jsou seznamy slovíček, gramatická pravidla, překlady, a bohužel se to v těch školách vyskytuje ještě pořád. Takže důležité je uvědomit si, že když učím malé děti, tak to není malý dospělý. Je to prostě člověk s jiným systémem myšlení, jak už tady zaznělo. A ten přístup musí být ale opravdu naprosto jiný.
0: Pokud ale se bavíme o možnostech a hlavně přínosech bilingvního vzdělávání, nejen tedy výchovy, tak předpokládám, že to si musí třeba uvědomovat i ten nejvyšší orgán, to znamená Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ale je bilingvní vzdělávání, byť i třeba malou, ale alespoň nějakou prioritou?
1: Nejsem si úplně jistá. Jako velmi pozitivní vnímám krok současného ministra, který rozhodl o tom posunu zahájení angličtiny do věku, kdy to dítě opravdu má ty nejlepší předpoklady.
0: Což ale pořád není bilingvní vzdělávání. To se jedná vlastně o výuku angličtiny akorát v ranějším věku.
1: Je to výuka angličtiny, ano. A mohu jenom dodat, že se setkávám s učiteli, kteří si stěžují právě na děti z cizojazyčného prostředí, že jsou nešťastní z toho, že je mají učit ještě angličtinu navíc. Takže v podstatě je to takový velikánský problém, že ti učitelé často sami nevědí, jak mají zacházet tady s těmito žáky, kteří prostě nějakým způsobem se ocitli tady v této zemi bez jazykové vybavenosti. A teď je prostě ještě úkol naučit je anglicky. Ale často ta angličtina je takovým prostředníkem, že tu se vlastně učí všichni v té třídě. A pokud mají možnost tedy začít od začátku všichni, tak velice často ta angličtina se stává takovým jako
0: stmelujícím prvkem.
1: Přesně tak. Problém je, když se jedná o žáka staršího z vyšších ročníků bez znalostí, tak tam věřím, že je to problém, ale nejsem si vědoma, že by tohle někoho zajímalo. z vyšších míst.
0: Michal, pokud se podíváme ještě zpátky na bilingvní vzdělávání, řekneme si dobře, jsou někteří rodiče, jako třeba já, kteří jsme to asi z různých důvodů zanedbali, tak dá se s tím ještě něco dělat ve věku, kdy už naše děti opravdu odrůstají, jsou už pubertální nebo i starší?
2: Já myslím, že nikdy není pozdě. Takže já
0: vítr... Ale akorát to bude víc bolet.
2: Myslím, že to nemusí bolet, ale záleží vždycky na té motivaci. Takže já jsem třeba s jinými dětmi, které byly třeba v mojí rodině, dělala to, že jsem se jich zeptala, jaký jazyk je zajímá, a našla jsem jim někoho na internetu, s kým se mohli dopisovat v jejich věku, nebo jedeme do nějaké země a tam jsou vlastně hozeny do toho prostředí. Myslím si, že vlastně čím to je přirozenější a zábavnější forma, tak tím lépe. Vlastně jako cokoliv je důležité k tomu přistupovat s těmi pozitivními emocemi, ne jako k něčemu, přesně co říkala paní Sylvie, co je jako test a tady děláš tyhle ty chyby. To je vlastně největší problém v bilingvní výchově, nejenom ve vzdělávání, ale i v domácnostech se setkávám s tím, že třeba maminka je taková přísná a chtěla by, aby to dítě mluvilo dobře česky, takže když něco špatně vyskloňuje, tak mu řekne, ale prosím tě, to takhle není. Nebo dítě odpoví třeba švédsky a mu řekne, já nerozumím. Ale to potom se z toho právě stává to, o čem mluvila moje kolegyně, a to samozřejmě v dítěti nezbuzuje nějakou motivaci.
0: A mimochodem, když jste to zmínila teď úplně na závěr, ale ta věc, která se stává opravdu velmi často v bilingvních rodinách, to znamená, že dítě mluví dvěma až třemi jazyky v jedné větě najednou, tak je to něco, co by rodiče měli řešit, to znamená vyžadovat, aby opravdu každá ta věta byla v tom konkrétním jazyce, ale nemíchat je dohromady.
2: Myslím si, že záleží na věku, třeba kolem 5, 6, 7 let je to ještě úplně normální. Ale i později si myslím, že to je spíš takový znak adaptability, když se nejedná o každou větu. Protože i my třeba někdy jako dospělí si nemůžeme vzpomenout, jak se jmenuje tohle zvíře, tak řekneme ten zvuk toho zvířete. A je to vlastně v pořádku, je to ukázka inteligence, takže neměli bychom být takový přísní a rigidní v té bilingvní výchově. To je podle mě to nejdůležitější.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali přínosům vícejazyčného vzdělávání a bilingvní výchovy a ve studiu s námi byly interkulturní psycholožka Michala Bojarsky, která komunikuje se svými dětmi nejen česky, ale i polsky a francouzsky. Moc děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
0: A také metodička cizích jazyků a pedagožka angličtiny Silvie Doláková. Děkujeme moc.
2: Děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michalides.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Skončila repríza pořadu Akcent z loňského září.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak bude třeba možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. Sněmovna také získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ně i většina poslanců z hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Světová organizace zdravotnická oznámila konec výskytu eboly v Ugandě. Nový případ nákazy se tam neobjevil už 42 dní. To je mezinárodně uznávaná lhůta pro potvrzení konce přenosu viru. Uganda zaznamenala 20 potvrzených případů eboly způsobené virem bundy bugio. 15 lidí si virus přivezlo ze sousedního Konga. Tam epidemie stále pokračuje. Keltskou studnu pravděpodobně ze 3. či 2. století před naším letopočtem objevili archeologové na stavbě silničního obchvatu Břeclavy. Podle nich jde o výjimečně cenný nález keltského osídlení Čech a Moravy. Přesnější dataci by mohl přinést další průzkum, jak uvedl v tiskové zprávě vedoucí záchranného archeologického výzkumu Matěj Forst ze sdružení společností Samson Praha a Archaja. Nalezená studna byla 2 metry hluboká a ve spodní části se zachovala výdřeva. Počasí zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přicházet do deště. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách naměříme kolem 23, na Šumavě až 28 stupňů. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava, tentokrát s Michalem Pařískem. Dneska se vrátíme na 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu, kde jsem měl tu čest letos začátkem srpna moderovat debatu o budoucnosti kultury na Slovácku a generační výměně v čele regionálních kulturních institucí. Byla to debata plodná, veselá i naplňující, jak ostatně uslyšíte sami. Záznam diskuze doprovodí výběr hudby z programu letošního ročníku. Zazní například Anna Vaverková, Monika Načeva nebo skupiny Market a Taige.

0: Dobré odpoledne. Já vás vítám na festivalu Beseda u Big Beatu. Doufám, že je vám taky taková zima, jako nám tady na pódiu všem. Doufám, že si užíváte festival, že se máte hezky. Tohle je živé natáčení Art Café pro Český rozhlas Vltava. Já se jmenuji Michal Pařízek a se mnou tady jsou, tady je trojice, dvě hrdinky a jeden hrdina, protože dělat kulturu na menších městech je opravdu hodné úcty. Takže jsem rád, že jsme se tady takhle pěkně sešli. Na začátek bych se zeptal, kdo z vás je odsud z regionu, jestli můžete zvednout ruku, tak výborně, krásný. Takže to jsou vaši hrdinové a hrdinky, kteří vám tady, kromě tady téhle z té oázy, jednou za rok vozí kulturu každodenně asi, bych to tak řekl. Dáme si nějaké rychlé představení. Já začnu tady tamhle od Anny Stránské, která mi prozradila teďka v backstage, je desátý den na festivalu už, protože má za sebou letní filmovou školu. Tak jaká byla filmovka?
1: Filmovka byla skvělá, tedy to taky skvělé, pěkné odpoledne. A mám něco rovnou říkat jako na úvod, nebo...
0: To záleží asi na tobě. Já bych se možná zeptal jako takovou, dáme vždycky jako rychlou otázku. Já vím, že vy jste vlastně poměrně čerstvě všichni ve svých funkcích. Myslím, že Lubo nejdéle, ale vy jste podle mě druhým rokem, nebo
1: já končíte první. Já jsem od října, takže...
0: Od října.
1: Já jsem tady jako nejmladší funkčně.
0: Nejmladší funkčně. Ale jestli jsem si to rešerši dělal dobře, tak ty jsi vlastně začala poměrně jako složitě, že ten začátek byla rovnou jako fúze několika subjektů, tak to zkus třeba shrnout.
1: V Hradišti se stala transformace kulturních organizací, kdy páteřní organizace města Klub kultury pohltila městská kina Uherské Hradiště, ale upřesním, že vlastně městská kina jsou primárně kino Hvězda, které je ale velké kino, multižánrové, a pro mě teďka jenom to zhrnu, kino je jako za odměnu, já miluju kino od dětství a to je moc fajn, ale jo, byly to všechny právní, ekonomické procesy, které bylo potřeba zvládnout, lidské procesy, transformace, takže to bylo hned tak na úvod, ano.
0: Perfektní. Představíme si druhou hrdinku. Anna Habancová z kulturního domu Strážničan ze Strážnice. Dočetl jsem se, že ty jsi vyrůstala tady kousíček odsud, v Roznové Lhotě, je to tak?
2: Jo, to je asi 1 kilometr odsud. Krásný den vám všem přeji.
0: Tak výborně. Já bych se možná zeptal tebe, protože vím, že ty jsi taky aktivní hudebnice, jak se třeba ta nějaká kreativní stránka propojuje s tou manažerskou, protože přece jenom musíš být i manažérka.
2: Tak pro mě to manažerské spektrum té agendy je asi největší výzva, protože přirozeně svým zaměřením tíhnu spíš k té kreativní části. Ale já mám výzvy ráda a jsem obklopená lidmi, kteří mi v tomhle třeba dokážou pomoct, když nevím, nebo teď už je to lepší, ale při tom nástupu to samozřejmě byl jako task. A pro kreativitu je tam spousta prostoru, asi proto mě to baví, ta práce.
0: Lubo, který sem jezdí na festival od roku 2009, jestli si to pamatuju správně, stále žije.
3: Stejně jako festival.
0: Stejně jako festival. Dokonce si říkal teďka vzadu, než jsme šli na pódium, že to je poprvé od toho roku 2009, kdy si zpátka na sobotu spal doma, protože se připravoval samozřejmě na tuhle debatu.
3: Příprava s pánkem.
0: Příprava s pánkem. Jaký to byl pocit vstoupit z pódia do kanceláře šéfovské ve Veselí? Veselské kulturní centrum, tak jaké to bylo?
3: Já na úvod teda zdravím taky všechny hrdiny a hrdinky z publika. My jsme si s Michalem před začátkem říkali, že si jako obrana proti tomu sluníčku budeme imaginovat to, že vlastně to dnešní povídání, že budeme sedět v bublinkové studené lázni, takže klidně si to taky představujte, kdyby to pomohlo, nám to pomáhá.
0: Není to úplně tak jednoduché, ale...
3: Není to tak jednoduché. No vlastně ten přechod na tu druhou stranu pódia byl pro mě překvapivě příjemný, protože je to pro mě naplňující i na té straně. Takže vlastně byl příjemný.
0: Dobře, pojďme teda se...
4: Pojďme se posunout k nějaké vaší každodenní agendě, protože samozřejmě ano, všichni vnímáme nějaké festivaly, letní filmová škola, nějaké představení, které probíhají, které jsou úspěšné, méně úspěšné, ale zároveň ta vaše práce je určitě jakoby každodenní. Jaká je vlastně vaše běžná agenda? Klidně začni, Lubo, když máš mikrofon u sebe.
3: Tak moje běžná agenda je, že budíček v 5, ranní běh, yoga, denní tisk. Já dělám si legraci.
4: Jako všichni pracovníci v kultuře, ano, děkujeme.
3: Je to každodenní příjemný briefing s týmem. Já teda musím říct, že mě těší, že se do práce těším každý den zatím. A tím, že si troufám říct, že ten tým funguje, tak každý den, bude to znít jako kliště, ale skutečně každý den jiný, protože ta agenda je poměrně rozkročená. Veselské kulturní centrum má pod sebou kino, knihovnu, městské akce, taky akce na nezávislou kulturu, divadla, turistické informační centrum a tak dále. No. Takže řekl bych, že jako varieta je tam během toho dne velká.
4: Dobře, ale já ti to nedám úplně tak zadarmo. Zkusme konkrétně, co budeš dělat v pondělí?
3: V pondělí budu vzpomínat na to, jak to bylo hezké na besedě a budu muset zažehnout co nejrychlejší transformaci zase zpátky do pracovního módu. Takže desítky telefonátů, maily, jo, když budu odpovídat věcně a ti z toho neuteču, tak vlastně to bude docela nudná odpověď. Takže telefonování, maily, rád jsem v terénu, takže rád opouštím kancelář. Na druhou stranu moje kancelář je v budově bývalé sýpky z 18. století, takže jsou tam metrové zdi a v těchto teplotách tam mám příjemně.
4: Takže tam je ta perličková lázeň, o které jsi mluvil.
3: Ano.
4: Děvčata?
2: Tak já v pondělí ráno opravdu v těch 5 vstanu, nikoli úplně dobrovolně, ale mám dvě poměrně malé děti školkového věku a ty musím ještě před nástupem do kanceláře odvést do školky, takže pro mě to opravdu ta pátá realita je. Já bych řekla, že v porovnání s svými kolegy, kteří tady sedí, je moje role, vnímám, hodně facilitátorská, protože tím, že vlastně Strážnice má 5,5 tisíce obyvatel a kulturu tam dělá prostě každý druhý člověk, který chce se do ní zapojovat, což je úžasné, tak toto je jako velmi jako valná součást toho, že mi někdo volá, aby se mnou něco probral. Když bych měla být úplně konkrétní, tak je to asi dost podobné. Prostě maily, telefony, schůzky, jednání, úsměvy našeho skvělého týmu. Tímto zdravím svoji kolegyni Leničku, jestli tady ještě sedí stále. Ahoj, Leni. Je to taková rutina a já jsem třeba moc ráda, když se mě občas podaří tu jako rutinu opustit a udělat si takovou nějakou vyšší perspektivu a zamyslet se třeba chvilinku nad tím, jako právě z té výšky, jako jestli to, co se v té rutině děje, jestli pořád dává smysl. Takže to mám jako ráda, když si na to ten čas dokážu udělat, což se nevždy teda podaří.
4: A s jak velkým týmem pracuješ třeba?
2: Já mám kolem sebe 11 kolegů, kteří pracují na hlavní pracovní poměr. A pak
4: wow, no tak to je jako vlastně hodně lidí poměrně. He?
2: No, ale jako zároveň si myslím, že tady u kolegů je to ještě víc. Není? Jak to je? To,
1: o něco, že? Ano. Nevím, jestli jde slyšet ten mikrofon, jo? Je to víc, a každá ta naše organizace je trošku jiná, ale asi to gro bude podobné.
2: Jo, to asi jo. Ale jako vlastně jo, i ty týmové, prostě ten jako leadership tam jako je. I ta dynamika toho týmu je něco, co mou agendu vlastně plní. Takže tak bych to asi zhrnula.
4: Dobře. Aničko, zeptám se, budete mít teďka třeba nějaký s týmem nějaké volno, když teda proběhla velmi úspěšně letní filmová škola?
1: Jo, tak já upřesním, že filmovku nepořádá přímo Klub kultury, ale Asociace českých filmových klubů samozřejmě s úzkou spoluprací s naší organizací a s dalšími kulturními aktéry v Hradišti. Kulturních aktérů je v Hradišti velké množství, je to jako naprosto kulturní fenomén, bych řekla. A když se vrátím k té otázce každodennosti, tak já s troškou nadsázky říkám, dělám festival Day Every Day u mě. A spíš popíšu, co se mi ještě nestalo, abych měla den takový, že bych mohla přijít za počítač, u něho v klidu sedět, občas jenom něco tak jako odpovědět a soustředit se celý den na jako tu nějakou práci za stolem, za počítačem. Fakt se mě to od toho října nestalo a teď jsem ve fázi, že už se musím zamyslet nad tím jako ani o víkende, jo, že té agendy je tolik a zároveň to bylo takové trošku divoké, ten můj nástup. Zkrátka jedna organizace měla ředitele 20 let na jednom místě, druhá 30 let a bylo to fakt náročné, protože pro mě je důležitou součástí kulturní organizace i nějaká vnitřní kultura a prostě nastavování týmu, procesu. Já jsem třeba zavedla jako porady hlavního týmu, jo, týdenní a to bylo docela
4: předtím, šok. Předtím nebyly porady.
1: Ne. Takže jo. Takové jako základní mechanizmy, ale všichni jsou jako skvělí a pracují na tom, aby ta spolupráce fungovala jako opravdu dostředivě, na důvěře, aby se nikdo nepodkopával zbytečně nohy, protože to je podle mě nejsmutnější, když se u kulturních akcí nebo tam, kde ty hodnoty jsou nějak jako sdílené vlastně a všichni se snaží o to společné, dělí nějaké takové úplně zbytečné jako antagonizmy a tak. Takže to dá jako taky hodně práce z pozice toho jako ředitele, když chce být manažer ve smyslu nějakého facilitátora. A jo, takže najít si nějaký vnitřní klid nebo takovou tu soustředěnou práci, tak to většinou bývá mezi půlnocí a třetí raní. No. Ale zároveň já jdu z divokých vod jako divadelník, takže jsem na divočinu zvyklá. Ale jo, takže já jsem popsala, jak můj den ještě nevypadal doteď.
4: Teď jsi mě docela hezky navedla, protože vás kromě toho, že jste v té funkci, jak už jsme si říkali, poměrně čerstvě, tak vás taky spojuje, že vaši předchůdci nebo předchůdkyně, teď si nejsem úplně jistý, jak to bylo, v těch funkcích byly poměrně dlouho. Ty jsi zavedla porady, dobře, ještě něco se změnilo oproti jako minulým pořádkům, nebo jakým způsobem třeba ten přechod probíhal, protože ono to ne vždycky úplně jakoby funguje vlastně tak nějak jakoby smooth, jak
1: jo, já měním spoustu věcí a samozřejmě změny jsou jako náročné, ne každý je hned vezme a já jdu často cestou jako fakt vyjednávání toho, aby všichni pochopili, proč se věci dějí, nebo ideálně, aby to bylo jako fakt ve velké komunikaci, ale zkrátka někdy je potřeba jako něco rozhodnout, že jo, jsou různé názory, různé pohledy, právě i těch aktérů je velká spousta, zájmových skupin, velké zvykové právo, jo, prostě tady jako my pokrýváme spektrum od...
4: Počkej, no. Zvykové právo, to mě zajímá. Zkusme to trošku konkretizovat.
1: Jo, to asi není ještě úplně chvíle, ale tak prostě lidi, kteří tím, že nebyli třeba úplně nastavené, pro mě jsou důležitá férová pravidla, jo, jakože v kultuře si myslím, že je potřeba jako fakt volnost, svoboda, ale v rámci nějakého vykolíkovaného hřiště. A já se třeba snažím čistě jenom o to, aby byla jasná pravidla, aby lidi věděli, v čem se pohybovat, ale rozhodně ne jakože dogmaticky, striktně, jo, že něco nejde, protože něco, to je za mě úplně přesně špatně, ale taková ta zvyková práva, kdy tím, že 20 let něco nějak běželo a bylo to nějak, tak je teď těžké pochopit, že je potřeba to změnit třeba z důvodu, že svět se proměňuje, situace se proměňuje, přichází nové generace, přichází noví aktivní aktéři, tak to je pro mě důležité udělat jako tady ten přetřes a samozřejmě je to náročné, každá změna je náročná, jo? Jako někdo je otevřenější, někdo se potřebuje držet toho svého starého, takže jo, změn jsem přinesla, stále přináším spoustu, ale já mám asi takovou povahu, že vždycky dělám věci, které mě dávají smysl nebo dávají smysl nějakému jako vyššímu dobru, řekněme. A proto prostě nemám strach z nějakých, já nevím, prostě osobních bolístech nebo tak. Jakože asi i ta má povaha, že umím být jako fakt citlivá, empatická, ale zároveň, i když je potřeba, tak s ocele, tak prostě jinak bych to fakt nedala. Jakože je to, uvědomila jsem si, že předpokladem pro něco takového je fakt nějaký povahový rys, že to člověk prostě ustojí a zároveň nestratí nějakou prostě jemnost, citlivost, protože k cynismu se dá sklouznout strašně jednoduše a to myslím, že do kultury nepatří.
4: To jsou zlatá slova, tak bych řekl. Aničko, jaká zvyková práva si změnila ve Strážnici?
2: Strážnice je hodně tradičně nastavená asi z principu, protože tam to vlastně ta komunita hodně funguje, nebo já vnímám samozřejmě, to je jenom můj názor, jo, možná je to celý nějak jinak, nevím, ale vnímám, že tam hodně fungují rody, jako nějaké entity, ve kterých se předávají různé zvyklosti, řemesla, tradice, role vlastně i v té společnosti.
4: Ty vlastně z jednoho takového rodu Částečně ano. Pochází.
2: Částečně taky, takže vlastně jakoby tu škálu, kdy na jedné straně je ta tradice a na druhé straně je ta každodenní jako změna nebo ta nová společnost, tak tu si nesu i já sama v sobě v rámci jako svého života. Možná proto se mě tak dobře chápe tady ta dichotomie jako v rámci té společnosti strážnické. No a já jsem změnila třeba způsob organizace strážnických spolků v rámci nějakých akcí, jo? Což bylo dlouho tak, jako že tento kstříček vůbec nepoužívá e-mail prostě. A já jsem řekla to štrýcu, tak si ho založte, aby jsme si mohli psat.
4: Tak titulek už bychom měli, kdyby náhodou.
2: Takže děkuju. Já myslím, že to asi stačí, díky taky.
4: Takže to je poměrně zásadní práce. Zvykové právo, ano. Lubo, teď to přebij teda.
3: No, jste mě nahráli s tím zvykovým právem. Pro mě bylo zajímavé zjištění, že ve Veselí nad Moravou jsou typy dramaturgii, po kterých, které, když se odehrávají po 10. hodině, tak jsou typy, kde vím, že někteří občané budou volat na policii a u jiných typů dramaturgii nebudou. Tak to bylo pro mě jako zajímavé zjištění, že skutečně některý typ kultury po 10. je OK.
4: Zkusme konkrétně zase, jo? Sám jsi to přivodil.
3: Sám jsem na to skočil. Tak řekněme, že Big Beaty Neva, elektronické žánry mi mohly.
4: OK, zajímavý.
3: A decibly jsou přitom stejné.
4: Jo.
3: Tím, jak to nesoudím, jenom se snažím jak si popsat realitu. A co teda ještě bych určitě chtěl zmínit a potrhnout, tak ty jsi tu otázku začínal tou přebíráním funkci. Já bych chtěl říct, že já jsem vlastně to Veselské kulturní centrum přebíral, si myslím, že ve skvělé formě, protože můj předchůdce Michal Blažíček tam nastavil ohromné množství funkčních mechanismů. Myslím si, že velice kvalitní akce na nezávislou kulturu, který se snažíme podporovat a rozvíjet dál. Takže neřekl bych o sobě, že jsem tam zavedl nějaké nové novum, zásadní novum, spíš se snažíme navazovat. Můj hlavní úkol, když jsem nastoupil, tak byl nepodělat to. A to nedokážu zhodnotit, jak to dopadlo, ale řekl bych, že...
4: Možná brzo ještě, ne?
3: No, tak stejně to ani budoucnu nebudu hodnotit, to dělá někdo jiný, ale...
4: To je pravda.
3: Řekl bych, že nějak snad rotujem pořád k té svobodě dál.
4: Dobře. Já bych, ano.
1: K tomu nečiním klidu, protože takovou funkcí mou je občas odrážet nespokojenosti občanů. Já mám v kanceláři pevnou linku, to mám asi poprvé v životě takovou tu svoji pevnou linku telefon a ne vždycky ji stíhám brát, protože mám spoustu porad, schůzí a tak, ale většinou, když ji vezmu, tak se stane, že tam volá někdo jako nespokojený s nějakými námitkami. Jo, že
4: pevná
1: třeba...
4: linka je na stížnosti.
1: Tak,
4: prostě.
1: To je vlastně ředitelská pevná linka. Že třeba tam bylo špatně, co tam se nelíbila kapela a tak. A teďka právě ten noční klid, to bylo téma, přišlo mě několik mailů, přestože Klub kultury není organizátorem filmovky, ale tak spousta lidí to bere tak, že jako jsem jako zaštiťuju nějak kulturu v Hradišti ve Velkém, tak přesně téma nočního klidu. Ale lidi často překvapí, jako já si je ráda poslechnu, já ráda pochopím, proč se trápí, když je to často, že to začíná, jo, tedy z našich daní a hrůza děsběs, takže já myslím, že i to je taková dobrá zpráva, že vlastně to funguje, že když se člověk vyslechne, snaží se pochopit, jako proč to tak má a často jsou vlastně lidi překvapení, že jim hned neřeknu, jako ať jdou do háje, tak to je jenom taková perlička. No.
4: Zavřete si okna, prostě, když vás něco ruší. No je to takový jako zajímavý pro mě tohle to poslouchat, protože občas panuje taková jakoby hodně, řekněme, romantická představa, že jako v té Praze, v té metropoli to jako žije, ta kultura a tohle to všechno, ale tam je třeba to téma toho nočního klidu jako obrovský vlastně problém. Mnohem jako, je to mnohem vlastně přísnější, spousta klubů prostě musí končit v 10, ať už tam hraje Big Beat nebo elektronika, je to vlastně jakoby dost něco jiného, jako že těch stížností tam samozřejmě je násobně víc, ale pořád je to trošku taky jiné.

kdy slunce už není ani včera.

bílého nebe, kdy slunce už není ani v červánkách, mi připomněla tebe.

0: Sport Café.
1: Pojďme se posunout, vlastně nechci úplně, aby jsme tady popisovali všechny ty změny, které jste zavedli, ale pojďme se posunout trošku k dramaturgické stránce. Vlastně, jak jsem se jako pročítal ty programy, celý tenhle region je hodně, už to tady i padlo, zaměřený na nějakou tradiční hudbu, folklor hodně spojený. Jakým způsobem se to snažíte třeba dramaturgicky jako nějak proměnit, jestli proměnit, jak na to navázat a jak se, to je taková tři otázky v jednom, pardon, ale jak ukočírovat svůj osobní vkus a zároveň se snažit dělat program pro všechny, což bývá dost často složité. Tak, teď jsem vás vyděsil úplně všechny. Lubo, pojď.
2: Jak to ukočírovat? Prostě tomu úsudku věřit, hodit to do toho kolbiště a pak doufat, že to bude mít pozitivní odezvu. Tak každá ta dramaturgie, nebo aspoň já to tak vnímám, že to pořád o nějakém učení, člověk si dělá data, pozoruje tu cílovou skupinu,

0: jsme saturovali, řekněme, všechny části společnosti, tak v tom týmu, který máme, který jsme schopni dát určité, jako, určitý počet koncertů, divadel a podobně, tak to z toho vlastně vychází samo, jak tím počtem těch zaměstnanců, tak i počtem dnů v kalendářním měsíci třeba. Takže...
1: Kolik lidí se podílí na té dramaturgii?
0: Dva. Já a moje pravá ruka. Dobře, produkční,
1: dobře,
0: Míša.
1: Dobře. Stačí to?
0: Jenom řeknu, jak se ptal na to, co si dovolit, co si můžem dovolit, co ne, tak loni jsme například dělali Frantu Skálu a Provodovany, tak...
1: Tak to je ale takový jako sure shot, ne? To je jako... Je...
0: No, když...
1: Nebo ne?
0: Když to se to dozvěděl Pavel Urečlegr, tak mě volal a smál si, jsem blázen, ale že jako dobrý.
1: Okay. Nevím, jestli tady je Pavel, ale vyšlo to teda prý.
0: No, bylo to krásný. Franta si to, doufám, užíval, tak bylo to... Bylo to hezký, no.
1: Jak to probíhá ve Strážnici?
2: Takovým pro mě štěstím je, že spousta, nebo to asi není to vhodné slovo, ale prostě ty určité folklorní subjekty jako už tu změnu vlastně implementují úplně sami. Jo, co se týká tady toho největšího asi rozporu tradiční versus moderní. Takže se to pak samozřejmě otiskuje do těch jednotlivých jako eventů.
1: A v jakém směru? Můžeš to trošku jako přiblížit?
2: Určitě.
1: Ne?
2: Já třeba zmíním konkrétní příklad jednoho strážnického souboru, který každých 5 a pak 10 let pořádá výročí. Já si výročí těchto souborů pamatuju ještě jako dítě, kdy to byla fakt jako... ryze autentická přehlídka folklorních jakoby pásem, krojů, tanců a tak dál. A letos, když tento soubor slavil své výročí, tak to byla vlastně vyloženě práce s původními paterny, ale úplně v novém a moderním hávu a i kontextu, jo, protože to je taky skvělé, když ty samotné subjekty jako dokážou do té vlastní tvorby obtisknout nějaká aktuální společenská témata třeba, což samozřejmě ne všechny ty subjekty takhle pracujou, jo? Některé fakt jedou to svoje prostě tradice, takhle to bylo před 30 lety, takhle to bude příští rok a bude to tak i za 20 let, protože to je to správné a to je taky v pořádku. Každé má svoje místo, ale mě je blízká vlastně i ta forma toho, že i s tím folklorem jde pracovat jako s nějakým motivem nebo s nějakou idée fix, která prostě může zafungovat a vlastně přinést i do dnešní společnosti spoustu nějakých jakoby aha momentů. No, takže...
1: Mně vždycky přišlo, rozumím, po něco říkáš, mně vždycky přišlo vlastně strašná škoda, že se zejména teda u nás, mám pocit, jakože v Čechách, to na Slovensku myslím podobně, že se vlastně s tím folklorem pracuje jakoby s nějakým takovým jako svatým obrázkem, že ne, že by se jako hlavně ho moc neproměňovat, prostě udržet, a že mi to přijde vždycky jako škoda, že prostě proč si dělat skanzen, když vlastně ta věc by měla být živá a je živá. A neustále do ní jako proudí nové generace lidí a je vlastně strašná škoda to udržovat jakoby v nějakým zuby nechty prostě v nějakém módu, který třeba byl před těma 50 lety.
2: Jo, přesně vím, díky, že to říkáš, přesně vím, co myslíš. To se mi vlastně stalo letos, kdy součástí jedné naší tradiční oslavy, je to velká městská akce, je to vlastně součást jakoby ročního cyklu, je to slavnost vinobraní a na každém vinobraní ve Strážnici proběhne něco jako typická scénka typických strážnických vinařů. A
1: to je co?
2: To je prostě, že právě ti strýci, oni si tak jako sednou k tomu stolu a
1: založí si ten e-mail všichni. No.
2: Ne, to ve výsledku pak zakládám.
1: Pardon,
2: já, když oni přijdou.
1: Ne,
2: to je v pohodě, Ale to je, jako oni si tak třeba půl hodiny něco povídají u stolu, jo, což chápu, že má prostě jako velký, že to je důležité pro ty lidi. Na druhou stranu z dnešního, jakoby nějaké performance prostě pohledu, tohle není funkční, když prostě půl hodiny někdo sedí u stolu, to je vtipné, že my teď sedíme půl hodiny u stolu, že? A povídáme si.
1: A teď to ale... přece všichni chceme, to zvolnění, ne? A sednout si na půl hodiny a povídat si.
2: No ale je někdy na telefon, třeba je někdy moc nejde slyšet, jo? Takové jako, že prostě, jako, že za mě fakt boty třeba. Takže já jsem letos prostě tady ty strýčky jsem jako sezvala, uvařili jsme to kafe prostě a já říkám, chlapi, tak jako, co kdyby jsme to někam posunuli? A oni, no konečně, jako, nám se to stejně už vlastně vůbec nelíbí. Říkám, no a proč to děláte? No tak tady se to ale vždycky tak dělalo. Prostě. Takže ono prostě, když je člověk jako pečlivý a já teda hodně dám i na svou intuici a na nějaký takový jako, nevím, aby to mělo šmrnc to, co jde prostě ven, tak to mám jako ráda a většinou se mě jako potvrdí, že když po té své intuici jako jdu, tím nechci říct, že bych nepracovala s daty, to ne, mám je jako taky moc ráda, ale většinou se dohmátneme k tomu, že právě třeba objevíme nějakou tradici, která je tradicí pro tradici a už nefunguje ani těm aktérům a z hlediště funguje prostě marginální skupince a pro zbytek je to, jakože třeba na tom Vinobraní já jsem potkala nějaký lidi prostě z Mexika, jo, což je třeba věc, která před 10 lety by se možná třeba nestala. Byli to nějací erasmáci. A co takový lidi, jako oni už jsou dneska naši diváci a co oni si z toho jako vemou, jo, že prostě je potřeba se na to dívat jako trošku asi ze všech stran, takže to možná takový příklad z praxe.
1: Rozumím, Uherské Hradiště.
3: Já myslím si, že vzorce velmi všude podobné, ale zároveň bych trošku Hradiště vypíchla v jisté otevřenosti, myslím, že i tendence k fúzím, folkloru s jinými žánry tady už byly před 10 let. Jako opravdu, myslím, že ta tvůrčí rovina je v Hradišti velmi živá, možná tomu přispívá i taková letní filmová škola, že tam prostě všichni zažijou týden opravdu otevřenosti, rozšiřování obzorů, vědomí a prostě rozhledu. A myslím, že s troškou nadsázky v Hradišti platí, že stačí otevřít dveře, dát mikrofon a je jako kultura, jo. Tam opravdu máme 3 zušky, každé dítě, když ne do nějakého folklorního kroužku nebo hudebky, tanečních, tak prostě třeba do sportovního nějakého dílu chodí. Jako myslím, že tam se fakt dobře žije v Hradišti. To je důvod, proč jsem vždycky věděla, že se tam chci vrátit a nějak se podílet na jeho rozvoji. Zároveň, když se vrátíme k té dramaturgii, tak vnímám to tak, že my jako příspěvková organizace města jsme do velké míry servis i tomu městu, nebo jako plníme úkoly, které tady jsou i třeba, co se týče nějakého rozměru cestovního ruchu, jo, prostě vánoční trhy, slovácké slavnosti vína, teď jsou před náma zvu. Zároveň je to velký servis všem působícím organizacím, tam je potřeba udělat hodně práce za mě na tom, aby se dostali právě do těch zkušeben, do těch prostor i ti noví, kteří vznikají, aby se to trošku nějak jako narovnalo a udělalo celé fér, protože aktuálně těch spolků, které jsou pod křídly naší organizace, je přes 30, jo? A těch, kteří mají zájem, já jsem vyslala takovou výzvu, tak jako do éteru zatím v blízkých kruzích, kdo další má zájem využívat nějak prostory pro svou spolkovou kulturní činnost, to nejsou jenom folklorní soubory, zdaleka ne, jsou to i třeba různé kluby důchodců, lidi, co chtějí řešit nějaké věci ve městě a ta poptávka je opravdu velká, takže přemýšlím nad tím, jak tu kulturní infrastrukturu případně posunout, přeskládat. Zároveň v Uherském Hradišti máme další kulturní instituce, Slovácké muzeum, jedno fakt ze skvělých muzeí, které ve velké míře dělá i takzvaný doprovodný program, což dneska už mě se příčí říkat doprovodný program, protože jakákoliv kulturní instituce za mě musí mít toto jako gro, že je živá, otevřená, tvoří komunity. I to, že se lidi setkají spolu u stolu a něco si řeknou, je prostě důležité, jo? Že se nedělají jenom ty velké performance, které jsou čím dál tím náročnější, takže to i zpátky jako k té infrastruktuře servisu. To, že je město, kde prostě jsou prakťáky, kde jsou mixy, kde jsou mikrofony, jo? Že každý, kdo chce něco udělat, tak poměrně jednoduše se k tomu může dopracovat, není málo. Jo? A já se třeba teďka zaměřuji ve velkém na to omladit tu kulturní nabídku, protože ano, analýzy, pozorování, data, ale ono často stačí se jenom prostě pečlivě podívat a zaposlouchat, tak ta cílová skupina prozatím, teďka to kino dávám bokem, protože kino ze své podstaty přináší aktuální témata skrz ty samotné filmy a jako to myslím, že není takový problém, ale u těch dalších akcí ta cílová skupina nebo ta návštěvnická byla tak jako 60+, jo, a přijde mně důležité i pro nějaký celkový rozvoj města, jako dělat tu kulturu fakt pro všechny, i mainstreamovou, i alternativní, tak to je důležité. A k té dramaturgii bych už jenom řekla, že právě se snažím toto slovo etablovat, protože lidi třeba občas neví, co znamená dramaturgie, ale zkrátka přemýšlet nad těmi věcmi, zamýšlet se, společně to nějak jako tvořit, tak jsem vnesla právě, máme takové setkávání ředitelů kulturních organizací jednou za čas na odboru kultury, jako ne, že až skládat ten kalendář, kdy se skládají ty termíny, kdo kdy může, nemůže, jo, těch akcí je v Hradišti ohromné množství.
1: Můžem to nějak jako specifikovat, kolik třeba v létě tam proběhne jako festivalů nebo nějakých takových větších?
3: Velké akce jsou v Hradišti Slovácké léto, kdy se hraje na náměstí volejbal, do toho kapely zdarma, pak jako filmovka je extrémně velká akce, pak běží spousta dílčích aktivit všech možných organizací, takže opravdu v Hradišti v podstatě každý den se dá někam jít. Ale...
1: Každý den festival.
3: Jo, festival day, every day. A spíš takové to zamýšlení, jako když ty věci vznikají, tak společně si trošku rozkolíkovat, kdo co, takže fakt nad tím přemýšlet v tom zárodku a opravdu se snažit, aby tady byla kultura pro všechny. Já vždycky budu zastávat akce, i které jsou, já nevím, pro 10 diváků, ale to může mít takový dopad, že i těch 10 diváků to pak může prostě šířit ještě někam dál tu energii nebo nějakou prostě změnu, kterou prožilo zážitek. A taky bych tady narazila na, řekněme, jako kulturní marketing, myslím, že to takové specifické pole. I to, že lidi na akci nepřijdou, ale nějak se o ní komunikuje, nastolí se nějaké téma, tak má vliv. A ještě na tom malom městě se to dá krásně pozorovat. Oproti Brnu, Praze, kde je těch věcí milion, tak se to může občas jako nějak trošku ztratit něco, ale v Hradišti má vliv i to, když se něco pořádá a i když na to nepřijdou všichni lidi, nebo i ti, kteří na to nepřijdou, tak nějak je to může nasměrovat. Ale myslím,
1: mluví se o tom, je to prostě
3: přesně,
1: vidět.
3: Je to nějaké téma, no. Ale já fakt zastávám to, že v té nabídce kulturní organizace městské prostě musí být nabídka fakt pro všechny a i třeba věci, které mému vkusu nelahodí nebo potřebuju třeba trošku víc intelektuálně zaměřené obsahy, tak to prostě chápu, že lidem se to líbí a když jsou šťastní, tak kultura má být proto, aby prostě lidi zažili nějakou radost, mohli odhodit starosti. A tak je to v pořádku. A jinak teda folklor miluju a mám k němu podle mě tak jako zdravý vztah, že jsem neprošla žádným úplně souborem folklorním sama, ale vždycky jsem k tomu měla blízko. A už jsem teďka ve stavu, že si šiju vlastní kroj, takže tak jsem to dopracovala.

0: mě přijde jako zajímavá věc, že mluvíme tady o regionu, vaše města jsou poměrně jakoby velmi blízko sobě. Spolupracujete nějak jako spolu, dají se vlastně třeba, nevím, napadne mě koncert, je vlastně vůbec možné uspořádat jako koncert jednoho člověka třeba ve třech dnech po sobě takhle jako blízko, je na to publikum, nebo jakým způsobem vlastně jako, pokud vůbec samozřejmě spolu nějakým způsobem spolupracujete?
1: No teď se to možná bude dít, protože tenhle panel vytvořil to, že možná vznikne nějaká osa, protože já jsem se s Aničkou Stránskou doposud neznal. Takže díky téhle diskuzi s Aničkou Habancovou...
0: Děkujeme besedě.
1: Děkujeme besedě. S Aničkou Habancovou jsme v kontaktu a teď už bych se opakoval, ale teď se to snad může hezky propojit do budoucna.
0: Dobře, a zkusme to jinak. Konzultujete třeba nějak ty programy spolu? Jako díváte se na to, kdo má co jako v programu, aby to vlastně, protože přece taky to publikum není asi nekonečné tady na nějaké jako specifičtější žánry, řekněme, je to tak jako...
2: Já teda s dovolením odpovím. Za mě je to tak, že velmi záleží na konkrétním typu interpreta nebo produkce. Jako obecně to, co jsi říkal ty, Michale, já si to neumím představit třeba pro naše publikum, jakože by jeden interpret ve třech dnech vystoupil v Uherském Hradišti, ve Strážnici a pak ve Veselí.
0: To byla samozřejmě nadsázka,
2: jasně,
0: ale...
2: Jasně, tomu rozumím. Je to těžké prostě, je to těžké, protože já mám osobně pocit, že po lockdownech spojených jako s covidem se tak strašně proměnila ta návštěvnost, že lidi vlastně chodí jako mnohem víc nahodile, jo. Jak dřív byl obrovský boom jako kupovat vstupenky online, tak teď už samozřejmě taky se to děje, ale už je to takové, že jako i hodně lidí zase jako, že prostě hodinu dopředu se rozhodnou a přijdou, jo. Takže já třeba osobně konzultuju hodně jednak jako se svým týmem, konzultuju i se svými kolegy, Luboškovi volám co chvilka, když něco jako, jak bys to udělal prostě jako, nebo
0: takhle. Takže spolupracujete, tak jako.
1: Já jsem si teď představil, jak byla ta myšlenka toho, že by byly vlastně jedna kapela každý den v jednom městě, tak jsem si představil, kdyby to bylo v kontextu Prahy, že jo, tak ve čtvrtek v Meat Factory, v pátek v Kafé v lese a v sobotu třeba v Roxy.
0: Bohužel se to děje, ale jasně, ale tak jakoby, tak se to asi úplně srovnat nedá, ne? Tak se to přece jenom, jakoby jste tři kulturní střediska, každé prostě pro to své město, je tam nějaká ta správcovská role nebo nějaká ta servisní role, kterou jakoby musíte plnit, takže i z toho ohledu vlastně se na to můžeme podívat.
3: A já myslím, že nás to čeká, že začneme spolupracovat, opravdu ne poprvé, když sedíme takto společně dohromady, protože jako pro mě ten čas od října začal tak strašně letět, že nebyla, já jsem se jí chtěla vlastně ozvat dřív nějak, nebo za Aničkou jsme se potkali nějak velice rychle a já třeba sama osobně projíždím nabídku kulturních zařízení u nás nebo i na okolní státy se dívám, nebo tam, kde je to srovnatelné. Občas se podívám třeba i na Barbicane v Londýně a tak, jo, jenom tak pro zajímavost, jak to běží.
0: No jasně, takže světě. Tohle bylo v Londýně, to už dělat nebudem v Hradišti, rozumím. Určitě tady je v publiku nějaký potenciální promotér nebo promotérka. Co má člověk udělat, aby mohl ve vašem středisku uspořádat nějakou akci, udělat nějaký koncert, udělat nějakou výstavu, zahrát divadlo?
1: Ideálně volat. Může chodit hrozně moc mailů, takže telefon je lepší.
0: Ale dobře, jste tomu otevření, je na to prostor?
1: Rozhodně, tak člověk si řekne, že zná mnoho interpretů, výtvarných umělců a podobně a stejně zjistí, že vlastně neví nic, takže určitě...
0: A jak dlouho dopředu třeba je potřeba tohle z toho udělat? Zkusme to nějak po té praktické stránce.
1: Jeden z těch cílů je takový, plánovat ty věci co nejdéle dopředu, takže občas se to podaří, občas ne, ale už se pravidelně děje, že bukujeme věci rok dopředu a pak to dává smysl po všech stránkách.
2: My to máme tak, že rok nebo půl rok, jako míň se asi nedostaneme. Zároveň u nás je, já teda nevím, kdo z vás třeba na Strážnickém kulturáku byl někdy. My máme v rámci Národního plánu obnovy opravdu krásně spravený kulturní dům, který je možné si pronajmout, což možná asi jenom dvakrát jsem to nedovolila a to nebudu rozvádět, ale to je
0: příklady,
2: určitě...
0: Příklady, chceme příklad. To se nedá nic dělat.
2: Tu blatanka.
0: Okay.
2: S sorry, not sorry, prostě. Ne, takže jako pronajmout můžete a spolupráci samozřejmě otevření jsme. My máme dramaturgickou radu, kde prostě rokujeme hodiny a hodiny a jsme čtyři, ale zároveň jako hodně spolupracujeme s radou města, kteří tím, že ta kultura je ve Strážnici opravdu vysoko v prioritách, tak prostě mají na to různé svoje jako názory a přináší mnohdy jako podnětné příspěvky do té diskuze a do toho rozhodovacího procesu, takže nás je do toho tak jako víc a je to takové takový kulatý stůl, no, často.
3: Jo, té nabídky nebo touhy něco performovat je strašně moc kolem mě a nejradši bych pozvala vlastně všechny a zvolila jsem nějaké formáty jako open callově, že jsme udělali, aby jsme dali možnost všem, kdo se trošku zasnaží, tak jim poskytneme, zvlášť když jsou třeba začínající mladé kapely, jako nějaký jistý servis. A úplně pragmatická odpověď, my i pronajímáme prostory, kromě toho hlavního kulturního domu máme i ve správě jezuitskou kolej Redutu s různými sály, místní kulturní zařízení, Sadivésky, Míkovice, Mařatice, kulturáčky naše zlaté, pak jako kino a tak dále.
0: Takže já se stihuju do Uherského Hradiště prostě normálně. V pondělí. Děkuju.
3: Ne, přijďte všichni, Hradiště je super, těším se na vás. Jo. A jenom pokud někdo by šel cestou pronájmu, že je schopný si domluvit prostě pronájem v nějakém jako režimu pro kulturu, tak volejte mé skvělé kolegyni Lucii Linhartové a ta se vás prostě ujme a jasně jako vždycky se podíváme, zejména s mým kolegou, šéfem programu, jako díváme se na to, co jak je, nebo je to nějaký zdravý úsudek, ale to je nejjednodušší cesta, pokud někdo si chce něco pronajmout, sám odpromovat, nepotřebuje tam tu pomoc, jako nějakou spolupracující, tak to je úplně nejjednodušší. Pak jsou samozřejmě události, které my přímo pořádáme, které hodně řešíme, takže ono to jde z více směrů, ale sama teď vidím, já jsem prostě zaplavená nabídkou všech možných, ať už já nevím, výtvarných výstupů, hudební, divadelních, pak tady máme samozřejmě promotéry, kteří prostě vozí takové ty výdělečné věci na štace, že? Takže to je fakt ohromné množství a tím, že Hradiště je poměrně kulturní velmoc, tak tam k nám toho směřuje spousta.
0: Já bych jenom chtěl říct, že někteří promotéři a některé promotérky taky vozí nevýdělečné akce, jako myslím, že tady se jich určitě sešlo docela dost. Máme posledních 5 minut, strašně hezky se to poslouchá, mám hroznou radost toho, že to je pozitivní, že to není stěžování si na to, co nejde, ale tady vidím, že ta nabídka je velmi široká.
3: Já bych možná k tomu, že právě to nejde, to fakt strašně nemám ráda, hlavně v tvorbě umění. A možná je to i trošku generační věc, ne? Že už jsme jako v takových trošku jiných schématech mysli, tak to mám jako radost, že když to tak se proměňuje a jde vidět, že věci, co nešly, tak jdou, nebo se o nich člověk dokáže pobavit, dokáže se říct právě, proč něco jak je. Prostě vůbec to, že se zažehne nějaká diskuze a přemýšlení nad věcma, je pro mě největší proměna, která jako může být.
0: Je skvělé, samozřejmě.
1: Odpověď na nejde je zůstat v práci nebo v kanceláři prostě díl. A pak to jde.
0: Jo, dobře. Tak jo, poslední asi 2-3 minutky. Zkuste každá říct třeba jednu akci, na kterou se těšíte. V nejbližší době, co vás čeká ve vašem městě.
3: Tak pro urychlení mě hned třeba napadlo, že bych vás ráda pozvala, kdybyste to ještě protáhli do Hradiště teď ve středu. Fotografka Anna Kodrlová, dvacátnice, vlastně našla se mi na Instagramu, kde se mi strašně líbily její fotky. Byla to upřímná moje taková rešerše a pak jsem zjistila, že máme spoustu společných přátel, ale to bylo opravdu až potom. Jo? Ono je to občas těžké nepřijít na někoho, s kým nemáte společné známé a pak na malom městě se to jako může řešit, ale to opravdu bylo, že mě naprosto nadchly její fotky, které se věnují folkloru, takže to je i příklad toho, jak jde folklor uchopit nějak inovativně nebo dnešním pohledem. Výstava se jmenuje Portrét folkloru a bude mít vernisáž i s cymbálkou, která vznikla u příležitosti této výstavy, takže to bude nějaká experimentální formace. Takže ve středu v 5 u nás v Hradišti v Redutě vás ráda potkám.
0: Super. Strážnice?
2: Já vás srdečně zvu na přístav Strážnický, který je nově zrekonstruovaný a zde společně s obcí pro Baťův kanál proběhne koncert kapely Funny Fellows, což je taková parta dechařů. Teda někteří jsou dechaři, někteří ne, ale hrajou takový swing a myslím si, že ten přístav je fakt jako hodně fajn místo pro strávení večera. Akorát si nevzpomenu na datum, a tak na to se prosím podívejte na našem webu.
3: díky.
1: Já jenom v rychlosti rád bych pozval na aktuální výstavu Martina Augustína k nám do galerie na Panský dvůr. Zároveň bych vás moc rád pozval na festival plný chutí, který bude v září. David Koller, Mary April, Pam Rabbit. Máme oslavy města Veselí 770 let, zase třídenní akce, Ondráž s novým programem, Nějagáš Dior, Hrubá hudba, no a potom podzimní klubové koncerty, Baron Hayes, Post hudba, Laco Deči, Corben Dallas a tak dále. Jste vítáni.
0: Krásný. Děkujeme moc. Anna Stránská, Anna Habancová, Lubo Příkazký. Já se jmenuji Michal Pařízek, tohle bylo Art Café pro Český rozhlas Vltava.

0: Mužské a ženské světy se střetávají ve skladbě kapely Taige s názvem Oswald. Je to singl o osamělých mužích a sdílejících ženách a najdete ho na albu kapely Taige na albu s názvem Květiny. Posloucháte Český rozhlas Vltavu. Právě skončilo Art Café, které přineslo záznam besedy živého vysílání Art Café z letošní besedy u Big Beatu a Michal Pařízek se svými hosty debat o budoucnosti kultury na Slovácku a také o generační výměně v regionálních kulturních institucích. Art Café zítřejší páteční bude posledním v tomto pracovním týdnu a jeho hostem bude Andrea Blahová. Je to promotérka, produkční a také umělkyně a nedávno byla zařazena do prestižního výběru New Bosses mezinárodního časopisu IQ. Hudební magazín ji vybral mezi 20 nejvýraznějších mladých profesionálů, kteří utvářejí budoucnost světa koncertů a festivalu. No a s Andreou Blahovou se v zítřejším Art Café podíváme mimo jiné do zákulisí festivalu Pohoda a Andrea Blahová přiblíží, co všechno obnáší třeba péče o vystupující na festivalu pro 33 tisíc lidí. Art Café zítra tedy krátce po 17. hodině. Teď máme minutu po 18. od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová. Všem už za malou chvíli mě vystřídá Václav Vraný, autor dnešní podvečerní hudební půlhodinky a v 18:30 nás čeká první část premiérové četby ze slavného románu Petra Benchleyho s názvem Čelisti. Určitě jsme všichni viděli onen film, podle tohoto románu ten film natočil tehdy mladý Steven Spielberg. Peter Benchley, Čelisti, poprvé v 18:30.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký den, od mikrofonu zdraví Václav Vraný. Co může být nejšetrnějším druhem umění na světě? Tento pořad hlasuje pro hudbu. Když nemáte nic a zároveň budete chtít umění, nebo jak k tomu kdo říká, můžete třeba odpočinkově sledovat zvuky kolem, a to už několik měsíců před narozením, kdy máte k dispozici rytmiku srdce matky, její dech, hlas a v pozadí ostatní ruchy. Pak po narození přichází na řadu šplouchání vody, zpěv ptáků, vítr, ruch města, případně je možné toto minimum alternativně vylepšovat. Jsme v pořadu Jazzový podvečer na stanici Vltava, takže z našeho pohledu je to jazz, který v alternativní kreativitě funguje nejbezprostředněji.

Zpěvák Bobby McFerrin, držitel mnoha Grammy, který přišel se svým omračujícím solovým konceptem zpěvu, se doprovází jen tím, co mu nabízí jeho vlastní tělo, a to nevyužil všechny možnosti. V situaci, kdy nemáte nic a je potřeba šetřit, tak průkopnický solový přístup Bobbyho McFerrina představuje takřka návod, jak na to, jak sklidit maximum z minima. Bobby McFerrin je jedním z praotců beatboxu a pozitivně ovlivnil svět i v dalších ohledech. Takže máme co dočinění s vysokou pravděpodobností, že v našem malém českém prostředí třeba i zpěváci a zpěvačky z vokálního a kapela souboru Skety o McFerrinovi velmi dobře vědí. Ding, ding.

Když nemáme po ruce vůbec nic, ale máme kolem sebe kamarády, můžeme si zaspívat. Možná je to trochu nemoderní, ale překvapivě krásné. Taky se dá dohled z čeho bouchat. Nejen do vlastního těla, jak to dělá zpěvák Bobby McFerrin. V tomto ohledu nutno doporučit k poslechu taky švédskou kapelu Wild Birds and Peace Drums, která je jenom o zpěvu a o bicích.

Spisovatel Ondřej Budeus v poslední době rozvíjí úvahy o tom, že aktivita četby se v určitých okamžicích stává aktivitou, která je vykonávána bez úsilí a člověk se u ní po překonání případné prvotní námahy najednou začne rozhlížet po krajině literárního díla, jako by se v ní procházel a svou chůzi nevnímal. Podobně to mají třeba improvizující muzikanti. Kytaristi, když vezmou do ruky nástroj a začnou improvizovaně hrát, solovat. Je k tomu jeden hanlivý výraz. Stanou se z nich vlastně tvůrci i posluchači vlastní hudby, aniž by potřebovali něco dalšího. A například v blues možná ani nepotřebujete kvalitní nástroj. V blues se ohýbají tóny a dokonalé rovné čisté ladění tu není to nejdůležitější. O bluesovém ohýbání tónu v podání prvních chudých afroamerických muzikantů se napsalo a namluvilo hodně. Díky v úvozovkách takovému málu poblázněli svět a dodnes je v jazzu a populární hudbě právě toto jejich blues. Když chcete slyšet starou dřevní podobu blues, hledejte třeba nahrávky zpívajícího kytaristy Roberta Jonesa, ale i mnoha dalších. Posloucháme pořad o hudbě a o tom, jak ji mít ve skvělé kvalitě a vystačit si přitom s málem.

A když při hledání hudební udržitelnosti přestane jít elektřina, pořád může být poblíž plno akustických hudebních nástrojů, které dohromady znějí báječně. Navíc v improvizované hudbě, v jazzu, nejsou zas až tak potřeba ani noty. A u nás je hodně vynikajících muzikantů, kteří hrají přímo božsky, a to dokonce i tu náročnější jazzovou tradici, která vyšla například z tvorby pianisty Thelonia Monka.

Ve 20. letech 20. století se řešila potřeba velkého prostorového ozvučení populární hudby a první silnou podobou masově distribuované popkultury byl jazz. Velký koncertní prostor se ozvučil bez elektřiny tak, že jednoduše přišlo víc muzikantů, protože víc nástrojů je slyšet do větší dálky a překřičí větší dav. Mimochodem, aby se neutrácelo za několik kontrabasistů, protože jejich nástroj je tichý, tak o pořádné basy se postaral jediný hlasitější dechový nástroj sousafon s obrovským roztrubem nad hlavou svého hráče. Všechno opravdu unplugged, bez elektřiny. Existuje u nás řada kapel, které oprašují tuto tradici a nejlepším u nás je originální pražský synkopický orchestr, který hraje dokonce i na původní dobové nástroje. Mimochodem, jejich autentický přístup je unikátní i v globálním měřítku. Od mikrofonu děkuje za vaši pozornost Václav Vraný.

Tak to byl na Vltavě jazzový podvečer Václava Vraného a pokud jste hudby milovnými posluchači Vltavy se zaměřením obzvláště na jazz, pak vám určitě neunikne další z našich čtvrtečních večerních jazzových koncertů. Ten dnešní připravila Eliška Vědomus a vy se můžete od 21. hodiny těšit na 120-minutovou jízdu výběrem z nejrůznějších vystoupení, živých vystoupení americké jazzové zpěvačky Melody Gardot. Dvouhodinové setkání s touto charismatickou zpěvačkou s pohnutým osudem tedy můžete poslouchat v 21 hodin, končíme o 23. hodině. Koncert Jazz na Vltavě.

0: českou skladbu s názvem Burnt Umber.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Vltava, minuta po půl sedmé, čas na literární půlhodinku, čas na naši pravidelnou četbu na pokračování. A ta dnešní půlhodinka bude poprvé patřit nové premiérové četbě z románu amerického spisovatele Petra Benchleyho s názvem Čelisti. Čeká nás tedy 20-dílné setkání s románem, který líčí strhující souboj člověka se žralokem bílým. Ten v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Ano, půjde o knihu, původní román amerického spisovatele Petra Benchleyho, podle kterého Steven Spielberg natočil svůj slavný Oscarový snímek stejnojmenný, tedy snímek Čelisti. Stalo se tak v roce 1975.
1: Četba na pokračování.
0: Tedy ode dneška po 20 vltavských podvečerů bude z románu Petra Benchleyho Čelisti číst Honza Hájek.

Obrovská ryba neslyšně proplouvala noční vodou. Kupředu ji poháněly jen krátké údery srpovitě modelovaného ocasu. Tlamu měla otevřenou pouze natolik, aby jí přes žábry mohla proudit voda. Pohybovala se skoro neznatelně. Svou bezcílnou pouť usměrňovala tu a tam natočením prsní ploutve, jako když pták mění směr svého letu složením jednoho křídla a vztyčením druhého. Ve tmě ryba nic neviděla a ani ostatní smysly nepřenášely do malého primitivního mozku nic pozoruhodného. Mohla právě tak dobře spát, nebýt tohoto pohybu, diktovaného pudem starým miliony let. Chyběl jí totiž plovací měchýř a pružné chlopně, běžné u ostatních ryb, které jemným chvěním hánějí okysličenou vodu přes žábry. Udržovala se naživu jen nepřetržitým pohybem. Jakmile by znehybněla, klesla by ke dnu a nedostatkem kyslíku v krvi by se zadusila. Měsíc nesvítil a země se zdála stejně tmavá jako voda. Pevninu odděloval od moře jen dlouhý, rovný pruh pláže, tak bílý, že až svítil. Světlo z domu za dunami, místy porostlými chomáči trávy, vrhalo na písek žlutavé paplesky. Dveře domu se otevřely a mladý muž s dívkou vyšli na dřevěnou verandu. Na okamžik se zastavili a zadívali se na moře. Pak se nedočkavě objali a klopítali ze schodů. Muž byl opilý. Na posledním schodu zakopl a zapotácel se. Dívka se zasmála, vzala ho za ruku a běželi na pláž. Nejdřív se vykoupáme, navrhla. Vyjasní se ti v hlavě. Čert vem mou hlavu, smál se. Zvrátil se na znak do písku a strhl mladou ženu sebou. Netrpělivými prsty svlékali jeden druhého, nohy propletené. Se spalující touhou se zmítali na chladném písku. Potom se muž převalil na záda a zavřel oči. Děvče se na něj podívalo a usmálo se. Tak co, zaplavem si? Zeptala se. Jdi sama, počkám tu na tebe. Dívka vstala a došla k místu, kde jí jemný příboj začal omývat kotníky. Voda byla studenější než vzduch. Byla teprve polovina června. Otočila hlavu a zvolala. Opravdu si nechceš zaplavat? Mladík neodpověděl. Spal. Dívka ustoupila o několik kroků a pak se rozběhla do vody dlouhými ladnými skoky. Drobná vlna se jí roztříštila o kolena a dívka zakolísala. Rychle se napřímila a vrhla se vstříc další vlně. Když se opět postavila, voda jí dosahovala k pasu. Zhrnula si vlasy z očí a šla dál, dokud neměla ponořena i ramena. Pak s hlavou vysokou nad hladinou začala plavat trhavými tempy neskušené plavkyně. Přibližně 90 metrů od břehu postřehla ryba v rytmu moře změnu. Ženu neviděla ani ji necítila. Pod kůží, po obou stranách jejího mohutného těla, se táhly tenké kanálky vyplněné slizovitou hmotou, jejíž nervová zakončení registrovala vibraci vody a signalizovala ji do mozku. Ryba se obrátila k pobřeží. Žena plavala dál do moře. Chvílemi se zastavovala a ověřovala si svou polohu podél světel z domu. Příliv byl slabý a tak se příliš neodchýlila od místa, kde vstoupila do vody. Cítila však únavu. Několik vteřin šlapala vodu a pak se obrátila zpět ke břehu. Vibrace zesílily a ryba zvětřila kořist. Údery ocasu se znásobily a obrovité tělo vyrazilo kupředu rychlostí, která vyděsila drobné fosforeskující mořské živočichy. Jejich záře vrhla na rybu plášť světelkujících odrazů. Dohonila ženu a proplula kolem ní v hloubce 4 metrů pod hladinou. Dívka pocítila, jak ji mocná vlna vyzvedla a opět jemně spustila. Přestala plavat a zadržela dech. Nic se nedělo. Plavala tedy dál. V tom ji ryba ucítila. Ženiny pohyby, trhavé a nepravidelné, signalizovaly neklid. Ryba začala kroužit těsně pod povrchem moře. Hřbetní ploutví pročísla vodu
a silným ocasem tloukla svištivě do skelně lesklé hladiny. Mohutné tělo se chvělo. Teprve teď dívku přepadl strach, ačkoliv si dosud neuvědomovala proč. Leknutím se jí po celém těle rozlil pocit palčivé horkosti a donutil ji plavat rychleji. Usoudila, že je asi 50 metrů od břehu. Rozeznávala hroty bílé pěny tam, kde se vlny tříštily o písek. Spatřila světlo v domě a v krátkém okamžiku úlevy se jí zdálo, že vidí někoho přecházet za okny. Ryba zatím plula asi 12 metrů od ženy. Najednou se prudce otočila doleva a celá se ponořila. Dva krátké údery ocasem a netvor zaútočil. Žena zprvu myslela, že narazila pravou nohou na skálu nebo na kus plovoucího dřeva. Žádnou zvláštní bolest necítila, jen prudké trhnutí. Pokusila se nahmatat pravou nohu. Aby udržela hlavu nad vodou, šlapala levou nohou vodu a nataženou paží zatápala v černé tmě. Pravou nohu nenašla. Sáhla výš. V té chvíli se jí udělalo zle a ochromila jí závrať. Tápající prsty narazily na pahýl kosti a rozervané maso. Pochopila, že teplý pulzující proud, tekoucí jí přes prsty, je její vlastní krev. Bolest a hrůza jí zahltily. Zvrátila hlavu a vyrazila zoufalý skřek plný děsu. Ryba se poněkud vzdálila. Ženinu nohu spolkla bez kousání. Kosti i maso zmizely v masivním chřtánu po jediném chňapnutí. Jako se loď řídí jasným světlem majáku, tak se i ryba znovu nechala vést proudem krve, který tryskal z ženiny stehenní tepny. Tentokrát zaútočila ze spodu. Přihnala se s rozevřenou tlamou. Ohromná konická hlava narazila na dívku silou lokomotivy a vyhodila ji nad vodu. Čelisti se sevřely kolem ženy na pasu a rozdrtily kosti i trup. Z kořistí v tlamě dopadla s mocným šplouchnutím zpět do vody. Pěna, krev i fosforeskující živočichové, to všechno zavířilo v barevné sprše. Pod hladinou zatřásla ryba mohutnou hlavou, vyzbrojenou trojúhelníkovými pilovitými zuby, kterými se prokousávala zbytkem šlach. Ženin trup se rozpadl. Ryba polkla a otočila se, aby pokračovala v hodech. Její mozek pořád signalizoval blízkou kořist. Voda kolem ní byla plná krve a cárů masa a ryba nedovedla oddělit zdání od podstaty. Rozptýleným mrakem krve brázdila sem a tam. Otvírala a zavírala tlamu ve snaze ulovit další nahodilé sousto. Většina kusů se však již rozptýlila. Několik jich pomalu kleslo k písčitému dnu, kde se pohybovali v proudu. Jiných se zmocnili vzdouvající vlny a předali je pěnivému příboji u břehu. V chladném jitru se mladý muž probral a zachvil se zimou. V ústech měl vyschlo. Říhl a ucítil chuť bourbonu a žitné. Slunce ještě nevyšlo, ale růžová záře na východní obloze napovídala, že rozbřesk je nedaleko. Na blednoucím nebi ochable visely hvězdy. Muž vstal a počal se oblékat. Mrzelo ho, že její děvče neprobudilo, když se vracelo do domu. Udiveně se zadíval na šaty, které ležely na písku. Zvedl je a šel k domu. Přešel po špičkách verandu a opatrně otevřel skleněné dveře. Pamatoval si, že skřípaly, kdykoliv se do nich prudce strčilo. Obývací pokoj vypadal temný a pustý. Povalovalo se tam několik poloprázdných sklenic, popelníků a špinavých talířů. Prošel místností a zamířil do haly. Minul dvoje zavřené dveře a zastavil se na prahu ložnice, kterou sdílel s děvčetem. Dveře byly do kořán a světlo na nočním stolku svítilo na dvě nerozestlané postele. Hodil šaty na jedno z lůžek a vrátil se do obývacího pokoje. Na gaučích nikdo neležel. V domě byly ještě dvě ložnice. V jedné spali hostitelé. Další dva hosté obsadili druhou. Tak tiše, jak dovedl, nahlédl do první. Viděl dva spáče. Opatrně zavřel a přikradl se k vedlejší ložnici. Jeho hostitel a hostitelka tvrdě spali v manželské posteli královských rozměrů. Mladík se vrátil do svého pokoje a podíval se na hodinky. Bylo skoro pět. Posadil se na postel a tupě zíral na hromádku ženského šatstva. Byl si jist, že se dívka do domu nevrátila.
U večeře nebyl přece nikdo, s kým by odešla zatímco on spal na pláži. Možná, že potkala někoho známého a odešla s ním. Kdyby tomu tak opravdu bylo, pomyslel si nakonec, vzala by si s sebou alespoň nějaké šaty. Teprve teď připustil možnost nehody. Možnost se velmi rychle měnila v jistotu. Znovu vešel do hostitelovy ložnice. Chvíli stál váhavě u postele svého přítele, ale pak mu lehce položil ruku na rameno. Jacku, řekl tiše a zesílil stisk. Hej, Jacku. Spáč vzdychl a otevřel oči. Co je? To jsem já, Tom. Strašně nerad tě burcuju, ale myslím, že jsme se dostali do pěkného maléru. Jakého maléru? Viděl jsi Chrissy? Jak to myslíš, jestli jsem viděl Chrissy? Co pak není s tebou? Ne, není. Nemůžu ji najít. Jack se posadil, rozsvítil a zamžoural na hodinky. Jeho manželka se zavrtěla a schovala hlavu pod pokrývku. Pane, na nebesích je 5 hodin ráno a ty nemůžeš najít své děvče? Je mi líto, řekl Tom. Vzpomínáš si, kdy jsi ji naposledy viděl? Samozřejmě, povídala, že si jdete zaplavat a oba jste vyšli na verandu. Kdy ty jsi ji viděl naposled? Na pláži, pak jsem usnul. Chceš říct, že se sem nevrátila? Neviděl jsem ji. Rozhodně ne před 1 hodinou, když jsme šli spát. Našel jsem její šaty. Kde? Na písku? No, na písku. Podíval ses do obýváku? Tom přikývl. Taky do Henkelsovy ložnice. Cože? Tom se začervenal. Chápej, neznám jí moc dlouho. Může být tak trochu do větru, co já vím. A Henkels třeba... Nic netvrdím, jen uvažuju. Chtěl jsem si to ověřit, než tě vzbudím. Co si o tom myslíš teď? Začínám mít strach, že se jí něco stalo. Třeba se utopila. Jack se na něj chvíli upřeně díval a pak pohlédl znovu na hodinky. Nemám tušení, v kolik hodin začíná policie v tomhle městě pracovat, řekl. Ale myslím, že je teď právě vhodná doba, abychom to zjistili. Na policejní stanici v městě Emity seděl za stolem strážník Len Hendricks a četl detektivku nazvanou Smrti jsem tvá. Ve chvíli, kdy zazvonil telefon, členové motocyklového klubu přepadli hrdinku románu, dívku jménem Hvízdající Dixie. Hendricks nechal telefon zvonit, dokud se nedozvěděl, že slečna Dixie pohotově vykastrovala prvního z útočníků nožem na krájení linolea, který lstivě ukrývala ve vlasech. Pak teprve zvedl sluchátko. Policie v Emity, strážník Hendricks, ohlásil se. Co si přejete? U telefonu Jack Foot ze Staromlínské cesty. Chci oznámit zmizení jisté osoby. Vlastně se zatím jenom domníváme, že zmizela. Opakujte to, pane. Hendricks sloužil v armádě ve Vietnamu jako radista a potrpěl si na vojenskou terminologii. Bylo u mě na návštěvě jisté děvče. Okolo 1 hodiny po půlnoci se šla vykoupat do moře a nevrátila se. Její mládenec našel její šaty na pláži. Hendricks rychle čmáral do bloku. Jméno té osoby, prosím? Christine Watkinsová. Stáří? Nevím, okamžik. Její přítel se myslí, že 25 je asi tak správný odhad. Výška a váha? Cože? Moment. Na okamžik se odmlčel a pak řekl pravděpodobně 160 a váha něco mezi 60 a 65. Barva vlasů a očí. Poslyšte, člověče, nač tohle všechno potřebujete? Jestli se ta ženská utopila, najdete ji zaručeně ještě dnes ráno. Nebo počítáte s tím, že se vám jich utopí víc než jedna za noc? Kdo říká, že se utopila, pane Fute? Třeba si vyšla na procházku. Nahá? V 1 v noci? Hlásil vám někdo, že potkal nahou ženskou procházející se po městě? Hendricks si liboval, že se naskytla příležitost pronést náležitě chladně a komisně. Dosud ne, pane Fute, ale těžko říct, co všechno se stane, když tady jednou začne letní sezóna. V loni v srpnu zorganizovala skupina pásků nudistickou tancovačku. Tak tedy, barva vlasů a očí, vlasy, počkejte, ano, špinavé blond, myslím, barvu očí neznám. Musím se zeptat jejího mládence. On taky neví, nevšiml si. Napište oříškové. Dobrá, pane Fute, podíváme se na to. Jakmile se něco dozvíme, dáme vám vědět. Hendricks zavěsil a podíval se na hodinky.
Bylo 5:50. Šéf nevstává dřív než před 6:00 a Hendrix neměl velkou chuť ho budit kvůli nejasnému hlášení o nějakém pohřešovaném děvčeti. Zrovna tak dobře mohla zbalit na pláži nějakého chlápka a teď se s ním válí v křoví. Jestli se však přece utopila, šéf policie Brody bude zaručeně chtít mít věc vyšetřenou dřív, než tělo najde nějaká chůva s kupou dětí a vznikne z toho veřejné pohoršení. Šéf mu neustále opakoval, že mu chybí bystrý postřeh, který dělá z člověka dobrého policajta. Právě snaha vyvinout postřeh byl jeden z důvodů, proč si po návratu z Vietnamu zvolil práci u policie. Plat měl slušný, $9,000 ročně pro začátek a 15,000 po 15 letech plus různé přídavky. Tahle práce znamenala zabezpečení, pravidelné hodiny i případné povýšení. Nejen pohlavkování místních puberťáků a vyhazování opilců z putyk. Čas od času bylo třeba vyšetřovat i vloupání, chytat nahodilé specialisty na přepadávání žen. V loni v létě znásilnil černý zahradník 7 zazobaných bílých žen a ani jedna nepřišla svědčit k soudu. A do budoucna se mu naskýtala příležitost stát se váženým a užitečným členem společnosti. Služba obchůzkáře v Emity nebyla tak nebezpečná jako práce policie ve velkém městě. V Emity přišel naposledy o život policista v roce 1957. Pokoušel se tehdy zastavit opilého řidiče, který se hnal po montaukské dálnici. Byl přitom odhozen přímo na kamennou zeď. Od té doby byl poměrně klid. Hendrix byl přesvědčen, že jakmile se jednou zbaví té zatracené šichty mezi 12:30 a 8:00 raní, práce se mu začne líbit. Prozatím to byla otrava. Moc dobře věděl, proč mu jeho šéf přidělil zrovna noční směnu. Rád zacvičoval mladé policisty pozvolna. Chtěl, aby si důkladně osvojili základy policejní práce. Dobrý čich, zdravý úsudek, toleranci, zdvořilost. A to všechno v noční službě, kdy nejsou přetíženi povinnostmi. Od 8:00 ráno do 4:00 odpoledne byla denní služba. Vyžadovala zkušenost a diplomacii. V této směně pracovalo 6 mužů. Jeden řídil dopravu na křižovatce ulic Main a Walter. 2 patrolovali v rychlých policejních vozech. Další obsluhoval telefon na policejní stanici a jiný vyřizoval administrativu. Sám šéf se staral o veřejnost. O dámy, které naříkali, že nemohou spát, nebo tě ruší hluk ve 2 městských butikách, u rozpustilého medvěda a u sexna. O majitele domů, kteří si stěžovali na pobudy znečišťující pláže a narušující klid ve městě. O bankéře, burziány a právní zástupce, kteří se zdržovali ve městě a vedli dlouhé debaty, jak udělat z Emity neskaženou a exkluzivní letní kolonii. Nejhorší služba byla o 4 hodin do 12:00. U rozpustilého medvěda si dávala bene bujná mládež. Sleziny zhusta končívaly rvačkou. Někdy se mládenci spili pod obraz a stávali se postrachem silnic. Tu a tam se v temných, odlehlých uličkách města vynořil párek zlodějíčků a obíral kolem jdoucí. V letní sezóně 2x či 3x za měsíc sebrala policie dostatečné množství důkazů a pokládala za svou povinnost uspořádat v jedné z velkých náleven na pobřeží šťáru. V době před 12:00 sloužilo 6 nejsilnějších strážníků ve stáří od 30 do 50. Od 12:00 do 8:00 ráno byl obvykle klid. 9 měsíců v roce spalo obyvatelstvo města poměrně klidně. Nejpozoruhodnější událostí právě uplynulé zimy byla elektrická bouře. Spustila tehdy poplašná zařízení mezi policejní stanicí a 48 největšími a nejbohatšími domy v Emity. V létě měli službu mezi 12:30 a 8:00 ráno pravidelně 3 policisté. Avšak mladý Dick Angelo si právě vybíral 14-denní dovolenou, aby byl zpátky, než se letní sezóna rozjede naplno. Druhý, 30-letý veterán Henry Kimble, si vymohl noční šichtu, aby se mohl prospat. Přes den totiž pracoval u sexna jako výčepní. Hendrix ho zkusil vyburcovat vysílačkou. Chtěl mu říct, aby prošel pláž v blízkosti staromlínské cesty. Věděl však, že všechno snažení bude k ničemu. Kimble jako obvykle tvrdě vyspával ve služebním voze zaparkovaném za lékárnou. Hendrix zvedl tedy sluchátko a vytočil číslo šéfova bytu.

Brody spal neklidným, přerušovaným spánkem, který předchází probuzení a v němž se rychle mění a střídají okamžiky zastřeného polovědomí. První zadrčení telefonu splynulo se snem. Zdálo se mu, že je ve škole a dotírá na schodišti na spolužačku. Druhé zazvonění sen ukončilo definitivně. Překulil se na bok a zvedl sluchátko. Co je? Šéfe, tady Hendrix. Hrozně nerad vás tak brzo ráno budím, ale kolik je hodin? Za 10 minut půl šesté. Ať to tedy stojí za to, Leonarde. Podle všeho máme na krku vymáchance, šéfe. Vymáchance? Co k čertu znamená vymáchanec? Ten výraz měl Hendrix ze svého nočního počtení. Utopenec, vysvětloval v rozpacích. Pak pověděl Brodymu o telefonickém hlášení pana Futa. Myslel jsem si, že se na to budete chtít podívat, než se na pláži objeví první plavci. Dneska to vypadá na krásný teplý den. Brody těžce povzdychl. Kde je Kimbl? Zeptal se a hned dodal. No nevadí, to je blbá otázka. Jednoho krásného dne mu to jeho rádio spravím tak, že už ho nikdy nevypne. Hendrix okamžik čekal a pak řekl. Jak už jsem řekl, šéfe, nerad obtěžuju. Vím, Leonarde, je to vaše povinnost. Když už jsem vzhůru, myslím, že vstanu. Oholím se, osprchnu a zhltnu trochu kafe. Cestou na stanici zajdu na pláž u Staromlínské, abych měl jistotu, že tam ten váš vymáchanec někde neleží. Až přijde do služby denní směna, půjdu si promluvit s Futem a mládencem toho děvčete. Zatím se mějte, Leonarde. Brody zavěsil a protáhl se. Jeho žena ležela vedle něho na široké manželské posteli. Podíval se na ni. Když telefon zazvonil, trochu se zavrtěla, ale jakmile pochopila, že nejde o nic naléhavého, znovu usnula.

0: Na Vltavě se první částí otevřela 20-dílná premiérová četba na pokračování z románu amerického spisovatele Petra Benchleyho Čelisti. Četbu uvádíme v rámci našeho letošního vltavského projektu Filmové léto. Z překladu Gizely Šmidlíkové je připravil Michal Plzák a natočila režisérka Izabela Šenková. Z knihy Petra Benchleyho Čelisti čte Honza Hájek. Druhá část tedy na Vltavě zase zítra v 18.30, kdy opět otevřeme knihu, která poprvé vyšla v únoru 1974 a v žebříčku nejprodávanějších knih se udržela celých 44 týdnů. Vyšla řada překladů do cizích jazyků a knihy se nakonec prodalo víc než 20 milionů výtisků. A je samozřejmé, že netrvalo dlouho, než producenti z Universal Pictures zakoupili práva na filmové zpracování. Scénář filmu napsal autor sám společně se scénáristou Karlem Gottliebem a natočení filmu pak svěřilo studio mladému režisérovi Stevenu Spielbergovi. No a pak už se psala filmová historie. Po premiéře filmu Čelisti v roce 1975 se lidé masově báli vstoupit do moře, jezer a někteří dokonce i do bazénu. Návštěvnost pláží onoho léta roku 1975 prudce klesla. No a film nakonec vyvolal také vlnu masového vybíjení a lovu žraloků, čehož později litovali jak režisér Steven Spielberg, tak autor knižní předlohy Peter Benchley. A pokud byste si film Čelisti chtěli připomenout i společně s ikonickým hudebním motivem tohoto filmového snímku, pak máte příležitost. A to už toto pondělí, kdy můžete zajít do pražských kasáren Karlín.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

Tak to byl Brian Blade, americký jazzový bubeník a skladatel, který je v současnosti jedním z nejvyhledávanějších jazzových bubeníků. Ovšem před několika lety vydal folkové album s názvem Mama Rosa. Všechny písně alba sám Blade složil, sám to také nahrál na akustickou kytaru a samozřejmě také na bicí. A my jsme si z tohoto alba poslechli úvodní skladbu s názvem After the Revival. A píseň Blade zpíval z pohledu své matky, která očekává narození svého prvního syna. Posloucháte Vltavu právě minula 7. podvečerní.

Sedmé nebe. Sedm hodin, sedmé nebe. Milí posluchači, při poslechu pravidelného čtvrtečního vydání vás vítá Pavel Klusák. Máme za sebou léto, kdy jsem vám po 8 čtvrtků nabízel seriál o filmové hudbě a elektronické popkultuře. Seriál nazvaný Vysílá elektrická ovce. Taky jsme měli šanci setkat se několikrát naživo a já děkuju za zájem a energii těch živých akcí, ať už to bylo na Trenčínské pohodě, na letní filmové škole, v Uherském Hradišti nebo v Brně na festivalu Popmese. Já rovnou zmíním, že ta setkání nejsou u konce a že tady na domovské půdě v rozhlasové kavárně Vinohradská 12 se hned 3. září sejdeme nad dílem a hudbou Johna Coltrana u příležitosti jeho nedožité stovky. Coltrane 100, čtvrtek 3. září, pořádá stanice Český rozhlas Jazz. Já už vybírám tracky a těším se na setkání. S koncem léta a letního seriálu se dostávám v sedmém nebi k novinkovým pořadům. Ten dnešní je celý věnovaný hudebníkovi, který na scéně experimentální hudby září od nultých let a je i u nás dobře vnímaný nejpozději od jara 2013, kdy mu první zdejší koncert uspořádal tehdy dost významný pražský festival Stimul. Je to Oren Ambarki. Původem Australán, člověk jehož postupné vyjasňování vlastní poetiky je samo o sobě dost zajímavé a kterému taky, myslím, přineslo popularitu. Už proto, že od abstrakce se jeho hra zaostřovala směrem k organickému minimalismu a energickému motorickému beatu. Hodinu s Orenem Ambarkim strávíme i proto, že v jeho nadcházejícím evropském turné září mezi velkoměsty položka. Rožnov pod Radhoštěm, úterý 8. září, klub Vrátnice.

Pro dnešní pohled na Orena Ambarkyho je dobré vědět, že ve svém mládí v Austrálii byl od poloviny 90. let velmi aktivní. Jednak hudebně experimentoval a potom organizoval festivaly radikální hudby, dokonce i seriál pro televizi, který tuhle scénu reprezentoval. Ambarky se začal profilovat jako člověk spoluprací, kterého ovlivňují velmi různé proudy. Volná improvizace, elektroakustická scéna, drone, noise, postmetal a potom, což je docela významné, hudba, která nespěchá a rozvíjí se záměrně pomalu. Tedy různé podoby minimalu, ale taky skladatel Morton Feldman. To mluvíme o nultých letech, kdy byl Oren Ambarky velmi aktivní, vydal dlouhou řadu alb, ale vlastně se pořád tak trochu hledal. To bývá problém lidí, kterým jde snadno a dobře příliš mnoho věcí. Potom ale vystoupila do popředí jedna záležitost. Ambarky začínal jako hráč na bicí. Ovšem, vyměnil je ve 23 letech za elektrickou kytaru. Nikdy se na ní neučil pod dozorem skutečného učitele. A kromě jiného na ní začal bubnovat paličkami i jinak. Nezapřel se v něm ten prvotní bubenický impuls. V jeho albech, a teď mluvíme opravdu až o takových těch letech 2011, se začal prosazovat motorický rytmus. Časová osa pohánějící věci pořád dopředu a trvající prostě celé album. Něco tepajícího v pohybu, ovšem zároveň stabilního až hypnoticky. Ve skladbě nazvané Knots, čili uzly, s ním bubnuje Will Guthrie.

Oren Ambarky, jehož hudbu a tvůrčí cestu dnes sledujeme, se naplno zapletl s motorickým rytmem na albu nazvaném Don Kichotství, Kichotism. Psal se rok 2011 a Ambarky pojal skladbu, která vyplňovala celé album, jako diář, jako ohlédnutí po vlastních denících. On si nahrával příspěvky mnoha výborných elitních muzikantů, se kterými koncertoval nebo se potkával při jiných příležitostech. Producent Jim O'Rourke, Chris Abrahams z kapely The Next a mnoho dalších, dokonce i symfonický orchestr z Islandu. Všechny ty příspěvky, potom jako střihač, skladatel, režisér, kolážista, zasazuje Oren Ambarky do té časové osy, která běží dál a dál.

je tedy motorický minimalismus Orena Ambarkyho. Ty skladby pohání neustálý repetitivní pohyb, který připomíná krautrock, tedy německou elektronickou rockovou hudbu, nebo chytlavé minimal techno. Ale taky, což je myslím šťastné a produktivní, taky ta hudba klade otázku, čím vším vlastně pro nás může být. Přestože zní elektronicky a mechanicky, je z velké části tvořená vrstvením živých nástrojů. Jsou tu kytary, bicí, perkuse, dechy. Je to organická záležitost. Plochy většinou začínají velmi jednoduchým motivem, ke kterému se postupně přidávají další vrstvy a zase ubývají další nástroje. A sledovat to. My si jako posluchači vlastně můžeme vybrat, jestli si budeme užívat sledování detailů, nebo se tím vším necháme nést. LPčko Don Quixotství se nakonec stalo první částí trilogie. Ta pokračovala album, které dostalo název Hubris.

Onen ambarky používá rozsáhlý instrumentář. Různé kytary, různé cesty pro přetváření zvuku, ať už jde o konstruování, skládání ve studiu nebo živé improvizace. Jeden ze zvuků se pro něj stal charakteristický a lze ho slyšet na řadě jinak dost různých alb. Leslie Combo, nebo také Leslieho Box, Leslieho Reproduktor, je speciální Leslie Speaker, zesilovač s rotujícími reproduktory. Vytváří dost unikátní výřivý zvuk pomocí Dopplerova efektu a ten kolísavý zvuk v pohybu je docela dobře slyšet. Nejčastěji se používá s elektrickými varhanami Hammond, ale používali ho i kytaristé třeba George Harrison nebo Eric Clapton. Ambarky ho přidává do amalgámu různých vlivů, tak jako se v jeho motorických plochách potkávají impulzy z minimalismu, rocku, jazzu, ale třeba indické hudby a minimal techna. Je myslím jedním z mála experimentátorů, kdo se hlásí k tradici komorního jazzu vyhlášeného vydavatelství ECM. Tady je hudba z třetího alba zmíněné trilogie, dostala název She Bang.

Oren Ambarky si pěstuje linii sólových alb jako protagonista, ovšem taky je zjevně člověkem spoluprací. Jakoby žil řadu životů najednou, ke každému z nich v tom propletenci se vracel a dokumentoval ho na desce. Například natáčí řadu alb jako duetů s různými hráči na bicí. Ať už je to Will Guthrie, výtečný australský experimentátor, dál třeba Ellie Kessler, anebo Chris Cole. Tahle kanadská hráčka a autorka má speciální postavení. Spolupráce mezi ní a Ambarkym je hluboce autobiografická, už protože tvoří nejenom tvůrčí, ale i životní partnerský pár. Oni pracují svým způsobem intimně a nahrávky fungují jako společný zvukový deník. Ať už natočili album věnované dynamice uvnitř páru, anebo dokumentovali kočovný život v hotelích na turné. Z množství Ambarkyho spoluprací vybírám trio Ghosted, jakousi jednotku pro akustický, živě formovaný minimál, postup časem vpřed v pevně opakovaných groovech s neustálou mírnou změnou. Oren Ambarky plus Švédové, kontrabasista Johan Bertling a hráč na bicí Andreas Werlin.

Tři alba neuspěchaného pohybu pod hlavičkou tria Ghosted jsou každé jiné a zároveň rozvíjejí jediný styl, který zjevně vychází z jejich společné chemie, z potenciálu toho, co mohou tihle tři hráči vytvářet společně jako individuality. Ta hudba má zase v sobě něco z minimalismu, ovšem něco z repetitivní hudby Afriky, klidu ambientní hudby a taky směřování k vytržení skrze zvuk, jak je známe ze spirituálního jazzu Ellis Coltrane a dalších. My si tenhle projekt s Orenem Ambarkim můžeme představit i úplnou novinkou. Album Serpentine zachycuje hraní tria s výrazným hostem, jejím Christer Botén, multiinstrumentalista, dnes už senior, který byl před lety důležitým spoluhráčem Dona Cherryho v hudbě, která odešla od jazzu a žánrových pravidel k intenzitě šamanského, spirituálního, extatického prožitku. V ukázce z alba Serpentine, které vychází na konci srpna u Ambarkyho vlastního labelu Black Truffle, hraje Christer Botén na bas klarinet a vplétá se s ním do spontánních struktur tria Ghosted.

Oden Ambarky v triu Ghosted s hostujícím Christrem Boténem, avant improvizátorem z předchozí generace, souputníkem Dona Cherryho. Už jsme řekli, že Ambarky si pěstuje linie různých spoluprací. Jednou z nich je trio de facto tří hvězd. Japonský performer a radikál Keiji Haino, producent Jim O'Rourke a Oren Ambarky. Tahle mezinárodní avantgardní trojice vydala do letošního roku celkem 12 společných alb. Všechny nahrávky zachycují jejich každoroční živé improvizační koncerty, které vycházejí na Ambarkyho labelu Black Truffle Records. Obsazení nástrojů se u každého alba proměňuje, protože všichni tři jsou multiinstrumentalisté a je to určitě i moment hry vytvářet hudbu zase jinak než minule, překvapit. V nejčastější sestavě hraje Ambarky na bicí a perkuse. V kreditech Keijiho Haina postupně čteme zpěv, elektrická kytara, elektronika, příčná flétna, suona, což je čínský dechový nástroj, kantele, známe z Finska, strunný nástroj, hoboj, malý buben, bicí automat nebo lap steel kytara. Ty desky nesou prvky metalu, drone music neboli dlouhých prodlev, free jazzu a volné improvizace, noisu, nespecifikované obřadnosti. A zase z jiného úhlu nasvěcují dlouhodobý zájem Orena Ambarkyho o hudbu, která odhaluje sama sebe pomalu a pozvolna. Tak teď máme možnost pustit si nejabstraktnější plochu dnešního pořadu.

Dnešní portrét Orena Ambarkiho, Australana žijícího v Berlíně, vznikl u příležitosti blížícího se vzácného koncertu. Rožnov pod Radhoštěm, úterý 8. září, klub Vrátnice a ještě složení. Oren Ambarki, saxofonista Mats Gustafsson a bubeník Alf Jackson. My máme teď na závěr možnost poslechnout si kousek z dosud nevydané solové desky Orena Ambarkiho. Vyjde v září na labelu Drag City Records a jmenuje se Cooked. A jak prozrazuje ukázka s výrazným klavírem Eiko Ishibashi, Oren tu možná míří někam dál od neustálého rytmu k jiným průzkumům, k jiným dobrodružstvím. Děkuji, že posloucháte se mnou. Loučí se Pavel Klusák.

0: Každodenně se na Vltavě přesně úderem 20. hodiny uzavře hudební hodinka nadepsaná Sedmé nebe. Jejím dnešním autorem byl Pavel Klusák.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A s osmou večerní otevíráme na Vltavě čtvrteční program, kterým vás až do půlnoci bude provázet Martina Kolajová. A přeji vám hezký poslech za všechny, kteří pro vás následující čtyřhodinový program Českého rozhlasu Vltava připravili. A protože je čtvrtek, tak nás už za malou chvíli čeká rozhlasový dokument. V jehož rámci se s jeho autorkou vydáme do Čimelic, slavné filmové školy. Fenomén Čimelice 60. let, a to je název dnešního radiodokumentu. Na oné filmové škole učili externisté, filmoví a televizní odborníci a vzešlo z ní mnoho výrazných osobností. Někteří z nich, například Karel Čáslavský nebo Karel Šíp, v dnešním dokumentu své spolužačky Miriam Škudlové i vystupují. Radiodokument už za malou chvíli. Devátá večerní bude časem, kdy vás zveme každý čtvrtek na jazzový koncert. Ani ten dnešní večer nebude výjimkou. A my budeme poslouchat výběr z nejrůznějších vystoupení americké jazzové zpěvačky Melody Gardot. Onen výběr učinila autorka dnešního jazzového koncertu Eliška Vidomus. Sáhla po živých nahrávkách Melody Gardot, když koncertovala v Evropě mezi lety 2012 až 2016. My tedy budeme poslouchat písně v podání této celosvětově úspěšné americké jazzové zpěvačky, ale také skladatelky a klavíristky. Četba s hvězdičkou hodinu před půlnocí přinese další v pořadí už desátou kapitolu četby z knihy Jennifer Lynchové Tajný deník Lori Palmrové. A nebudou chybět ani osudy. Celý tento týden v osudech posloucháme rozhlasové vzpomínky filmového historika Borise Jachnina. Dnes před půlnocí od 23. hodiny a 30. minuty vám nabídneme čtvrtou část. Ještě jednou pěkný poslech, nerušený poslech a klidný večer ve společnosti Vltavy, milí posluchači. A teď už nás čeká radiodokument, který, jak už bylo řečeno, je nadepsán titulem Fenomén Čimelice 60. leta. Na bývalém schwarzenberském statku byla v roce 1952 založena internátní škola. A tam měla tři obory, techniku, chemii a produkci. Na přijímací hovory se tehdy hlásívalo kolem 600 studentů, ale uspělo jen malé procento. Autorka radiodokumentu Miriam Škudlová, sama absolventka proslulé čimelické filmové školy, hledá ve svém pořadu kořeny generace filmařů, kteří ovlivnili krajinu české kinematografie od 60. let až do současnosti. Dokument Fenomén Čimelice 60. let a právě začíná. Hezký poslech.

0: Karel Čáslavský.
1: Já jsem miloval film od 6 od 7 let, když jsem uviděl první film, to byl Karel a já, shodou okolností, tak jsem se do toho nějak sám vrněl. To ty kabiny projekční, že to vrčelo a smrdělo, jo? No tak to jsem začal říkat nešťastným mým rodičům k filmu, jo.
0: Lučka Mužíková, Žáková.
2: Já jsem věděla, že film je ono od 10 let. Za kamerou jsem chtěla být, protože jsem šla z kina z pohádky Malý Muk a tam občas se to zrychlovalo. Vesná tatínek jedné kamarádky autem z toho kina, já jsem se ptala, a jak dělají tohle. A proč se kola točí rozjedu, když auto jede dopředu. A pořád jsem se vyptávala a on mě akorát uměl říct, jak se dělá zrychlenej. A to jsem zase moc nemohla pochopit. Já jsem si říkala, a já chci vědět, jak se dělají filmy. Nevěděla jsem, že je nějaká škola. Začala jsem číst kino, pak v 6. 7. třídě Film a dobu. To mě maminka vyčítala, protože to stálo 5 korun, to bylo drahý. A opravdu jsem se to zajímala a chtěla se.
3: Několik cest vede k Čimelickému zámku. Ta nejkrásnější propojuje zámek s Rakovicemi, ale jí lemovanou starými červenými duby. Dál se vine parkem s mohutnými stromy. Pod nimi se procházely pávy a na noc se uchylovaly do jejich korun. Studenti filmové školy přicházeli z opačné strany, kudy se dalo přijet autem nebo dojít od autobusu nebo vlaku.
4: A tadyhle přece byli sportovní, ty ano, skákali jsme tady.
3: Filmová škola už dávno neexistuje, ale její absolventi se sem sjíždějí každým rokem vždy třetí sobotu v červnu. Tohle je moje třída.
5: Pamatujete, tady měl, já už nevím, jestli Vašek Polák nebo Karol Šip, tady byl magneťák.
6: No ježiš, no, na sloup se to zaplikluci do
3: proudu. Karel Schwarzenberg zrestituoval Čimelický zámek počátkem 90. let. Krovy střech byly před zborcením a do zdí zatékalo. Rozsáhlé opravy probíhají dodnes. Střed zámku je dvoupatrový s mansardovou střechou z červených tašek. Nad arkádovým vestibulem je velký balkon.
7: Pojď se procházet, budeme si vzpomínat. Kde se co stalo? Nebo kde se co mělo stát? Vážení návštěvníci, přicházíme do prvního patra tohoto zámku. Po kobercích!
8: Průmyslová škola filmová byla založena v roce 1950 na popud Československého státního filmu jako veřejná státní škola pro přípravu středních odborných kádrů podniku. Při jejím otevření byla vyslovena naděje, že odtud bude proudit nová, zdravá krev do naší filmové výroby, dosud trpící zcela nepravidelným školením kádrů, náhodným vzestupem pracovníků od píky i pozůstatky kapitalistické výrobní anarchie. První umístění pro školu bylo získáno v bývalém penzionu v Klánovicích u Prahy.
3: Jiří Hora, profesí mistr zvuku na Barrandově, přijel do Klánovic v roce 1951.
9: My jsme byli jediný dva ročníky, kteří jsme nastupovali do těch Klánovic, kteří jsme měli smlouvu s filmem. Naše rodiče podepisovali smlouvu. 3 roky, že nebudeme smět jako odejít, ale my jsme dostali všecko. Plnicí péro, teplákovou soupravu.
10: 250 Kč měsíčně, teda v tehdejší měně, kapesný.
8: Československý státní film hledá nové umístění školy. Rozhoduje se konečně pro bývalý Schwarzenberský zámek v Čimelicích na Píseckém okrese.
11: Přijeli jsme do zasněžených Čimelic. Ten zámek zářil, svítil do noci jak pohádka. Po těch chodbách byly vázy, blejskající si parkety. A ty dva ročníky se tam prostě tak krásně akorát vešly, tak jsme měli každý svoje místo u stolu. No jenom, že tato nádhera vydržela vlastně půl roku, protože musel přijít další ročník.
1: Ten internát si postavili po druhém ročníku, během prázdnin. Byl jsem plný skelný vaty, si pamatuju, to bylo něco šíleného. A dělali jsme tam takový pomocný práce těm zedníkům. Tatínek mě tam přivedl. Byla neděle před 1. zářím a první dojem, když jsem tam šel tou chodbou, tak jsem viděl takového už připlešetělého studenta, taková Nika tam byla a on tam měl kameru a točil po okinku, točil svíčku a nakonec z toho jako byl film Uhořívání svíčky a ten student byl Jaromil Jireš. Čili to byl první člověk, kterýho jsem zaznamenal a první vlastně filmová imprese moje.
12: Přijdete do rokokového zámku v Čimelicích a je ráno.
3: Film natočili studenti. Scénář napsal Vladimír Kerner a profesor Jan Škoda.
12: V našem zámku se usídlilo 150 docela nearistokratických hochů a děvčat a proto je tu všechno jiné. Vstávat, vstávat, volá siréna.
1: To byla velmi puritánská doba a ředitel sám, Blažek se jmenoval ten ředitel, Blažek, už ho vidím, jasně, takový střapatý vlasy a byl steklej jak funes. Běhal po aleji Rakovicům a rozháněl dvojice. Jo. Nicméně láska takováhle platonická tam kvetla. O nemych, tedy beze mě bych řekl, protože jsem byl tedy velmi naivní a vykulený mladík. Ty starší to byli sami vědátoři, kteří bádali nad filmy, že jo, a nad estetikou. No, zrovna to je Jireš třeba, že jo.
8: Je definitivně rozhodnuto, že škola bude mít od třetího ročníku větev technickou pro přípravu pracovníků v ateliérové a promítačské technice, větev fotochemickou pro přípravu středních kádrů do fotolaboratoří a větev kulturně administrativní pro organizaci, plánování, propagaci a distribuci československého státního filmu.
1: Po prvním ročníku jsme se rozjížděli na prázdniny a já jsem si z nějakého důvodu vzal sebou tak 70-80 metrů svitek filmu, čirej film se zvukovou stopou. Napadlo mě, že bych mohl zkoušet tam na to něco malovat. Tak jsem celý prázdniny, jsem tohle maloval. To jsem dělal barevnými tušemi, okýnko po okýnku, auta jedou po silnici, stromy letí, je to primitivní, ale když jsem to přivezl potom do školy a pustil jsem to v dílnách, protože v dílnách byly projektory a tam jsme se učili promítat, mimo toho, že jsme se nesmyslně učili pilovat pilníkem třeba, nebo vrtat díry. Jo. No to možná někomu bylo k něčemu dobrý, třeba budoucím režitérům, ale tam byl kinobox, projektor a já jsem běžel, založil jsem to, tak se to tam hýbe, auta jezdí, převracejí se, to je pravda, třese se to všechno, což je půvabný ovšem. A šok byl v tom, že ta zvuková stopa, která na tom byla, to mohl být klidně projev Klementa Gottwalda. To mi bylo jedno, jo, když jsem si to odnášel. Jenomže, když jsem to pustil, tak to byla hudba jakoby k tomu komponovaná. Naprosto dramatická, úžasná, přesně k tomu sedla. Začátek to mělo, konec to mělo. Jediné slovo anglické, které jsem znal, byl King. Napsal jsem tam na konci, vyrobil King film, palma taková tam je, třesoucí se, ta hudba skončí s tím autem a začne taková znělková hudba přesně zase na ten King film. Jo. To bylo naprosto na tom fascinující, že to takhle vyšlo.
3: V roce 1959 jsem si koupila časopis Mladý svět. Pamatuji si, že na obálce byla Pavlína Filipovská, nová členka divadla Semafor. Četla jsem si časopis v chůzi a upoutala mě fotka dvou hochů a dívky u kamery. Mladí filmaři byl název článku Luboše Hoferika, studenta filmové školy. Bylo mi 13 let a já se rozhodla, že se za každou cenu musím na školu dostat. K pohovoru mě ani nepozvali. Můj rodinný původ prý nezaručuje kladný postoj k socialistickému zřízení. Šla jsem na jinou školu, za rok požádala o přestup a složila rozdílové zkoušky. V životě jsem se tolik neučila.

Byl konec srpna 1961. Začali stavět berlínskou zeď. A já nastupovala do vlaku do Čimelic s pocitem, že moje zeď, ta rodinného původu, padla. V kufru jsem měla novou flexaretu.

0: Starší studenti se navzájem vítali, pokřikovali a smáli se. Kluci zkoumavě přejížděli zrakem po holkách. Padaly zmínky o Barandově a televizi, o hercích a režisérech. Poprvé v životě jsem zahlédla modré džíny. V internátě na pokoji nás bylo 6. Věra Mrázková spala na palandě nade mnou.
1: Táta mě tam vez autem. Zastavili jsme a teď najednou vyběhla z internátu Duňaša Bruňanská. Kde máte někoho, kdo tady bude studovat? A večer se promítal film Probuzení s Prejchovou. No ale bylo zakázaný, víte, na to, že se nesmí. A ona říká, já to tady teďko všechno jako obejdu a vezmu vás pod svá křídla a půjdeme na film. Takže mě napřed vedla nahoru, kde teda bydlíme, do intru dát věci. A oni říkali, dole. A ona, ne, dole bydlí hoši. A nahoře děvčata, viď. A vím, že táta se hrozně divil a říkal, prosím vás, to tady nechávají bydlet kluky a holky v jednom baráku. A Duňaša mu jako vykládala a říkala, ne, no tak to víte, tady to prostě tak je, že to tak jako patří k té škole a ty umělci, víte, a ona furt se voháněla těma umělcema, kdo jako z té školy vychází a co za osobnosti a že se rozvíjejí. A to já vím, že náš táta z toho byl úplně jako pav a říkal, no jo, no tak když to tady tak vedete. No a pak teda táta odjel, viď, a říká, ty blaho, co teď tady. Si pamatuju, že jsem si nesla sebou něco přes ramena, aby nám v tom kyně nebyla zima. Teď co, jako kdo to je a dětí malých. A Duňaša říká, ne, to jsou všechno čimeličáci. A oni ta řekli, tak dobře, čimeličáci můžou. A normálně napustili fakt do toho kina a byli jsme na tom probuzení. To fakt na to do smrti zapomněl. Já jsem sedla do toho kina a říkala, já jsem poprvé v životě od 8 večer v kině.
2: Kde máš? Ty jsi ale pitomá.
3: Bože, Stovka, co je to na tebe? Marcel, rok.
0: Před internátem pod korunami stromů jsme sedávali na poklopu velké studny. Hráli jsme na kytaru a zpívali. Přicházeli i profesoři a vychovatelé.
1: První měsíc je pravda, že člověk někdy si říkal, páni, jo, vydržím to tady, to je hrozný, teprve začínám. V té době byl měsíc strašně dlouhej, ale pak najednou prostě ten zlom nastal. Pak už než byly Vánoce, si pamatuju, už Slováci poprvé jeli domů na Vánoce a už jako jsme si říkali, jak se těšíme, až se vrátíme. A takový ty večery tam, kdy se prostě tak sedělo a zpívalo a i s těma vychovatelama, v podstatě i ty učitelé, některý, který tam bydleli, poseděli a že se povídalo na nádvoří tam před zámkem.
4: Byli tací profesoři z Prahy, přijížděli, jeden se jmenoval třeba Jiří Slavíček, zásadně jsme s ním chodili na výuku do hostince a Slavíček hodně vyprávěl, ten měl zkušenosti předválečný, válečný, střiháče, režisér, že jo. Režisér Kubásek takhle taky, oni byli bohémové, že jo, to nebyli nějaký učitelé, to byli k tomu vyzváni, tak neporušovali svoje běžní zvyky. No a my jsme to rádi šli, že jo. Tak jako třeba s Brichtou, šli jsme do Alie, on filmy máčel, chýblu vody, hořelo to, že jo, zakopával pod zem, hořelo to, dával do plechovky, mouchalo to. To byl průkopník českého filmu samozřejmě, kameraman, technik, technický kameraman. A Brichta překládal výuku do přírody úplně jinam. To byl zvláštní způsob školy.
0: Profesorka Věra Nosková vyučovala ruštinu a angličtinu.
5: Já jsem teda neměla zkušenosti, protože to bylo moje první zaměstnání. Ale já myslím, že to po všech stránkách byla škola naprosto výjimečná. Protože výjimeční byli žáci. V jedné třídě byl Steiger. Měl 3 sbírky hraček. No a tu v Pasově potom po revoluci předal na Pražský hrad. Garik Sekl, to byl Gruzínec, který maloval a on dělal pak animovaný film. A má v zámečku Kratochvíli, nebo měl aspoň, on to tam je teď předělaný, svoji místnost taky vedle Trnky a těch předních výtvarníků. Pak jsem učila Vladimíra Kernera, který taky už se zapsal do historie filmu. To byl velice nadaný a takový zvláštní chlapec, kterýmu tatínek zahynul těsně před koncem války. A ty první věci, co psal, byly zaměřený právě na tuhle dobu.
0: rodiče posílali balíky s čistým prádlem, sklenice se sádlem, jablka a buchty. Dostal jsem stipendium 60 korun měsíčně. Pivo stálo korunu 40, cigarety korunu 60 a vstupenka do kina 2 koruny.
6: Vyzýváme všechny žáky školy, aby tuto sobotu a neděli odpoledne s uvědoměním a pochopením věnovali svůj volný čas společnému zájmu pomoci místnímu družstvu přípravou kompostů.
1: My sotva jsme týden chodili do školy, tak někdy 10. září, než jsme se rozkoukali, tak už jsme byli na brigádě. Pak jsme chodili měsíc do školy a jeli jsme na brigádu na Šumavu. Už padal sníh, ty bláho, i jsme zažívali třeba jeden rok, to byl len, jeden rok dobejvání brambor. No tam na Šumavě jsme dělali i někdy na konci října třeba ještě žně.
0: Školní studio bylo vybaveno vyřazenou technikou z Československého rozhlasu. Někteří studenti tam trávili většinu svého volného času. Přístroje dokázali i opravit.
7: Felix Černý, jak připravoval tu muziku na každý ráno, poslední fláky Luxemburku, my jsme je měli okamžitě
8: no, druhý den. Já vím, že jsme ho takhle jako mále linčovali, protože hej, pane táži se zoufale, řekněte mi, kde to leží na povodí Brod, zpíval Gott. Ale druhou verzi této písně zpíval Mickey Volek. To bylo, halo pane, řekněte mi, kde to leží Brod. A on to dal jako první písničku na budíček. Všichni vyskočili z postele, to byl šílený řev. A potom jako ten samej den ho honili po parku, říkali, že jim přetrh nejlepší spaní.

0: Milica Pechánková, dnes pedagožka na Filmové akademii Miroslava Ondříčka, propadla kouzlu rozhlasu už v prvním ročníku.
1: Přišla nám Filma doba, kde byl přeložený a otištěný monolog Marilyn Monroe, vlastně poslední její takové vyznání před smrtí. A udělala se k tomu se vším všudy dramatizace, prostě s muzikou. Mělo to veškerý atributy, bych řekla, profesionální dramatizace a to rozhlasové studio vysílalo 3x v týdnu večer na pokoje a mělo poměrně vysokou sledovanost.
2: Na dnešní hodině bychom si něco řekli o Pablu Picassovi.
0: Dějiny umění učila profesorka Táňa Šachová Bílá.
3: V té době existovalo hrozně málo skript, takže tam pochopitelně literatura byla, jenže v podstatě taková literatura, kterou málo kdo študoval, protože to byly monografie anebo speciální tematika, třeba, já nevím, české krajinářství 19. století, takže hodně záviselo na tom, co si ten kantor s tím udělal. No a jasně bylo, že musí jít takzvaně od začátku do konce, jo?
0: Co se kulturních akcí týče, spolužáci někdy pořádně překvapili.
4: Jsme sehnali dveře po celých čimelicích, ty jsme dali takhle cik-cak, takže paraván, a na to byly nalepený plakáty, co přivez šmíc z Belgie. My jsme to postavili v noci. Jsme přišli k Mitlejchovi, ten nás začal jebat, jako kdo nám to dovolil, a je to hrozný, jak v kocích. Takže se rozlítly dveře a vlítla tam Táňa, říkala, soudruh řediteli, viděl jste tu nádhernou výstavu filmového plakátu na nádvoří? A bylo všecko vajzlu. On vypustil páru a nebyl mocen slova, protože největší autorita přes umění to schválila, on nemohl říct ani popel. To jsme si užívali velmi teda.
0: Ne všechny recese, které jsme páchali, byly duchaplné. Za to jsme si u nich užili spoustu legrace.
1: Já nevím, jestli si vzpomínáš na pana profesora Pokornýho, který pak učil na FAMU. A ten přece přijížděl do Čimelic ve Fiatu v 600. Studenti mu toho Fiata vynesli na balkon. Vynesli to do schodu, do prvního patra, do toho loveckého salonu byly dvoukřídlí dveře a pronesli to prostě až na balkon a on skutečně vyšel a najednou kouká auto na ně a takhle zvedl hlavu a koukal se na něj na balkon.
5: Moc pěkný, fajn. To není fajn, to takový divnej.
6: No, ty kluku, aby tu vytázal, tak ti tu cigaretu urazím, že ti uletí z hlavou.
0: Hospody v Čimelicích byly zakazované, ale hojně navštěvované. Místní občané nám občas posílali zelené oko. Do piva se spustil panák se zelenou peppermintkou. To bylo devastující pití. V hospodách nás kontroloval i sám ředitel.
4: On obcházel všechny hospody, kde nás ukryvali ty hospodský. Ten někdo dal echo, že jde ředitel, takže jako všichni někam zalezli. Problém byl na zábavách, to byl každý v jiném konci, takže když se objevil Hruša, tak většinou jako Šindelář nebo potom starý Pavelka začali jako hrozně hřinčit nádoby, takže jsme pochopili a začali jsme vyskakovat do těch kopřiv takhle z těch oken v sále.
7: Upozorňujeme, že vedoucí místních hostinců byli na místním národním výboře poučeni o zákazu čepovat lihové nápoje, včetně piva, žákům mladším než 18 let.
8: Marie Vlčková.
9: Někteří občani hudrali, že dělají binec po hospodách a prohánějí se tady, že jo. Ale zase druhý to hodnotili tak, že právě tady ten živel mladý pedagogové, že tady takový jiný ovzduší než normální vesnice, že jo. A ty filmy, že se sem dostali, protože tam mohli chodit i občani normálně. takže viděli průřez filmovou tvorbou a historickou. Zřejmě se jim to líbilo a splynuli, když se sem po tolika letech ještě vracejí a vzpomínají hezky, když slyším toho pana Šípa, jak vzpomíná na pana doktora Kuchaře, tak to vidím před sebou úplně prostě. Jo.
8: Ty první dva ročníky byly takový jako všeobecný předměty, které já naprosto jsem nezvládal, jako je elektrotechnika, matematika. No ale od třetího ročníku už jsme měli dějiny umění, dějiny filmu. Já samozřejmě strašně rád vzpomínám na profesora, kterého jsme měli, který učil tenkrát i na FAMU, Miky Kučera, který jako externista dojížděl a ten nám naprosto otvíral oči, pokud jde o film a učil nás rozlišit, jak se pozná dobrý film a špatný film. A on byl zvlášť milovník takový tý francouzský školy, René Clair. To pro mě bylo naprosté zjevení.
10: S Mikym jsem se seznámila tak, že jsem šla do školy a teď slyším tam z balkonu řev. Ta Riefenstahlka, to vám byla svině. Jo, jak dělala ty filmy, že jo, fašistický. No a pak jeho slavná věta byla, ale člověk si podle toho pamatoval všechny filmy. No, když bychom měli charakterizovat 30. léta český film, jak Chudá holka k štěstí přišla.

0: Čimelické kino. Typické venkovské kino se sklápěcími dřevěnými sedadly. Tam jsme se seznamovali s filmovou tvorbou. Od němých filmů přes americkou tvorbu až po francouzskou novou vlnu a italský neorealismus. Viděli jsme klasiku severskou, německou, sovětskou a další. Věděli jsme, že to je výsada.
1: A pamatuješ se na generální linii, na ten Eisensteinův?
2: No jasně. Štábla nám dal za úkol, aby jsme udělali rozbor filmu. Tak jsme byli zavřený někde v nějakém pokojičku. Pouštěli jsme si to po záběrech a psali jsme jakoby scénář. Byla to šílená práce. On pak řekl, že to vlastně po nás takhle vůbec nechtěl, že jsme ho nepochopili.
1: To byly šíleně krátké záběry. A vždycky jsme řvali, mám, mám. To bylo hrozně rychlý. Ale to byla mistrná montáž. Tam jsme se naučili o střihu podvědomě, hodně.
2: Podvědomě, určitě podvědomě.
1: Já jsem si na to často vzpomněla, jsem pak dělala střih.
0: Karel Čabrádek se už do české kinematografie zapsal především spoluprací s Karlem Kachyňou.
3: Já mám pocit, že nejdřív ten člověk se musí naučit koukat a musí ty věci umět vnímat, než je začne dělat sám, že jo. Je to o tom prostě umění se na věci koukat, posuzovat je nějakým způsobem, vytvářet si názor. To, co by mělo potom být spojený s takovým tím nějakým kreativním povoláním.
4: Školní bigbeatová skupina Sinners.

0: Magnetofon Sonet Duo jsme opravdu v parku píchli do nějakého sloupu a tím jsme si brali proud a dělali jsme takové dýchánky, že jsme si pouštěli, tenkrát začínal i Elvis Presley a já nevím, Ray Charles a tuhle tu muziku, co normálně byla na rádiu Luxemburg, tak jsme si pouštěli a byli jsme z toho úplně vyšinutí.
1: Jeden kluk se stavil pro naši spolužačku rádio. Pár prkýnek a na nich šasy s elektronkami. Často jsme u něj usínali. Laxík byl určitým symbolem svobody a poslouchali jsme i svobodnou Evropu.
2: Jako protiváha tomuhle všemu bylo Mikroforum potom. Tam byly písničky, kterými jsme do té doby vůbec neslyšeli. Třeba Zdeněk Zidroň prostě otextoval dvě písničky Hey, hey, hey, Paul a Look to the Rainbow. Tam naprosto spontánní potřeby se natáčely filmy, protože ten vliv francouzský nový vlny, kterou my jsme měli možnost vidět a v tom jsme třeba na tom byli velmi podobně jako FAMU, že se nám tam dostávaly ty filmy, které přišly nějakým způsobem do Národního filmového archivu nebo které se prostě ohřály na chvíli v Československu, zda budou nebo spíše nebudou vybrány do filmové distribuce. Takže tyhle ty filmy prostě my jsme měli možnost vidět. Třeba loni v Marienbadu bylo naprostý zjevení a vzpomínám si, jak jsme natáčeli naše čimelické loni v Čimelicích nebo loni v Čimelicbadu.
1: Katarína Vaculíková se stala scénáristkou, ale na filmovce sněla o profesi režisérky.
3: Měli jsme kolem sebe partu lidí, jeden spolužák dělal kameramana, druhý tahal kabely, třetí svítil, byla u toho legrace, po natáčení jsme šli do hospody, tak co všechno k tomu patří, ale hlavně jsme si to napsali sami, natočili sami. Jsme měli celou vesnici, celou krajinu k dispozici. My jsme nikdy nepotkali nikoho, kdo by nám neposkyt byt, neposkyt domek, zahradu, nebyl problém.
2: Karel Šíp byl jeden z těch výrazných studentů, co se vymykali průměru, i když já musím říct, že v rámci té školy se o nějakém průměru nebo o šedi mluvit nedá. A nakonec, i kdyby jsme dneska šli po jejich stopách, tak bychom asi zjistili, že 75% z nich nezapadlo. Ale ten Karel byl milovník Suchýho a Šlitra. On nám vlastně jakoby toho Suchýho a Šlitra zastupoval. Prostě ten moment toho divadla on tam do té školy vnášel.
0: To naše pásmo se, myslím, jmenovalo Braille někdy Mailí a jako vím, že mě bavilo stát s nějakým partnerem na jevišti a vést veselý dialog, to bylo opravdu tak jako premiérový. Tam už to začalo, to byly první krůčky moje vlastně toho, co dělám do dneška. Když já jsem našel spřízněnou duši, což byl třeba Honza Bonaventura, dej mu pánbu lehký odpočinutí, tak když byl o dva roky starší, takže jsme si rozuměli a pro mě to bylo v objevování světa, který jsem do té doby neznal. A samozřejmě v dobrý partě. To jako musím říct, že ta vláda tehdy prezidenta Novotnýho, tak ta byli rádi, že jsou u moci a moc tu cenzuru na to důraz jako nekladli. Proto mohly vznikat takové úžasné věci, jako vzniklo třeba divadlo Semafor, tenkrát divadlo Na zábradlí. To bylo všeobecné jako uvolnění a vládla určitá radost. Písničky vznikaly úžasné a do toho prostě přišli potom Beatles a tak dále. Čili já jsem tu politiku vlastně ani vůbec nevnímal. Pro mě tehdy papaláši byli takový panáci v šedivých oblecích, z kterých jsme si spíš dělali jako legraci, ale oni tenkrát nebyli nějak velká škodná.
4: Dnes ve 13.40 sejdou se všichni vyučující a zaměstnanci školy spolu se všemi žáky k protestnímu shromáždění k událostem na Kubě.
2: Když mluvíme o tom politickém dozrávání 63-64, bylo jasný, že uvolňování politický zasáhlo i nás, protože v hodině češtiny jsme najednou začali řešit problém, proč Rakousko může být neutrální nebo Švýcarsko a my nejsme a proč jsme tedy ve vlivu té východní sféry, respektive teda Sovětského svazu. A pravda je, že profesor nejenom, že tu diskuzi jaksi nekormidloval a trošku nás v tom nechal plácat, ale, a to nemohl tušit, za dveřma jí vyslechla předsedkyně strany. No a během hodiny jsme se dozvěděli, že byla svolaná konference s tím, že je nepřípustné, abychom tímhle tím způsobem kritizovali současnou politickou situaci a že někteří z nás budou muset být exemplárně vyloučeni. Zavládlo hluboký ticho. Takový jako mrtvolný úplně, jo. Protože teda všichni čekali, co bude dál. A pravda je, že ten požadavek předsedkyně strany, což byla žena z lidu, teda z těch Čmelic, byl naprosto kategorický, že nějaká hlavička padnout musí. Když jsem byla na umyvárně, tlouk Honza Ochmě na dveře té umyvárně říká, Buchto, prosím tě, otevři dveře, padla vláda. A já jsem si říkala, to je zlej se, nebo to, on se zbláznil, jo. Skutečně ten den padla vláda, jestli si vzpomínáš, padnul Široký a klika toho Širokýho. A byla to záminka samozřejmě pro ty normálně smýšlející kantory, kteří řekli, podívejte, i na těch nejvyšších místech dochází k takovýmhle těžkým názorovým střetům a polemikám. Takže nás soudruh Široký zachránil.
1: Že se v politickém smýšlení naší vlády něco děje, jsme vycítili rok předtím. Do kin přišel slovenský film Slnko světi. Tenhle černobílý film mě úplně odrovnal. Byl o nás. Byl o vztazích rodičů s dětmi, o první lásce, o atmosféře brigád. Mluvilo se o věcech, o kterých se předtím mlčelo.
5: V škole v prírode. Otec chodí neskoro domov a ľudia k nám nechodia. Fajolo! Ľudia k nám nechodia! Ty si rytký. Debil na nič. Nikdy si mi nič nepovedal, čo by stálo za reč. Vždy si mal niesť toho by tranzistorku. Naiva si! Ja som už mala v novembri 15.
3: V tej dobie som byla opravdu spíš okouzlená hudebními filmy, filmy o lásce a teď namátkou, když si vzpomenu, tak hlavně bomba byla, až přijde Kocour. Na druhou stranu byl Černý Petr, ještě v takovém tom černobílým podání. Novej film, jinak dělaný, ten formát prostě začínal, taky se hledal. Křik, tam jsme se už najednou i dotýkali něčeho neznámého, protože v tom křiku už přeci jen jsou kromě lásky, vztahu ještě jiný věci, že? Křik byl krásný. Já nemusím nějak moc Chytilku a její filmy, ale o něčem jiném je jediný film, který absolutně zbožňuji už do filmovky Čmelické, protože to bylo taky o nás, to bylo povídkový, dvě věci, dva pohledy, spojený, zvláštní. Totálně jsme mohli v těch filmech ležet, spát, ano a samozřejmě Vybití si z klarinetu nebo Limonádový, ale no bože, co si dovolili udělat jako parodii, ještě jsme navíc my věděli, kteří z nás byli na praxi, na Barandově, celý Westernový městečko, byli jsme tam, já si pamatuju, jak jsem v těch dekoracích chodila, Starci na chmelu, absolutní bomba a jsou do dneška. Myslím si, že v té době jsme si mohli totálně vychutnat takovou tu éru rozkvětu českého filmu.
6: Fakt je ten, že ten komunista byl nějak sám proti sobě, když dal těmhle mladým klukům, jako byl Menzel, Šorm, Schmidt, Bočan, Němec, Chytilová, všechny jsem nevyjmenoval, takže jim ty miliony dával na to, aby si točili tyhle filmy, které v podstatě byly nedivácký, iritovaly a byly často jaksi takový trošku podvraťácký. Ale ono to bylo o tom, že i mezi těma komunistama tam nebyli jenom samý blbci, že tam byli prostě lidi i vzdělaný, kultivovaný.
7: Všude, kde je ve filmu nová myšlenka, která má divákům co říci
8: a která je představována nově s dramaturgickou a realizační originalitou,
7: aniž by tvůrce něco předstíral. Všude, kde publicista či umělec hovoří tak, jak cítí, bez obalu, rovně a jasně,
8: všude tam si bude náš film rozumět s dnešním náročným divákem, pro kterého především své filmy natáčíme.
2: Přijel Otakar Vávra s Jiřinou Švorcovou, která hrála Boženu Němcovou v Horoucím srdci. A to skončilo hrozným debaklem, protože všichni jsme se cítili být Fellíniové a Viscontiové a Formanové a to sebevědomí tam fungovalo. No a teď jsme tomu panu režisérovi Vávrovi to hroucí srdce opravdu zmrskali do kuličky. Ten styl toho Vávry, já nediskutuju o tom, že je to klasik naší kinematografie, ale v té době, kdy natočil Horoucí srdce, byl naprosto zkostnatělej. To byl film poplatný 50. letům, co se týče filmové estetiky. On se na tu Němcovou vůbec nepodíval jaksi se špetkou odvahy. To byl takový portrét spisovatelky povinné četby. To dráždilo. Toho Otakara Vávry se ta mladicky nerozvážná kritika hluboce, ale velehluboce dotkla. Takže my jsme ve čtvrtém ročníku museli nastupovat na povinnou praxi na Barrandov a já jsem vyfasovala teda pana produkčního Hájka, ale netušila jsem, že pan produkční Hájek natáčí s Otakarem Vávrou Zlatou Renetu. A teď ten pan produkční byl ještě teda opravdu takovej ten, co pamatoval toho Václava Havla Barrandovského, takže mě tak jako velmi obřadně přivedl do toho štábu, respektive do ateliéru a říká, pane režisére, dovolte, abych vám představil naši praktikantku, slečnu, je to praktikantka z Čimelic. A ten Vávra už natahoval ruku a když slyšel Čimelic, tak jí opravdu stánul. A od té chvíle se mnou nemluvil a veškerá komunikace probíhala přes skriptku. Pokyny pro mě zněly, vyřiďte praktikantce z Čimelic, že...
9: Architekt Goetz říkal, že xkrát se setkal ve své práci s filmákama z Čimelic a že znali víc než famáci. Měli asi schopnost se nadchnout pro něco a opravdu pracovat. Tak třeba byly povinné praxe, jednak během roku a pak o prázdninách. A tam většinou přednášející měli už tu skupinu žáků a snažili se pro ně najít vždycky individuálně dobrý místo, aby ten, kdo je bude mít pod dohledem, se jim opravdu trochu věnoval. Jo?
10: Já jsem byl ve zpravodajském filmu, čili v týdeníku, takže jsem poznal, co to je chaos. Ve čtvrtek se týdeník Nově rozesílal, čili úterý a středa byla výroba, to znamená komentování a mixování a tak. Čili poznal jsem celou výrobu týdeníku od střihu, režisérka Něra, stříhač Janáček a tyhle ty lidi, všechno mi ukázali, byla tam výborná parta a to bylo vždycky měsíc úžasný, po dvakrát.
6: Další praxe studio na Klárově, kde se dělali Pepci námořníci. Velký zážitek. V socialismu vyráběli pro kapitalisty za dolary Pepky námořníky, protože se to oběma stranám hodilo. Oni to dostali kvalitní a levné a my jsme vydělali dolary, ale pouštět samozřejmě jaksi nebylo záhodno, i když ten producent tuhle možnost dával, že když je to tu vyrobeno, tak bez nějakých poplatků, ale tady ideologicky samozřejmě to nesedělo, ale ideologicky nevadilo prostě takhle vyrábět tyhle ty postavičky.
11: Mirek Kadlec.
12: Já už si svoji poslední praxi nezažil. Rodiče mě vystěhovali do Izraele. Za krátkou dobu už jsem pracoval ve filmovém studiu Geva. Jednou sedíme s kameramanem a připravujeme nový film. Diskutujeme, jak zasvítit scénu. Nedařilo se. Tak jsem si vzpomněl, že jsme přivezli i sešity z Čimelic. Prostudovali jsme to a natáčení šlo hladce. Ten kameraman Adam Grimberg si daleko později převzal Oscara za kameru Terminátora. Možná mu moje poznámky z filmovky nastartovaly kariéru.
1: Moje první natáčení, exteriéry filmu Vysoká zeď s Karlem Kachyňou. Byl to laskavý perfekcionista. Já tam nebyla moc k užitku. Nechápala jsem, proč se reflektorům říká kilo nebo 5 kilo a že mikrofon natyčuje šibenice. Ale být na place bylo jako droga.

0: Kluci se přes prázdniny změnili. Vytáhli se a zmužněli. Najednou dostali punc dospělých. Z té doby mám fotku s Otou. Hlavy k sobě nakloněné u uší bakelitový tranzistorák. To byl revoluční vynález, který nám doslova změnil život. Brali jsme ho všude sebou.
1: Už jsme třeba tam jeli dřív, aby jsme tam byli, že jsme chtěli vejít spolu, tak vůbec ne posledního srpna, ale třeba dva dny předtím, aby už jsme tam byli. A Slováci jeli domů dvakrát za rok a teď měli přijet, tak se prostě šlo na ně houfně čekat na to nádraží a pak se houfně šlo z toho nádraží domů a už celou dobu ty zážitky a všechno a každý už jak se těšil, až tam zase bude zpátky. A pak prostě na Inter a tam sedět a hned kytary a vyprávět a zpívat a historky.
2: No byla to krása. A s těma žákama jsme se měli rádi. Jistě, že každý nemůže mít rád každýho, ale já když si představím, že jsem se těšila, až skončí prázdniny a budu vyučovat, no to je nemožný. A stejně tak někteří žáci říkali, že doma měli průšvihy, protože už chtěli jet z domova. A takže si vymýšleli, že musí dělat na brigádě, na úklidu školy, ale vůbec to nebyla pravda, ale nejlepší je, že někteří tam opravdu o týden dřív přijeli a pomáhali sami dobrovolně, co šlo.
0: Jirka Voženílek byl Pražák a jezdil domů každý týden. Jen co odhodil tašku se špinavým prádlem, vyrážel do Violy, Semaforu a filmových klubů. Byl pro nás zdrojem informací o kulturním dění.
3: Já si třeba vzpomínám, v mém případě já jsem jako byl navázaný velice úzce na Písek. Já jsem byl jednou, dvakrát, někdy třikrát týdně v Písku. Seriál asi 6 nebo 7 pořadů. Částečně fungovali i spolužáci, protože první byl poezie a jazz. Tam četla Dianu di Prima, Regina Rázlová, Kim neboli Honza Novák, čet, myslím, že Gregory Korza a Sidy, Zdeněk Zidroň, čet Ginsberga, Kvílení a Slunečnicovou sutru, to si pamatuju do dneška. No a dokonce se jim podařilo na jeden z těch pořadů dostat o Luďka Hulana, zase přes tu jazzovou scénu v Praze. A navíc jako přes Luďka Hulana a přes Violu jsem se dostal k Jirkovi Ostermanovi, což byl teda taky čimeličák. Jirka Osterman a Jirka Martínek a ještě nějaká dáma, na jejíž jméno si nespomenu, měli ve Viole pořad právě o bítnický poezii. Takže jako tam jsem si čuchnul těm bítníkům. No a takže jsem to potom využil i v tom Itexu.
0: Promítli nám anglický film Jazzová revue. Propadli jsme twistu. Líbilo se nám, že se tančí solově na rock'n'rollové skladby bez daných pravidel. Rozdíl mezi mužskou a ženskou módou se stíral. Pak někdo přišel s nápadem koupit cestářské kalhoty, rozpárat a přešít je. Vypasovat na tělo. Od kolen se rozšiřovali do zvonu. I lidé v Praze se za námi otáčeli. Často jsme stopovali. Někdy v minisukni pod vazky nám čouhali ven. Natupírované vlasy, oči orámované černými linkami a řasy slepené maskarem. Chtěli jsme vypadat jako Marta Kubišová.
4: Přednedávnem nám Československá filmotéka vrátila poškozený díl zapůjčeného archivního filmu. Svitek byl špatně stočen a při transportu byla zničená perforace. Vinu a peněžní náhradu ponesou promítači.
0: Všichni jsme museli umět promítat. Pan Černík, který učil kinodílny, byl vtipálek a často nám na promítačce něco vypnul nebo přehodil. Tím líp jsme si to zapamatovali.
1: Tak jsme museli povinně chodit promítat do kina, že on tam byl jako hlavní a my jsme prostě chodili jako pomáhat, no ale on nás tam nechal a my jsme zakládali filmy, všechno jsme dělali a on si šel dát pivíčko a někde pokecávat. Tak si pamatuju, že párkrát se stalo, že předaný díl, to je fakt, no.
5: Takhle mi tam chytl pod rukama Cirkus Bude. Uhasil jsem ho. nějaká zvláštní ducha přítomnost, mohl jsem tady nebejt dneska třeba, že uhasil jsem ho.
1: Tehdy prostě to bylo takový, ano, no, tak jsou děti, učej se to, že jo, někde se to naučit musí a že by se z toho dělali nějaký velký závěry, aby my jsme z toho měli trauma, nespali jsme a pocit, že nás snad vyhodili ze školy, to vůbec nic takového jako nehrozilo, no.
0: Večer 22. listopadu 1963. Reproduktory na pokojích se rozezněly. Na prezidenta Kennedyho byl spáchán atentát.
6: Do celé školy šla ta zpráva, že byl spáchán atentát na Kennedyho. A nejenom, že se brečelo na pokojích, ale v těch tanečních tedy brečeli holky i kluci, protože proti tomu Chruščovovi to bylo jako nebe a peklo. To byl prostě krásný chlap obrovského optimismu, vedle něho nádherná ženská a na té východní straně obtloustlej plešoun s paní, která teda nosila brokátový šaty, jaký my bychom si nevzali ani na taneční zábavu v Čimelicích. My jsme v tom Kennedym cítili určitou naději podání ruky tomu východu, jako možnosti se vlastně vrátit mezi civilizovaný státy, mezi civilizovaný lidi a svobodný. Atentátem na Kennedyho jakoby tahle ta naděje zhasla. Bylo to první setkání, bych řekla, s politickou likvidací. Něco, co jsme si neuměli představit. Tak potom, když člověk dospíval a dovídal se další a další věci, tak už to nebylo tak překvapivý. My jsme se poprvé pošoupli do světa dospělých.
0: Léto v Košicích a moje poslední praxe. Poznala jsem provoz televizního studia. Byl tam Andrej Barla, který brzy poté byl kameramanem Romance pro křídlovku, a Juraj Jakubisko. Ten dokončoval svůj absolventský film Na FAMU. Den před maturitou někdo přinesl na pokoj prášky fenvetrazin. V noci jsme nespali a probírali se otázkami. Nejhůř to odnesla Luďka.
7: Jak mě docela bavily ty dějiny filmu a Prouza nám to hezky říkal, tak jsem měla pocit, že všechno, co jsme měli, takže mám v hlavě, že mi to zůstalo. Ale den před maturitou jsem zešílela. Sedla jsem si s fenvetrazinem jedním a do koupelny se sadulem, takhle 10 cm tlustá knížka, a snažila jsem se to přečíst do druhého dne. Ale ráno už jsem neměla jiný a šla jsem k maturitě a byla jsem úplně prázdná. Vospala, prostě hrozný. Dostala jsem otázku, kterou jsem si vlastně přála. Film z Německa před válkou a za války. Jsem si říkala, to je docela dobrý. A já jsem si nemohla vzpomnout, ale vůbec na nic. A teď jsem jenom říkala, Leni Riefenstahlová a nic. A teď Prouza říkal, no tak Morandi, že takovýhle stehna měla, to si přece musíš pamatovat.
0: Maturitu z dějin filmu si živě vybavuje i profesorka Bílá, která seděla v maturitní komisi.
8: No a my jsme jí tam něco říkali. A co píše přítel Sadul? Jo, a to se dostal do ráže a řval to před celou komisi.
7: Dostala jsem trojku, ale jenom díky tomu, že jsme měli známku společnou z dějin filmu a z dějin umění. Jinak bych propadla, protože jsem byla úplně prázdná.
0: Inženýr Jiří Folvarčný byl externista a vyučoval filmovou techniku. To byl maturitní předmět žáků technické větve.
9: Úroveň obecných technických znalostí byla dobrá, úroveň praktických znalostí nebyla moc dobrá. To bylo dáno tím, že to bylo v Čimelicích. Když se podíváte do Polska, tak tam ta škola je v Lodži, není ve Varšavě. Protože v Lodži jsou největší ateliéry. To všeobecné technické vzdělání bylo tak obecné, že v každém tom oboru, do kterého se člověk dostal, se dokázal rychle zorientovat. To byla ta přednost. Bralo se 30 lidí a byly léta, tam bylo 600 uchazečů. To byla fantazie.
0: Pracovní umístěnku jsem dostala do televize vysílání pro děti a mládež jako asistentka produkce. Nastoupila jsem na místo Karla Šípa, který odešel na vojnu. Československá televize rušila studio Scout a jeho zařízení bylo odvezeno do Čimelic. Vzniklo školní televizní studio UFO.
10: Příjemné dobré ráno ze zvukového studia UFO a dnes přeje Beďa a Tonda. Dnes je 19. května 6 hodin.
0: Průmyslová škola filmová opouští Čimelice v roce 1982 a slučuje se s průmyslovou školou sdělovací techniky v Praze.
11: Eva Štanská, Pavla Vecková.
12: Opravdu byl to pojem. Člověk přišel na brigádu do Bratislavy do televize a řekl, já jsem z Čimelic, a okamžitě se mu prostě otvírali
13: věnovali
12: dveře,
13: se mu
12: věnovali a... se mu, vysvětlovali, co jsem měla, kdy potom kolegyně, tak všichni říkali jenom, co, to je zase tvůj známý z Čimelic, jako, neříkej mi, že tohle je taky Čimeličák. Mm. Opravdu taková jako rodina.
11: Mirek Kasan.
14: Ten zámek, ten genius locí, i s těma všema nevyhovujícíma věcma, který nás tenkrát štvali, že není voda, netekla a já nevím co. Je úplně jedno člověku, když zjistí, že tam odsaď má odejít. Já jsem strašně šťastný, že jsem do té Prahy už nemusel.
0: Já jsem v roce 1968 emigrovala do Kanady, kde jsem pracovala jako filmová střihačka.
11: Třída 64.
0: Vrátila jsem se do Prahy v roce 1991. Osud si pohrál se mnou i se spolužákem, se kterým jsem na škole chodila. Po letech jsme se setkali a vzali se. Od té doby jezdíme na vše absolventské srazy spolu.
11: Ondrej Gábriš.
15: Každý rok přicházíme na toto město, aby jsme slávili svetu omšu, kde prosíme za našich zomrelých spolužiakov, profesorov, aby sme si na tomto mieste tak uvedomovali hodnotu ľudského života, ktorý prežívame.
16: V Čimeliciach v 80. roku som maturoval. Tak som robil od 83. roku až do 91. roku fotografa v Kysuckom múzeu v Čadci. Čiže to moja srdcová záležitosť, tak som ju ako uskutočňoval. No ale tak to naplnenie sa stalo až po zmene režimu. V tom 91. roku som vstúpil do Tovaristva Ježišovho. A od tej doby som tam.
0: Tady jsme měli to promítání. My jsme se dívali, si pamatuju, ještě takhle, to bylo tak narvané. V pravé porodné.
17: Možný to já.
0: Gary Cooper a Grace Kelly. No.
14: Tohle někdo napsal na zeď zámku. Zrušili jste filmovku, ale ona zůstala v nás. A proto já tam... Dneska, když je podzim, když už jsou ty Oktoberfesty, na který tam jezdíme, tak se seberu a pustím si něco hezkýho do uší a courám tam tím spadaným listím, tou alejí Krakoviců, máme krásně smutno.

0: Fenomén Čimelice, 60. léta. Takový byl název dnešního radiodokumentu. Jeho autorkou byla Miriam Škudlová. Na pořadu spolupracovali redaktor Michal Lázňovský a mistr zvuku Tomáš Kselhofer. Na příští týden, na 3. září, je pro vás připravena repríza dokumentu Mariany Ambrožové s názvem Pod Neratovskou střechou. Autorka vytvořila situační portrét poutního místa, tamnějších lidí a také historie. Neratov láká nejen svojí odlehlostí, ale i péčí o různorodou směsici lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti. A také unikátně zrestaurovaným kostelem. Poslouchejte další vltavský radiodokument opět za týden. No a za týden to už budeme mít září, pomalu, ale jistě se chýlí ke konci srpen, prázdniny a také naše letošní filmové léto na Vltavě. A právě v jeho rámci jsme se dnes vrátili k radiodokumentu o fenoménu Čimelice, tedy o fenoménu tamní filmové školy. Dokument měl premiéru v roce 2012. A 2012 to je také rok, kdy byla na jednom ze svých evropských turné americká jazzová zpěvačka, skladatelka, také klavíristka Melody Gardot. Proč to říkám? Právě proto, že jí bude patřit následující dvouhodinový jazzový koncert na Vltavě, který připravila Eliška Vedomus. Melody Gardot je známá svým podmanivým sametovým hlasem a také hudebním stylem, který kombinuje jazz, blues, soul a bossanovu. Ovšem mnohem víc a odborněji se teď o Melody Gardot dozvíme od Elišky Vedomus, která pro dnešní vltavský večer a pro milovníky hudby a jazzu zvlášť připravila výběr z různých vystoupení této americké charismatické zpěvačky nahraných v Evropě právě v letech 2012 a také 2016. Tak krásný jazzový večer s Vltavou.
1: Koncert jazz.
2: Při poslechu pořadu Koncert jazz vás, milí posluchači, vítá Eliška Vedomus. Existují dva druhy hudby. Jedna, která se na vás vrhne, a druhá, která vás nechá vstoupit. Dávám přednost druhé variantě, říká zpěvačka Melody Gardot. Dnešní pořad Koncert jazz jsem se rozhodla věnovat její vůbec první živé nahrávce Live in Europe, která vyšla před 7 lety. Při prvním setkání s touto deskou může být posluchač poněkud zaskočen. Na obalu je totiž nahá postava zpěvačky s kytarou, vyfocená zezadu na osvětleném pódiu čelem k prázdnému sálu. Koho tato v kontextu zpěvaččiny tvorby až příliš prvoplánová a přímočará metafora neodradí, bude odměněn mimořádně energickým živelným hudebním zážitkem. Moc ráda vzpomínám na pražský koncert Melody Gardot v Obecním domě v rámci festivalu Prague Proms, kterým jakoby publiku trochu potněšile říkala: tak vy jste si mysleli, že vám to budu hrát smooth jazz a vy k tomu budete upíjet prosecco? Ani náhodou. Energicky střídala na pódiu blues, free jazz, chanson i funk a v závěru koncertu dokonce smetanovou síň roztančila se slovy: přece tu nebudete sedět, tohle je funk. Melody Gardot rozhodně není interpretkou, která potřebuje na pódiu po celou dobu zářit a být neustále středem pozornosti. Svoji roli charismatické frontwoman často ráda vymění za roli pozorovatelky, která dokáže v delších instrumentálních pasážích, jako třeba ve skladbě The Rain nebo March for Mingus, přenechat dostatek prostoru svým spoluhráčům. Zatímco v předchozích pořadech jsme trávili večer vždy se stejnou kapelou i stejným publikem, mohli jsme vnímat gradaci, živelnou moderaci i narůstající energii v sále, tentokrát nás čeká trochu jiný koncept. Album Live in Europe totiž vzniklo jako kompilace 17 skladeb vybraných z více než 300 koncertů odehraných v letech 2012 a 2016. Přiznám se, že mám raději alba, u kterých se jako posluchač můžu naladit na atmosféru jednoho večera a sdílet náladu koncertu spolu s publikem. Zároveň ale rozumím zpěvačině motivaci sesbírat a poskládat dohromady to nejlepší, co měla možnost na evropských pódiích zažít. Pojďme tedy společně navštívit hned několik koncertních sálů najednou a přenesme se s Melody Gardot na pódia Lisabonu, Barcelony, Paříže, Utrechtu, Amsterdamu, Vídně a Londýna. Příjemný poslech přeje Eliška Vedomus.

Posloucháte pořad Koncert Jazz na stanici Vltava, který je dnes věnován koncertnímu albu Live in Europe americké zpěvačky Melody Gardot. Narodila se v New Jersey a většinu svého dětství prožila se svými prarodiči. Její matka byla jako fotografka často na cestách. Na klavír se Gardot učila od 9 let a během dospívání hrávala v místních barech. Studovala módní návrhářství na Philadelphia Community College. A zcela zásadní obrat přinesl rok 2003, kdy utrpěla vážné zranění při autonehodě a rok byla upoutána na nemocniční lůžko. Ve svých 19 letech se tak musela naučit znovu chodit a některé následky nehody nese dodnes. Jako součást dlouhodobé terapie jí bylo doporučeno, aby se věnovala hudbě. Protože jí ale hlasité zvuky způsobovaly bolest, začala poslouchat spíše tiché, uklidňující skladby, například bosanovi saxofonisty Stena Getze, který patří spolu s Janis Joplin a Milesem Davisem k jejím velkým vzorům. V Leže na zádech se postupně zdokonalila ve hře na kytaru a začala skládat své vlastní písně, které se brzy dostaly do vysílání místního rádia. Své debutové album Worrisome Heart vydala v roce 2006 a o 3 roky později vyšlo úspěšné album My One and Only Thrill. Její akt na obalu desky Live in Europe, kde je vyfocená nahá s kytarou, řadu recenzentů zaskočil. Sama jej nicméně okomentovala takto. Pro mě je obal alba jako filmový plakát. Prošla jsem si řadou utrpení, ale dokázat se postavit nahá na pódium s kytarou v ruce je vítězství. Náš dnešní pořad přinese ještě 4 skladby z tohoto koncertního alba, včetně experimentálně laděné 11-minutové skladby March for Mingus nebo písně Morning Sun, která vyniká široce vyklenutým prostorem a mohutnou gradací v duetu saxofonisty Irvina Halla a trumpetisty Sheriffa Claytona. Úplný závěr pořadu jsem se rozhodla věnovat dvěma písním, na kterých Melody Gardot spolupracovala s nepřehlednutelnými postavami francouzské hudební scény. Nejprve nás čeká libanonsko-francouzský trumpetista Ibrahim Malouf v písni Love Song a na úplný závěr uslyšíme milostný příběh z pařížských ulic Sous le Pont de Paris, který Gardot naspívala společně s ikonou francouzského šanzonu Juliette Gréco. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Vltavě skončil další ze čtvrtečních jazzových koncertů. Ten dnešní připravila Eliška Vidomus a my jsme poslouchali americkou jazzmenku Melody Gardot.
1: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Městečko Twin Peaks je slavný americký seriál o záhadách a tajemstvích jednoho maloměsta, natočil ho David Lynch. A nás teď čeká četba na pokračování z knihy, kterou napsala jeho dcera Jennifer Lynchová a ona kniha se jmenuje Tajný deník Lori Palmerové. Jennifer Lynchová ho napsala ve svých 22 letech. Román, který čteme na pokračování, byl vydán mezi odvysíláním první a druhé série slavného seriálu. Jennifer Lynchová Tajný deník Lori Palmerové po 10. na Vltavě v podání Kateřiny Císařové.

Milý deníčku, 13. listopadu 1987. Jsem doma. Je brzy ráno. Leo a Bobby byli smutní, že jsem odešla. Leo totiž už předtím mluvil o tom, že tohle bude noc nových a neobvyklých věcí. Bobby byl dokonale šťastný a předpokládám, že Leo na něj spoléhal, že mě přemluví, abych zůstala. Ještě nikdy jsem totiž Bobbyho neviděla tak urputného. Jeho neustálé pohyby směrem k Leovi napovídaly, že se cítí provinile a není si jistý, jestli mě má nebo nemá zatahovat do takových akcí. Pověsit sýr myšce před čenich. Malé, blonděté a značně poděšené myšce. Vidíš tu klec? Když ji vidíš, tak vlez dovnitř. Stejně si to chtěla. Vzpomínáš si? Leo zavrtěl hlavou, když jsem mu řekla, že už jsem rozhodnutá odejít, že se stalo něco, co všechno změnilo. Zarazila jsem se. Nedokončila jsem větu, protože jsem najednou pochopila, že oba jsou ve stavu, kdy ani nejsou schopni předstírat, že je zajímá nějaký kocourek na ulici. Zvířátko celé v bílém kožíšku. Třeba ještě žije. To jsem si říkala, když jsem pomalu přijížděla s vypnutými světly k tomu místu na konci ulice. Viděla jsem jeho mrtvé oči upřené na mámu. Pohasínající, kladoucí si jedinou otázku. Zda je její dcera v pořádku. Máma pečlivě uklidila nehybné tělíčko, stále ještě udivená, že nás tak náhle navštívila smrt. Myslela možná na zítřejší práci, tak unavená jako vždycky. Asi tu myslím i na sebe. Jsem také unavená. Patřím k těm, kteří si kladou otázku, zda je smrt jen nehybným zobrazením toho, co vidíme v podobě mrtvého tělíčka. Je snad popel, všechno, co zůstalo z dědečka, jen způsob, jak ho snáze uložit do urny? Ale i to zůstává tělem. Proč by se tedy neměly tělesné ostatky nějak okrášlit? Snad mě pohřbí, až umřu. Doufám, že kocourka už také pohřbili. Měla jsem v úmyslu tam zůstat a pomoct, ale všechno na mě padalo. Mrtvé tělo tam leželo jako zpráva pro mě, abych si všimla smrti.

To je to jediné. Ticho. Věčné soukromí. Dnes večer jsem vůbec neměla chuť zůstat s partou. Chtěla jsem domů. Spát ve vlastní posteli. Být znova malou holčičkou. Předstírat náhlou nemoc nebo křeče a požádat maminku, aby se o mě starala. Číst nějaké dětské knížky o spící krásce a tak a srkat kafe. Máma by byla se mnou a pozorovala, jak obracím stránky. To bylo ale jenom zbožné přání. Věděla jsem, že stejně nakonec zůstanu s nimi. Tajně proklouznout domů před rozedněním, nevyvolat sebe menší poplach, svléknout se do poslední nitky a zalézt do postele. Poslední dobou se mě lež drží jako klíště. Opakovaná lež. Jedna pomáhá žít druhé a stát se skutečností. Bobbyho slova řezala jako žiletky. Vím, že mě nechce zraňovat, ale je v šoku z toho, jak jsem se chovala před minulou i minulou noc. Prý neměl tušení, jakou mám v sobě divokost, ale myslím, že chce říct, že neměl tušení, jak jsem zlá. Neměl tušení, jak Lóru Palmrovou zná les, stromy a země. Často roztřesenou a zlostnou, ohroženou a ochromenou, neschopnou utéct ani se rozhodovat. Lóře Palmrové řekli, že si zaslouží bolest a jakousi izolovanost. O níž většina lidí ani nemluví, ani na ní nemyslí, protože tuší, že to je něco, co je strašně špatně. Lóra Palmrová neprosila se o svoje narození. Jednou v noci, už hodně dávno, jí klidný hlas sdělil, že se musí mít ráda, nebo že ji čeká smrt. Zůstala jsem u kluku, Leo mi nabízel pití, uvolnění. Tvrdil, že jsem mu něco slíbila. Zařídí, abych byla doma včas. Nikdo se nic nedozví. Klekl si přede mě a pevně mě chytil za zápěstí. Myslela jsem na Boba a zavřela oči. Nějak jsem sebou škubla a vykřikla. Leo na to řekl, věděl jsem to. Věděl jsem, že to má pro tebe nějaký skrytý význam. Teď mi jemně svíral dlaně. Slyšela jsem, jak Bobby vstal ze židle a slyšela jsem i Lia, jak ho zarazil. Jen seď, Bobby! Lóra ti hned podá pití, až otevře oči. A všichni se napijeme. Pomalu jsem otvírala oči. Liovy ruce mi ještě spočívaly v klíně. Vstala jsem a šla do kuchyně Bobbymu pro pití. Slyšela jsem je, jak mluví ve vedlejším pokoji. Začali se o něco hádat. Myslím, že šlo o mě, o plány na dnešní večer. Jejich hádku jsem cítila v hlavě i v uších jako bušení palicí. Nechtěla jsem ty jejich řeči dál poslouchat. Zašla jsem k ním vedle a řekla jim, aby drželi hubu. Chtěla jsem je umlčet. Udělám všechno, aby naše večerní hrátky proběhly hladce. Není třeba se rvát. Chci se bavit. Potřebovala jsem se dostat do nálady, do stejné jako oni. Chtěla jsem zapomenout na to, co se stalo venku na ulici. Bobby přišel do kuchyně a řekl mi, že nechápe, proč mi Leo nedal pořádnou přezdržku za to moje držhubu. Odpověděla jsem Bobbymu, ať se nediví, vždyť se přece Leovi líbím. I kdyby mě praštil, patřilo by to k věci. Bobby řekl, že by mě rád vzal někam ven, jen my dva. Někdy příští týden. Lóra mu prý chybí. Za tyhle řeči jsem ho začala nenávidět. Měla jsem chuť dát mu facku. Místo toho jsem mu řekla, že mě teda slečna Lóra vůbec nechybí. Řekla jsem mu, že ji možná už nikdy neuvidí. Pak jsme si sedli a dlouhou dobu popíjeli, šňupali a pozorovali Lia. Nevěděla jsem přesně proč, ale za to jsem jasně věděla jedno. Musím být ve střehu. Může být stejně dobře roztomilý jako zlý. Celou dobu jsem se Bobbymu nepodívala do očí. Nelíbilo se mi, že Bobbymu chybí ta sladká Lóra. Teď už ji nemůžu znova budit. Ta totiž tyhle noci nemá ráda. Nemá chuť zlobit. Já ano. Musela jsem být odlišná než ona. Musela jsem ze sebe setřást všechno, co přitahuje k mému oknu Bob. Zbavit se nádechu nevinnosti. Něco mě napadlo. Řekla jsem jim, že chci ven do lesa.
Leo se zatvářil nadšeně a usmál se na Bobbyho. Vrhl pohled na mě a kývl směrem k mé prázdné skleničce. Seš dost zlitá, že jo? Řekla jsem, že jo a že už nechci dál trčet tady v baráku. Nemám ráda světlo. Řekla jsem mu, že ve světle všechno vypadá moc jednoduše. Začala jsem balit trochu koksu sebou do lesa a Leo se na mě koukal jako, že kradu. Řekla jsem mu, poslechni, to by sem ukradla leda hovno, jsem tady jediná, kdo vám zařídil tuhle noc. Řekl, že mě jenom pozoruje a že bych si měla dát trochu voraz. Pak přistoupil těsně ke mně. Řekl, že se mu moc líbí, jak se za sebe dovedu postavit, ale že venku v lese mi to asi nebude nic platný. Najednou jsem se viděla venku ve tmě. Jak se točím dokola s rukama rozpřaženýma, kroužím a vířím a při každé otáčce zahlednu Lia a Bobbyho. Ještě než jsme odešli, vyšel Bobby z koupelny a řekl, že je unavený a nechce se mu nikam chodit a že ví, že dnešní večer je stejně záležitostí Lia a moje. Za pár dnů možná zavolá. Když Bobby přibouh domovní dveře, Leo se usmál.

Bobby se umí dovtípit, přikývla jsem, ale měla jsem 100 chutí Bobbyho zabít, protože mi zkazil náladu. Chtěl mít Lóru, milou a čistou, která za ním běhá, vrací se s ním společně domů a oba se drží za ruce. Na okamžik jsem tu touhu pocítila i já, ale byl to jen záblesk. Nepochopili, jak tu my všichni tápeme v nejistotě. Les mě musel dnes večer vidět. Musel mě vidět, jak jsem už vyrostla, co se ze mě stalo. Pak může říct Bobovi, ať mě nechá na pokoji. A Bob si pomyslí, že už se mi nemá plést do života. Leo ke mně přistoupil a ruka mu sklouzla po mojí halence. Podíval se mi přímo do očí a prsty nahmatal bradavky. Upřeně mi hleděl do očí. Nedovolil mi uhnout a řekl: nebudeš ho postrádat. Ty nebudeš nikoho postrádat. Pak se na mě přestal upřeně dívat. Podklesly mi nohy. Vem mě někam, ať na všechno zapomenu. Chytla jsem se ho za ruku a tak jsem znova získala rovnováhu. Řekl, že by mi chtěl něco povědět. Že mě to může sice vylekat, ale že všechno bude zase v pořádku. A že jestli mě bude mít rád i po dnešním večeru, mohli bychom se doopravdy zblížit. A že mě chce mít pro sebe sám jako první. Zeptal se, jestli se ráda bojím. Řekla jsem, že se někdy stávají děsivé věci, ale ráno jsou zase pryč. Také jsem mu řekla, že bych se dneska potřebovala fakt dobře sjet. A jak jsem řekla, tak jsem udělala. Když jsme vyšli z domu, zavázal mi oči. Zašeptal: ty umíš procítit temnotu, viď? Odpověděla jsem mu, že ano. Řekl: dobrá, zavedu tě tam. Povedu tě, pojď se mnou, dokud ti neřeknu, aby ses zastavila. Vydali jsme se na cestu. Jak jsme tak šli, cítila jsem těsně u sebe a nad sebou stromy. Vanutí větru, který se stišoval a kroužil, dokud nepřestal a už se nemohl vznést k obloze. Slyšela jsem, jak Leo oddychuje a cítila na zádech pevný dotyk jeho ruky. Chtěla jsem mu povědět o svých pocitech, jako bych byla stále uvolněnější a stále si přála víc a víc, no nechal mě mluvit. Řekl, že nechce nic slyšet, dokud mi neřekne. Že má jistotu, že se dozví, co prožívám a nebudu muset o tom sama říct ani slovo. Trvalo dlouho, než jsme se zastavili. Nevěděla jsem, co dál, jen jsem čekala, kam mě povede. Když jsme se konečně zastavili, zaslechla jsem, jak kolem mě nakračuje. Slabé zvuky jeho kroků se odrážely od země pokryté jehličím. Dotyky jeho pohledů jsem cítila po celém těle tak, jako by se mě dotýkal rukama. Díval se od hlavy k nohám a zpátky a oči opisovaly tu křivku několikrát. Zastavil se za mnou. Umíš zachovat tajemství, maličká? Nevěděla jsem, jak na to reagovat. Jen mi to řekni. Ano, umím. Najednou ke mně pronikl vtíravý lesní pach pyžma. To dobře znám. Můj strach narůstal a musela jsem se rozpohybovat a tím ho potlačovat. Uvědomit si, co se děje. To tajemství je tady, na tomhle místě. Slyší vám tu hlasy. Chvíle mi připadá, že nejsem sám. Čí hlasy slyšíš? Hlasy, které neznám. Ale někdy, když jsem hodně tiše, je mi jasné, že ty bytosti jsou všude tady kolem. Slyším, že o mě mluví. Ale kdybych se pokusil je zahlédnout, určitě zmizí. Slyšíš teď nějaké hlasy? Myslím, že slabě ano, tamhle odsud. Nevyděsilo tě to? Ne, ani ne. Sedni si. Hned ti pomůžu, sem.
Leo mě posadil na zem a já jsem zjistila, že sedím v docela pohodlné sedačce stojící opuštěně uprostřed lesa. Co to bylo za místo? Viděla jsem ho někdy ve dne? Ozvala se hudba? Zvláštní zvuky vody a něco, co jsem nedovedla určit. Snad buben? Hluboké dunění.

Proniklo mi to do prsou. To dunění bylo dost hlasité na to, že jsem najednou podle zvuku nemohla rozeznat, jestli je někdo blízko nebo daleko. V uchu se mi ozvalo. Čekej tady, uvolni se, udělej si pohodlí. Ani nevím, jestli ti deníčku budu vůbec umět popsat těch dalších 5 hodin. Hudba se neměnila, měla rytmus, který mě ukolébával a budil ve mně touhu pocítit všechno, co bylo kolem. Víc těch rukou, které se ke mně napřahovaly, víc sladkých polibků na krku, víc doteků na mých prsou, stehnech a na tváři. Hlasy v uších šeptali, blížili se a ztráceli. Myslím, že tu byly 3 ženy a aspoň 4 muži i s Líjem. A nakonec mě připoutali k té sedačce provazem a utáhli ho, až to téměř bolelo. Ale i tohle byla část celé té hry. Dobře naplánované. Na mě, se mnou, nebo taky pro mě, se v té pozdní noční době odehrávaly nejrůznější fantastické akce. Bylo mi, jako bych byla součástí nějakého snu, a to zcela dokonalého v každém ohledu. Jedinou mou povinností bylo nestrhnout si roušku z očí a dovolit každému, aby přistoupil a spojil se se mnou. Slyšela jsem je, ty ostatní, co čekali v řadě, až se na ně dostane. Byly to hlasy z lesa a všechno bylo prosyceno smyslností. Celou noc jsem poslouchala jejich vzájemné laskání, které končilo vnitřními stahy a křečemi. Všemi probíhaly miliardy světelných, vodních a elektrických záchvěvů. Všechny ty hlasy reagovaly zvláštní radostí a úžasem. A když city dosahovaly vrcholu, byla to už jen čistá žádostivost. Ba i já, která jsem seděla stranou od nich, jako bych se vystavovala na odiv, spíš jako trofej než jako atrakce, a kochala se zvuky, které se rozléhaly kolem mých nohou. Tihle lidé nejrůznějšího věku, kteří trávili své večery v lese, bezejmení, anonymní, řídící se jen svými nejzákladnějšími pocity a přáními, totiž držet při sobě, dotýkali se jeden druhého, vyhledávali se a vzájemně se plně chápali, bez ohledu na to, jak vypadají, zda ráno půjdou do práce nebo do školy. Bylo to zlověstné a chvílemi opojné. S těžkou hlavou jsem vrávorala ve tmě. Atmosféra byla tak hustá, že bylo skoro hmatatelné, jak se vzduch štěpí a dovoluje mi jen pomalý částečný pohyb. Každý nerv v těle se chtěl dostat ke slovu. Spod kůže se mi dral křik, neutuchající a silnější než obyčejně, protože jsem ho nevycítila předem. Mohla bych přísahat, že jsem kdysi dovedla citlivě zaznamenat i jemný dotyk prstu. A teď jsem přímo viděla, jak ten dotyk proniká mou kůží. Každý jeho otisk se táhl jako světelná stopa.

když jsem zase začala vnímat vlastníma očima, objevil se přede mnou obraz mého domova. Světelný pruh přes dům, jak to bývá těsně před východem slunce. Žlutý opar světla, přemáhající stíny, které tu dosud panovaly. Chvilku mi trvalo, než se obraz zaostřil. Leo seděl vedle mě v dodávce. Říkal, že musí hned jet zpátky a že jeho žena se brzy vrátí domů. Naši příští schůzku si musíme předem obezřetně naplánovat. Úplně jsem zapomněla na jeho ženu Shelly. Do háje. Ale stejně jsem mu řekla, aby mi zavolal. Říkal, že pro mě má pár věcí, které se mi budou hodit, až bude pryč. Dal mi do ruky sáček. A že ho nemám otvírat, dokud nebudu sama. Políbil mě. Sledoval, jak kráčím ke dveřím našeho domu a odjel.

0: V hlavě mi probíhal živý sen, že se máma probudila zrovna, když jsem stoupala po schodech a hned se ptala, jaké byly ty orgie. Pověděla jsem jí všechny podrobnosti a ona mi oplátkou začala živě líčit své vlastní zkušenosti z podivných večerů v lese. Chtěla hned obvolat své přátele a říct jim, že se její dcera účastnila orgií. Co pak to není úžasné? Moje snění skončilo na konci schodiště a já uviděla dveře pokojíku do kořán. Zarazila jsem se, jako by na mě sáhla smrt. Podívala jsem se směrem ke dveřím ložnice našich. Dveře byly pevně zavřeny. Když jsem vstoupila do svého pokoje, naskytl se mi hrůzný pohled. Těsně za dveřmi ležela pánská bota a hned na to se s úsměvem na tváři zjevil on. Byl to Bob. Jednou rukou mě chytil pod loktem a druhou mi položil na ústa. Psst. Rychle mě vtáhl do pokoje a přibouchl dveře. Dost, je to přece sen, jsem světá, nespala jsem. Jen teď neprobuď mámu nebo tátu, protože by se dověděli, že jsem nebyla doma. Vyptávali by se. Začínám bláznit. Nervózně přecházím po pokoji a bojuju s myšlenkami, se slovy a s vidinou toho šklebu, který mě věčně pronásleduje. Odstup ode mě, Bobe! Můžu si dělat, co chci. Nech mě o samotě. Přísahám, že si na tebe něco vymyslím, aby slitoval. Nevím, co je to litovat. Jen se podívej, kam jsem se dostala kvůli tobě. Kvůli tomu, jak jsi nemocný a slabý, ty psychopaté. Jsi hrůzný netvor. Nemám svědomí, neznám vinu. Vidím, že ses minulou noc nechala vydatně šoustat, řekla mi to sova. S tím práškem si v tom až po uši, že? Narkomanko Loro Palmrová, měla bys od teďka vědět, že mi nemůžeš imponovat. Nezajímá mě, co provádíš se svýma feťáckýma kamarádičkama. Všichni jste směšní. Vypadni mi z hlavy a hned.
1: Ani ne.
0: Nech mě samotnou, ty sadistická stvůro, jak se opovažuješ. Nechci tě ani vidět, vypadni, už mám tvých návštěv až po krk. Nenávidím tě, zmiz.
1: To nezáleží na tobě, Loro Palmrová. Měla by si zdávat pozor na svoje druhé já. To by jeden nevěřil, co všechno nevíš.
0: Vyser si voko.
1: Tvoje řvaní mi nezabrání tady zůstat. Jsem imunní k tomu tvému emocionálnímu puberťáckému kurvímu a buzeranskému kňučení a sebelítosti. Já jsem v tvém životě ta nejlepší věc.
0: Nejsi. To není pravda.
1: Myslíš, že ne?
0: Přestaň mi lhát. V mém životě jsou lepší věci než ty, vím to.
1: Opravdu? Jmenuji jednu.
0: Rodiče.
1: Pochybuju. Nepřekazili mi snad cestu k tobě? Ani jeden z nich už teď s tebou nemluví tak jako kdysi. Už dávno si tě přestali všímat. Jenom tě trpí. Nic víc. Já jsem na tom líp.
0: Donna.
1: Nejlepší přítelkyně, s kterou nepromluvíš ani slovo, kterou si odložila výměnou za drogy. Žiješ v bludu.
0: Mám sebe samu. Jsem lepší než ty.
1: Ne, já mám tebe. Patříš mi. Neuděláš nic, co ti nedovolím. Řídím tvůj život a vedu ho, kam chci já.
0: Ne!
1: Jsem tu ještě.
0: Nejsi skutečný, nevěřím, že jsi skutečný, jenom si tě představuju. Stvořila jsem si tě, hned to zarazím, budeš muset zmizet, jen co přestanu věřit.
1: Jen to zkoušej. Byl jsem tu celé roky. Tvoje víra nic neznamená. Tvůj názor je na nic. Pomysli na to. Podívej se na svůj život. Šoustáš s různýma chlápkama, fetuješ. Brzo ti bude 16. A tvůj život je už teď na hovno. Podívej se na sebe do zrcadla. Seš úplná nula.
0: Co? Co vůbec chceš?
1: Chci tebe.
0: Proč? Kvůli čemu?
1: Kvůli zábavě. Moc mě těší pozorovat, jak bojuješ s pravdou.
0: O jaký posraný pravdě to mluvíš?
1: Tvůj život nemá cenu pro nikoho, ani pro tebe. Dělám ti velkou laskavost. Učím tě. Ty jsi mi zavázaná vším.
0: Ničím ti nejsem zavázaná.
1: Jsem nejlepší věc v tvém životě.
0: S Bohem!
1: Budu tady.
0: Seru ti na to!
1: Tak brzy naschledanou.
0: Přestaň!
1: Naschledanou v temnotě, Loro Palmrová.
2: Tuesday, baby. Where are you?
0: Seru na tebe. Seru na tebe, seru. Odprejskni už sakra ode mě, si jenom v mý hlavě. Nevidí ani neslyší tě nikdo jiný, tak to teda musíš být jen v mý hlavě. Už ti nedovolím vstoupit do tohohle pokoje, nikdy si jenom myšlenka, si strach, si jenom moje maličká, strašidelná lesní stvůra. A je to. Už nemůžeš zpátky, že jo? Už nemáš sílu, když ti jí nedám já. Tentokrát si tě budu držet od těla. Je to můj život. Ano, můj. Tady není pro tebe místo. Tak je to. Musím něco udělat. Jít spát. Jsi mrtvý. Nejsi už ani vzpomínka. Tak. Laura. PS. Bacha na okno, Loro Palmrová.

0: Kniha, ze které Kateřina Císařová četla další kapitolu ve vltavské předpůlnoční četbě na pokračování, se jmenuje Tajný deník Lory Palmrové. Intimní pohled do života jedné z nejznámějších postav kultovního televizního seriálu Městečko Twin Peaks napsala Jennifer Lynchová. Četbu na pokračování z její knihy z překladu Sávy Heřmana připravila Marie Nováková a natočil režisér Jakub Doubrava.
1: Osudy.
0: Autentické vzpomínky významných osobností kultury a umění. To je

přišel listopad 1989 a moje práce už vycházely pod mým jménem. Všechno bylo jinak, začal jsem zase učit a dokonce jsem pomáhal jednu novou filmovou školu založit. Bylo to ve Zlíně u ateliérů, kde byly prima podmínky na to a byli tam také takoví lidé, kteří byli odborníky ve svém oboru, pan profesor Elmar Klos, Miloň Terč a ostatní pomáhali tu školu založit a já jsem tam jezdil zpočátku velice často na ten obor dějiny filmu a měl jsem radost, že se tam hlásí tolik mladých lidí. Ono to bylo tak, že vlastně ta průmyslovka filmová chyběla. Byla za to táče zrušena filmová průmyslovka v Čimelicích u Písku a to víte, to je tak. Průmyslovka vychovává ne snad přímo ty hotové tvůrce, ale jejich asistenty, takové ty štábové pracovníky, lidi do laboratoří a do střižny, do zvukového studia. Tito mladí asistenti ve štábech chyběli a taky v televizi, která se rychle rozrůstala. A tak byl čas tuto průmyslovku znovu vybudovat. Já si nemohu odpustit, nevzpomenout nejdřív ovšem na ty Čimelice. Já jsem v Čimelicích učil nedlouhou dobu, bylo to po srpnu 1968, odevšad mě vyháněli a naopak z Čimelic přijel pan ředitel za mnou a říkal, že by potřeboval nutně pedagoga na jeden maturitní obor právě na dějiny filmu a to, že v těch Čimelicích teď nemají a že hledal v Praze a tam, že doporučili mě. No, zlatý hoši to jsou, jsem si pomyslel, když mě doporučili, ale nebude nám to moc platný a radši jsem mu to řekl otevřeně. Řekl jsem, pane řediteli, já asi nebudu smět učit, já jsem v politickém maléru. Ale on to vzal jako muž, který se postaví prostě taky na odpor a volal velmi bojovně. Já jsem zodpovědný za ty Čechy a Slováky na té škole, který musí prostě maturovat příští rok. Já, když by vám zakazovali učit, tak jim řeknu, ať to jdou učit sami, protože ty děti přeci za to nemůžou. No já, když jsem viděl jeho nadšení, tak jsem to přijal, tu nabídku. No a ve volných dnech, který mi poskytovala moje služba nočního hlídače, jsem dojížděl do Čimelic a tu látku jsme dohnali do ledna a bylo to vlastně všecko fajn, ty děti byly moc dobrý. A já jsem tam přijel, šel jsem do zborovny a oni všichni říkali, pan ředitel vás čeká v pracovně. To jsem věděl hned, která uhodila. Tak jsem šel do pracovny a on, hlas mu úplně chraptěl, říkal, KNV řádí, zítra tam spolu půjdeme na pohovor, ale prosím vás, neříkejte nic těm dětem, nesmíme z toho na škole udělat nějakou výtržnost, protože zatím o nic nejde, nevíme, jak to dopadne, ale vy, prosím vás, dneska uzavřete tu látku na nějakém takovém místě, aby jsme věděli, kde pokračovat, protože já myslím, že zkrátka, víte, já povídám, pane řediteli, hlavní, aby nevyhodili taky vás. Nedělejte si kvůli mě problémy, já tam s váma půjdu na to KNV, ale to bude špatný asi. Šel jsem do třídy, tam bylo ticho jako v hrobě. Na katedře stála flaška koňaku a kytice. Oni už to věděli, samozřejmě, protože maminka toho jednoho sloužila na telefonní centrále ve škole. No,
tak já jsem říkal, děti, tohle to prosím vás, vemte si na ten večírek, oni chystali večírek, už před maturitou se takový akce tam dělali, tak jsem říkal, tu flašku tam vemte, já přijdu na večírek, tam si všecko povíme, zatím se nic neví. A otevřte si sešity, protože víte, možná někdo na tohle čeká, že tady uděláme dneska místo vyučování nějakou demonstraci. To není třeba. Budeme pokračovat. A tak jsme pokračovali. Já jsem na večírek ovšem nepřijel. Děti udělali večírek a poslali mi takovej dopis. Celá třída se tam podepsala. Nemůžu vám ho tady přečíst, ten dopis, protože na to ještě nejsem dost okoralý, abych se k tomu vrátil.

Začal jsem jezdit ven, Německo a Rakousko mi poskytlo mnoho podnětů a když jsem poprvé vyjížděl na západ, tak k tomu musím připojit takovou historku, bylo to ještě v posledních měsících totality. Já jsem totiž 20 let byl bez pasu, ale žádal jsem každý rok banku o takzvaný devizový příslib. Jakože vycestuju na západ ze studijních důvodů, no tak tam se museli strašlivě smát všude, že noční hlídač ze studijních důvodů prostě bude jezdit na západ, ale tak jsme dělali ze sebe takový trumbery všichni a já jsem tam psal ty žádosti a oni mi vždycky odpověděli, že soudružka banka to jako zvážila, ale že je tak málo deviz, že mi nemohou žádné přidělit a že teda nashledanou. Světu mír. No a já jsem zase napsal odvolání, pač to jste zase se mohli ještě odvolat, jo, to všecko bylo povolené samozřejmě. Tak já jsem se odvolal a oni zase mi odepsali, že to prozkoumali všecko a že teda samozřejmě to je velice zajímavý, ten můj dopis pro ně, teď, že zrovna devizy nejsou, ale kdyby náhodou měli tolik deviz, že by nevěděli, co s nima dělat, takže si na mě vzpomenou. No ale asi jich nikdy neměli dost, nebo věděli, co s nimi mají udělat, protože si na mě nespomněli. A tak ta soudružka banka takhle pracovala, to byla taková prodloužená ruka bezpečnosti, protože to samozřejmě se konzultovalo všecko. Bezpečnost věděla teda, že jste si podala žádost, jestli chcete jet do zahraničí, kdy, kam. To ta bezpečnost věděla a ta zase řekla té bance, nemáme zájem, aby tento člověk vycestoval. No prostě bylo to dobře sehraný a člověk v tom se potácel bezmocně a najednou někdy v září roku 1989 mi přišel z banky obvyklý dopis, který jsem automaticky otevřel a tam bylo napsáno, že mi poskytnou devizový příslib. Mně i mojí ženě. No, to jsme pochopili, že to táčí ruplo v zádech a že se teda něco děje. A oni nám napsali, že tam můžeme přijít a že tam máme 200 šilinků pro nás pro oba dohromady na 10 dní. Kdyby na nás ti chamtiví Rakušani chtěli, aby jsme platili nocleh a jídlo a tak dále, to všecko, takže nám oni dají 200 šilinků. Vymění. Nedají. Tak to by stačilo tak na snídaně. Teď jsem teda honem rychle sehnal nějaký devizi. Jeden dobrý americký filmář, přítel můj, to vzal na západ. Já jsem řekl, prosím tě, ty jedeš do Vídně, nech to tam u nějakých spolehlivých lidí. Tady to je v obálce a já si to tam u nich vyzvednu, protože se to bojím provést sebou přes hranice. No taky jo, samozřejmě, to jsme spekulovali, celý noci jsme přemýšleli, jestli to není nějaká past, že oni ví, že nám dali málo peněz, takže my povezem nějaký peníze sebou, oni nás prohlídnou na hranicích, přijdou na to, že proti zákoně si sebou bereme nepřihlášený peníze, no a to by byl maler, nebo naopak, toho využijou, nepustí nás domů potom. No, spekulovali jsme až do chvíle, kdy jsme dostali nový pasy, no a tam už chybělo jenom to razítko z té rakouské celnice. Tak jsme vyjeli. Trabant dojel do Znojma, tam jsme nakoupili do kanistru český benzín ještě a Zlatý Vašík Požárek mi napsal, že prostě těch 10 dní bude s náma ve Vídni a všecko si povíme, co jsme si nemohli napsat těch 20 let. No, teď musím vysvětlit, víte, že jako já rád sbírám mapy. Já sbírám starý mapy a to z takového důvodu, že jsem si říkal, až jich budu mít dost, tak vylepím je na strop do naší ložnice
ale nejdřív je sestřihám do takový koláže, že vznikne taková zázračná jako země. Že ty Čechy budou veliký, budou větší prostě hlavně než to Rusko a budou mít pláže na všech stranách, budou sousedit s nejlepšími oceány a odtvy, budou mít prostě Malorku a všecko. A Paříž bude hned někde u Vlašimi na dosah ruky a prostě bude to taková zázračná země, krásná. Tak jsem ty mapy sbíral, mapy z celého světa, jak se mi kde jaká dostala do ruky. A teď jsem do toho kufru sáhnul a vytáhnul jsem mapu Vídně a tam jsem si našel, že nejlepší bod, který nemůžete minout ve Vídni, je nádraží Františka Josefa I., našeho stařičkého mocnáře. A to, že je uprostřed a je to veliký jako letiště, a tam jsem napsal Požárkovi, v den D čekej na nádraží Františka Josefa I. u okénka informace ve 13 hodin a dozvíš se tam všechno. No a vyrazili jsme a dojeli jsme do té Vídně. První taková nepříjemnost byla na hranicích, protože ne, že by nás prohlídli. Naopak, oni s náma nechtěli mluvit, oni ukazovali, ať prostě pokračujeme v jízdě, ať jedeme. No já jsem řekl, to tedy ne, to tedy my máme nový pasy a tam nám dáte razítko, ne? A oni se začali zlobit a ukazovali, ať jedeme rychle pryč, že jako je to nezajímá. No tak my takový krásný pasy, 20 let jsme na to čekali a teďka si nikdo ani je neotevře. No tak to mě dost zkazilo náladu. Ve Víně to bylo ještě horší, protože se ukázalo, že Rakušáci vůbec Vídeň neznají a že nikdo neví, kde je nádraží Františka Josefa I. Ba policaj to nevěděl. Ukazoval někam, no tak my jsme tím směrem jeli, ale začali jsme prostě po té Vídni bloudit. Byli jsme u nějakých paneláků a tam byl pán, opravoval auto, tak já jsem u něj zastavil a oslovil jsem ho a on to byl Turek. A ten Turek byl sečtělej úžasně a díval se na mě a přemýšlel a říkal, nádraží Františka Josefa I., ano, tady bylo obrovský, ano, to bylo srovnaný se zemí za války, prostě to neexistuje. Ale oni mají Vídeňáci na památku na tom místě, to je tamhle, mají stanici Schnellbahnu, jo, ty elektriky. To se tak jmenuje do dneška. Stanice Františka Josefa I. A ukázal nějakým směrem a říkal, no vidíte to stanici, jo, tam stojí nějaký pán. No byla tam refíž 50 metrů od nás. A tam stál Vašek Požárek. Tak jsme tam přijeli, objímali jsme se, a já jsem se mu omlouval, že máme hodinu zpoždění. On říkal, no jo, no to nevadí, prosím tě, ty jsi se vůbec nezměnil. A já jsem říkal, myslíš, jo? A on říkal, no nikdy jsi neměl orientační smysl.

Zajímavé je, že v tom novém pase krásném vlastně nemám vůbec žádné razítko z ciziny. Přitom jsem hodně jezdil po tom listopadu. Vzpomínám si z těch svých cest na jednu, která měla pro mě velký význam, protože jsem se tam setkal se svým velkým kamarádem a někdejším dokonce studentem, Vaškem Reichlem z Kamenného újezda, který emigroval do Německa z osobních důvodů a ve Stuttgartu vybudoval fotografický ateliér. On byl absolvent FAMU z oboru fotografie. A když se konal ve Stuttgartu festival na začátku 90. let, festival, který se jmenoval Blühende Natur, to znamená kvetoucí příroda, tak tam se zmínil, oni se ho ptali, jestli zná nějakého Čecha, který by měl nějaké znalosti filmové, že by tam byl členem mezinárodní poroty. Oni měli porotu asi z 5 lidí a každý měl být z jiné země. No, tak Václav jim dal moji adresu, oni mě skutečně pozvali a já jsem jel na svoji první zahraniční porotu účinkovat. A já jsem tam kromě toho vezl film Ropáci od Jana Svěráka a ten film jsem tam měl promítnout a měl jsem k tomu mít takový referát, protože při festivalu o přírodních filmech také byl takový vědecký kongres, kde různí filmaři ukazovali filmy ze své země, které byly věnovány přírodní tematice. Byl tam můj přítel z Německa, doktor Hauke Lange Fuchs, který tam měl nádherný příspěvek s úžasnými ukázkami o úloze přírody ve starých skandinávských filmech, jak když se blížilo nějaký drama, tak jak prostě už to začalo blízkat a hřmít a jak ta příroda vyjadřovala určité nálady. Já jsem to chválil, ten jeho příspěvek, a on se mě ptal zase, co jsem přivezl já, a já jsem říkal, že předvedu Mystifikaci od Jana Svěráka. A on se na to hrozně těšil, protože on sám je taky trošku takový mystifikátor. On sbírá po celém světě staré kinematografické přístroje, ale nejenom ty filmové, ale i ty předfilmové, takové ty laterny magiky a podobně. A dává je do pořádku a potom v takovém kouzelnickém fraku s nimi vystupuje na takových nobl akcích, že si ho objednají na různé festivaly a on tam večer udělá takové představení starých, prastarých, teda z poloviny 19. století, příběhu kreslených na sklíčka, jako je dobytí severního pólu a já nevím co všechno. A to obsluhuje ty přístroje ve fraku, no taky občas mívá takovou krásnou asistentku, která mu podává ta sklíčka a no je to prostě show. A tak jsem si říkal, Fuchsovi bude tohleto blízké, ty Ropáci, to se mu bude líbit. Tak jsem mu říkal, no to je něco jako z vašeho hrnečku tohleto. To jsem zvědavý, co tomu řeknete. Je to mladý filmař, je to vlastně absolventský film jeho, ale je to bezvadná mystifikace. No tak došlo k tomu, že jsem nejdřív měl ten referát. Tam jsem jim vysvětlil, že se u nás nesměli filmovat severní Čechy. Že to je krajina, která byla kompletně zničená a režim se za to styděl a nesměli se odtud vyvážet žádné fotografie a snímky. Takže Jan Svěrák si napsal takový scénář, kde taková jakoby science fiction byla o tom, že tam v těch končinách žije zvíře ropák, v němčině bylo nazváno Elfresser, teda žrout nafty, a
tam, že žije a že mu vyhovuje zničený ovzduší, zničená příroda, že teda umírá, když se ocitne na čerstvém vzduchu. Takový negativní zvíře. Bára Šalamounová ho vyrobila, to zvíře, to je dcera malíře Jiřího Šalamouna, která už tehdy vystudovala výtvarnou školu v Německu a věnovala se taky animovanému filmu, takže věděla dobře, co to potřebuje, ta konstrukce toho zvířete, tak asi ve velikosti takového psa udělala takový roztomilý dost zvíře. Film je to úžasný, má hlubokou myšlenku a je kromě toho udělaný strašně vtipně. Přednes jsem referát a promít jsem film a měla být beseda. Všichni mlčeli v tom sále a dívali se na mě naprosto nechápavě. Tak já jsem říkal, no tak snad někdo třeba má nějaký dotaz. A vstala najednou taková dáma, no ona už když zvedla ruku, tak já jsem věděl, že to není dobře. Vypadala jako velice přísná učitelka. Vstala a řekla, já jsem strašně ráda, že jste tady promítl ten film a že jste nás s tím seznámil, protože já za 14 dní cestuju do Prahy. No nemám ještě tak hotový ten program, ale teď vím bezpečně jednu věc. Musím tam zařadit zoologickou zahradu. A musím se vás zeptat, jestli víte, kde v té zoologické zahradě by ten Elfresser jako měl tu klec, protože toho musím vidět živýho, samozřejmě ve skutečnosti. Teď jsem čekal, že bude v tom sále jako smích, ale žádný smích nebyl a všichni se na mě dívali, jestli já vůbec vím, kde ten ropák žije v té zoologické. Tak jsem řekl, víte, oni ho teď neukazují, on je nemocný. No co jsem měl říct jinýho?

Tak to byla další, už čtvrtá část pětidílného rozhlasového vzpomínání filmového historika Borise Jachnina, které tento týden posloucháme ve vltavské řadě Osudy. Vzpomínky s Borisem Jachninem natočila v roce 2004 za režijní spolupráce Aleše Vrzáka a Hana Soukupová. Ceny Borise Jachnina uděluje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu už od roku 2019, a to ve dvou kategoriích, a vyhlášení výsledků probíhá každoročně na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež. A právě tyto ceny Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu nesou jméno tohoto jednoho ze zásadních průkopníků filmové výchovy u nás, Borise Jachnina. My se k jeho rozhlasovým memoárům naposledy v Osudech vrátíme ještě zítra. A teď už na závěr, než bude půlnoc, ještě trochu hudby, a to už je pro dnešek, tedy pro čtvrtek 27. srpna, z vysílání Českého rozhlasu Vltava vše. Přejeme dobrou a klidnou noc.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Francesca Manciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Tomase Tallise, Luise Spohra, Zoltána Kodáje, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Pietra Locatelliho a Vítězslava Nováka. Vysílání dnes otevřeme společně s italským barokním mistrem Francescem Mancinim, jedním z posledních italských operních tvůrců barokní éry. Zkomponoval více jak 30 oper. My si z jeho díla ale vyslechneme sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo. Hraje muzika Pacifica.

Americký soubor Musica Pacifica dohrál sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo Francesca Manciniho. Vlastně dost podobné obsazení jako předchozí sonáta má klarinetový kvintet a dur Wolfganga Amadea Mozarta, jeden dechový nástroj a smyčce. Obě díla od sebe dělí pouhých 65 let a je až s podivem, jak se hudba za tu dobu proměnila. Mozartův klarinetový kvintet a dur hraje Consortium Classicum.

0: Soubor Consortium Classicum dohrál kvintet pro klarinet a smyčce a dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Za další skladbou se musíme vypravit do Anglie přibližně do poloviny 16. století. Budeme poslouchat jedno z nejrozměrnějších a také nejslavnějších motet Thomase Tallise, šestihlasé Gaude Gloriosa. Zpívá sbor The Tallis Scholars, řídí Peter Phillips.

Doznělo moteto Gaude Gloriosa anglického renesančního skladatele Thomase Tallise. Sbor The Tallis Scholars řídil Peter Phillips. Na stanici D-dur teď bude znít hudba německého skladatele, dirigenta a houslového virtuóza první poloviny 19. století Louise Spohra. Z jeho 18 houslových koncertů nás čeká v pořadí 11. v tónině G-dur. Hrát nám bude nizozemská houslistka Simone Lamsma. Doprovázet bude orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä. Řídí Patrik Galois.

0: Nizozemská houslistka Simone Lamsma dohrála koncert pro housle a orchestr číslo 11 G-dur Luise Spohra. Orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä řídil Patrik Galoá.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A na stanici D-dur nás teď čekají slavné tance z Galanty Zoltána Kodáje. Kodáj byl společně s Bélou Bartókem vášnivým sběratelem lidových písní a tanců, a to nejen maďarských, ale i rumunských nebo slovenských. To je případ i tanců z Galanty. Galanta je 15-tisícové městečko na středním Slovensku, kousek od Trnavy. Tance si poslechneme v úpravě cymbálové muziky České filharmonie.

V podání cymbálové muziky České filharmonie jsme slyšeli tance z Galanty Zoltána Kodáje. Posloucháte stanici D-dur, vaším průvodcem ve vysílání je stále Krištof Spirit. Po Zoltánu Kodájovi se přímo nabízí zařadit hudbu Leoše Janáčka. Inspirace lidovou hudbou provázela Janáčka po celý život. V klavírním díle se projevila v cyklu Po zarostlém chodníčku. První část tohoto cyklu nám zahraje britsko-australský klavírista Stefan Hugh.